Tak to bylo druhé jednání opery Rodelinda, královna Lombardie, od Georga Friedricha Händla. Závěrečné třetí jednání přináší kýžený zvrat. Unulfo, Bertaridův přítel a poradce, a Eduige plánují propustit Bertarida z vězení. Propašují mu meč a klíč k tajné chodbě. Gariboldo radí uzurpátorovi Grimoaldovi, aby neznámého muže, ať už je to Bertarido nebo ne, popravil. Grimoalda sužuje žárlivost, vášeň a strach. Do velmi temného vězení, kde se odehrává další děj, přichází Unulfo, aby osvobodil Bertarida. Ale ten si ve tmě návštěvníka splete s katem a zraní ho mečem. Unulfo zranění přehlíží a oba odcházejí. Pak dorazí do vězení Eduige, která přivádí Rodelindu. Najdou celu prázdnou a na podlaze vidí krev. Obávají se, že je Bertarido mrtvý. Děj se přesune do královské zahrady, kam se uchýlí Grimoaldo, kterého trápí výčitky svědomí a doufá, že tam najde klidné místo, kde by mohl hledat útěchu ve spánku. Takhle ho najde intrikán a jeho rádce Garibaldo a rozhodne se zabít ho. Ale včas se objeví Bertarido, zabije zamýšleného vraha, ale ušetří svého uzurpátora Grimoalda zpěvem árie Žij tyrané, vivi tyranno. V tento silný dějový okamžik se Grimoaldo vzdává kořistného nároku na milánský trůn a znovu se přislíbí Eduige. Vrací trůn Bertaridovi, který ho přijímá, jakmile je ujištěn, že mu budou vráceni i jeho žena a syn. A panuje všeobecná radost se závěrečným sborem Po temné noci, Dopola notte oscura. Tady je finále opery Rodelinda, královna Lombardie.

0: Závěrečný sbor Po temné noci, Dopo la notte oscura, uzavřel třetí jednání a tím také operu Rodelinda, Královna Lombardie od Georga Friedricha Händla, která měla premiéru v Londýně 13. února 1725. Postavy a obsazení. Rodelinda, Královna Lombardie, zpívala Barbara Schlick, soprán. Berta Rido, král Lombardie, zpíval David Cordier, kontratenor. Grimoaldo, vévoda z Beneventa, uchvatitel trůnu krále Berta Rida, to byl Christophe Regardien, tenor. Eduige, sestra Berta Rida, snoubenka Grimoalda, zpívala Claudia Schubert, alt. Unulfo, Berta Ridův přítel a poradce, to byl Kai Wessel, kontratenor. A Garibaldo, vévoda z Turína, Grimoaldův rádce, zpíval Gotthold Schwarz, bas. Hrál soubor La Stagione Frankfurt, řídil Michael Schneider. Nahrávku opery jsme uvedli ze záznamu představení 3. a 4. června 1990 ve Festburgkirche ve Frankfurtu nad Mohanem. O rok později ji vydala společnost BMG Entertainment. Operu vás provázel Rafael Brom.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve zbývajícím čase uvádíme malý komorní koncert. Nejprve to bude Česká rapsodie pro housle a klavír od Bohuslava Martinů. Hrají Anna Kotková a Simon Maligen.

To byla Česká rapsodie pro housle a klavír od Bohuslava Martinů. Hráli Hana Kotková a Simon Maligen. Druhou skladbou komorního koncertu bude klavírní trio číslo 3 F-moll opus 65. Antonína Dvořáka. Hraje Trio des Alpes, alpské trio, ve složení Hana Kotková, housle, Claude Ory, violončelo a Corrado Greco, klavír.

0: To bylo klavírní trio číslo 3 F-moll, opus 65 Antonína Dvořáka. Hrálo Trio des Alpes, alpské trio, ve složení Hana Kotková housle, Claude Ory violončelo a Corrado Greco klavír.
1: Český rozhlas D-dur.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Dnešní náš dialog o kontrapunktu jsme začali hudbou více než známou, jedním ze slovanských tanců Antonína Dvořáka. A kdo poslouchal pozorně, uvědomil si také dialog. Dialog velmi ukázněný, neboť fagot pečlivě napodoboval melodii hoboje, a to tak dlouho, až z toho byl kánon.
1: Ano, kánon. Neboť učebnicová definice nám praví, že kánon je přísná a umělá imitace celé hudební věty. Tedy, imitace je skladebná metoda, na jejímž principu vznikne svébytná forma kánon. To je slovo, které jsme převzali z řečtiny a znamená řád nebo zákon. A to také odpovídá celkem přísným podmínkám k uznání jeho existence. Už jenom téma, které budeme nazývat opět propostou, musí být svébytné, nápadné a přitom musí poskytovat druhému hlasu, tedy té rispostě, možnost a podmínky pro napodobení, ale ne jen několika počátečních tónů či taktů, ale v celé své libovolně dlouhé frázi.
0: A druhý hlas nejenže nemá svobodnou vůli k vlastnímu rozvoji dané melodie, ale musí poslušně následovat svého vůdce, zpívat tytéž intervaly v tomtéž rytmu a kdo ví co ještě. A přesto byl kánon formou velice oblíbenou a užívanou už

A teď udělejme veliký skok, takřka napříč dějinami, až k zakladateli moderní instrumentální polyfonie, k Johannu Sebastianu Bachovi. A zalistujme jeho rozsáhlým dílem s titulem Aria s rozličnými obměnami, později nazvanými Goldbergovy variace, z nichž každou třetí představuje kánon. A vyberme si namátkou třeba tento.

0: Jistě jste si všimli, jak důsledně napodoboval vrchní hlas, který nastoupil o takt později, svůj původní model. Od něhož byl vzdálen 9 tónů, tedy nastoupil o nónu výše.
1: U díla Johanna Sebastiana zůstaňme ještě chvíli, a to u jeho vrcholného polyfonního cyklu Hudební obětina. Toto dílo je věnováno pruskému králi Bedřichu Velikému, protože Bach komponoval na téma jeho královského majestátu. Poslechněme si teď jeden z 8 kánonů, které vedle dalších forem jsou součástí tohoto monumentálního cyklu.
0: Je to jeden z dalších důkazů úžasné formy inverzního kánonu, kdy druhý hlas postaví téma přednesené prvním hlasem na hlavu.

0: Pane profesore, kánon je skladba jako každá jiná a má svůj začátek a konec. Ale pak ještě existuje jeden kuriózní kánon, který jaksi konec nemá, že ano?
1: A to je ten takzvaný kánon nekonečný, který se dá udělat tak, že se musí upravit konec toho první, té první fráze, tak, aby mohla hned zase navazovat další a další, takže se pořád vlastně může do kolečka, do nekonečna opakovat.
0: Ano, a tantiemy jdou z ochranného svazu. To je báječný vynález.
1: Je to výborný vynález, ano, jistě, jenomže bohužel těžko použitelný. Kdo to má poslouchat potom?
0: A pak jsou ještě další bizarní kánony. Račí například.
1: To je takový kánon, kde se hlasy imitují vzájemně tak, že druhý hlas postupuje přesně od konce k začátku. Pak je ten zrcadlový, kdy druhý hlas je zrcadlovým obrazem toho prvního a tak dále a tak dále. Těhle těch kontrapunktických hříček kanonických bylo tehdy mnoho. A oni to dokonce dělali jako takovou společenskou hru. Dokonce si posílali hádankové kánony. Představte si, že jak někdo dneska luští křížovku, tak oni tehdy luštili kánon. Oni si poslali vzájemně nějakou kanonickou

0: velikou hříčku a pak to luštili a s velikou škodolibostí čekali na to, jak to ten kolega skladatel nerozluští.
1: Tuším, že jeden skladatel napsal takový ten hádankový kánon, co ještě nikdo nerozluštil.
0: Ano, jeden je Difajův a druhý je našeho Tomáška.
2: Ano, to trošku přehnali, pánové, s tou komplikovaností. Nyní si poslechneme třetí ze čtyř kánonů, které patří do jiného Bachova monumentu, jejíž on sám nazval Die Kunst der Fuge, čili umění fugy.

Nástup klasicismu přinese potom nadvládu homofonie nad přísnými pravidly kontrapunktiků baroka. Ale polyfonní principy, byť v poněkud uvolněném smyslu, zůstávají nadále důležitým tektonickým prvkem. Klasicismus je obohacuje svou intonací, vylehčenou, vzdušnou, půvabem a hravostí. Třeba jak to udělal Josef Haydn ve svém switchovém kvartetu D-moll v menuetu, který sám o sobě celý je vlastně jeden jediný kánon.

0: Pane profesore, obávám se, že jeden žánr v našem povídání o kontrapunktu asi bude chybět, totiž opera. To není zrovna hudební styl, kde by se to s kontrapunktem nějak moc přehánělo, vidíte.
1: A já si myslím, že naopak. My se potkáme v opeře s fugou a my se potkáme v opeře i s kánonem. A jeden z nejkrásnějších kánonů, který navíc ta forma kánonu má i veliký dramatický účin, je ve Fidéliu Beethovenově. To je ten kánon, ten čtyřhlasý kánon, kdy zpívá Leonora, Jacquino, Marcellina a Rocco, každý vlastně svůj vlastní monolog a dohromady tyto čtyři hlasy vytvoří kánon.

S kánonem se potkáme například i u Césara Franka ve čtvrté větě jeho houslové sonáty. Johannes Brahms věnoval svůj opus 113 šesti kánonům pro ženský sbor, podobně i Paul Hindemith a jiní. Připomeňme půvabný idylický kánon ve Smetanově Blaníku.

A chceme-li slyšet kánon v hudbě tohoto končícího století, pak doporučuji dvě ukázky. Jednak představitele takzvané druhé vídeňské školy Antona Webera, který této formy užil několikrát. Zalistujeme-li v jeho duchovních písních opus 15, uslyšíme takovýto dvojitý kánon, tentokrát kánon v protipohybu. V tomto případě budeme sledovat jeden hlas, jednu propostu v trubce a její imitace v protipohybu v klarinetu. Druhou propostu, druhou melodii, přináší sólový zpěvní hlas, imitovaný houslemi, rovněž v protipohybu.

0: Pro druhou a také závěrečnou ukázku dnešního pořadu chci sáhnout po skladbě příslušníka velmi mladé skladatelské generace české, skladatele, který tu sedí se mnou, tedy Lukáše Hurníka, který spojil tři muzikantské žertíky pod jednu střechu. Jak už název skladby dosvědčí, pastičo, čili kvodlibet, ani cokoliv chcete, aneb v dobrém slova smyslu, vše je dovoleno smísit, tedy rozuměj stylově smísit. A za druhé užil velmi vtipně řady kanonických koncipovaných prvků a za třetí tu nechá zaznít prastarý český lidový muzikantský humor, neboť kdo by neznal písničku o tom, že bejvávalo kdysi dobře. To je totiž ukázka lidového kánonu.
1: Pane profesore, za tento dramaturgický podnět jsem vám velmi vděčen a já si dovolím do hudby komentovat, které autory jsem v té skladbě kontrapunktické použil. Začínáme kánonem anonymního autora.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Teď se potěšme dotykem génia Händlova, barokního mistra, v jehož bohaté tvorbě, čítající 600 děl, najdeme téměř vše, co tehdejší hudba přinášela. Německý řád, italskou zpěvnost, francouzskou rafinovanost, anglickou pompu, názvuky lidových melodií i dvorských tanců. To vše mimořádně zručně zpracováno a výsledkem je potěcha každého milovníka baroka. The English Concert s Trevorem Pinnockem teď hraje část Händlova koncerta Grossa B-dur.

Jak známo, slovanské tance byly jedním z děl, která bleskově rozšířila slávu mladého českého skladatele po světě. Už v srpnu roku 1878 patřily moravské dvojzpěvy a slovanské tance, které na Brámsovo doporučení vydal Fritz Zimrock, k nejžádanějším hudebninám na trhu. Hovoříme o době, v níž nebylo šlechtické ani měšťanské rodiny bez klavíru, a tak byl tento repertoár velmi žádaným zbožím, zvláště pak pro čtyři ruce. Společně je mohli hrát učitel a žák, ostýchavější měšťanské slečny, sourozenci, přátelé. I slovanské tance Antonína Dvořáka se nejprve rozletěly do světa v této podobě. A tak si ji teď připomeneme s klavíristy Mariánem Lapšanským a Petrem Topercrem. Dvořákův slovanský tanec číslo 3 Azdur.

O první větě Beethovenovy klavírní sonáty číslo 2 A dur prohlásil britský muzikolog Towie, že do té doby nebylo napsáno nic dramatičtějšího. Nám tuto větu ze sonáty, již mladý Beethoven dedikoval Josefu Haydnovi, zahraje rakousko-britský klavírista, řazený k největším pianistům všech dob, rodák z Loučné nad Desnou, pan Alfred Brendel.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Rýnskou symfonii Roberta Schumanna, komponovanou jako poslední ze čtyř symfonií, ale vydanou pod pořadovým číslem 3, složil skladatel pod dojmem výletu do Poríní, který absolvoval s manželkou Klárou a rodinou. Skladatel, trpící podle dnešních výzkumů maniodepresivní psychózou, dokončil Rýnskou v roce 1850, kdy mu bylo 40. A o 4 roky později se paradoxně skokem do Rýna pokusil o sebevraždu. Za další 2 roky zemřel v psychiatrické léčebně. Scherzo, půvabná druhá věta Rýnské, je de facto německý tanec Ländler a patří k oblíbeným větám Schumannových symfonií. Takto ji hraje Academy of St. Martin in the Fields, již vede Sir Neville Merriner.

Koncert není jen ona kulturní událost, při níž na pódiu někdo hraje a my mu tleskáme. Koncert je také druh skladby, v němž sólista vede hudební dialog s orchestrem. Tím sólistou může být třeba houslista, klavírista, čelista a jeho part bývá napsán velmi virtuózně. V některé z obvyklých tří vět koncertu na něho čeká kadence, kdy se orchestr odmlčí a sólista hraje úplně sám. Johann Friedrich Fasch, koncert pro flétnu, housle, fagot a basso continuo, hraje Collegium Marianum.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet 18 nocturen irského romantického skladatele a klavírního virtuóza Johna Fielda a byla to jedna z hudebních událostí roku. Připomeňme, že Field, ještě jako žák Mucia Clementiho, s ním navštívil Petrohrad a okouzlen tou zemí v Rusku zůstal. Zde vyvinul svůj křehký styl klavírní hry i onu formu fantazijního náladového nocturna. A nám ji teď Elizabeth Joy Rowe předá v nocturnu číslo 6 F-dur s podtitulem Cradle Song, čili Ukolébavka.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Jeden velmi slavný operní duet nám za chvíli zaspívají sopranistka Cecilia Bartoli a basbaritonista Bryn Terwl. Cecilia bude Cerlinou právě se vdávající za mládence Masetta. Bryn Terwl neodolatelným svůdníkem Donem Giovannim. Recitativ a duet La ci darem la mano, Tam ruku ti dám, drahá, z prvního dějství Mozartova drama Giocosa, Potrestaný prostopášník aneb Don Giovanni, za doprovodu Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dirigent Myung-Bun Chung.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Melodie chorálu Wachet auf, ruft uns die Stimme je píseň luteránského kazatele a skladatele Filipa Nikoláje z roku 1599. A přinejmenším první sloka vychází ze známé Silberweise norimberského ševce a mistra pěvce Hanse Sachse. Píseň se vztahuje na Ježíšovo podobenství o moudrých a pošetilých panách z Nového zákona. Chorál v průběhu dalších staletí zhudebnili třeba Felix Mendelssohn Bartholdy ve svém oratoriu Paulus, jak v předehře, tak jako chorál, nebo Max Reger v jeho třech chorálních fantaziích. A toto je zhudebnění Johanna Sebastiana Bacha v podání varhaníka Jana Kalfuse Vzhůru hlas nás volá.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Na své 8. symfonii pracoval 42-letý Beethoven převážně v Čechách, v Teplicích, kde onoho léta roku 1812 pobýval. V této době napsal také slavný bolestný dopis vzdálené nesmrtelné milé. V Teplicích se také několikrát setkal s tehdy tam taktéž pobývajícím Goethem. To, že si tito dva velikáni nepadli příliš do not, je známo. Beethoven o své 8. hovořil jako o své malé symfonii, na rozdíl od předcházející 7., která 8. zastiňuje dodnes, o 9. nemluvíc. Ale cenil si ji velmi. Hovoří o ní jako o šťastné symfonii a my si poslechneme půvabnou, bezstarostnou druhou větu, v níž jakoby skladatel imitoval tikot metronomu. Však také to hlavní téma je kánon, který Beethovena napadl během večeře s vynálezcem metronomu, přítelem Johannem Melzlem. Česká filharmonie a Václav Neumann.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Na malou chvíli teď nahlédněme do hudební praxe 16. století, v němž se ke slovu výrazně dostala generace vlámských nebo franko-vlámských autorů vokální polyfonie. Jedním z nich byl i Philippe de Monte, známý a plodný hudebník této doby, autor asi 1400 děl, z toho asi 1100 italských madrigalů, vydaných ve 34 svazcích. Nám teď vokální soubor Cinquecento, který v roce 2004 založila pětice výtečných zpěváků z pěti zemí Evropy, nabídne z pera Philippa de Monte madrigal o Dolci Sguardi.

Jean-Baptiste Lully, Chacona G-dur pro orchestr z opery Phaeton. Muziku antiku Köln řídí Reinhard Goebel.

Wolfgang Amadeus Mozart, druhá věta, romance z koncertu pro klavír a orchestr číslo 13 C-dur. Hraje Maria João Pires, orchestr Gulbenkianovy nadace řídí Theodor Gulschbauer.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: George Gershwin a jeho méně známá skladba pro klavír a orchestr Concerto in F, třetí věta, hraje Karl Eichinger, Brno Philharmonic Orchestra řídí Kaspar Richter.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Na počátku 16. století se ve Ferraře ucházeli dva velcí skladatelé té doby o místo u dvora rodu d'Este. Byli to Josquin des Prez a Heinrich Isaac. Existuje posudek na oba skladatele, který sepsal jistý Gian d'Artiganova, jakýsi dodavatel hudebníků pro italské a francouzské dvory. Isaac má lepší charakter než Josquin, i když je ve skutečnosti Josquin lepší skladatel, pracuje jen tehdy, když sám chce, a ne tehdy, je-li o to žádán. Isaac bude pracovat, kdykoliv ho o něco požádáte. Dnes patří oba ze zmíněných starých mistrů k obdivovaným autorům světské i duchovní hudby. Dvůr d'Este si tenkrát vybral Josquina, my si pro tuto chvíli vybereme Heinricha Isaaca a poslechneme jeho varhanní skladbu La Martinella. Hraje Sarah Stowe.

Velikán italské opery Giuseppe Verdi se klonil spíš k tragickým příběhům. Ony se ty dojemné, táhlé, intimní árie a melodie anebo vypjaté dramatické scény možná psali Verdimu snadněji. A tak ve většině jeho oper na konci posledního dějství někdo umírá. Abigail v Nabukovi, Ernani, Macbeth, Rigoletto, Leonora a Manrico v Trubadurovi, Violeta v Traviatě, Aida i s Radamesem. A tak je poslední Verdiho opera Falstaff, lyrická komedie, skutku vzácným a vítaným šťastným završením jeho bohaté operní tvorby. Ostatně libretista Boito Verdiho přemlouval ke kompozici Falstaffa slovy: je to jediná cesta, jak skončit ještě lépe než v Otelovi, slavný konec s Falstaffem. Poté, co jsme v lidských srdcích probudili hrozné výkřiky a nářky, nyní můžeme končit huronským smíchem, to všechny překvapí. A bezmála 80letý Verdi odpověděl: milý Boito, amen, staniš se, dělejme Falstaffa. A stalo se a svou poslední operou se velikán tohoto žánru Verdi rozloučil se světem s úsměvem. Jednu z árií, Fordův monolog ze druhého dějství, zařadil na svůj operní kompakt se Sočerem a Ondrejem Lenardem baritonista Adam Plachetka.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Georg Friedrich Händel, Air, což je pátá část z vodní hudby D-dur z druhé svity, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Nový vysokoškolský zákon by měl být účinný od roku 2028, chce to ministr školství. Desetitisíce Španělů protestovali proti premiérovi. Vláda podle demonstrantů nezvládla červencovou migrační krizi v Ceutě. Brněnské kino Skalka hraje i na podzim. Plánované uzavření přesunul magistrát na příští rok. A čekejte většinou polojasno s nejvyššími teplotami 21 až 25. Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby nový vysokoškolský zákon platil od roku 2028. Řekl to po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Nový zákon by mohl změnit například volbu rektora a vybíral by ho nový orgán, takzvaná univerzitní rada. Změny by se týkaly i financování vysokých škol. Plaga prezidenta informoval o tom, jak práce na návrhu zákona pokračuje.
4: Pan prezident ocenil, že postupujeme tou standardní metodou. To znamená, že jdeme přes věcný, široce diskutovaný návrh zákona až posléze, po té, co bude schválen, přistoupíme k tomu paragrafovému znění.
3: Prezidenta taky zajímaly pojistky, které mají zabránit nežádoucím ovlivňování řízení univerzit. Na webových stránkách hradu uvedl, že věří, že se podaří prosadit do konečné podoby návrhu a zbavit vysoké školy obav. Ze dvou soukromých ubytoven v Brně se budou muset odstěhovat desítky lidí. Jedna z nich končí a druhou čeká rekonstrukce. Úplně zavírá ubytovna Podlesí v Kohoutovicích a její obyvatelé mají na odchod čas do poloviny září. Do konce roku potom musí lidé kvůli opravám opustit i zařízení Pohoda v ulici Cejla. Dlouhodobě tam přitom bydlí i rodiny a sociálně slabí.
5: Je to tady zdemolovaný, jenom otázka času, kdyby to spadlo někomu na hlavu.
6: Popisuje Eliška, která na ubytovně Pohoda bydlela 7 let. Poslední 4 roky tu pracuje jako recepční. Nikdo z obyvatel ubytovny tady na Cejlu ani v Kohoutovicích na mikrofon mluvit nechtěl. Nové bydlení si musí hledat převážně rodiny s dětmi, které už majitel Václav Nový dál ubytovávat nebude, vysvětluje.
7: Poněvadž ty rodiče absolutně nezvládají. Prostě dětka demolujou, ničijou a to je furt okola.
6: S hledáním nového bydlení lidem kromě města teď pomáhá několik neziskových organizací. S rekonstrukcí ubytovny Pohoda na Cejlu chce majitel začít příští rok. Šimon Franc, Český rozhlas.
3: Desítky tisíc lidí po celém Španělsku večer protestovali proti premiérovi Pedru Sánchezovi. Vláda podle demonstrantů nezvládla masivní příchod migrantů z Maroka do španělské Ceuty. Největší demonstrace byly v Madridu a městem prošlo asi 50 tisíc lidí.
8: Účastníci demonstrací vyzývali premiéra Sancheze k demisi a nadávali mu. Kritice čelil i za podle nich příliš vstřícný přístup k Maroku. Část demonstrantů viní právě tuto severoafrickou zemi z toho, že nezabránila červencovému příchodu velkého počtu migrantů do Ceuty. Na demonstracích vystupovali často politici krajně pravicové strany Vox. Zdůrazňovali, že Ceuta patří Španělsku. Lidé protestovali přímo ve španělské exklávě na severu Afriky. Do ulic tam vyšlo na 20 tisíc demonstrantů. Na konci července do španělské Ceuty dorazili desítky tisíc migrantů z Maroka. Většina z nich se vrátila zpátky přes hranice. Při masovém přechodu hranic se utopilo víc než 100 lidí. Jiří Chábera, Český rozhlas.
3: Kino Skalka v Brně je ode dneška po letní pauze opět v provozu. Provizorní promítací místnost má stále zřízenou pod schody ve foaje. Hlavní sál kina Skala je kvůli špatné statice zavřený od roku 2023. Dům patří Brnu, kterého plánuje opravit. Statické zajištění mělo začít, Skalka tak už neměla od

0: teploty přibývat až na zataženo. Později odpoledne se ojediněle objeví slabý déšť, a to zejména na severu. Nejvyšší teploty 21 až 25, v 1000 metrech na horách kolem 18. Více zpráv na irozhlas.cz.
1: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji zmítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.

0: Mozaika.
1: Dobrý den, je tu nové ráno, je to jako otevřená kniha, jenom ještě nevíme, co přesně do ní dnešek vepíše. Některé věci ale už mají svůj řád. Divadla znovu otevírají dveře, galerie lákají na nové výstavy, muzea hledají způsoby, jak minulost přiblížit i lidem, kteří ji nezažili. A s blížícím se podzimem tak tradičně vstupují do další sezóny taky divadla. Co nabídne divákům Pražské národní divadlo, to řekneme už za chvilku a podíváme se taky do Třebechovic pod Orebem. Tam můžete položit otázku muži, který zemřel před 100 lety. Odpoví vám autor slavného Betléma, Josef Probošt, přesněji jeho digitální avatar. Přímo v Třebechovicích pod Orebem jsme natáčeli, reportáž nabídneme v této hodině.
2: A co zazní? Třeba Johann Sebastian Bach, Georg Matthias Mohn a taky Najpunk nebo Pavel Vranický. Bazilejský komorní orchestr a Giovanni Antonini, 6 minut po 6.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: finále symfonie číslo 65 Josefa Haydna a Bazilejský komorní orchestr.
1: A naše dnešní ranní vysílání začínáme v Benátkách. Americký herec a režisér George Clooney při včerejším zahajovacím ceremoniálu Benátského filmového festivalu totiž převzal Zlatého lva za celoživotní dílo. 65-letý Clooney patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty Benátského festivalu.
0: Souběžně se zahajovacím ceremoniálem odstartoval festival premiérou filmu režiséra Dannyho Boyla o mediálním magnátovi Rupertu Murdochovi. V následujících dnech se budou moci návštěvníci letošního ročníku těšit taky na snímky Primetime režiséra Lance Oppenheima se známým britským hercem Robertem Pattisonem a nebo Divoký kuň devítka od Martina McDonagha.
1: V hlavní kategorii, kde bude o výsledku rozhodovat porota vedená herečkou a režisérkou Maggie Gyllenhaalovou, se letos představí 21 filmů a o Zlatého lva bude soutěžit i dokumentární film NASA o izraelském tažení v pásmu Gazy.

0: Johann Sebastian Bach, část sonáty pro housle a klavír číslo 1 v 6 hodin a 15 minut.
1: Vánoce daleko, ale už teď budeme mluvit o betlémech. Muzeum betlémů v Třebechovicích pod Orebem na Královéhradecku má totiž nového průvodce a je jím digitální avatar autora slavného Proboštova Betléma.
0: Návštěvníci se mohou ptát na jeho životní dílo a umělá inteligence jim odpoví. Avatar vznikal asi rok.
1: Stál asi 190 tisíc korun a zvládne odpovídat jak česky, tak i třeba anglicky, německy a polsky.
2: Vítejte u mého Betléma. Jsem Josef Probošt a moc rád si s vámi popovídám.
3: Josef Probošt zemřel před 100 lety. Teď se v Třebechovickém muzeu betlémů znovu objevil jako digitální avatar, který návštěvníkům odpovídá na otázky o svém životním díle.
2: A za tu dobu se toho tolik změnilo.
3: Ředitelka muzea Petra Jánová popisuje, jak se z původně připraveného výkladu stal průvodce, se kterým si můžete skutečně povídat.
4: Od myšlenky až k této realizaci to trvalo vlastně rok. Už na konci loňského roku jsme tady v expozici měli Josefa Probošta, který vyprávěl o 5 scénách z Betlému, ale byl to text, který jsme mu psali a teďka vlastně během tohoto roku se napojil na umělou inteligenci.
3: Teď už tedy otázku vybírá sám návštěvník. A podle průvodkyně Renaty Burešové se lidé nejčastěji ptají na samotný Betlém.
5: Nejčastější dotaz je, jak dlouho trvalo vyřezání Betlému a potom kolik figurek obsahuje.
2: V Betlému je celkem 371 figurek, z toho 288 lidí a 83 zvířat. Je to pořádná tlačenice, vidíte?
3: Aby digitální Probošt působil co nejvěrohodněji, museli v muzeu vytvořit nejen jeho podobu, ale také hlas. Ten skutečný ale nikdo nezná.
4: Žádná nahrávka Josefa Probošta neexistuje, ani vlastně není nikdo, kdo by si pamatoval, jak Josef Probošt mluvil, ale věděli jsme podle různých zápisů, že to byl takový jako mrzout, ale že o Betlému mluvil rád, mluvil s nadšením.
3: Jeho odpovědi potom vytváří umělá inteligence a právě ta má jednu slabinu. Když něco neví, může si odpověď vymyslet.
4: A návštěvník se zeptal na slona a Josef Probošt mu odpověděl, že v Betlému jsou dva, což je samozřejmě lež. Občas si i něco vymyslí, takže tohle to musíme korigovat.
2: V Betlému je jeden slon, který je součástí tříkrálového průvodu.
3: Muzeum proto znalosti digitálního avatara pořád doplňuje. Sleduje, na co se lidé ptají a podle jejich otázek Probošta dál učí. Teď má před sebou několik měsíců na přípravu, protože až o Vánocích se ukáže, s čím vším za ním návštěvníci přijdou. Z Třebechovic pod Orebem Jiří Hofmann, Český rozhlas.

0: To byl můj film.
1: Poslouchejte historii české kinematografie od Kříženeckého do současnosti.
0: V 50 epizodách vás provedou Alice Aronová, Jana Podskalská, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř.
1: Celá série nyní na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Georg Matthias Mohn, Larpa Festante a část symfonie pro smyčcový orchestr.
1: A teď jedna naprosto aktuální informace. Moskva uzavře německé Goetheho instituty po celém Rusku. Oznámil to ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov s tím, že jde o odvetu za německé rozhodnutí uzavřít ruský dům v Berlíně.
0: Německo k tomu přistoupilo po nálezu výbušného dronu na letišti Lipsko-Hale a z pokusu o útok viní Moskvu.
1: Goetheho institut má v Rusku kromě hlavní kanceláře v Moskvě taky kulturní centra v Petrohradu a v Jekaterinburgu. Podle Lavrova jejich uzavření představuje přímou reakci na konec působení ruského domu v Berlíně.
0: Rusko zároveň musí zavřít svůj generální konzulát v Bonnu a hrozí také uzavřením německého konzulátu v Petrohradu.

0: You Have Changed, skladba, kterou napsal Carl Fischer. Mimochodem má i text od Billyho Careyho a je o tom, že jsou chvíle, kdy nemusí přijít ani nějaká velká hádka nebo velké drama. Stačí si všimnout, že člověk vedle vás už není úplně stejný, jako býval dřív. On ani čas není stejný, jako byl před vteřinou. Teď je 6 hodin, 30 minut, 17 vteřin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: O rozpočtu na příští rok bude dnes jednat premiér Andrej Babiš z ANO se zástupci koaličních motoristů. Ti kritizují navrhovaný schodek 389 miliard korun. Premiérovi i ministryni financí Aleně Schillerové z ANO chtějí motoristé navrhnout konkrétní úspory. S plánovaným deficitem nesouhlasí ani koaliční SPD. Babiš ale včera řekl, že si za rozpočtem stojí. Dánsko odhalilo plány na ruskou sabotáž. Terčem měly být firmy, které vyrábějí vojenské vybavení pro Ukrajinu. Deníku Berlinske to řekl šéf dánské kontrarozvědky. Ta o podobných případech běžně veřejně nemluví. Tentokrát ale podle jejího šéfa byly přípravy tak daleko, že považoval za nutné lidi varovat. Chrudimské muzeum loutkářských kultur čeká rekonstrukce za zhruba 80 milionů korun. Kvůli stavebním úpravám přeruší provoz na začátku ledna a uzavřené zůstane do září 2028. Na technickou část bude navazovat i příprava nové expozice. A čekejte většinou polojasno, odpoledne bude od severozápadu oblačnosti přibývat, a to až na zataženo. Později se ojediněle objeví slabý déšť, a to zejména na severu. Nejvyšší teploty 21 až 25, v 1000 metrech na horách kolem 18. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A pochopitelně nesmí chybět ani kulturní tipy. Nabízíme je vždy po půl po aktuálních zprávách. Městský palác Tempel v Mladé Boleslavi, ten zve na vernisáž fotek Petra Brucknera, který taky přijede do templu. Ta výstava nese název Úplně obyčejný fotky.
2: Muzeum TG Masaryka v Lánech zahájí výstavu koláží iránské malířky Jasmin Golzhány Zelený. A výstava je inspirovaná Charlotou Garrick Masarykovou a taky Alicí Masarykovou.
1: Pilsen Basking Fest, to je festival, který teď zaplaví centrum Plzně. Budou tam hudebníci, akrobaté, živé sochy z celého světa. Tak se v Plzni zastavte.
2: To v pivovaru Kralupy nad Vltavou chystají vernisáž současného českého malíře Martina Mrkvy.
1: A nová výstava je i v muzeu Geta v Terezíně. Expozice 30 let výtvarné soutěže památníku Terezín představí výběr z oceněných prací žáků základních a středních škol zaslaných do soutěže mezi lety 1996 až 2026.

0: Pavel Vranický, část koncertu pro hoboj v podání Viléma Veverky a komorní filharmonie Pardubice.
1: Národní divadlo vstoupilo do 144. sezóny. Zahájení se neslo v duchu Open Air festivalu na Střeleckém ostrově v Praze, kde si děti i jejich rodiče mohli třeba vyzkoušet nejrůznější aktivity propojené s divadlem.
0: Co nového si pro diváky Národní divadlo v Praze v té nadcházející sezóně připravilo?
2: Národní divadlo uvede během sezóny celkem 100 různých inscenací, z toho 17 bude nových, tedy premiér.
3: Říká generální ředitel Národního divadla Jan Burian.
2: V činohře v této chvíli už začínáme zkoušet. Zkoušíme vlastně inscenaci s mladými lidmi na havlovské téma. Budeme připravovat mimo jiné v režii Michala Dočekala, bývalého uměleckého ředitele činohry Národního divadla, novou inscenaci Běsů podle Dostojevského. Jan Frič, který letos mimochodem je taky držitel ocenění za nejlepší inscenaci roku, bude u nás režírovat po třetí Antiku, tentokrát Sofoklovu Antigónu, a umělecké duo režijní Skútr našich uměleckých ředitelů připravuje koprodukci Tvrdohlavost společně se Slovenským národním divadlem.
3: Balet Národního divadla se zaměří hodně na klasiku. Uvede třeba Onegina nebo Žizel.
2: Ale taky premiéru baletu Jiřího Kiliana, který ne každému ten baletní titul umožní zkoušet a uvádět a poskytne mu práva, dělá to jenom pro velmi kvalitní soubory.
3: Laterna Magika pak chystá představení Perpetuum Havel.
2: A je to vlastně nonverbální inscenace podle scénáře Václava Havla, dosud nehraného, který napsal v pankrácké věznici. A je to mimochodem na velmi důležité téma, že když člověk přijde o svobodu a o přátelé a dostane se do těžkých podmínek, hlavně nesmí opustit sám sebe.
3: Státní opera zve v nové divadelní sezóně na muzikálové představení Svíjný Tod. Hlavní roli s Adamem Plachetkou. Inscenace, která vypráví příběh britského holiče a sériového vraha, byla podle generálního ředitele velkým hitem v londýnských divadlech. Sabina Vosecká, Český rozhlas.

0: v live nahrávce z roku 2012 z alba Ocelový město. Těsně před 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A pozvání k večernímu poslechu na Vltavě můžete naladit náš radiodokument. Tentokrát vás zavedeme do Orlických hor, do malebné obce Neratov. Tamní kostel byl totiž po dlouhá staletí známým poutním místem.
0: Za minulého režimu po vysídlení původních obyvatel zchátral a pomalu se blížila jeho demolice.
2: O jeho záchranu a na instalování ikonické skleněné střechy se zasloužil farář Josef Suchár, který taky vdechl nový život odlehlé obci.
3: A když jsem dole, tak mám pocit, že ten kostel směrem nahoru nikde nekončí, jak je ta část té střechy je skleněný, část je dřevěný, ale takže mám pocit, že skutečně to jde až do nebe. A teď jsme úplně teda pod střechou. Skoro by se člověku chtělo dotknout se mraku.
4: Skoro by to i šlo.
5: Nikdo nepočítal s tím, že budu opravovat Neratovský kostel. Ten kostel už byl zatím zenitem té opravy, už byl určen k demolici a víceméně všichni se s ním takhle rozloučili. Neratov už byl místo, kde zůstali akorát rekreanti.
4: Ten zbytek kostela, včetně té skleněné střechy, včetně oltářek, tak to už je udělaný jako takový vlastně průchod časem. Byl to záměr, protože už nechtěli dělat barokní kostel. Pan farář sám říkal, že není stavitelem barokních kostelů. A tak to schválně nechali takhle syrový, jednoduchý, aby bylo vidět, že zkrátka ten čas plyne, že minulost je jako minulost a že ten život je zkrátka dál.
2: Ještě jsem nikdy nebyla v Neratově v Orlických horách, tak to dnes večer napravím, rozhodně si naladím. František už byla, chystá se do Neratova za 14 dnů?
0: Je to tak, byl jsem mnohokrát, ale rád si poslechnu od 20 hodin radiodokument pod neratovskou střechou.

0: DJka Rádia 1 Jana Kománková i spirituální vizionářka Alice Coltrane.
1: Ale taky nejnovější album jihoafrické skupiny BCUC nebo současná polyfonní hudba.
0: To vše v září ve vltavském sedmém nebi.
1: S Monikou Načevou, Pavlem Klusákem a Petrem Doruškou.
0: Každý den v 7 večer.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Havířská polka Karla Kovařovice Českou filharmonii řídil v nahrávce Václav Neumana.
1: A dostali jsme se až k 6. hodině 51. minutě. Před námi úvaha, která teď propojí tragickou historii nacistického programu T4 s otázkou, jakou hodnotu přisuzujeme lidskému životu a kdo o ní smí rozhodovat. Víc už vysvětlí a doplní architektka Pavla Melková.
2: Historické hlavní náměstí v saském městě Pirna vytváří idylický obraz. Dalo by se říci ikonický. V 18. století ho s názvem Tržiště v Pirně namaloval italský malíř Canaletto. Na náměstí dokonce stojí prázdný rám, skrz který se můžeme podívat na totožný záběr. Zároveň město každý rok pořádá historické oživení obrazu, známé jako Canaletto Built Life, kdy ho místní obyvatelé v dobových kostýmech živě inscenují. Pod malebnou kulisou se ale skrývá trhlina. V pozadí nad náměstím se tyčí zámek Sonnenstein. V druhé polovině 19. století tady vznikl německý léčebný ústav pro duševně choré, který se za druhé světové války stal jedním ze 6 německých míst, kde probíhal tajný program systematického vyvražďování osob se zdravotním, mentálním či psychickým postižením, nazvaný T4. Pacienti a později i vězni z táborů sem byli přivezeni v zatemněných autobusech, postaveni před fiktivní lékařskou prohlídku a posláni do sprch, které byly plynovou komorou. Nacisté zde už v roce 1939 připravovali metody a specialisty, které později použili v koncentračních táborech. Události dnes připomíná pietní památník v suterénu budovy. Je střídmý, skromný, skoro bych řekla více civilní než umělecký. A zdá se mi, že o to působivější. Místnosti, přípravna, plynová komora, márnice a krematorie jsou ponechané autentické, prázdné, s odhalenými fragmenty stop. Mezi nimiž jsou rozeznatelné třeba základy pecí, odtokový kanál či otvor pro přívod plynu. Ve vstupním prostoru se ocitáme tváří v tvář řadám fotografií obličejů zavražděných. Naléhavostí připomínají malované portréty Gerharda Richtera či fotografické instalace Christiana Boltanského. V některých z těch tváří zjevně nelze nalézt duševní nemoc. A tam, kde ji můžeme tušit, zároveň prosvítají i jiné roviny duše. Filozofka Barbara Šmicová se v knize Jaký život, jeho den žití, která nedávno vyšla v českém překladu, zaměřuje na otázku, jak a jestli vůbec posuzovat, jaký život, jeho dny žití. Otázku, obsahující i pojem život, který není hoden žití, který posloužil jako alibi právě pro nacistické vyvražďování. Šmicová, která sama vychovávala postiženou dceru a ví tedy, o čem mluví, upozorňuje, že tuto otázku nemůžeme hodnotit objektivně, zvenčí, ale pouze subjektivně, pohledem těch, kterých se týká. Ze zkušenosti se totiž domnívá, že i tam, kde ostatním se život konkrétního člověka může jevit jako nehodný žití, on sám nezřídka říká, že se cítí šťastný. Nacistům ale nešlo o skutečnost. Maskování za vysvobozující eutanázii bylo jen zástěrkou pro odstraňování nežádoucích lidí. A těmi nebyli jen duševně či fyzicky postižení, ale také nemocní, dementní, staří či jinak slabí. V areálu zámku, ale v jiných budovách, dnes sídlí nová psychiatrická klinika. V ulicích města potkáváme rodiny či přátelé procházející se s nemocnými na kolečkových křeslech. Vidíme i staré lidi, někdy na vozíku, někdy jen podpírané, na výletě, s blízkými. Etika současné společnosti se v tomto zásadně změnila. Přesto mi v ten jasný, sluný, idylický den přichází na mysl asociace. Jedním z argumentů pro zdejší vyvražďování byl ekonomický pragmatismus. Koncept ballast existence, neboli přebytečná existence, označovala lidské životy, které nacistická ideologie považovala za bezcenné, protože neproduktivní a tím zatěžující společnost. A já nedokážu nevzpomenout, že jedním ze znaků naší současné společnosti je vztahování ekonomické logiky i na neekonomické oblasti a převádění veškerého společenského dění, tedy například i mezilidských vztahů, do jazyka trhu. To srovnání nám může připadat přehnané. Já ale myslím na Hannah Arendtovou, která zdůrazňovala, že je zavádějící a nebezpečné zjednodušovat totalitarismus na fašismus či komunismus. Protože tak můžeme přehlédnout obecné znaky a zárodky nebezpečných jevů obsažené i v jiných společnostech.
1: O tom, jaký život je hodný žití a jestli může jeden člověk rozhodnout o smrti někoho jiného, mluvila architektka Pavla Melková.
0: 3 minuty zbývají do 7. Hraje nám Bane Shorter se svými kolegy.

0: kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
2: Dvořákova Praha, to je místo, kde se setkává velký svět klasické hudby. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního ročníku tohoto mezinárodního festivalu klasické hudby. Přijďte si nás v září poslechnout do Rudolfína i dalších koncertních sálů. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Těšíme se na vás. Z cest vás zdraví vaše Magdalena Kožená. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.

0: Dobré čtvrteční ráno, teď je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Zaměstnavatelé a odbory odmítají navrhované změny podpory v nezaměstnanosti. Vláda je s nimi prý předem neseznámila. Katar si připomíná 55 let od nezávislosti na Velké Británii. Dva novináři Českého rozhlasu, Josef Pazderka a Ondřej Soukup, převezmou cenu Rudolfa Metka. A čekejte většinou polojasno s nejvyššími teplotami 21 až 25. Plánované změny podpory v nezaměstnanosti kritizují odbory i firmy. Vláda chce od ledna snížit příspěvek v prvních dvou měsících z maximálně 80% průměrné mzdy na 65%. Lidé bez práce nad 52 let navíc už nebudou mít možnost čerpat zvýšenou podporu po delší dobu. Vláda tím chce ušetřit až 5 miliard korun ročně. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého to ale sníží flexibilitu na trhu práce. A navíc kritizuje, že vláda s firmami ani odbory o změně nejednala.
3: Nastavení politiky zaměstnanosti je věc, která by měla být diskutována se sociálními partnery, se zaměstnavateli, ale i s odbory. V minulosti to vždycky tak bylo, má to zásadní vliv na trh práce. Chceme na nejbližším jednání tripartity ty změny projednat a diskutovat i o jejich dopadech.
2: Navrhované změny kritizuje třeba taky koaliční hnutí SPD. Nedostatek personálu pomůžou nemocnicím v Česku řešit zaměstnanci z Filipín. Od ledna nastoupí například do Thomayerovy nemocnice v Praze. V Krnově potom půjde o 10 zaměstnanců pro dlouhodobě neobsazené nelékařské pozice, jako jsou fyzioterapeuti nebo radiologičtí laboranti.
4: Když máte méně zaměstnanců, tak nemáte takový časový prostor na to, abyste se vracel opakovaně k tomu pacientovi.
5: Vysvětluje vedoucí fyzioterapeutka krnovské nemocnice Hana Sovadinová. Podle ředitelky náborové firmy Kasea Gabriely Pchálkové mají Filipínci vysokou odbornost a kvalifikaci.
6: I empatie k pacientům. Chovají se, jako by to byl jejich rodinný příslušník.
5: Celkem má o zaměstnance z Filipín podle firmy zájem 22 českých nemocnic. Musí mít vysokou školu, 2 roky praxe a absolvovat kurz češtiny. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Katar získal před 55 lety plnou nezávislost na Velké Británii. 3milionová země ležící na katarském poloostrově v Perském zálivu dnes patří mezi hlavní regionální vyjednavače ve válce mezi Spojenými státy a Íránem. Katarská diplomacie i po obnovení bojů vede dál rozhovory s Ománem a Pákistánem o zmírnění napětí v regionu.
7: Katar se snaží o obnovení dopravy v Hormuzském průlivu, a to bez jakýchkoliv podmínek pro plavbu. Země vyváží asi pětinu světového exportu skapalněného plynu a omezení v úžině dodávky plynu na trh komplikují. Především kvůli tomu poklesl v prvním čtvrtletí letošního roku katarský hrubý domácí produkt o 7%. Ložisko zemního plynu a ropy země sdílí právě s Íránem. Zároveň Katar hostí největší americkou leteckou základnu v zálivu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
2: Cenu Rudolfa Metka za popularizaci česko-ruských vztahů ve 20. století dnes večer převezmou dva novináři Českého rozhlasu. Ondřej Soukup a Josef Pazderka několik let v Rusku strávili jako reportéři i pracovníci neziskových organizací. Současný šéfredaktor Českého rozhlasu plus Josef Pazderka říká, že jeho zájem časem přešel třeba i na Ukrajinu.
8: Vlastně celý ten postsovětský prostor má nějaké kontury a zákonitosti, které je zajímavé sledovat. Když se vám ty jednotlivé střípky se skládají do nějakého většího celku, tak z toho třeba vzniká podcast Na východ a povídání o tom, jaké nejrůznější tváře ten postsovětský prostor vlastně má.
2: Cenu Rudolfa Metka uděluje Slovanská knihovna spolu se spolkem Ruská tradice letos po 18.
0: Počasí.
2: Bude většinou polojasno, odpoledne bude od severozápadu oblačnosti přibývat, a to až na zataženo, a později se objeví ojediněle i slabý déšť, zejména na severu. Nejvyšší teploty 21 až 25, v 1000 metrech na horách 18. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: hranice dokáže překračovat. Překračuje hranice jak času, tak prostoru. My jsme právě teď před 5 minutami překročili hranici 7 hodiny. Dnes máme čtvrtek s datem 3. září, tak ať je pro vás dnešní ráno příjemné a třeba i inspirativní.
1: A ať se vám líbí hudba, George Gershwin, Harry Connick Jr. nebo taková Nancy Dalberg. Teď Johann Christoph Petzl, část sonáty pro 2 trubky.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Mark Ulrich, Niklas Eklund a Knut Johannesen v 7 hodin a 9 minut na Vltavě.
1: Mezinárodní varhanní festival Olomouc letos připomene 140. výročí narození legendárního francouzského varhaníka a skladatele Marcela Duprého. Ode dneška až do 17. září tahle přehlídka nabídne celkem 6 koncertů.
0: Většina z nich bude v chrámu svatého Mořice s proslulými anglerovými varhanami. Tam taky natáčela Blanka Mazalová.
2: Úvodní koncert bude patřit olomouckým umělcům. V české premiéře provede akademický sbor Žerotín pod taktovkou uznávaného sbormistra a dirigenta Pavla Koňárka mši pro Notre Dame, proslulého britsko-amerického varhaníka a skladatele Davida Brixa. Mimochodem, toto jméno si zapamatujte, ještě se k němu vrátíme. Zazní i pašiová symfonie Marcela Duprého v podání varhaníka a dramaturga festivalu Karla Martinka.
3: Slavíme kulaté výročí narození Marcela Dupré, což byl vynikající a věhlasný varhaník, skladatel. Se narodil roku 1886, ovlivnil obrovskou spoustu dalších varhaníků. Právě tohle jeho jubileum se ponese tím festivalem, takže na každém koncertě zazní nějaké jeho dílo.
2: V dalších 5 koncertů vystoupí interpreti s mezinárodním renomé, například varhaník Královské kaple ve Versailles Jean-Baptiste Robin, hlavní varhaník Kolínské katedrály Winfried Bönig, uznávaná španělská varhanice Loreto Aramendi i světově proslulý mistr improvizace David Briggs. Svůj videopozdrav už přes pořádající Moravskou filharmonii Olomouc poslal s předstihem přímo ze své domovské katedrály svatého Jana v New Yorku, s tím, že se těší na závěrečný koncert Olomouc. Olomouckého varhanního festivalu.
4: I very much look forward to welcoming you and to seeing you at the concert Thursday the 17th of September. We'll see you there.
2: Proslulé Englerovy varhany, nástroj s 8012 píšťalami, si s předstihem vyzkoušel dramaturg festivalu Karel Martínek. Nástroj patří k největším svého druhu v Evropě a v současnosti si stále drží prvenství v počtu rejstříků. Podle hlavního varhaníka chrámu svatého Mořice Jiřího Stodůlky je nástroj v dobré kondici a týden po posledním ladění a servisu. Dobře nástroji nedělají výkyvy teplot.
5: Protože velká část materiálu je dřevěných, tak to dřevo potom vlastně vlivem teploty vlhkosti pracuje. My jsme tady rádi za dnešních nějakých 22 stupňů tady na kůru, vlhkost máme asi 53%, což si myslím, že je docela dost ideální stav a hlavně je to tady na kůru docela stabilní stav, takže to je to asi nejideálnější, co tady můžeme mít.
2: Ani englerovým varhanám neprospěly nedávná tropická horka.
5: Na začátku července, kdy vlastně ten výkyv byl největší, tak tady na kůru bylo asi 28 stupňů, vlhkost asi 63%, takže tady to byly trošku tropy. Na tom stavu varhance to docela projevilo. Ten nástroj během dne začal dělat něco, co nikdo nechtěl. Každopádně potom během týdne, kdy ty teploty zase o trochu spadly a trochu se to srovnalo, tak se to dostalo do normálu, ale věřím, že to už tady nezažijeme letos.
2: Mezinárodní varhanní festival tak může symbolicky připomenout, že se blíží začátek koncertní sezony pořádající Moravské filharmonie, říká ředitel sloučeného Moravského divadla a Moravské filharmonie David Gerneš.
6: Varhanní festival je tradičním, řekněme, začátkem nové filharmonické sezóny, byť to není to oficiální zahájení, ale to už řekněme takový předskokan, taková ochutnávka toho, že jsme po prázdninách zase zpátky a že už se moc těšíme na naše posluchače. Poté volně už začínáme vlastně náš klasický koncertní sezónní program a samozřejmě pak nějakým vrcholem naší festivalové sezóny je vždycky Dvořákova Olomouc. Vlastně řekněme, oboje strany té sezóny jsou vždycky ohraničeny velkým a významným hudebním festivalem.
1: Tohle byla pozvánka na Mezinárodní varhanní festival v Olomouci. Mimochodem dnešní úvodní koncert taky zaznamená Český rozhlas Vltava a v následujících týdnech vám ho nabídneme.
0: V bývalé celnici na česko-rakouské hranici chystá město Nová Bystřice muzeum 20. století. Tak se tam vypravíme za pár minut.

0: Nemůžete spát?
1: Nasaďte si sluchátka a vyzkoušejte na vlastní kůži jeden akustický experiment.
0: Zvaný metoda Gateway.
1: Binaurální zvuk v rozhlasové hře Kataryny Schmidt.
0: 8. září v 8 večer na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Franz Schubert, Symfonický orchestr Českého rozhlasu s Vladimírem Válkem a část symfonie číslo 6.
1: V bývalé celnici na česko-rakouské hranici plánuje Nová Bystřice Muzeum 20. století. Jeho expozice má prostřednictvím konkrétních lidských příběhů připomenout proměny pohraničí od rozpadu Rakouska-Uherska přes poválečné období a železnou oponu až po znovu otevření hranic.
0: O tom, co přesně v muzeu představit, diskutují historici z Česka i Rakouska.
2: Moje babička vyrostla tady v regionu jako v Novou Bystřicku před válkou ještě. A my jsme vyrostli pak s hranicima v nedalekém Kolcu, to jsou 17 kilometrů. Kvůli tomu jsme úzce spojeni s tu Českou Kanadou vlastně.
3: O tom, jak budoucí expozici pojmout, diskutovali na prvním setkání čeští a rakouští historici. Jeden z přístupů představil Niklas Persi.
2: Můj příspěvek byl o tom zachytnout nebo představit, jak vlastně žili ty lidé tady v tom regionu v průběhu 20. století, tak ne ta vysoká politika, ale ten každodenní život.
3: Hranice přitom během jediného století několikrát zásadně změnila význam, vysvětluje historik Jiří Dvořák.
4: Do toho roku 18 to byla v podstatě hranice mezi Horním Rakouskem a Dolním Rakouskem, prostor Českým královstvím, čili Čechy a Morava, kdežto od roku 18 ta zemská hranice se stala státní hranicí, stala se zároveň celní hranicí.
3: Nová hranice zasáhla do běžného pohybu lidí a zboží.
4: Finanční stráž, která vznikla za účelem toho hlídání cla a všech těchto věcí, tak ta pochopitelně bránila tomu přirozenému přesunu. Takže tady potom vznikly pašerácké stezky.
3: Po druhé světové válce se obyvatelstvo pohraničí znovu výrazně proměnilo. Německy mluvící obyvatelé odcházeli také do sousedního Rakouska, a to někdy dost neobvyklým způsobem, popisuje Jiří Dvořák.
4: Pokud se stěhovali do Rakouska, ti, kteří tady byli usídleni, tak někdy dokonce využili sovětských vojáků, kterým za šnaps přijeli s autem a oni to všechno odstěhovali, protože to byli Sověti, tak naši jim nic neudělali, dostali to přes hranice. Tak i takovýhle příběhy se odehrávaly.
3: Po nástupu komunistického režimu se pohyb přes hranici postupně téměř zastavil.
4: Hlavně potom v roce 55, kdy Sověti odtáhli z Rakouska, tak se tady budovala pořádně ta železná opona, to, co bylo na té západní hranici mezi Německem a tehdejším Československem, jo, kdy tam do toho, do těch drátů pouštěli elektřinu a tak dále, tak to se začalo objevovat i tady.
3: Dnes je hranice znovu volně průchozí a budovu někdejší celnice získala Nová Bystřice od státu a po letech hledání využití v ní chce vytvořit muzeum. Nad jeho podobou diskutují tři pracovní skupiny a jako první právě historici vyjmenovává nezávislý starosta Nové Bystřice Jiří Zimola.
5: Budou nasledovat ještě další dvě pracovní skupiny, kurátoři a designéři, kteří budou říkat, jak bychom to mohli prezentovat. No a pracovní skupina odborníků na cestovní ruch, kteří by měli také říct, pro koho to budeme dělat a správně to zacílit.
3: Jejich závěry pak dostanou projektanti, kteří z nich do konce května příštího roku vypracují studii. Z Nové Bystřice Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: Breakthrough, skladba Henka Mobleyho z roku 1972. Je to zároveň titulní a taky pozoru hodně energická skladba jeho poslední studiové nahrávky před dlouhou pauzou. Nabídli jsme ji v 7 hodin 30 minut. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Premiér Andrej Babiš se ANO bude odpoledne jednat se zástupci koaličních motoristů. Těm vadí navrhovaný schodek 389 miliard korun. Premiérovi i ministryni financí Aleně Schillerové z hnutí ANO chtějí motoristé navrhnout konkrétní úspory. S navrhovaným deficitem nesouhlasí ani koaliční SPD. Řetězec Albert stahuje z prodeje biokaši pro batolata. Inspektoři v ní našli nadlimitní množství karcinogenů. Informovala o tom Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Konkrétně jde o kaši s jahodami a malinami, kterou vyrábí značka Nature's Promise. Maďarská vláda chce odtajnit spisy komunistické tajné policie a zveřejnit jména desítek tisíc někdejších informátorů režimu. Oznámil to maďarský vicepremiér Balint Truf. V rozhovoru pro portál Terax nevyloučil, že by se na seznamech mohly objevit také v současnosti vlivní lidé. Festival malých nakladatelů Tabůk začíná v Táboře. Až do neděle nabídne velký knižní trh v ulicích, výstavy, řemeslné dílny nebo koncerty. Letošní ročník má podtitul Skromnost. Podle organizátorů Tabůku je cílem upozornit na méně viditelné profese spojené s vydáváním knih. A čekejte většinou polojasno, odpoledne bude od severozápadu oblačnosti přibývat, a to až na zataženo. Později se ojediněle objeví slabý déšť, zejména na severu. Nejvyšší teploty 21 až 25, v 1000 metrech na horách kolem 18. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A teď přinášíme tipy na nové a zajímavé pražské výstavy. První startuje v Galerii Vinohradská, tady u nás v budově Českého rozhlasu, kde se odehraje vernisáž prací fotografa a kameramana Pavla Němečka Hlasy a naděje. Představuje fotografie z protestů v Istanbulu a snímky ze Sýrie po pádu Asadova režimu.
2: Taková pražská galerie Václava Špály chystá vernisáž obrazu Víta Soukupa pod názvem Retro.
1: Tvorbu malířky Sáry Konečné a sochařky Terezy Štětinové zase připravila galerie a aukční síň European Arts.
2: Vernisáž maleb a videozáznamů, co schoří, to přetrvá, představuje v Entrance Gallery kolektivní spolek a projekt Tomáše Hrůzy, Bronislava Bakule, Malé a taky Forest Research Project zaměřený na proměnu lesní krajiny v Česku.
1: Pragovka galerie ta otevírá hned tři nové výstavy, a to práce Radky Částkové a Magdaleny Šimurové, německého umělce Štefana Hurtiga a Stanislavy Karbušické s Alexandrinou Jordanovou.
2: Poslední tip je do galerie Bubec Davidská, tam chystají vernisáž pod názvem Sloupy lesního chrámu.

0: George Gershwin, rek pro klavír v úpravě pro orchestr s improvizačními vstupy klavíru, Stefano Bolani, Gewandhaus Orchestr Lipsko v 7 hodin a téměř 38 minut.
1: A před námi čtvrteční knižní tipy. Dnes nabídnou tři velmi různé tituly. Ten jeden nás vede do rodinné minulosti, druhý zase k otázce, co v dnešním světě znamená dobro a zlo, a třetí to bude detektivka. Už je tady publicista Jan Nejedlý.
2: Nakladatelství Beta vydalo románovou prvotinu Catherine Erry, autorky vyrůstající v anglicko-irské rodině. A právě z tohoto autobiografického podloží čerpala debutantka inspiraci pro svou prózu nazvanou Zpovědi. Román otevírá motto od Angely Carterové. Ona sama je strašidelný dům, není svou paní, to její předkové občas přicházejí, vyhlížejí okny jejich očí a to je děsivé. Dějová linka začíná v září roku 2001. Při útocích na světové obchodní centrum zahyne otec hlavní hrdinky. A jelikož její matka si vzala život už dávno, osiřelá dívka se na prahu dospělosti cítí ztracená. Záhy však dostane dopis s nabídkou odjet do Irska, kde vyrůstali její rodiče, a kde jí teta může poskytnout domov a pomoci pochopit příběh její rodiny. Roli v něm hraje napětí mezi velkoměstem a provincií. Každý touží po tom vzdáleném. A každý tu miluje jaksi nesprávnou osobu, podobně jako v písni Groteska od Luboše Pospíšila. A jak říká filozof Nietzsche, všechno na ženě je hádankou a všechno na ženě má jediné řešení. Tím je těhotenství. A tak se přidávají další a další dílky do popletené skládačky nazývané Osud. Příběh je vyprávěn formou časových přesmyček, jež doplňují vložené dopisy, deníky i scénáře videoher, které píše jedna z protagonistek. V nich si, na rozdíl od života, může vyzkoušet, jak by věci mohly dopadnout, kdyby se člověk rozhodl jinak, a tudíž by byl jiný i jeho životní příběh. Knihu přeložila Alžběta Glancová. Dobro a zlo v 21. století. Tak zní název knižního interview novinářky Kláry Mandausové s knězem a biologem Markem Orko Váchou. Rozhovor započal za pandemie, pak do něj vstoupila válka na Ukrajině. Tyto mezní situace jsou vzkazem, že dějiny neskončily, říká zpovídaný a dodává, že meditovat o dobru a zlu jezdí každý rok do Osvětimi. Každý rok to vidím znovu, ty dráty musel někdo natáhnout, plynové komory narýsovat, postavit a pak začít konat ty věci, o kterých se mi ani nechce mluvit. Rabbi Sacks to říkal přesně, v Osvětimi ztratíte víru, ale ne víru v Boha, ztratíte víru v člověka. A ještě jeden cestovatelsko-teologický dovětek. Na Antarktidě jsem se naučil přestat radit Bohu, co má dělat. Neprosím o to, aby se nějaká věc stala nebo nestala. Prosím, ať jsme svatí, říká Marek Orko Vácha v knize, kterou vydala Mladá fronta. Nakonec jsem si nechal román Sirotčinec u jezera, pod nímž je podepsán americký prozaik Daniel Miller. Napínavý příběh deleguje na scénu sympatickou majitelku krachující detektivní agentury, jež dostane nabídku, co se neodmítá. Jak sama říká, je mi 30, jsem bez peněz, bydlím v ošuntělém bytě a mojí jedinou nadějí je narcistická bohatá panička, kvůli jejímuž případu můžu přijít o život. Oním případem myslí najít dívku, která se za záhadných okolností ztratila z dětského domova. A zřejmě nebyla jediná, kdo zmizel. A na to vše má týden, neboť zadavatelka úkolu míní, že tikající hodinky zaostřují mysl. Knihu přeložil Pavel Kás, vydalo nakladatelství Dobrovský.
1: Tři knížky, tři různé pohledy na člověka, na jeho rozhodování i tajemství, která si nese. A nám je přinesl do studia publicista Jan Nejedlý.
0: V tuhle chvíli už Harry Connick Jr. zaspívá nám v nahrávce z roku 2019.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava i ve čtvrtek 3. září. Je minuta po 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Ministr kultury Otto Klempíř odvolal ředitele organizace Muzeum Plus Pavla Lazara. Důvodem jsou obavy o další průběh projektu nového industriálního muzea v ostravských Dolních Vítkovicích, který má stát více než 1,5 miliardy korun.
0: A je financován z evropských fondů. Ministerstvo upozorňuje také na odchod řady klíčových zaměstnanců.
2: Vedením Muzea Plus byla dočasně pověřena generální ředitelka Národního památkového ústavu Nadežda Goričková.
0: I ta se na přípravě projektu významně podílela. Jejím úkolem bude organizaci stabilizovat a zajistit pokračování projektu.

0: Dechová harmonie Symfonického orchestru Českého rozhlasu a hudba Jiřího Družeckého.
1: Vizitka. Dnes přijde herečka Kateřina Císařová. Je to držitelka ceny Thálie a nejnověji pro nás, pro Vltavu, načetla 15-dílný tajný deník Lory Palmerové od Jennifer Lynchové.
0: Přibližuje klíčovou postavu z amerického televizního seriálu Twin Peaks, který uhranul miliony diváků v Americe i Evropě.
1: A tak se budeme Kateřiny Císařové ptát třeba na to, jak se hraje postava, kterou svět zná především jako mrtvou dívku.
0: Poslechněte si rozhovor s Kateřinou Císařovou po 10. hodině.

0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku, teď Nancy Dalberg, druhá část smyčcového kvartetu číslo 1 a Nordic String Quartet.
1: A Nancy Dalberg teď střídá básnířka Dagmar Plamperová, protože právě ona pro nás celý týden vybírá své oblíbené poetické texty.
2: Básnění.
3: Jsem mimo jiné básnířka, která si musela kus života opravdu odžít. Do básní a písní jsem zasadila to nejkřehčí, co v sobě mám. Příběhy, které se staly. Život ve Velsu, smrt nevlastní matky, lásky, které jen prošly kolem. Najdu v nich své emoce, svou tělesnost, křehkost, bolest, od které jsem utíkala k pití. Objevuju ale taky odvahu žít. Trochu melancholicky, rozdivočele, s takovou něhyplnou radostí ze života. Při každém čtení a hraní cítím, jak to všechno znovu roste a rozkvétá. Jaké bylo tehdy, jaké je nyní. Jak všechno, co bude, je už napsané. V mé poezii a písních je možná trochu smutno, ale ti, kdo se nebojí, se v tom smutku neutopí. Protože společně víme, že není možné utopit se tam, kde je láska. V odrazech Fitzgeraldů a Vin. V dešťových odrazech baru Fitzgerald mihotá se zvídavá tváře ženy, která v baru Guilty na zeď toalety do srdce vepsala dvě jména, jež byla vyslovena ještě dřív, než se potkala. Která se milovala ještě dřív, než se potkala. V dešťových odrazech baru Fitzgerald chvějí se její prsty. Přeručkovali tělo fotoaparátu, míří ke spoušti. Jeden stisk, jedna věčnost a okamžik beroucí záblesk prvního barového světla. Za tělem třese se jméno. Večer ji k sobě přivine a přestane se na chvíli jmenovat. Přestanou se jmenovat až do manchesterského rána, z něhož doutnají nedopalky noci a ukazují další cestu.
1: A svou vlastní báseň v odrazech Fitzgeraldů a Vin ze sbírky Wells z roku 2023 nám připomněla básnířka Dagmar Plamperová.
0: V tuhle chvíli Fergus MacReady a album Stream. Přejeme dobrý poslech a hezké ráno.

0: Přejeme příjemné ráno, máme právě 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Rusko srpnovými útoky v Lipsku podle prezidenta Pavla testovalo odolnost Severoatlantické aliance a jednotu Evropy. Ukrajina chce změnit systém varování před ruskými leteckými útoky. V Olomouci začíná nejstarší varhaní festival v Česku. A čekejte většinou polojasno s nejvyššími teplotami 21 až 25. Srpnový útok na letiště v Lipsku je podle prezidenta Petra Pavla další snahou Ruska otestovat odolnost Evropské unie a Severoatlantické aliance. Řekl to v rozhovoru pro americkou stanici CNN. Nepřátelské akce Ruska, jako byl třeba útok na Ukrajinu, ale podle Pavla naopak posilují jednotu a odhodlání obou organizací.
3: Země NATO jsou teď sjednocenější a odhodlanější bránit své teritorium. Členské státy jsou kromě toho také připravené vynakládat větší výdaje na svou obranu a odradit Rusko od jakékoliv další vojenské akce.
2: Pavel kromě toho v rozhovoru řekl, že pozvání ruského ministra financí na nedávný summit skupin G20 ve Spojených státech nepovažuje za správné. Takových akcí by se podle něj mělo Rusko účastnit, jenom pokud bude souhlasit s účastí na mírových jednáních. Vyšetřovatelé exhumovali ostatky Jana Masaryka. Zlánské rodinné hrobky vyzvedli po téměř 80 letech. Zkoumat je teď budou soudní znalci. Zjistit by mohli příčinu smrti bývalého československého ministra zahraničí, kterou od roku 1948 nikdo neurčil. Na výsledky pitvy čekají i místní.
4: Já si myslím, že to nepřinese ty odpovědi.
5: Já od toho fakt nic moc neočekávám.
6: I tak vnímají exhumaci Masarykových ostatků místní Zlán. Velká očekávání mají naopak historici, kteří se na příčině smrti dlouhodobě neshodují. Třeba Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů se přiklání k verzi sebevraždy. Podle něj se komunistům Masarykova smrt v roce 1948 nehodila.
7: Komunistům dělalo velmi dobře, když mohli říci, podívejte se, i Jan Masaryk s námi souhlasí a sedí ve vládě.
6: Mezi historiky se objevují i verze o vraždě nebo nešťastné náhodě. Znalecký posudek o příčinách úmrtí by podle soudních znalců mohl být zhruba do měsíce. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Ukrajina zřejmě změní systém varování před ruskými leteckými útoky. Vláda má o nových pravidlech rozhodnout už dnes. Týkat se mají třeba fungování podniků a úřadů během poplachů nebo zákazu vycházení. Kyjev reaguje na změnu ruské taktiky. Moskva totiž v posledních dnech útočí na ukrajinská města nejenom v noci, ale opakovaně i během dne.
8: Nově mají sirény různými signály oznamovat dva druhy poplachu. Žlutý, když poletí jednotlivé drony, a červený, když se budou blížit balistické rakety nebo půjde o masivní útok dronů a raket. Varování bude víc zaměřené na konkrétní ohrožené oblasti. Při žlutém nebudou muset podniky přerušit práci a obchody zavřít. V době žlutého poplachu mají v provozu zůstat i některé linky kyjevského metra a povrchová doprava. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zmínil i možnost zkrácení zákazu nočního vycházení v Kyjevě. Dnes platí od půlnoci do 5 hodin ráno. Z Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas.
2: V olomouckém chrámu svatého Mořice začíná tradiční mezinárodní varhaní festival. Během 6 koncertů představí nejlepší evropské interprety. Dnešní úvodní koncert bude patřit české premiéře mše pro Notre Dame britsko-amerického varhaníka a skladatele Davida Brixe.
9: Poprvé v historii festivalu vystoupí v doprovodu varhan i pěvecký sbor, říká dramaturg přehlídky Karel Martínek.
10: Konkrétně akademický sbor Šerotín pod vedením Pavla Koňárka. Na tomto koncertu představí mši Davida Brixe, britského skladatele varhaníka, který mimochodem taky vystoupí na posledním koncertu. A kromě této mše zazní ještě Pašiová symfonie Marsa Dipreho, stěžejní dílo skladatele, který letos vlastně jubiluje na festivalu.
9: Úvodní koncert mezinárodního varhaního festivalu natáčí Český rozhlas Vltava. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Bude většinou polojasno, odpoledne bude od severozápadu oblačnosti přibývat až na zataženo. Později se ojediněle objeví slabý déšť, zejména na severu. Nejvyšší teploty 21 až 25, v 1000 metrech na horách kolem 18. Více zpráv na irozhlas.cz.

Mozaika. Dobrý den, v následujících minutách nabídneme hned několik pohledů na to, co se stane, když umění vstoupí do míst, kde bychom ho

0: přibližně ve druhé půlce října a poprvé zamíří do Dejvic. Tak si o signál festivalu budeme povídat už za malou chviličku.
1: A taky budeme hrát Kurta Ellinga, Jana Václava, Antonína Stamice nebo Camille Saint-Saëns. Ta Piola Sinfonieta je tu v části Sinfonie číslo 2.
2: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou v 8 hodin a 10 minut, kdy jsme nabídli Camille Saint-Saënse.
1: A stále ještě je krásné počasí, jsou poměrně dlouhé dny, ale oni se budou celkem rychle krátit. A 21 instalací potom v říjnu nabídne letošní 14. ročník Signál festivalu. Usadí se jako každý rok v centru Prahy, ale taky poprvé zamíří do pražských Dejvic.
0: Téma letošního signálu zní Dream On. Sny a vize v podobě světelných a multižánrových instalací připravují třeba Milan Zeiss nebo Maxim Velčovský.
1: A také ukrajinská umělkyně Světlana Rajniš. Více už v reportáži naší kolegyně Zuzany Filipkové.
2: Tak zní hudba z připravované instalace ukrajinské vizuální umělkyně Světlany Rajniš, která chystá videomapping na staroměstskou radnici. Ve svém díle Život v pravdě vychází z myšlenek Václava Havla a jeho eseje Moc bezmocných. Signál festival nabídne celkem 13 venkovních a 8 vnitřních instalací, co například můžete vidět zdarma venku, prozradil ředitel a zakladatel festivalu Martin Pošta.
3: Máme instalaci velice známé hudebnice Laurie Anderson, legendou, kterou letos připravujeme, což je součástí takový omáž nebo poctě těm legendám světelného umění, je Jim Campbell, což je opravdu jedním z průkopníků a dá se říct opravdu legenda toho světelného umění, která se právě bude nacházet v jednom z parků na Praze 6.
2: Hlavní novinkou letošního ročníku je lokalita Dejvic. Ve staré čistírně odpadních vod v Bubenči bude site-specific inscenace Voda z dílny souboru Laterny Magiky a Radima Vizváryho. Ta je jednou z 8 instalací zóny Insight. Nedaleko na slepém rameni Vltavy se můžete těšit na 10-metrovou laserovou instalaci tchajvanského umělce Aka Changa,
4: který má vlastně takovou sérii prací s laserem, který je vždycky postavený hodně vysoko nad vodou, v tomhle případě až 10 metrů, a vlastně rozehrává takovou geometrickou hru odrazu těch laserových paprsků na hladině právě té vody. Vlastně v blízkosti té čistírny budete mít možnost právě takovouhle hru světel, mlhy, vodní páry sledovat každý večer.
2: Vysvětluje programový manažer a kurátor Daniel Burda. Velká část programu Signál festivalu se bude odehrávat v kampusu Dejvice.
3: To znamená v oblasti ČVUT, VŠHT a vlastně jakoby toho komplexu univerzitního, ale nejenom tam. Budeme procházet různými parky na Praze 6 a dostaneme se v úvozovkách finálně až právě do toho kampusu Dejvická. Je to pro nás velkou radostí, protože se letos poprvé v nějakým větším počtu objeví instalace nebo aktivity studentů vlastně právě těchto vysokých škol, kde budeme moct vidět jednak jejich chemické pokusy, ale potom i jejich jakoby technologický projekty, který je například elektrická formule, která je poměrně dost unikátní, což je společným projektem všech fakult vlastně jako vysoké školy.
2: Dodává Martin Pošta. V Dejvicích, konkrétně na Flemingově náměstí, bude mít svou audiovizuální instalaci Brána imaginace hudebník a výtvarník Milan Zeiss, který na díle pracuje na základě dat nazbíraných na letním happeningu od desítek lidí. Ti i za pomoci umělé inteligence složili kombinace slov ze stovky pojmů, které označují stav mysli, pocity i situace. Audiovizuální dílo bude velká zrcadlová kostka, kde bude důležitou roli mít i hudba.
5: Chtěl bych, aby ta hudba byla jako přímým opisem nějakých vizuálních věmů, který tam uvidíme. To znamená, že to bude jako v absolutním synchronu. Že když tam se objeví něco výrazně vizuálně viditelného, tak to bude doplněný nebo dotvořený ještě tím zvukem.
2: Doplňuje Milan Zeiss. Dalším českým zástupcem na Signál festivalu je designér a výtvarník Maxim Velčovský.
6: Naše instalace byla umístěná v Kangasově paláci, v monumentálním nádherném paláci prostě uprostřed města, než je známé svým schodištěm širokým, tak aby šlechta mohla občas schodníkem vycupitat až do prvního, druhého patra a užít si nějakou párty a na ty koně oslým úzkem navazují, protože oslavujeme jako 140 let vlastně inovací. Že na počátku někdy před 140 lety byli vizionáři, kteří potřebovali se z místa A dostat do místa B a vytvořili něco, co bylo, se jmenovalo první prostě auto. Lidé se začali poznávat a spolu obchodovat a na cestě této historie, která vlastně předznamenala spoustu věcí, včetně toho, že první dlouhou jízdu za ní může žena, Berta Benzová, která svému manželovi trošku odcizela automobil a udělala první vlastně jízdu a na její cestě využívala své podvazky, jehlice a různé komponenty a opravovala po cestě jízdu a inovovala ho a byla první inovátorkou na této dlouhé cestě až sem. No a my v tom paláci vlastně pomocí laserů a světel proti s Aidkidem, hudebním skladatelem, vytváříme takovou světelnou show, která vlastně diváka provází touhle vlastně spletitou historií.
2: Novou videomappingovou lokací je arcibiskupský seminář na Praze 6. Jehož průčelí se promění v dynamickou světelnou kompozici podle německého umělce Felixe Franka.
1: Už se to tedy blíží, Mezinárodní festival digitální a kreativní kultury Signál se odehraje mezi 15. a 18. říjnem.
0: Návštěva Západočeské galerie v Plzni momentálně potěší všechny milovníky historických plakátů. Co tam najdou, o tom se budeme za pár minut bavit s výtvarným publicistou Matějem Forejtem.

0: Nadějen velký oblíbenec Kurt Elling, nahrávka z alba Dedicated to You. 9:04.
1: Mimochodem ještě jedna informace, zemřela Cassandra Wilson, taky moje velká oblíbenkyně, zemřela 2. září, tak jenom jí věnujeme tímto vzpomínku a poděkování. Teď ale jiné téma. Poslední 2 víkendy zbývají na návštěvu výstavy s názvem Spektákl, zábavní plakát 1890 až 1938 v Západočeské galerii, konkrétně v její výstavní síni Masné krámy.
0: Jestli stojí za to naplánovat si ještě rychle výlet do západních Čech, do tamní metropole, na to se zeptáme výtvarného publicisty Matěje Forejta. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, přeju.
1: Matěj, ten název, zábavní plakát 1890 až 1938 už lecos napovídá, ale přesto, co je na výstavě k vidění?
2: Na výstavě je k vidění mnoho desítek plakátů, právě od závěru 19. století, řekněme do konce první republiky, a tematicky je ten výběr zaměřený na zábavní průmysl. To už napovídá právě i ta první část názvu, spektákl, že jde opravdu o nějakou velkou podívanou, protože výstava zároveň připomíná, že zrovna tohle je to období, kdy na přelomu 19. a 20. století se formuje masová zábava ve svých různých druzích, od nějakého varieté až po film, který vlastně v té době přichází na scénu zábavního průmyslu, do té podoby, jak potom v podstatě ten zábavní průmysl přetrvává s víceméně drobnými změnami po celé 20. století. Takže to je i pro tu propagaci zábavního průmyslu nějaká velmi zásadní doba.
0: Grafický design je obvykle doménou hlavně umělecko-průmyslových muzeí. Naopak v plzeňských masných krámech můžeme nejčastěji vidět hlavně významná díla klasické malby. Přináší ta aktuální výstava i nějaké průsečíky mezi těmito oblastmi?
2: Jednak je třeba říct, že v západních Čechách vlastně nesídlí žádná instituce, která by měla nějakým způsobem své zaměření především na užité umění a byla by tedy povolanější k tomu prezentovat grafický design, byť hodně hluboce v historii Západočeského muzea bylo i umělecko-průmyslové muzeum, ze kterého tam dodnes zbyly umělecko-průmyslové sbírky, tak ale dneska je právě Západočeská galerie tou institucí, která se zaměřuje soustavně na nějakou popularizaci a vystavování i grafického designu. No a kromě toho, jak jste se ptal na průsečíky, tak nějaké průsečíky, řekněme, vysokého umění a plakátové tvorby tam určitě najdeme, protože plakáty nejsou jen nějakou tuctovou anonymní tvorbou, ale mezi tvůrci plakátů najdeme i velmi zvučná jména, prvotřídní umělce, kteří třeba zároveň prezentovali společenské akce výtvarných umělců. Takové případy jsou vystavené třeba i právě na té plzeňské výstavě. A mezi těmi jmény, která se na výstavě objevují, najdeme třeba Františka Kyselu, Jiřího Krohu nebo Luďka Marolda, který si myslím, že je do dneška velmi neprávem trochu opomíjeným jednak malířem, ale také grafikem, a plakát k představení Náš dům v Asanaci z pražské výstavy architektury a inženýrství je myslím jedním z těch děl Luďka Marolda, které opravdu dokládají nějakého mistrovství a jeho velmi živý rukopis, kterým ve své době určitě vyčníval i v té plakátové tvorbě.
1: Chápu to správně, že stylový záběr výstavy je poměrně široký a různorodý?
2: Je to tak. Kromě toho, o čem jsem mluvil, jsou tam k vidění dobové filmové plakáty, třeba na filmy Gustava Machatého, plakáty Osvobozeného divadla. Musím říct, že osobně jsem čekal možná trochu více plakátů vázaných přímo k Plzni. Nicméně pozoruhodný je třeba plakát, který právě lákal na plzeňskou akci, a to na mezinárodní letecký meeting v roce 1931. Ten plakát vytvořil Josef Hodek, plzeňský žák Josefa Váchala. Je tam k vidění třeba velmi přísně modernistický plakát 3. dělnické olympiády československé od plzeňského rodáka Ladislava Sutnara. A samozřejmě řada dobových filmových plakátů jistě visela i u vstupů a v pasážích plzeňských kin, kterých v tom meziválečném období nebylo málo.
0: Ta výstava trvá už jenom do 13. září, takže si máme pospíšit.
2: Není třeba zdůrazňovat, že milovníci starého grafického designu by si tu výstavu určitě neměli nechat ujít. Kdyby bylo ještě toho grafického designu málo, tak přes ulici ve výstavní síni 13 vystavuje Západočeská galerie taky retrospektivu grafického designéra Jana Solpery, takže o to je to možné si to ještě rozšířit. A k výstavě vyšel i velmi pěkný katalog s velkou řadou reprodukcí, takže to ještě taková zmínka na závěr.
1: Děkujeme za pozvánky. Historické zábavní plakáty na výstavě s názvem Spektákl. Zábavní plakát 1890 až 1938 v Plzni. Na výstavu nás pozval a zavedl výtvarný publicista Matěj Forejt. Matěj, děkujeme.
2: Já taky děkuju.

0: Ludmila Peterková s Pražskou komorní filharmonií a dirigentem Tomášem Hanusem v části koncertu pro klarinet a orchestr Jana Václava Antonína Stamice.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Máte malé děti anebo vnoučata, potom si s nimi udělejte cestu na pražský Vyšehrad. Startuje tam festival Vyšehrádky a nabídne divadelní představení, koncerty, ale i workshopy.
0: V pražském Valštejnském paláci, tam zase startuje festival vážné hudby Mladá Praha. Nadějní hudebníci z Česka i zahraničí odehrají koncerty nejenom v Praze, ale i ve Vysoké u Příbramě, Rakovníku, Kolíně, Brně nebo v německém Bad Schandau.
2: V olomouckém chrámu svatého Mořice, to už jsme také dnes po ránu říkali, začíná mezinárodní varhaní festival. Dnešní úvodní koncert bude patřit české premiéře Mše pro Notre Dame varhaníka a skladatele Davida Brixe.
0: Za literaturou musíte do Tábora, ode dneška tam chystají festival malých nakladatelů Tabůk.
2: No a jestli máte doma fotbalové fandy, stejně jako já, tak určitě nevynechejte premiéru dokumentárního filmu Zápas století v pražském kině Světozor. Přinese pohled na fotbalové utkání mezi Anglií a Argentinou z roku 1986.

0: Ludmila Čermáková s Evženem Ratajem v části sonáty pro violončelo a čembalo číslo 6 Antonia Vivaldiho.
1: A teď přidáme pár zajímavých čísel. Katolická a evangelická církev v Německu přišly jenom v loňském roce o víc než milion členů. Mnoho kostelů zůstává nevyužitých a pochopitelně to platí i v průmyslovém porůří.
0: Putovní výtvarné bienále Manifesta si tam vyhlédlo 12 církevních staveb v šedé zóně a zaplnilo je uměním.
1: Jeden takový kostel, kam chodí před domácími zápasy hlavně fanoušci Schalke, navštívil v Gelsenkirchenu i náš německý zpravodaj Tomáš Havlín.
2: Kostel svatého Josefa v Schalke Gelsenkirchenu je vysoká cílová stavba s dvěma věžemi, jakých je v Německu spousta, takže na první pohled zas tak neupoutá, ale něčím ten katolický kostel přece jenom výjimečný je. V posledních letech bývá otevřený hlavně ve dny, kdy hraje doma Schalke, tedy letošní navrátilec do Bundesligy. Ten kostel se stal vlastně takovým poutním místem fotbalových fanoušků. Tak se pojďme podívat dovnitř. Nečekal bych to, ale uvnitř kostela klape psací stroj a u něj sedí Marie.
3: Früher haben Frauen mit diesen Maschinen Worte von Männern geschrieben für Zeitungen.
4: Právě na takových psacích strojích ženy dřív zapisovaly slova, která jim diktovali muži, ale naše myšlenky a potřeby přitom zůstávaly opominuté. Je skvělé, že se to aspoň do určité míry mění. Já teď mám rozepsanou báseň Wild Way of Healing, nespoutaná cesta uzdravení. Když si chce člověk najít svoje místo ve světě, tak to často vyžaduje i dost odvahy, a to je něco nepředvídatelného, divokého.
3: Wo man mutig sein muss. Und deswegen ist es wild. Wild. Mutig und wild.
2: Ty básničky, které Marie napsala na psacím stroji, ty budou součástí výstavy a každý si je bude moct přečíst. Instalace je zrovna v plném proudu. Je tady třeba taková papírová figurína ženy v druhé řadě v kostelní lavici. Ona má zavřené oči, vypadá velmi smutně, má znázorňovat nelehký úděl žen. Ve výklenku kostela jsou zase rozeseté obří, bílé, plastové oční bulvy. Ty znázorňují pohled, kterému dívky podrobuje společnost. A u oltáře tam už vzniká takový velký kreslený strom. Ten má růst až ke klenbě svatého Josefa.
3: Dass wir uns schöne Orte
4: To je strom, který vyrůstá z poznání, že jako ženy, ale i muži, nejsme odkázaní jen na ten obraz sebe sama, který nám předkládá nebo vnucuje společnost, ale že si přinejmenším ve vlastní hlavě dokážeme vytvořit i svůj vlastní prostor zaplněný krásnými věcmi. Ať už je to yoga matka, čas na kávu s rodinou nebo plachetnice na jezeře, těch možností je spousta.
3: Da gibt's viele, viele Möglichkeiten, sich einen schönen Space im Kopf zu machen. Und das eben nicht mit nach Hause in den Spiegel zu nehmen.
2: Výstava v kostele svatého Josefa nese název Stadion snů, a to asi proto, že ji podpořil fotbalový klub z Gelsenkirchenu. Hlavní díl práce ale odvedly mladé dívky a ženy, které navštěvují v Schalke organizaci Mädchen Centrum. Koncept a návrh vymýšleli od jara, říká ředitelka centra Barbara Christová.
5: Ich glaube, dass die kreativen Ergebnisse und die Botschaften, die Mädchen und junge Frauen für uns haben, ganz ganz wichtig sind.
6: Výsledné poselství je podle mě strašně silné a taky důležité. Protože vychází z reality, kterou já už třeba nezažívám, ale ty dívky a mladé ženy ano. A z této pozice mluví o tom, jaký život a jakou společnost by si přáli.
2: Takové přání si a mluvení ale může někdy narážet i na odpor.
5: Also ich glaube, dass wir in zwei Pole gehen. Auf der einen Seite haben wir Mädchen und junge Frauen, die super stark sind.
6: Přijde mi, že se ubíráme dvěma směry. Na jedné straně máme dívky, které jsou super silné, hodně přemýšlejí a znají svá práva, a na druhé straně je tady politická situace, která znovu zdůrazňuje zpátečnické obrazy žen a přirozeně se v ní taky šíří násilí vůči dívkám a ženám.
5: Rückwärts gewandt sind und auch natürlich eine steigende Gewalt gegen Mädchen und Frauen.
2: Poslední pravidelná mše byla u svatého Josefa někdy před 7 lety a další kostely v Porůří jsou na tom podobně. Některé vypadají jako vystřižené z katalogu moderního umění, zatímco jiným se říká nouzové, ty poslepovaly narychlo po válce strosek po bombardování. Všechny sloužily obci, která se ale mezi tím někam vytratila. Třeba kolem nich ale může vzniknout jiná. Z Gelsenkirchenu Tomáš Havlín, Český rozhlas.

0: Vyrozumění a sanace audience.
1: Slavné hry Václava Havla.
0: V původním znění i v premiéře.
1: V září a v říjnu na Vltavě.
0: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Potlesk pro berlínskou filharmonii a Johna Williamse, hudba z filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava ve vysílání Vltavy těsně před 8:45.
1: A pojďme do Pražského divadla v Dlouhé, tam se totiž dějí divné věci. Ze stropu kape voda, potrubím zní divné zvuky a herečka, která tam hraje, má pocit, že postavy ztrácejí duši.
0: No, ono to vypadá, že se tam zabydlel vodník. Je to výchozí situace pro novou inscenaci Samá voda, která má v divadle v Dlouhé premiéru už v neděli.
1: A tak si o jejím vzniku povídala s režisérkou a scénáristkou Antonií Rašilovovou, redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Jak je možné, že se v divadle v Dlouhé ocitne vodník? Asi si umíme představit různé bytosti, které by se k divadlu nějak mohly pojit, ale vodník je možná pro mě osobně dosti překvapivá postava.
3: To je jasný, že vodník by v divadle se normálně neocitnul, na rozdíl od jiných postav, které by tam mohly být, třeba že by ožily nějaký postavy z divadelních inscenací, které se tam hrajou. Ale zrovna tenhle vodník se tam dostal při povodních v roce 2002, protože Dlouhá povodně zažila docela intenzivně. Voda tam natekla vlastně až k vrchnímu balkónu. Takže vodník, který žil ve Vltavě, během povodně takhle začal proplavávat Prahou, až právě doplaval do divadla v Dlouhé, kde objevil, že spoustu divadelních duší, respektive dušiček, které patří divadelním postavám, o které se nikdo nestará. A tak se rozhodl, že to napraví, a protože je to takovej krajinář a stará se o tu svoji krajinu, tak si vzal tu Dlouhou jako svoji krajinu a zabydlel se tam.
2: Vy jste autorkou scénáře? Z čeho vychází ta vaše potřeba upínat pozornost na vodu, konkrétně na řeku Vltavu, a zosobnit ji v postavě vodníka v divadelním kontextu?
3: Ty povodně tu Dlouhou zasáhly a zároveň ta Vltava je docela blízko, a tím, že tohle představení není standardní představení, kde diváci sedí v sedačkách a dívají se na jeviště, ale je to vlastně bojovka, je to divadelní procházka, taková imerze, tak bylo důležité vybrat něco, co s tím divadlem je bytostně spjatý, a to ty povodně jsou.
2: Už naznačujete formát té inscenace samotné, čili do jakých prostor zasazujete dění a jaké nároky to tedy klade na vás režisérku, na herce, herečky a následně na diváky?
3: Do jakých prostor, na to se dá odpovědět jednoduše, a to je všude. Když diváci přijdou na tohle představení, tak myslím, že jim můžu slíbit, že uvidí opravdu všechny zákoutí divadla v Dlouhé. Nároky to klade podle mě hlavně na herce v tom, že si musí zaprvé teda osvojit ty svoje trasy a tu svoji cestu, ale hlavně taky ten formát herecký je trošku jiný, protože nejde naskoušet úplně všechno, dokud tam ty diváci nebudou. Takže z velké části je potřeba tady si osvojit nějakou improvizaci, která v té imerzi klade nároky na to znát perfektně ten svět, ve kterém se pohybujeme, který společně vytváříme. Takže sice scénář já píšu, ale samozřejmě v kolaboraci s hercem a se všema, kdo na zkoušky chodí. Takže to funguje trošku jako princip takový počítačové hry. Oni fungují trošku jako figurky, jako kdybychom hráli deskovku a máme tam ty figurky a oni perfektně musí znát pravidla té hry a svět, ve kterém se pohybujou.
2: Představte postavy, kromě vodníka, koho dalšího potkáme v zákoutích divadla v Dlouhé?
3: Vodníkovi nejlepší kamarády, krysáky, který tam za ním chodějí, protože se můžou pohybovat i na souši, i ve vodě. Potom je tam herečka, samozřejmě z divadla v Dlouhé, a Dušan Suchý, což je kustod divadla v Dlouhé, který je milovník divadelní teorie a hlavně miluje divadlo v Dlouhé a stará se tam o to, aby všechno probíhalo hladce právě v případech, které můžou někdy nastat, jako že se třeba zruší představení nebo dojde k nějakému výpadku elektřiny a je potřeba vymyslet nějakou alternativu pro diváky. A pak je možný, že se tam vyskytuje i zlatá rybka.
2: Jaká by podle vás měla být skladba toho publika, které se přijde podívat nebo přijde zažít tento druh představení?
3: Já si ráda myslím, že se to divadlo nemusí věkově omezovat, když se člověk vydá tou cestou divadla pro děti, tak si ráda myslím, že je i pro dospělí. A věřím tomu, že to tak je, protože my sice máme věkovou kategorii 7+, ale já si myslím, že pokud bude chtít přijít někdo se svým sourozencem, který je mladší, tak si myslím, že ve dvojici společně zvládnou tu cestu projít, a zároveň si myslím, že i dospělý člověk by si to mohl užít. I diváci a divačky, kterým je kolem 15 let, tak můžou tuhle tu cestu si užít úplně stejně. Takže já bych ráda věřila tomu, že je to vlastně pro všechny, kdo zvládnou chodit po schodech nahoru dolů.
2: Jaká témata se vám tam dostávají?
3: Já myslím, že divadlo a voda je vlastně takový prostředí, ale tematicky v tom příběhu jde hlavně o přátelství, co to znamená, jak vypadá přátelská pomoc, že někdy si třeba můžeme myslet, že někomu pomůžeme tím, že za každou cenu splníme to jeho přání a přitom občas nejde jenom o to splnit to přání, ale zjistit i, co se musí stát, aby se to přání mohlo splnit. Tím pádem navazuju na takový druhý velký téma, který tam je, a to jsou právě ty přání, co všechno si člověk může přát, jakým způsobem si může přát a hlavně, jak se ty přání plnějí.
1: Pražské divadlo v Dlouhé je tedy nově domovem vodníka. Premiéru inscenace Samá voda můžete vidět už tuhle neděli.
0: A už pozítří taky začne festival Dvořákova Praha. O něm budeme mluvit s jeho ředitelem Janem Simonem po 9:00 dopoledne.

Claude Debussy, část ze sonáty pro flétnu, violu a harfu, členové Boston Symphony Chamber Players. V 8 hodin, téměř 55 minut.

A teď už přichází Chet Baker, když tak trošku jinak než obvykle, místo té melancholické balady svižné blues, skladbu Phil's Blues napsal Bakerův tehdejší spoluhráč, saxofonista Phil Urso. Bylo to roku 1956 a nahráli ji společně v Los Angeles. Bakerova trubka, ta tady zní v poměrně početném big bandovém obsazení a ukazuje jeho méně známou o dost energičtější tvář. Přejeme dobré ráno, jenom chvilka zbývá do 9. do dalších aktuálních zpráv.

0: Teď je 9 hodin. Dobrý den.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Plán vlády snížit podporu v nezaměstnanosti kritizují odbory i zaměstnavatelé. Od příštího roku by lidé v prvních dvou měsících bez práce dostávali 65% předchozího výdělku místo současných 80%. Vláda si od změny slibuje úsporu až 5 miliard korun ročně. Odbory ale tvrdí, že nižší podpora může lidi odradit od změny zaměstnání, protože by se víc obávali období bez práce. Ruská vláda uzavře německé Goetheho instituty v Moskvě, Petrohradu a Jekaterinburgu. O konci německé kulturní a jazykové instituce v zemi informoval ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Podle něj jde o reakci na chystané uzavření ruského domu v Berlíně. Německé úřady se tak rozhodly na základě vyšetřování neúspěšného dronového útoku na letiště v Lipsku, za kterým podle nich stála Moskva. Berlín taky uzavře ruský generální konzulát v Bonnu, zpřísní taky hraniční kontroly ruských občanů. Muzeum v Chotěboři je po 7 letech opět otevřené, sídlí v nové budově bývalé pošty. Radnice ji nechala zrekonstruovat za zhruba 120 milionů korun. Kromě stálé expozice o historii Chotěboře se návštěvníci prohlédnou i výstavu děl avantgardního malíře Zdenka Rikra. V Česku se o víkendu mírně ochladí, jak předpovídá Český hydrometeorologický ústav. Bude většinou oblačno a srážky se objeví jenom ojediněle v Čechách. Zítra teploty vystoupají na 25 až 29, na jižní Moravě až 31 stupňů. V sobotu se ale vyskytnou na většině území srážky. Nejvyšší denní teploty většinou budou do 23 stupňů. V neděli se potom začne postupně oteplovat. Příští týden by tak znovu mohlo být až 30 stupňů Celsia. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den, dnes máme čtvrtek a je to 3. zářijový den. Vítejte u poslechu Vltavy. Velikost kulturního zážitku, ta se často neměří počtem lidí, penězi ani rozměry prostoru. Někdy stačí jeden orchestr a naplní celé město hudbou. A jindy zase jediná malá místnost, aby se do ní vešla výrazná část českého výtvarného světa. Tak to trošku vysvětlím. Vídeňští filharmonikové, orchestr milánské La Scaly, houslistka Hilary Hahn a nebo rezidenční umělkyně Magdalena Kožená. Festival Dvořákova Praha letos přivítá celou řadu hvězd a my o nich i o celém programu budeme mluvit za malou chvilku. V 9:30 se potom přesuneme do centra Prahy, ale do jedné malinkaté galerie, která už 21 let dokazuje, že na velikosti opravdu nezáleží. Bude to Pražská galerie Havelka.
1: A co nabídneme mezi 9:00 a 10:00 z hudby Grant Green nebo Robert Schumann a taky Gondolin Trio v úvodu. Je mi to líto, píseň nabízíme právě teď. 9:03 dopoledne.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: rezidenční umělkyně letošního ročníku je mezzosopranistka Magdalena Kožená. Další velká jména Dvořákovy Prahy nám představí umělecký ředitel festivalu Jan Simon. Dobré ráno.
1: Hezké dopoledne.
2: 19. ročník, tak jak šlo sestavování programu?
1: Já se vždycky na tuto práci moc těším, protože to je v podstatě tvůrčí proces. Na začátku stojí nějaká základní myšlenka, ta je konec konců u Dvořákovy Prahy dána, protože Dvořákovo jméno je velkým závazkem, pakliže ho nebereme jenom jako marketingový popis. A pak přijde ta realita, kdy se potom začnou konfrontovat ty diáře umělců, kteří mají naplánováno na mnoho let dopředu a dochází k určitým korekcím, ale ten základní předpoklad je tu myšlenku neopouštět, což se nám víceméně daří a dařilo se nám to i při sestavování 19. ročníku.
0: Festival zahájí Filharmonika della Scala pod taktovkou Ricarda Šajiho. Zazní Dvořákův violončelový koncert s Julií Hagen a Novosvětská symfonie. Proč jste zvolili právě tuhle podobu zahajovacího večera?
1: Tak vlastně od té doby, co jsem do Dvořákovy Prahy nastoupil, což vlastně se už je to 8 let, 2018 jsem začal působit u festivalu, tak jsem si říkal, že taková ta konstanta programová, která by festival zahájila, že by to vlastně nebylo vůbec špatně a proč bychom se měli stydět za to, že Dvořák napsal tak slavná díla, která samozřejmě občas utrpí s různými provedeními, ne úplně toho nejlepšího, té nejvyšší kvality, ale o to víc je to pro nás výzva, abychom dokázali přivést po každé jiný pohled na Dvořáku violončelový koncert.
2: A Ricardo Šají si mohl Dvořáka a Novosvětskou vybrat, nebo jste to vybrali vy a jak s tím Šají souzněl?
1: No, pro mě to bylo obrovské překvapení. Právě z těch důvodů, které jsem popsal, ne každý velký dirigent a ne každý světový orchestr chce tuto kombinaci, která možná je až takový, možná by se někomu mohlo zdát jaksi příliš prvoplánová. A Šají byl naprosto nadšen. Vůbec nediskutoval. Vzal absolutně v potaz, že prostě takto chceme zahájit a naopak vlastně vyjádřil obrovskou radost a svůj vztah Dvořákovi jako takovému. Takže o tom tentokrát jsme o tom vůbec nediskutovali a já z toho mám, strašně se na koncert těším, protože myslím si, že ta spontaneita toho přijmutí toho programového návrhu by se měla zákonitě odrazit i v té spontaneitě provedení.
0: A posluchači, diváci budou mít možnost orchestr Filharmonika della Scala tedy vidět ještě v neděli s klavíristou Alexandrem Malofejevem. Jak významná je pro festival možnost představit světový orchestr ve dvou rozdílných programech?
1: Je to vlastně náš záměr. Možná si posluchači všimli, že většinou orchestr, který zahajuje, má druhý den ještě koncert další a tam necháváme volbu programu, byť samozřejmě v nějakých rámcích právě na orchestru, aby měl pocit, že se může ukázat to, v čem on se cítí doma, v čem je silný a potom prvním, řekněme, velmi zavazujícím večeru, protože musíte dostat interpretační staré tradici, přinést nový pohled. Dvořák ve Dvořákově síni na Dvořákovském festivalu. Toho tla ještě před televizními kamerami. Je toho tlaku poměrně hodně, tak ten druhý večer by měl být večerem volnosti. A volba čtvrtého Rachmaninova klavírního koncertu a čtvrtého Čajkovského, hrajeme čtvrté přes čtvrté, tak to je něco, kde očekáváme, že ten orchestr vlastně se předvede v té své nejvyšší formě a s obrovskou radostí a spontaneitou, ale tentokrát díky právě Šajmu přístupu k Dvořákovi to očekávám od obou koncertu.
2: Mezi dalšími zahraničními tělesy najdeme třeba Tónhalle Orchestra Zürich s Pávem Jervim nebo Vídeňské filharmoniky. Podle čeho vybíráte orchestry, podle čeho dirigenty, které potom nakonec na festival chcete přivést?
1: U Vídeňský filharmoniku volba dirigenta, to vám poví každý pořadatel, ta v podstatě je nemožná. Tam jde o to, aby se vlastně potkali trošku naše programové představy s plánem turné Vídeňský filharmoniku a já jsem moc rád, že vlastně naše iniciativa, aby zazněl Dvořákův houslový koncert v rámci Dvořákovy Prahy se přenesl i na další pódia, včetně Lucernu a dalších prestižních akcí právě v podání Vídeňských filharmoniků a držitelky ceny Grammy násobné Hilary Hahn a Tugan Sokiev. My jsme měli obrovskou příležitost se s ním vlastně osobně seznámit loni, když jsme dělali program Po stopách Antonína Dvořáka a právě Tugan Sokiev dirigoval Sommernachtskoncert ve Vídni na Schönbrunnu a je to opravdu zase obrovská osobnost. Pražské publikum už ho zná, ale vlastně z jeho dřívějšího působení s orchestrem v Lille, ale s vídeňští filharmonici jsou velmi vybíraví. Takže nemůžeme mluvit do toho, kdo přijede za dirigenta, výjima projektu s Jakubem Hrušou v roce 2023. To byla domluva. Ale víme, že vídeňští filharmonici nehrají s někým jiným než se skvělými dirigenty. A Hilary Hahn je příjemný bonus.
0: Jan Simon, s ním právě mluvíme o 19. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha, který začíná už pozítří. A další informace přidáme za chvíli.

0: Magdalena Kožená v písni Antonína Dvořáka. Minutu před 9:45 na Vltavě.
1: A rezidenční umělkyní letošní Dvořákovy Prahy je právě Magdalena Kožená. S námi ve studiu Jan Simon, povídáme si o festivalu. V jakých rolích se Magdalena Kožená představí?
2: My jsme chtěli, aby to bylo co nejkomplexnější představení Magdaleny Kožené, takže bude písňový recital s Kyrillem Gerstainem, kterého neznáme příliš v komorních rolích, takže to bude takové osvěžení Kyrillova koncertního života, kde zazní jak Dvořákový písně, ale tak třeba i Bartok Rachmaninov. Potom Magdalena se představí ve své mentorské roli. Všichni víme, že ona se věnuje hodně podpoře mladých talentů a teď představí 4 pěvce, kteří již stojí na prahu, doufejme, budoucí velké kariéry. Potom vlastně bude komorní koncert, kde vystoupí společně se smyčcovým kvartetem České filharmonie a k pianistou Karlem Košárkem. No a na závěr v repertoáru, který udělal vlastně Magdalenu Koženou světovou pěvkyní, vrací se domů do svého baroka a ve společnosti komorního orchestru České filharmonie zazní díla Handla a Vivaldiho.
0: Vaše řada Dvořák Collection, ta se letos soustředí především na skladatelovi písně, uvádí v souvislostech s hudbou Janáčka, Ravela, Rachmaninova a dalších. Na co byste nás v téhle souvislosti rád pozval?
2: Tak samozřejmě ten kmen, od loňského roku vlastně mapujeme písňovou tvorbu, proto je Magdalena Kožená tak hluboko jaksi zapojena do letošního programu, takže tam skutečně právě písňové večery s Magdalenou Koženou jsou tím tématem, které by měly být tou vábničkou.
1: A do programu festivalu se taky vrací řada Opera in Concert, tentokrát s Dvořákovým Jakobínem v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, Pražského filharmonického sboru a Tomáše Netopila. Proč jste sáhli právě po Jakobínovi?
2: My jsme uvedli Dvořákovy operní prvotiny Alfred Krála Uhlíř. Provedli jsme už na festivalu se Semionem Byčkovem a v hlavní roli s Asmi Grigorian Dvořákovou Rusalku jako to nejvrcholnější, nejslavnější operní dílo. A když jsme vlastně přemýšleli, jak postoupit dál v tom provádění v koncertním způsobem, jsme říkali, a my bychom chtěli uvést operu, kde Dvořák, který hledá svou operní mluvu, se stává Dvořákem operním skladatelem. A s Tomášem Netopilem jsme se o tomto tématu bavili a on po chvilce uvažování řekl Jakobína. Takže vlastně dostáváme se do bodu Dvořákova zlomu.
0: Na Dvořákově Praze se posluchači můžou taky dostat na pomezí klasické hudby a jazzu. Pokračuje dramaturgická řada Bez kravaty. Co tam nabídnete?
2: Já se strašně moc jako klavírista těším na společné vystoupení dvou pianistů možná z trošku rozdílných světů, ale to je jenom první zdání a to je Brett Meldau společně s Kyrillem Gerstainem, kde na dva klavíry proběhne večer, který vlastně je nazván dialogem. A je to dialog mezi komponovanou hudbou a improvizovanou hudbou, mezi dvěma pianisty a také mezi stylovými epochami, mezi žánry, protože neví se tak úplně, že Kyrill Gerstein vlastně původně vystudoval Berklee Institut ve Spojených státech a je spíš jazzman svým výchozím a vlastně se etabloval jako přední světový klavírista v tom oboru klasickém. A Brett Meldau není zase jenom jedno prvoplánový jazzový pianista, ale je to člověk nesmírně přemýšlivý, samozřejmě perfektně nástrojově vybavený. Takže ti dva pánové se domluvili, potkali se a sejdou se také v Praze.
1: Už jste zmínil to, že s Magdalenou Koženou vystoupí taky nadějní, talentovaní pěvci a pěvkyně. Mimochodem mladí muzikanti, mistrovské kurzy i soutěž Concertino Praga. Tohle všechno má na Dvořákově Praze své místo. Co takové festivalové vystoupení těm nejmladším muzikantům může dát?
2: Je to obrovská zkušenost, protože se potkávají na stejném pódiu, kde den předtím vystoupili vídeňští filharmonici, Česká filharmonie, mají festivalové publikum, které je vlastně nastaveno v tom nejvyšším očekávání maximální možné kvality. Je to obrovská zkušenost, protože pro mladého konštýře vlastně můžete doma cvičit, jak se říká, doma je každý Paganini, nebo v koupelně dokonce. Ale na tom pódiu přichází ještě jeden faktor, který strašně prověří nejenom vaše schopnosti nástrojové nebo vokální, vokální, ale vlastně vaši psychickou odolnost, ať chcete nebo ne, je tam to kouzlo okamžiku, toho nevratného. Nemůžete nic opravit a musíte přinést výkon a hlavně si musíte chtít s lidmi popovídat.
1: A teď nám, Honzo, ještě řekněte, když už jsme u té psychické odolnosti, jak to má ředitel festivalu? Těsně před začátkem.
2: Já jsem myslel, že se mě zeptáte, jestli jsem celoživotní trémista jako klavírista. Ano. A jako ředitel, víte co, teď už to není v mých rukou. Teď musí přijet všichni umělci, kteří jsou nasmlouvaní. Já pracuji na ročníku 2028, protože ten 2027 je hotový, připravený a teď už musím jenom prosit své kolegy, aby a věřit jim, a já jim věřím bezmezně, že oni už všechno jak si technicky dotáhnou k maximální dokonalosti.
0: Říká ředitel festivalu Dvořákova Praha Jan Simon. 19. ročník začíná už v sobotu a potrvá až do 23. září. Ať se všechno povede, mějte se moc hezky.
2: Děkuji a přeju krásný den.

0: Grant Green ve skladbě, kterou napsal Sonny Rollins. Nahrávka je z poloviny 60. let. Dozněla přesně v 9 hodin a 30 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Jestli někde můžeme použít větu na velikosti nezáleží, potom je to určitě v případě Galerie Havelka. Najdete ji v centru Prahy. Tahle jedna malá místnost nabídla za 21 let své existence prostor mnoha umělcům.
0: Jako byli Vladimír Kopecký, Vladimír Kokolia, Jan Hýsek nebo Veronika Richtrová.
2: Galerie Havelka založila Jitka Griegerová Sochorová a o její příběh se zajímala naše reportérka Zuzana Filipková.
3: Každá vysoká umělecká škola pro toho absolventa znamená po škole obrovský propad. Nikdo tě nechce. A můj tatínek přišel a v tu dobu říkal, tady se otevírá nová galerie proti interkontinentálu a schání tam někoho, kdo by to tam mohl vést. A já jsem říkala, Ježíš, ale já to jsem to nikdy nedělala. A můj tehdejší přítel, můj současný manžel Martin říkal, no nic, postavíš se tam a budeš se usmívat.
4: Říká Jitka Griegerová Sochorová, která v 90. letech studovala u profesora Ctibora Turby na katedře nonverbálního a komediálního divadla na AMU. Tehdy se jí naskytla i nabídka pracovat pro jednu galerii ve Spojených státech.
3: To byla doba, kdy psala jsem jí na kontě spoustu peněz, což jsem neměla. Nebyla jsem vdaná, takže já jsem vlastně nemohla odcestovat, ale už jsem nikde nepracovala. Všechny ty závazky jsem zrušila, protože ve své naivitě jsem si myslela, že do té Ameriky pojedu, protože tam ten galerista měl všechno připravené, zázemí a tak dále. A najednou jsem byla bez práce, takže jsem dostala nabídku pro Tarichův komorní orchestr pracovat a během té práce jsem si uvědomila, že mi něco chybí. Já jsem si říkala, co mi to chybí? Jako? A pak jsem se opravdu bouchala do čela a říkala jsem si, no jo, to jsou ty obrazy, to je ta práce se sklem, s obrazy, s umělci.
4: V roce 2005 měla možnost pronajmout si jeden z prostorů v domě, který vlastnila rodina Havelkových, potomků architekta Aloise Bureše, který patřil k významným politikům a stavitelům přelomu 19. a 20. století. Rodina Havelkových odešla po roce 1947 do zahraničí, ale po revoluci se jim vrátil dům v restituci.
3: Všechny ty prostory byly samozřejmě poměrně dost drahé, je to Praha 1, tak já jsem si vybrala úplně ten nejmenší prostůrek a tady jsem už 21 let. Proč se jmenuje ta galerie tak, jak se jmenuje, tak je to vlastně podsta rodině, která vlastně mi tady nechává ten prostor. Mezitím už se staly takové vazby, jak se říká, na život a na smrt mezi mnou, mezi tou rodinou, že už jsme jezdili dokonce k ním domů do Ameriky a víme o sobě hodně věcí a oni vlastně, když ta rodina přijede sem, tak zase já vařím a tak dále.
4: Vysvětluje Jitka Griegerová Sochorová. Významný český kurátor Radek Volmut galerii Havelka vtipně označil jako galerie na tři kroky. A ano, je to téměř doslovný popis. Přesto tu vystavují slavná jména a i samotný začátek galerie byl více než povedený.
3: Pro mě byla zásadní první výstava, kterou vedl Radek Volmut, se kterým jsme teda doposud ve velmi přátelském vztahu. To byla výstava Vladimír Kopecký, Vladimír Kokolia a Jan Hýsek, která dala takový předobraz těm dalším výstavám a já jsem věděla, že nemůžu klesnout dolů, že musí se ta linie udržovat, je ta kvalita těch výstav. Takže během těch let já jsem si vytvořila v duchu takový dvě linie a to byla spolupráce s Vladimírem Kokoliou a jeho absolventy a jeho studenty a spolupráce se studenty a absolventy Vladimíra Kopeckýho. Takže sklo, grafika, malba.
4: Jak se galerie Havelka živí? Protože ty výstavy většinou, které tady jsou, jsou prodejní. Takže na tomto jakoby konceptu to máš postavené a můžeš ještě vlastně zažádat třeba i o nějaký grant.
3: To bezesporu to je několik jakoby toků, aby mohl člověk pracovat tímhletím směrem, vést galerii nebo vlastnit galerii, nejenom, že se spoléhat na sběratele, ale musíte samozřejmě pracovat v tom grantovém systému a nebo oslovovat spřátelené firmy a ty žádat třeba o podporu.
4: Doplňuje majitelka galerie Havelka, která na závěr zdůrazňuje, že je velmi důležité obklopit se dobrými kurátory a kunzhistoriky.
3: Jsou vlastně takový, bych řekla, režiséři v divadle, takže tady jsou to ty režiséři, kteří vystudovali umění a vědí prostě o tom, tom současném umění mnohem víc než já. Takže jsem měla velký štěstí na krásný jména jak ve výtvarném umění, tak štěstí na spolupracovníky jako kunzistoriky a kurátory. Radek Volmut, Terezie Zemánková, Vendula Fremlová, Petr Vaňous. Nechci na nikoho zapomenout.
4: A kolik těch výstav se tady otočí za rok?
3: No, když jsem začínala, tak jsem pracovala pondělí až sobota. Ty výstavy byly třeba po měsíci a je to strašně neúnosný, ale taky to bylo před 20 lety. Ale teď v současné době po Praze vznikají nové výstavy, Praha je kulturní město, takže aby se vůbec návštěvník dostal na ty výstavy, tak musíte prodlužovat ten čas. Takže většinou tak měsíc a půl, někdy i dva měsíce.
0: Říká Jitka Grígrová-Sochorová, se kterou jsme natáčeli v Pražské galerii Havelka.
2: Svět jazzu přišel o jeden ze svých nezaměnitelných hlasů. Ve věku 70 let zemřela americká jazzová zpěvačka Cassandra Wilson, jedna z nejvýraznějších hlasových osobností moderního jazzu. Její hluboký sametový kontraalt dokázal spojovat jazz s blues, folkem, country, ale i soulem. A časopis Time ji roku 2001 označil za vůbec nejlepší americkou zpěvačku.
0: Wilson pocházela z Jacksonu v Mississippi a právě hudební tradice amerického jihu se do jejího projevu silně otiskla. Začínala u klavíru a klarinetu a v New Yorku se později stala členkou avantgardního kolektivu M-Bass saxofonisty Steva Coleman.
2: Cassandra Wilson získala dvě Grammy, a to za alba New Moon Daughter a Loverly. Roku 2015, kdy uplynulo 100 let od narození Billie Holiday, vydala album Coming Forth by Day a to bylo věnované právě téhle jazzové legendě.
0: Právě Cassandru Wilson si připomínáme i na Vltavě. I'm old fashioned.

0: známá postava české scény Arbrit.
1: Anna Zemánková na pardubické výstavě Plody s chutí bramborových šišek.
0: Do jaké míry můžeme její práci srovnávat s tvorbou školených autorů a jak rezonuje v zahraničí?
1: Kurátoři Pavel Liška a Natálie Drtinová s moderátorkou Hanou Slívovou ve čtvrtek 3. září po 17. hodině v Art Café.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Blue Valentine, album Toma Waitse z roku 1978, pár minut před 9:45.
1: Dá se lidská hodnota posuzovat jenom ekonomickou užitečností a nějakou produktivitou? Teď si položíme společně s architektkou Pavlou Melkovou otázku, kdo má vůbec právo rozhodovat o hodnotě lidského života.
2: Historické hlavní náměstí v saském městě Pirna vytváří idylický obraz. Dalo by se říci ikonický. V 18. století ho s názvem Tržiště v Pirně namaloval italský malíř Canaletto. Na náměstí dokonce stojí prázdný rám, skrz který se můžeme podívat na totožný záběr. Zároveň město každý rok pořádá historické oživení obrazu, známé jako Canaletto Built Life, kdy ho místní obyvatelé v dobových kostýmech živě inscenují. Pod malebnou kulisou se ale skrývá trhlina. V pozadí nad náměstím se tyčí zámek Sonnenstein. V druhé polovině 19. století tady vznikl německý léčebný ústav pro duševně choré, který se za druhé světové války stal jedním ze 6 německých míst, kde probíhal tajný program systematického vyvražďování osob se zdravotním, mentálním či psychickým postižením, nazvaný T4. Pacienti a později i vězni z táborů sem byli přivezeni v zatemněných autobusech, postaveni před fiktivní lékařskou prohlídku a posláni do sprch, které byly plynovou komorou. Nacisté zde už v roce 1939 připravovali metody a specialisty, které později použili v koncentračních táborech. Události dnes připomíná pietní památník v suterénu budovy. Je střídmý, skromný, skoro bych řekla více civilní než umělecký. A zdá se mi, že o to působivější. Místnosti, přípravna, plynová komora, márnice a krematorie jsou ponechané autentické, prázdné, s odhalenými fragmenty stop, mezi nimiž jsou rozeznatelné třeba základy pecí, odtokový kanál či otvor pro přívod plynu. Ve vstupním prostoru se ocitáme tváří v tvář řadám fotografií obličejů zavražděných. Naléhavostí připomínají malované portréty Gerharda Richtera či fotografické instalace Christiana Boltanského. V některých z těch tváří zjevně nelze nalézt duševní nemoc. A tam, kde ji můžeme tušit, zároveň prosvítají i jiné roviny duše. Filozofka Barbara Šmicová se v knize Jaký život, jeho den žití, která nedávno vyšla v českém překladu, zaměřuje na otázku, jak a jestli vůbec posuzovat, jaký život, jeho dny žití. Otázku, obsahující i pojem život, který není hoden žití, který posloužil jako alibi právě pro nacistické vyvražďování. Šmicová, která sama vychovávala postiženou dceru a ví tedy, o čem mluví, upozorňuje, že tuto otázku nemůžeme hodnotit objektivně, zvenčí, ale pouze subjektivně, pohledem těch, kterých se týká. Ze zkušenosti se totiž domnívá, že i tam, kde ostatním se život konkrétního člověka může jevit jako nehodný žití, on sám nezřídka říká, že se cítí šťastný. Nacistům ale nešlo o skutečnost. Maskování za vysvobozující eutanázii bylo jen zástěrkou pro odstraňování nežádoucích lidí. A těmi nebyli jen duševně či fyzicky postižení, ale také nemocní, dementní, staří či jinak slabí. V areálu zámku, ale v jiných budovách, dnes sídlí nová psychiatrická klinika. V ulicích města potkáváme rodiny či přátelé procházející se s nemocnými na kolečkových křeslech. Vidíme i staré lidi, někdy na vozíku, někdy jen podpírané, na výletě s blízkými. Etika současné společnosti se v tomto zásadně změnila. Přesto mi v ten jasný, slunný, idylický den přichází na mysl asociace. Jedním z argumentů pro zdejší vyvražďování byl ekonomický pragmatismus. Koncept ballast existence, neboli přebytečná existence, označoval lidské životy, které nacistická ideologie považovala za bezcenné, protože neproduktivní a tím zatěžující společnost. A já nedokážu nevzpomenout, že jedním ze znaků naší současné společnosti je vztahování ekonomické logiky i na neekonomické oblasti, a převádění veškerého společenského dění, tedy například i mezilidských vztahů, do jazyka trhu. To srovnání nám může připadat přehnané. Já ale myslím na Hannah Arendtovou, která zdůrazňovala, že je zavádějící a nebezpečné zjednodušovat totalitarismus na fašismus či komunismus. Protože tak můžeme přehlédnout obecné znaky a zárodky nebezpečných jevů obsažené i v jiných společnostech.
1: Uzavírá Pavla Melková svou zajímavou úvahu.
0: Část sonáty Georga Filipa Telemana tu nabízíme 4 minuty po 3:15. Přejeme hezké dopoledne.

0: 7 minut zbývá do 10. Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava a ještě stále raní mozaikou.
1: Posloucháte tady u nás na Vltavě tajný deník Laury Palmrové. Potom slyšíte hlas herečky Kateřiny Císařové, držitelky cen Itálie. A právě ona bude hostem dnešní vizitky, která začne hned po Františkových aktuálních zprávách v 10 hodin. Jinak tajný deník Laury Palmrové přibližuje klíčovou postavu z amerického televizního seriálu Twin Peaks.
0: Jak se hraje postava, kterou svět zná především jako mrtvou dívku a co všechno může herec poodhalit pouhým hlasem. I na to se Kateřiny Císařové zeptá moderátor Ondřej Cihlář už za chvíli.
1: My jsme před necelou půl hodinkou vzpomínali na Cassandru Wilson, vynikající jazzovou zpěvačku, která zemřela ve věku 70 let. A vzpomínat se na ní bude taky v polední Vltavě. Poslouchejte hned po 11. hodině. Ondřej Konrád ve svém jazzovém okénku nabídne hned několik jejich skladeb.
0: A ještě pozvánka k odpolední akcent v 16.30. Jak s AI pracují na středních i základních školách sami učitelé ve výuce? Které modely umělé inteligence a u jakých předmětů jsou třeba ideální a kde jsou největší problémy?
1: Tak to jsou otázky, které tedy v akcentu v 16:30 odpoledne položí Saša Michailidis. Přiznám se, že tohle téma mě velmi zajímá. Snad se v něm najdete i vy. Máme téměř 5 minut do 10. hodiny, zítra ráno v 6. Tady na vás opět budou čekat František Šedivý
0: a Nadežda Hávová.
1: Krásný den.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Českým nemocnicím pomůžou s nedostatkem personálu zdravotníci z Filipín. Od ledna nastoupí třeba do pražské Thomayerovy nemocnice. V Krnově budou pracovat jako fyzioterapeuti nebo laboranti. Podmínkou pro jejich přijetí je vysokoškolské vzdělání, nejméně 2 roky praxe a kurz češtiny. O zaměstnance z Filipín má podle náborové agentury zájem už více než 20 českých nemocnic. Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla přibližně o 6%. Průměrný Čech tak vydělává skoro 52 tisíc korun, jak vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace mzda reálně vzrostla o 4%. Nejvíce si polepšili zaměstnanci v administrativě, ve veřejné správě, obraně a v kultuře. Nejvyšší mzdy jsou v Praze a nejnižší naopak pobírají lidé v Karlovarském kraji. Střelec v bytovém domě v americkém Minneapolisu zabil nejméně 2 lidi a dalších 5 zranil. Po smrti je taky útočník. S odvoláním na policii o tom informovala agentura AP. Mezi zraněnými jsou 3 policisté a všichni ve stabilizovaném stavu. Na pražském Vyšehradě dnes začíná festival Vyšehrádky, který se zaměřuje především na děti a jejich rodiče. Nabídne divadelní představení, koncerty, workshopy i další aktivity pro návštěvníky od batolat až po školáky. Program se letos věnuje mimo jiné tématům dospívání, rodinných vztahů nebo světa kolem nás. V Česku se o víkendu mírně ochladí, jak předpovídá Český hydrometeorologický ústav. Dnes bude většinou oblačno, srážky jenom ojediněle v Čechách. Zítra teploty vystoupají na 25 až 29, na jižní Moravě až 31. V sobotu se ale vyskytnou na většině území srážky. Nejvyšší denní teploty většinou budou do 23 stupňů. V neděli se potom začne znovu postupně oteplovat. Příští týden by znovu mohlo být až 30 stupňů. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Žiju divadlem, plním si sen, žiju ve svém snu a nechce se mi nic měnit, řekla dříve herečka Kateřina Císařová a my dneska, protože je hostem tohoto pořadu, zjistíme, jestli to stále platí. V divadle Na zábradlí, kde v angažmá hraje ve většině inscenací za roli Káti v Tolstého vzkříšení v režii Jana Mikuláška, získala před 2 lety cenu Thálie za mimořádný ženský herecký výkon, k čemuž ti já dodatečně gratuluju.
2: Děkuju.
1: Slyšeli jste, Káťa Císařová je zde, ahoj.
2: Ahoj.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Také pro ostatní. Kateřina Císařová vedle Zábradlí hostuje také v Národním divadle a v Minoru. Spolupracuje s nezávislými soubory Boka, Loka, Lab a Uf ten život a je také členkou svérázného uskupení BAK, nebo BAK.
2: BAK, ano.
1: BAK. To v létě vyráží do malých českých obcí a připravuje divadelní zážitky inspirované konkrétním místem, jeho obyvateli a jejich příběhy. Letos na jaře se na Zábradlí představila také jako spoluautorka inscenace Jolene, která se noří do ženského hněvu odpuštění, solidarity i samoty. Ženskou hrdinku a její vnitřní světy ostatně potkává i mimo jeviště. Pro Vltavu nejnověji načetla 15-dílný tajný deník Laury Palmerové od Jennifer Lynchové, který posluchače vede pod povrch příběhu jedné z nejzáhadnějších postav kultovního seriálu Twin Peaks. No a mě by zajímalo teď, když jsme aktuálně začali, nebo respektive skončili tvé představení tady tajným deníkem Laury Palmerové, ze kterého si za chviličku pustíme malou ukázku, tak jestli si nahledla pod povrch příběhu jedné z nejzáhadnějších postav kultovního seriálu Twin Peaks. A jak na tebe působí?
2: Hele, vtipný je, že já jako Lynchovy filmy znám, mám je nakoukaný, ale Twin Peaks jsem nikdy neviděla.
1: Pozor, time out, já taky ne.
2: Hustý, takže no. My si tady teď budeme povídat.
1: Ano, dobře. O Twin Peaks, který jsme ani jeden neviděli, je to tak?
2: A když jsem to načítala, tak ona to pro tu rozhlasovou verzi upravovala moje kamarádka Máša Nováková a já jsem jí psala, tyjo, tak to je teda strašně hustý, to je strašný psycho. A ona mi říkala, hele, já jsem to musela hodně přepisovat, ono jako v té originální verzi to je vlastně docela taková braková literatura, ale tak jako nečetla jsem tu knihu, četla jsem až tu Mášinu úpravu a to mě teda přišlo hodně hustý a já nevím, člověče, jestli se dá úplně jakoby nahlídnout pod povrch, ale musím říct, že já jsem měla třeba 5 frekvencí a pak jsem se už fakt těšila, až to dočtu, protože jsem měla fakt hnusný sny.
1: No, já tady jenom tě doplním pro naše posluchače, kteří třeba si ještě neposlechli tady, ještě než si tu ukázku necháme pustit, takže jde tady o tajný deník Laury Palmerové. Deníku se svěřuje se svými nejtajnějšími myšlenkami na začátku té knihy její 12 let. A smyslnými představami i tíživými sny, které jí v noci pronásledují. Ale teďka pozor, jsou to jenom opravdu sny. Není to spíš děsivá skutečnost, která dívku psychicky rozkládá a osudově táhne k drogám a nevázanému sexu? Kdo je ona, tajemná bytost, záhadný Bob? Laura je hříčkou jeho vůle, láká jí do tmy a nemůže mu nikdy uniknout. Čili tam vlastně z křehké dívky, docela naivní, řekněme, sledujeme její proměnu a vlastně rozklad a rozpad. Tak to muselo být pro tebe těžké.
2: Jo, bylo to hrozně těžké. Jako říkám, opravdu se to nějak jako promítlo do toho podvědomí, což mám pocit, že ten Lynch jako strašně umí tě tak jako ti vlíst pod kůži. Nebo tohle napsala jeho dcera, jo, tak říkám prostě ty Lynchovi, že tohle to umí. Ale mně to zároveň něčím přišlo. Takový vlastně hrozně osvobozující a jako obnažující, že když někdo takhle jako se vypíše z té temnoty, kterou prožívá, která samozřejmě je způsobená nějakýma okolníma vlivama, což tam není vyloženě jako

0: Jedná o příběh dívky ze spořádané rodiny, kterou traumatické zážitky z dětství přivedou k nevázanému sexuálnímu chování a drogám a jsou příčinou i její předčasné smrti. Je to tady v edici Četba s hvězdičkou a já bych poprosil do režie o krátkou ukázku.
1: Milý deníčku, 22. července 1984. Jmenuji se Laura Palmrová a právě 3 minuty je mi 12 let. Je 22. července 1984 a prožívám krásný den. Ty jsi byl poslední dárek, který jsem rozbalila a nemohla jsem se už dočkat, až si vlezu nahoru do svého pokoje a začnu ti vyprávět všechno o sobě a o naší rodině. Tobě jedinému se budu opravdu svěřovat. Slibuju ti, že ti povím všechno, co se děje, všechno, co cítím a všechno, po čem toužím. A každou svou myšlenku. Některé věci nemůžu říkat na potkání každému. Slibuju, že tobě budu říkat všechno.

0: Tak připomínám, že celý tento několikadílnou četbu s hvězdičkou si můžete pustit na aplikaci Můj rozhlas. Aktuálně tam samozřejmě stále je, takže to je možné. No pojďme se ještě k tomu aspoň na vteřinku vrátit. Mm-hmm. Tak ty jsi říkala, že to bylo pro tebe vlastně docela tíživé tohleto nahrávat, ale vlastně možná s celou řadou dalších rolí jsi mohla mít tenhle ten problém, že se ti to tím, že je hraješ, vlastně začne prostě týkat, protože ty jsi nástrojem vlastně a taky médiem vlastně té postavy. To znamená, že někde ses dostala ve své praxi na hranu, kdy už to bylo na tebe možná trochu moc a musela jsi to nějak trošku jako odpružit?
1: Ne, to ne. Jako ono, nutno říct, že já třeba strašně ráda načítám audioknížky, ano, jenom strašně ráda to načítám, protože je to taková jako meditační činnost, kdy ten člověk s tím obsahem toho, co čte, je tak jako sám uzavřený v tom studiu a ono pak to na tebe působí hrozně intenzivně, ale třeba v tom divadle, jako jasně, že se děje, když žiješ, když něco zkoušíš a žiješ nějakým tématem, tak si toho tématu ve svém životě všímáš, přichází ti do života a tak ho jako prožíváš. To jo, ale že bych někdy cítila jako, že...
0: Že už je to moc.
1: Že už je to moc, nebo že jsem nějak na hraně, to spíš jako bylo třeba vyčerpání nějaký časový jako, nebo silový, ale že bych cítila, že to je moc, že mě to nějak drásá, to se mi zatím ještě nestalo. Já mám ráda divadlo hodně.
0: Jo, ne, ale takže nějaký mechanismus nějakého odstupu a vnitřního takového pročišťování máš dobře nastavený.
1: To nevím, tak pivo je dobrý, no, ale no, tak jako
0: když už jsme promiň, načli tady tu tvou práci pro rozhlas, tak já ještě připomenu, že pro Radio Wave, tady naší sesterskou stanici, si kompletně načetla dobrodružný cestopisný deník po zemi do Bangladéše od Majdy Slámové. Zajímá mě, jestli tě třeba někdy práce, třeba v tomto případě tohoto cestopisu, inspiruje k tomu se někam vypravit.
1: Já jsem byla předloni na Novém Zélandu. Cestovala jsem tam teď už s mým bývalým přítelem po natáčecích lokacích Pána prstenů. A rozhodně to všem doporučuju, protože to je podle mě skvělá cesta, jak ten Nový Zéland objevovat, protože objeví člověk spoustu různorodých přírod a míst a fakt je to hustý prostě. No a cestovat, tak spíš bych někdy třeba chtěla i divadelně cestovat, tak jako třeba zkoušet něco někde v zahraničí bych si přála, nebo jet víc do zahraničí hrát.
0: Ty jsi zmínila, že tvá vysněná spolupráce je s rakouskou režisérkou
1: Florentinou Holzinger.
0: Ano, Florentinou Holzinger, tak jak se to vyvíjí?
1: No, já jsem si říkala, že letos v rámci roku koně, jak všichni říkají, že je to takový pohyblivý rok.
0: Což je tedy mé znamení, taky musím říct.
1: A jak to prožíváš?
0: Prosím tě, zatím v pohodě.
1: Jo. No, tak já jsem si říkala, že když už tak jako, já už jsem jednou psala, oni zkoušeli to představení, do kterého scháněli 65 a výš věkově herečky.
0: Tak si zkusila teda
1: tak
0: se tam přihlásit.
1: Tak jsem napsala, jo, že tam budu dělat cokoliv. No, ale neodepsali mi, ale říkala jsem si, že teda zkusím letos konečně napsat přímo jí, ale Bůh ví, jak to dopadne. A zároveň já jsem kdysi viděla od ní to představení Ophelia's Got Talent, který si myslím, že by měli vidět prostě úplně všichni na světě. Hmm. A
0: pak... Čem bylo takhle zásadní pro tebe?
1: Ono to těžko jde říct, ale prostě mi změnilo život. Že na něj fakt myslím každý týden, jakože to je prostě tak obrovský zážitek. No, jako je těžko i popsat, o čem to vlastně je ta inscenace, jo, jako je to prostě strašně intenzivní, takový tam banda ženských, na nic se tě ta věc neptá, prostě tě to tak zahltí a je to takový strašně svobodný a hrozně jako obnažující. To jsou strašně obecné věci, co říkám, ale ono se to fakt dá těžko popsat. Je to fakt takový velkolepý zážitek, na kterém je samozřejmě vidět, že to je hrozně nákladná inscenace, ale která i skrze tu nákladnost, jako myslím si, že divadelně vlastně někdy jsou tam použitý takový jako amatérský prvky, že tak jako ty holky tam často jenom něco vyprávějí a pak tam nahatý tancujou ve vodě, je to takový strašně osvobozující. No.
0: Kde jsi to viděla?
1: Viděla jsem to v Berlíně. Oni s tím jezdí různě po světě a tuhle tu věc konkrétně hrajou střídavě v Berlín, Vídeň.
0: A ty jsi teda němčinářka, jo?
1: Ne, oni to hrajou v angličtině.
0: Jo. Takže to by se dalo.
1: Ano.
0: No, nicméně, pojďme zpátky ještě. Ty jsi říkala, že by si ráda taky cestovala s divadlem, tak to byla, to je jedna třeba možnost tady s touto režisérkou vycestovat a hrát venku v jiném prostředí kulturním, ale s vaším mikrouskupením BAK taky jsem se dočetl, že občas takhle jezdíte a vytváříte prostě projekty nebo projekt, nevím, o tom mnoho vlastně i třeba mimo divadelní prostředí, venku v souvislosti s nějakýma lidma, kteří nemají úplně divadelní zkušenosti. Tak co byl váš poslední projekt v tomhle tom?
1: Posledního projektu já jsem se neúčastnila, ten byl letos a mě se to křížilo s hudebním táborem, na který jezdím od malička, teď už jako vedoucí. Takže jsem tam nejela, ale letošní projekt byl v Hinčicích na Moravě a ono to vlastně probíhá tak, že my tam vždycky přijedeme, předtím si nějak vyzjistíme, co ten kraj jako nabízí, jestli tam žila nějaká osobnost, jestli tam je, já nevím, nějaký mýtus, nějaká pohádka.
0: Takže to pracuje nějak na principu site specific.
1: Tak, tak, tak. A hodně to pracuje na principu toho, že první večer zajdeme do hospody a povídáme si s těma místy nějakama a domluvíme si s nima, že k ním přijdeme na kafe a pak si s nima vlastně od nich vyzvídáme a pak uděláme tu věc hlavně o nich, o tom jejich místě, o tom třeba, o čem oni nám nejvíc vyprávějí, že mnohokrát jsme zažili, že ke každému v tom místě, ke komu jsme přišli, tak vždycky, no ten kostel, ten už je roky prostě zbořený a nás to strašně mrzí, takže to hodně se pak týkalo toho kostela a tý touhy potom, aby to zase bylo nějaký místo, kde se ty lidi scházejí. A
0: takže se snažíte vlastně objevit téma, který třeba ta obec jako prožívá nějak intenzivně.
1: Přesně tak, přesně tak. A to se jim skrze to představení, který během toho týdne připravíme, třeba snažíme nějak splnit. Jako
0: takže většinou to trvá týden, ta akce?
1: Většinou samotná. Týden, ano, ano.
0: A pak se to zahraje jednou, dvakrát?
1: Jednou.
0: Jednou. Mm-hmm. Dobrá, tak to je zajímavé. Pojďme si pustit teď první píseň z těch, které si vybrala. Já si to tady musím nalistovat, protože první je od Dolly Parton Jolene, což se pravděpodobně týká tvého představení Jolene, ke kterému se samozřejmě dostaneme, ale stejně ještě k tomu řekni víc.
1: Tak, já jsem s Dolly Parton za poslední dva roky strávila hodně intenzivní čas, protože jsem jí hodně zkoumala, hodně jsem jí poslouchala, naslouchala, zjišťovala jsem si o ní, jaká je osobnost. Pojmenovala jsem po její nejslavnější písni představení svoje, autorský, který je o žárlivosti, a minulý týden Dolly Parton zemřela a tak jsem si říkala, že by bylo hezký si ji společně poslechnout.
0: Takže si teď připomeneme. Já připomínám ještě to, že posloucháte vizitku, kterou vás dneska provází Ondřej Cihlář. Naším dnešním hostem je herečka Kateřina Císařová a pokud na ní máte jakýkoliv dotaz, tak jej posílejte na e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: My se vracíme zpátky do hovoru a rozhovoru s Kateřinou Císařovou, herečkou, řekněme, zejména divadla Na zábradlí, nicméně nejenom tedy představení nebo inscenací režírovaných různými tam režiséry, kteří jsou přizváni nebo jsou kmenovými, ale také se teď pojďme pobavit právě o představení Jolene, což je tvá autorská inscenace, monodrama, které jsi si sama napsala. A pokud použiju tady nějakou větičku z anotace, tak se jedná o autofikční monodrama o ženách, jaké opravdu v závorce nejsou, o tom, po čem touží, o tom, co dělají, když se muži nedívají, ale i o sexualizovaném násilí a nerovnostech, o zžíravé žárlivosti a intimitě. Tak pojďme si říci, kde se vzalo v tobě toto téma, tak jak bylo teďka v té větičce řečeno.
1: No, ta větička je hodně taková anotační větička.
0: Ano, já jsem to tak uvedl.
1: Ano. Je to vlastně nějaká žárlivost nebo pocit nedostatečnosti sebe je jako nějaký moje takový celoživotní téma od té doby, co nějak jako žiju životem, od té doby, co chodím s klukama prostě. Mm-hmm. Že se hodně srovnávám s jinýma holkama, hodně na ně žárlim, hodně jsem taková vůči ním ostražitá, což si myslím, že se nějak jako taky za poslední léta proměnilo, ale to je jedno.
0: Jakože se to trošku zvolnilo, nebo naopak spíš?
1: Myslím si, že si sama za sebou víc stojím. Mm-hmm. Nějak bych si troufala říct, doufám, že to je pravda.
0: No, pardon, jestli do toho vstoupím, mám takový pocit, jako mm-hmm. amatérský psycholog, který mám vypozorovaný, že žárlivost, ať už u kluků nebo u holek, vzniká ze dvou hlavních důvodů, které se můžou různým poměru kombinovat, a sice z nedostatku, pocitu z nedostatku pozornosti vůči sobě a pak z pocitu nedostatku nějakého, jako řekněme, takového sebe, jako pocitu sebe jistoty.
1: No,
0: tak
1: no.
0: Jak to teda vnímáš ty u sebe? Protože je to asi téma, který vychází z tebe. Mm-hmm. Dokonce jsem i u jednoho psychologa se dozvěděl, že chodit s žárlivcem je horší, než chodit s alkoholikem. Že je to velmi jako...
1: A co teprve, když se to zkombinuje?
0: To teda musí být. Tak by mě zajímalo, jak to teda cítíš ty a jestli třeba cítíš potřebu s tím i nějak pracovat jako s psychologem, protože to do vztahu není úplně jako partner žárlivost.
1: Ano, právě já s tím mám velkou potřebu teď pracovat, protože vím právě, že mě to v mém životě nebo v mých vztazích hodně ovládalo a ani kvůli tomu, ani nechci s tím pracovat tolik kvůli těm vztahům, jakoby partnerským, ale spíš sama kvůli sobě, protože ty momenty nějaký nejhorší žárlivosti, které třeba v tom mým představení jsou nějak řečený, tak to byly úplně tak příšerný momenty, ale myslím si, že víc pro mě než pro okolí vlastně. A že si tak jako říkám, tak tohle už si nikdy nechci jako způsobit, že si takhle pustím svoji domněnkovou dráhu jako na úzdu a úplně se jako zbičuju tím, proč jsou ostatní lepší než já, jako že kvůli sobě to spíš chci nějak vzít.
0: No a jak se ti to daří? Pomohlo ti třeba v tom třeba právě i to, že jsi udělala tohle představení?
1: Jo. Myslím si, že skrze to představení jsem si tak řekla, jo, tak to je fajn, že jsem si to takhle to a jakože už to prostě nikdy nechci zažívat a tak, no.
0: Pak se tam ještě objevuje téma sexualizovaného násilí a nerovností.
1: To je tam tak jako hodně, hodně okrajově, že je to tam pak v závěru taková jako modlitba za nějaký odpuštění a rozpuštění bolesti. Mm-hmm. A to není to tam tak jako nějak vyloženě, jak se to říká to slovo, akcentovaný. Mm-hmm. Je to spíš jako, protože mě k tomu hodně Já jsem si totiž vytvořila kdysi před lety právě v rámci takový žárlivý konstelace takovou komiksovou antihrdinku, která chodí po světě a trestá jiný ženský, který narušujou dlouhodobý vztahy. A tak jako chodí tím světem a vymlátí všechny ty ženský a pak zůstane sama. Je to antihrdinka, jo. A tak jsem si tak říkala, tak jsem si to tak jako dala do toho šuplíčku a pak jsem si tak jako říkala, no tak co tady s touhletou paní, kterou jsem si vymyslela. A pak se mi stalo jednou před 3 rokama, že já jsem takhle se zamilovala do nějakého kluka, který s někým chodil a tak. A já jsem si říkala, no a teď by si přišla ona jakoby pro mě, tak jako jak bych se s tím asi poprala. A pak jsem hrozně přemýšlela o tom, že jí musím dát jméno té komiksové postavy, aby měla to jméno, protože když, to se říká, že jo, že když si ten strach pojmenujem, když má to jméno, tak tím se zmenší.
0: A dá se s tím pracovat.
1: A dá se s tím pracovat, takže jsem jí dala jméno Jolene.
0: OK, ještě je tam taková jedna větička z toho popisu, kdy si prohlásila asi pravděpodobně ty, že nejsilnější je vlastně otázka, jak být spolu, ať už v partnerství nebo v ženském společenství, a že tě tak inspirovala kniha Toxická feminita od Sofie Fritz.
1: Je to tak.
0: Tak, teďka tak si na to pojďme odpovědět. Jak být vlastně spolu v partnerství anebo v ženském společenství? Přišla jsi na to?
1: Ne, já si myslím, že se to vždycky strašně odvíjí od těch konkrétních lidí, který v tom partnerství nebo v tom jakýmkoliv společenství, ať už monopohlavním nebo partě kluků a holek, takže vždycky záleží na tom složení těch konkrétních lidí.
0: Takže to nechceš nějak zobecňovat?
1: Ne, to se ani nedá. No. Nemůžu. Ale ta kniha Toxická feminita je úplně skvělá. Hrozně ji všem doporučuju, protože ona tam, ta Sofie Fritz, pojmenovává takový ženský archetypy, ale ne jako, že ty seš tenhle archetyp a ty seš tenhle, ale spíš to popisuje na základě nějakých vzorců chování, který nám jsou třeba výchovou nějak vštěpovaný a my se toho pak dopouštíme a je strašně vtipná, protože to ukazuje sama na sobě, na svých jako vzorcích chování a je k sobě hrozně nekompromisní a tvrdá a tou tvrdostí mi přijde, že to člověka rozesmívá a tak jako motivuje k tomu si to taky u sebe pojmenovat nebo to nějak rozbíjet, tyhle ty vzorce chování. A právě mně přišlo skvělý, zrovna tak, jak jsem mluvila třeba o té Loře Palmerové. A taky mě to inspirovalo k té Jolene a doufám, že třeba to představení tohle někomu způsobí, že když vidíš někoho, že se před tebou obnaží a řekne, tohle dělám, takhle se chovám, to je přece příšerný někdy, ne? Takže to ostatní jako si řeknou, uf, tak jo, tak nestojím za prty, jenom já, taky to někdo dělá, to je dobře, tak jo, tak já to dělám, tak to chci změnit, jakože.
0: Co by si uvedla jako příklad, co děláš a chceš to změnit?
1: Nechci se srovnávat s jinými lidmi, nechci, co bych chtěla změnit, chtěla bych říkat věci, které jsou třeba nepříjemné, ale chtěla bych umět říkat, abych šla proti tomu, že musím zachovávat to, že se všichni musí mít rádi a všichni spolu musí existovat. A bych...
0: Takže takový to falešný kamarádičkování, no, a no, že no, je všechno chtěla v pohodě, bych... že není potřeba vlastně přesně si předstírat. Jo?
1: No, že chtěla bych se naučit říkat i nepříjemnou pravdu za cenu toho, že se to někomu nebude líbit, nebo že se někdo na mě naštve, protože pocity ostatních vůči mě nezměním.
0: Mm-hmm. Pak jsi tady někde prohlásila, že by si chtěla míň soudit a pak mít menší pocit, že kohlí soudí mě. Daří se ti to?
1: Ne.
0: Ne,
1: snažím se já míň soudit. Myslím, že to mi jde. A nevím, no, nevím, jak okolí, do okolí nevidím.
0: To je jasné a to tak asi bude i nadále. Ano. To je třeba asi spíš přijmout. Ano. Jak často se to představení hraje, tato inscenace, a ještě tebe tam doprovází kytarista?
1: Doprovází mě tam kytarista Vladko Mikláš, kytarista z Bert and Friends, z kapely. Představení se zatím hrálo tak jako zhruba jednou měsíčně, ale další reprízu mám, teď se to tak jako domlouvá, na brněnském festivalu K-Faktor v kulturním prostoru Káznice, což je bývalé vězení. Mm-hmm. Přijde mi skvělý, že se tam ta Jolene bude hrát v tom vězení. A to se tam bude hrát 25. září, tak vás všechny zvu, abyste přišli, Brňáky i nebrňáky.
0: Dobrá, tak to byla pozvánka, kterou jsme teďka si vyposlechli. Mm-hmm. Já bych se rád vrátil ještě k dalším pracem pro rozhlas, aby jsme tohleto téma dorazili. Mm-hmm. Ty jsi taky účinkovala ve výrazném projektu oceňované rozhlasové hry Matko Boží Vision Putina.
1: Ano.
0: Textu, podle textu z roku, teda vytvořené v roce 2024. Mm-hmm. Na té inscenaci jste spolupracovali s Brno Contemporary Orchestra a získali v roce 2025 třetí místo na festivalu Prix Bohemia Radio a uspěla na mezinárodním festivalu Prix Europe. Mm-hmm. Nebo Europa, nevím, jak se toto čte. Rozhlasová hra Matko Boží Vision Putina získala čestné uznání na prestižním tomto zmíněném mezinárodním festivalu v kategorii Audio Fiction. A zvuková kompozice připomínala vystoupení členy punkové skupiny Pussy Riot v únoru 2012 v moskevském chrámu Krista Spasitele a uspěla ve velké konkurenci, což je skvělé. Mimochodem, zajímalo by mě, jestli jsi viděla vystoupení Pussy Riot tady na Václavském náměstí u příležitosti oslav 17. listopadu už teď pár let zpátky, jestli jste se třeba nesetkali.
1: Neviděla jsem tohle konkrétní
0: což
1: vystoupení.
0: Což byla pro mě teda událost roku, musím říct.
1: Já jsem viděla Pussy Riot v Meat Factory v den, kdy zemřela britská královna. To taky pro mě byla velká událost.
0: To věřím.
1: Ale tady na Václaváku jsem je neviděla, bohužel. Ale no.
0: No a jak vlastně ty vnímáš tady zase tenhle ten osud a příběh těchto dívek z Ruska, který se rozhodli takhle se vzbouřit a teďka se musí tajně pohybovat Evropou, protože se neustále snaží uniknout vlastně dohledu všech různých agentů FSB.
1: Mně to přijde úplně strašně moc inspirativní a když jsem ty knížky četla ještě dávno předtím, vlastně než jsme to z Bokaloka Lab dělali to představení, nebo i tu nejdřív tu rozhlasovou verzi, teď už to hrajeme jako představení a jsou i pražské reprízy budou teď.
0: Řekni kde, ať můžeme pozvat rovnou posluchače.
1: Alfrédu ve dvoře a teď si z hlavy nepamatuju to datum, přesně v říjnu nějak.
0: Stačí říct teda Alfréd ve dvoře, to se dá už dohledat.
1: Ano, ano. Mně to přijde hrozně inspirativní a když jsem ty knížky četla, tak vlastně mě to taky nabíjelo takovou domněnkou, že třeba bych byla schopná se taky chovat takhle hrdině a přijde mi skvělý, že vlastně to, oni mají teď heslo Everyone can be Pussy Riot, jako, že mně přijde spíš, že to je takový hnutí, který nutně na sebe nutně nejsou jako všichni ty lidi, kteří se toho účastní ve fyzické blízkosti nebo nějaký propojení, ale že se může k ním každý hlásit a vlastně tak jako dělat lokálně nějak jako ve jménu tohodle z toho hnutí a všichni vědí, co si pod tím mají představit a tak. A já právě třeba, když jsem byla na tom koncertě v Meat Factory, tak oni tam hráli ve třech, byla tam ta Máša Aliochina, pak ještě jedna holka, která je v tom hnutí díl a pak tam byla třetí, která pracovala u petrohradské policie a jeden den si řekla, OK, tohle to je fakt špatně a ukončila práci u petrohradské policie a dala se k Pussy Riot, co mi přijde jako takový naděje plný, že se to může dít, ale jako, no, je to samozřejmě příšerná situace, nevím vlastně, co jinýho se k tomu dá říct, než jako, že je hrozný, že se schovávají před FSB po celém světě, no.
0: Pojďme dál. Taky jsi se účastnila tady dramatického podcastu Cobain z roku 2024, kde jsi stvárnila jednu z rolí v pětidílné vltavské sérii hudebního publicisty Pavla Klusáka, který mapuje osudy lídra skupiny Nirvány Kurta Cobaina a jeho manželky Courtney Love. Jak byl pro tebe důležitý vlastně Kurt Cobain v době ještě svého života? Nějak ho chytla ještě?
1: Byl pro mě důležitý tak, že ho poslouchala moje starší ségra a 8 let, já ji zdravím, takže jsem to poslouchala, ale vlastně mě to nějak, jako nebyla jsem v tom tak moc, jako třeba nějaký ty jako zarytý fanoušci Nirvány. Pak si pamatuju, jako třeba v pubertě, když jsem měla kapelu a takže jsem furt dokola poslouchala ten jejich slavný MTV Unplugged koncert, že se mi strašně nějak líbilo, jako vnímat tu atmosféru a přišlo mi to hrozně rozechvívající, jak ta událost byla důležitá a jakože je zaznamenaná tak strašně důležitá událost, ale nebyla jsem nějak pohlcená jako kultem Kurta Cobaina. A vlastně až skrze nahrávání tohle jsem zjistila, že třeba Nirvana hrála a chodila na Grammy v ženských šatech, což mě přijde skvělý. Tak,
0: no vidíš, to ani nevím.
1: No, no.
2: Ovšem, co vím, je, že bude hrát písnička Circles Maca Millera. Mm-hmm. Proč jsi vybrala, odkud se bere?
1: Vybrala jsem ji, protože jsem na Maca Millera narazila až letošní léto, což vůbec nechápu, a zjistila jsem prostě, že to je strašně slavný člověk, který už bohužel nežije, že se předávkoval a tak, a myslím si, že jeho hudba je skvělá, tak jsem to chtěla tak sdílet, že to je hudba mého léta letošního.
2: Říká Kateřina Císařová, host dnešní vizitky, veškeré dotazy na ní posílejte na e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Pojďme se s Kateřinou Císařovou, hostem dnešní vizitky, vrátit do tvého domovského divadla, tam, kde hraješ nejvíce inscenací, to znamená do divadla Na zábradlí, kde zdá se mi, že jsi šťastná.
2: Ano, jsem tam šťastná.
1: No, těch inscenací, v kterých hraješ, je hodně. Já tady mám vypsaný vlastně celý seznam. Je jich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je to spousta toho. Zdá se mi, že nemáš v měsíci snad večer, kdybys měla volno, aby ses mohla věnovat jiným projektům. Tak jak to zvládáš?
2: Jiným projektům. No, moje kamarádka Karolína mi pořád říká, měla bys prostě najít ještě nějaký koníček, měla bys chodit prostě na nějaký pilates nebo něco. Tak máme takový zástupný slovo pro něco, co je mimo divadlo.
1: Je pilates.
2: Jo, jo. Ale
1: tak jak se ti to daří? Co jsi našla? Třeba nějaký jako nějaký modelářský kroužek?
2: Nemám nic nemám.
1: No tak to se nedá stíhat, předpokládám. Tak pojďme si říct, který z těch inscenací, které tady jsou pro tebe ty nejdůležitější. Chceš-li to vůbec takhle nějak jako rozlišovat?
2: No je to pro mě těžký. Já jsem vlastně v tomhle jsem docela promiskuitní, že vždycky nejvíc miluju tu, která je nejčerstvější. Mm-hmm. Ale...
1: Tak to je důvod k žárlení, ale jako v tomto případě.
2: No jo, no. Nevím kdo, jestli režiséři nebo co, ale ne. Jako to víš, že tam mám nějaký, který jsou moje hodně, hodně oblíbený, tak mám strašně ráda Boha v Las Vegas, mám ráda samozřejmě Vzkříšení, mám ráda paní Delovejovou, Konec jara mám taky strašně ráda, Uvnitř banánu mám ráda, protože to je, mám ráda prostě, no to je těžký.
1: To jsem viděl naposledy teďka na jaře, to jsem dostal jako dárek k narozeninám.
2: A jak se ti to líbilo?
1: Líbilo se mi to moc, byl jsem z toho úplně, ze začátku jsem to vůbec nechápal. A pak se mi to začalo krásně skládat prostě, kde jako vlastně se mimo prostor a čas v rámci té křižovatky, té chodby toho hotelu začne setkávat tyhle ty jako...
2: Jako, že jsi nepřistoupil na tu hudební to soutěž, co tam je předtím?
1: Jo, na tu jsem přistoupil, tam mě bavila hrozně. Jo. To jako, jo, no. Ale jakože vytvořili jste tam jako galerii takový tak fenomenálních lůzrů, že jsem z toho byl prostě nadšený samozřejmě, protože lůzři mě vždycky zajímají víc než vítězové.
2: No, jasně.
1: Takže to bylo krásný.
2: Děkujeme.
1: A vy jste tam vytvořili nádherný jako trio, že jo, jestli si to dobře pamatuju, takových jako... z neuznaných.
2: No, to je podle té kapely The Shex, no, a oni vlastně zas tak zneuznaný nejsou, no, jakože...
1: Ale působilo to, že jsou teda velmi.
2: Jo, tak asi je tatínek do té hudby hodně nutil, no, tak...
1: No, nicméně přesto, jakým způsobem ty jsi schopná vnímat tady přes ten zápřeh těch 14 inscenací, který hraješ v divadle Na zábradlí, plus další mimo, v který hostuješ, jak jsi schopná vnímat prostě v ostatní divadelní dění, jako jsi schopná si na něco občas zajít, máš na to kapacitu a vůbec chuť?
2: To dělám v těch volných večerech právě.
1: Ano, když jsou třeba dva za měsíc.
2: Ne, to ne, mám jich víc volných, ale... No, hodně ráda sleduju divadelní dění, hodně mě to zajímá. Jako musím říct teda, že jsem taková docela úzkoprsá v tom, kam chodím, že ve většině případů, když už si na něco najdu čas, tak buď to musí být nějaká jako jo, velká pecka, kterou mi doporučí třeba 10 lidí, ale ve většině případů jdu spíš se podívat na kamarády, na kolegy, na kolegyně, na kamarádky. A no...
1: Co bys doporučila vlastně? Takový tip Kateřiny Císařové, co bys teď doporučila?
2: Doporučila bych rozhodně inscenaci Krkavci v Davidském divadle. Mm-hmm. To je prostě úplně neskutečný. Pak bych doporučila... Ježišmarja, to je těžký. Pak bych doporučila... To je strašný, to bude znít jako, že jsem hrozně zaujatá, ale samozřejmě, že jsem nic jiného než sebe nemám. Divokou kachnu v Národním divadle Brno.
1: Proč se tomu takhle směješ?
2: Protože to jsou všechno Fričovy inscenace.
1: Aha.
2: Přemýšlím ještě, co bych doporučila. Samozřejmě, že bych doporučila jako Na zábradlí ty věci, i ve kterých nehraju. Můj boj zamilovaný muž bych doporučila. A Co jsem tak naposledy viděla? Pak jako já, když už tak zajedu na ty zahraniční věci, tak to bych třeba doporučila brazilskou herečku, umělkyni, performerku Karolínu Bianchi, která letos dokončila svoji očekávanou a věhlasnou trilogii o sexuálním násilí. Má to 3 díly a teďkonc ona vlastně měla premiéru v Avignonu toho 3. a teď prostě celý rok bude to hrát, takže bude hrát všechny ty 3 díly za
1: sebou. A to jsi viděla?
2: Viděla jsem jenom ten druhej.
1: Takže to poslední, který teď bylo premiérováno v Avignonu,
2: to jsem neviděla. A o tom prvním jsem jenom hodně slyšela, takže mám pocit, že jsem to v podstatě viděla. Mm-hmm. Je to, to se jmenuje Good Night Cinderella, což je vlastně, kde ona otevírá svoji zkušenost, že jí někdo nalil něco do pití a pak jí znásilnil a ona na tom jevišti skutečně vypije tu drogu a my jako diváci sledujeme, jak ona upadá do toho stavu. Mm-hmm. A pak vlastně ten druhý díl je to Brotherhood, což jako nějak komentuje to vlastně, co s tím tělem, který se jako probere z toho, mm-hmm, ale hodně tam komentuje i jako uměleckou scénu, jak se jí jako herečce a umělkyni bruslí mezi uměleckou scénou, která je hodně ovládaná muži a tak dále. A to třetí jsem ještě neviděla.
1: To téma sexualizovaného násilí se v tvých věcech vlastně objevuje nejenom jako téma, které zpracováváš, ale které i zdá se mi jako nějakým způsobem řešíš a sleduješ. Mm-hmm. Máš ty sama nějakou zkušenost vlastně tady právě z toho prostředí, které, jak jsi naznačila, je poměrně dost stále ještě, řekněme, ovládáno muži, mm-hmm, nějaký pocit, nějaký právě takovýhle nerovnosti nebo nějakého nátlaku nebo čehokoliv, byť se bavíme tady o českém pražském prostředí?
2: Já sama...
1: Nebo třeba školním nebo mm-hmm, a tak dále?
2: Musím říct na rovinu, že já sama nějakou zkušenost, která by mě nějak jako hluboce traumatizovala, nemám. Dotýká se mě to, protože asi mně to přijde prostě strašně jako nespravedlivý, že se tohle může dít, že na základě toho, jak se někdo narodí nebo v jaký pozici je, že ho prostě někdo nějak jako traumatizuje a to už se pak do konce života nevymaže, prostě má tam tu zkušenost vytetovanou v té duši. Takže nic hlubokého takhle se mi nestalo, ale jako samozřejmě...
1: Což je skvělý, k čemu ti gratuluju.
2: Což je skvělý a já taky si gratuluju a děkuju. Nevím čemu, vesmíru, ale...
1: Ale tak, taky už je to taky třeba takový, že už jsi v situaci, že už bys si to asi jako nenechala líbit.
2: No právě to je to, že jako samozřejmě, že se někdy octnu v situacích, kdy někdo nějak vstoupí do mojí intimní zóny a to nemusí být jako nic tragického, jo? Ono to vlastně není tragický v tom aktu, který se stane, já nevím, že to někdo neodhadne a třeba i někdo tvůj známej tě plácne po zadku ve chvíli, kdy to... třeba nechceš, nebo necít, nebo tě to prostě nějakým způsobem trošku poníží, mm-hmm, ten moment, ale to ponižující na tom pro mě je, z mojí osobní zkušenosti, že nehledě na to, jak moc jsem uřvaná prostě feministka, nehledě na to, kolik jsem přečetla, já nevím čeho, viděla, já nevím čeho, tak v tu chvíli stejně nejsem schopná se za sebe postavit a to je to ponižující.
1: Jako říct, hele, počkej, tak teď to mm-hmm, přehnal, jo?
2: Jo.
1: Teď na to nemám náladu.
2: No.
1: Jo.
2: Protože ono vlastně ten moment...
1: No a v čem to je, že v tom momentu to jako najednou nejde?
2: Protože ten moment... Stalo se mi jednou, že si nad mnou, že byl pán ve vlaku, který přede mnou masturboval a vlastně ten moment je tak strašně paralyzující, že tě to úplně opravdu jako fyzicky paralyzuje, mm-hmm, že nejseš prostě schopnej nic říct.
1: Čili došlo k principu zamrznutí?
2: Jo, přesně tak.
1: Což, jak jsme se dozvěděli teďka na dobrovolném výcviku, ano, vojenském, je vlastně genetikou daná naše vlastně obraná reakce.
2: Mm-hmm, ano.
1: Protože buď to je to útěk, anebo je to zamrznutí.
2: Ano.
1: Takže tohle se ti stalo.
2: Tohle se mi stalo, stává v těch situacích, kdy někdo prostě naruší nějakou moji to a... Myslím si, že ty říkáš útěk nebo zamrznutí a myslím si, že to, aby člověk přešel jako do aktivní obrany, ne ve smyslu útoku, ale říct, hele, tohle není správně, co jako teď děláš, mm-hmm, tak to chce strašně moc síly, strašně moc zkušeností, který v ten moment, kdy se ti něco takového děje, prostě nejseš schopný jako v sobě nakumulovat. A to mě jako nikdo neznásilnil, nikdo mě neobtěžoval sexuálně, tak si vůbec nedovedu představit, co lidi, kterým se tohle stalo, jako jak hluboký je to zamrznutí v tu chvíli, jako no.
1: Ano, tak to je, to chápu. Ty jsi ostatně taky účinkovala v seriálu České televize 5 let, kde se vlastně tohle to řešilo.
2: Ano, ano.
1: S velkým odstupem, s odstupem 5 let, vlastně tohle to trauma. Máš při hovoru se svými kamarádkami, kolegyněmi pocit, že to je téma, který opravdu jako je hodně častý a těch zkušeností je spousta?
2: Ano. Jo, myslím si, že jo, ale myslím si pořád, že je to velký tabu a že i přes hnutí mýtu a přes masivní, až jako i populární detabuizaci tohodle z toho, si myslím, že pořád má spoustu lidí strach o tom mluvit, aby nikoho nepoškodilo, což úplně chápu, prostě to je náročný, no, jako, myslím si z mých blízkých, jako, že to je náročný to vytahovat a bavit se o tom. Já jsem v rámci již zmiňovaného roku koně jsem měla nedávno takový pocit, že jsem si říkala, tyjo, tady jsem před pár lety měla s někým sexuální styk a nejsem si jistá, jestli to bylo úplně konsenzuální. Mm-hmm. A tak jsem se fakt třeba 2 roky odvažovala. A teď v rámci toho roku koně jsem si řekla, tak a odvážím se a jdu se toho člověka zeptat prostě, jestli toto. A ten člověk si ani to nepamatoval, že to proběhlo. Tak jsem si říkala, dobrý, tak v pohodě, ale no, myslím si, že to je náročný prostě si nějak v sobě otevřít nějaký věci a nějak si to přepsat, jako jak to bylo. Jestli to bylo správně, jestli se všechno stalo OK. A jestli tím, že to otevřem, vlastně něco vyléčíme, nebo ne. No.
1: Na druhou stranu, jestli si na to ani nepamatoval, tak to může znamenat i to, že to vytěsnil.
2: Ano.
1: A z jakého důvodu, to už je otázka jiná.
2: Ano, právě.
1: My se teď ovšem dostáváme k písničce Not My Problem, což je možná zvláštně zvolený název zrovna pro teďka, tohleto téma, který jsme řešili. Nogi Ereze. Tak, proč jsi vybrala tuto píseň?
2: Je Noga Eres je moje strašně oblíbená zpěvačka a reperka. Hrozně ji chci všem zpropagovat, protože je skvělá. A tuhle tu písničku Not My Problem jsem vybrala, protože, jak už jsem říkala, že zemřela minulý týden ta Dolly Parton, tak já jsem si tak jako přemýšlela, co bych si od ní chtěla vzít do budoucna. A ta Dolly Parton tak hlásala právě to, že nemůžeme ovlivnit to, jak o nás druhý smýšlej. Můžeme ovlivnit jenom to, jak o sobě smýšlíme my sami. A to, že si do tebe někdo projektuje nějaký hněv, který třeba s tebou úplně nesouvisí, tak to si myslím, že o tom je tahle ta písnička.

0: Už do úplně posledního vstupu s Kateřinou Císařovou se dnes pouštíme v rámci rozhovoru v průběhu dnešní vizitky. My tady máme dokonce i dotaz našich posluchačů. Posluchačka Martina Rychlíková ze Zlína se ptá: dobrý den, zajímalo by mě, jestli Kateřina je spíše městský člověk, nebo ráda vyráží do přírody pročistit hlavu. Konec dotazu.
1: Ráda občas vyrazím do přírody, ale spíše se zdržuji ve městě a spíše jsem městský člověk, protože se bojím, že bych o něco v tom městě přišla.
0: Mm-hmm. Takže na houby nechodíš?
1: Miluju chodit na houby, ale naposledy jsem byla před 3 rokama.
0: Mm-hmm. Tak máme před sebou další kolonku a sice něco bych ráda doporučila, kulturní tip.
1: Ano, kulturní tip. Moji kamarádi nedávno vydali svoji novou desku Acid Base Club. Oni se jmenují Acid Base Club a ta deska se jmenuje Acid Base a já jsem od nich chtěla pustit písničku, ale oni jsou strašně sprostý, takže se to nedalo. Takže si to puste na Spotify, v jedné písničce tam i křičím já a v pár vzdychám, tak bych byla ráda, kdybyste si to poslechli. Je to taková trsačka a sranda.
0: Je to trsačka a sranda, no tak to je výborný. No. No a teď máme ještě posledních pár minut, možná dokonce by se dalo říct i vteřin, během kterých si můžeme říct, jak teďka v současné době prožíváš vůbec vlastně to, co se kolem nás děje.
1: Bojím se, co přijde. Bojím se toho, co se vymyslí na ministerstvu kultury, jak to dopadne s tou kulturní politikou, která se vymyslela a bojím se toho, co nás čeká.
0: Kulturní politika nová, naštěstí zdá se nějakým způsobem padla ze stolu.
1: Jasně,
0: to znamená,
1: jasně,
0: že
1: ale,
0: jako neznamená ale, to, ale že se nepodaří vymyslet něco ano, ještě báječnějšího.
1: Ano, přesně tak. A jsem taková, chtěla bych být ostražitá a sledovat tu situaci pořádně a chtěla bych všechny vyzvat k tomu, aby to dělali.
0: Hmm. No ale sledovat nestačí.
1: Ano.
0: To znamená být slyšet.
1: A aktivně se na tom podílet.
0: Aktivně se na tom podílet. Jak se na tom aktivně podílíš ty?
1: Chodím na demonstrace, debatujem o tom s kamarády a kamarádkami, sleduju činnost povětšinou nezávislých subjektů, který se k tomu hodně vyjadřujou a tak. No.
0: Dobrá, a ještě máme 30 vteřin, během kterých by mě zajímalo, co teď právě zkoušíš, nebo k čemu se
1: chystáš. Já jsem teď měla 14-denní soustředění v Minoru na připravovanou inscenaci Tajný život stromů v režii Jiřího Ondry a příští týden začínám zkoušet na Zábradlí s Janem Fričem Dědictví a Aneb Kurva Hoši Guten Tag.
0: Takže to bude převedení tohoto filmu na jeviště?
1: Ano, ano, bude to hodně, prý to bude hodně hudební.
0: No tak držím palce, rád se na to přijdu podívat, to mě ano, opravdu přijde. Hodně zajímá. Nicméně rozloučíme se písničkou Love is like a butterfly, život je jako motýl. Butterfly
1: ne,
0: je,
1: láska je.
0: Je, pardon, láska je ano. Jako motýl. Ovšem význam butterfly, teda výraz butterfly mě se líbí nejvíc, protože je to létající máslo,
1: ano,
0: což
1: ano.
0: Je úplně boží. Od Dolly Parton, proč si vybrala?
1: Protože Dolly Parton zemřela a myslím, že bychom na ní teď všichni měli myslet a inspirovat se jí, jak skvělej byla člověk.
0: My se loučíme s Kateřinou Císařovou, hodně štěstí do další tvorby a života. Ahoj!
1: Ahoj a děkuju za pozvání.
0: Loučí se také od mikrofonu Ondřej Cihlář.

0: Majestát hudby, největší koncert filmové a klasické hudby, míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
1: Hudba, která spojuje, místa, která inspirují, zážitky, na které se nezapomíná. Svatováclavský hudební festival přiváží Wash 8, Adama Plachetku, Kolegium 1704, špičkový jazz i výjimečné projekty do chrámů, historických i technických památek Moravskoslezského kraje. 21 koncertů od 2. do 28. září 2026. Více na www.shf.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
2: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
3: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Koaliční motoristé dnes chtějí představit premiérovi Andreji Babišovi z ANO víc než 20 návrhů na snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Nelíbí se jim plánovaný schodek 389 miliard korun. Odpolední schůzky se zúčastní i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Ta už dřív uvedla, že se změnám nebrání, pokud koaliční partneři navrhnou konkrétní úpravy. Možné úspory ale vidí maximálně v řádu jednotek miliard. Britský premiér Andy Burnham přijme v Londýně svou první zahraniční návštěvu. S francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem bude jednat o vztazích Velké Británie a Evropské unie nebo o konfliktech na Ukrajině i Blízkém východě. Řešit by měli také migraci. Oba lídři už dřív řekli, že chtějí posílit policejní dohled nad kanálem La Manche. Přes moře do Velké Británie míří migranti hlavně na malých lodích. Dánsko odhalilo plány na ruskou sabotáž. Terčem měly být firmy, které vyrábějí vojenské vybavení pro Ukrajinu. Deníku Berlingske to řekl šéf dánské kontrarozvědky. Ta o podobných případech běžně veřejně nemluví. Tentokrát ale podle jejího šéfa byly přípravy tak daleko, že považoval za nutné lidi varovat. Cenu Rudolfa Metka dnes převezmou dva novináři Českého rozhlasu. Šéfredaktor Stanice Plus Josef Pazderka a komentátor Ondřej Soukup. Ocenění uděluje Slovanská knihovna a spolek Ruská tradice letos už po 18. Oba novináři strávili v Rusku několik let jako reportéři i pracovníci neziskových organizací. A počasí bude oblačno až polojasno, během dne ale až zataženo a odpoledne zejména v Čechách se místy objeví přehánky. Večer potom čekáme ubývání srážek. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 27 a na horách kolem 17. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Čtvrteční vysílání Vltavy pokračuje. Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Kopečková. Máme aktuálně 2,5 minuty po 11. hodině. Ve věku 70 let zemřela 1. září americká zpěvačka a autorka Cassandra Wilson. Dvojnásobná laureátka cen Grammy. Původně byla členkou vysloveně avantgardního jazzového sdružení, ale pak objevila vlastní cestu v osobité kombinaci jazzu s kořeny americké hudby, původního blues i moderního folku. Zpěvačka oplývající nevšedním tmavým altem a citem pro emocionální, ale nikoli vypjatý výraz. Posledních 35 let byla považována za jednu ze stěžejních osobností soudobé hudby. A připomenout ji přišel do vysílání muzikant, hudební publicista a komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak to tedy bylo se začátky dráhy Cassandry Wilson?
2: Já ty úplné začátky moc zaznamenány nejsou, ale víme o ní od 80. let, řekněme už někdy na ještě před polovinou 80. let, kde se dala dohromady, to už nebyla zase žádné dítě, bylo jí okolo 30 a dala se dohromady s takovým volným sdružením, které se říkalo M-Bass a vedli ho saxofonisté Steve Coleman a Greg Osby. Součástí toho byl například baskytarista Lonnie Plexico nebo pianistka Gary Allen a oni se snažili přistupovat k jazzu takovým jako neortodoxním moderním způsobem. Hodila se jim do toho samozřejmě ta zpěvačka, ona tehdy, myslím, hledala sama sebe, tak trošku se nechala ovlivnit některými deskami Betty Carter, což byla taková hodně neortodoxní zpěvačka už v letech 60. Ale tehdy se mě dostalo do ruky několik alb, na kterých Cassandra Wilson buď figuruje v rámci toho M-Bass, anebo to byly přímo pod jejím jménem, ale ti muzikanti ji doprovázeli. Měl jsem takový pocit, že toho hlasu, toho krásného altu, že je vlastně škoda, protože nějakým způsobem to nefungovalo úplně dohromady a ona v tom asi opravdu nebyla příliš šťastná. Ale potom ten šťastný krok udělala, k tomu se dostaneme asi až po té první ukázce, která právě pochází z toho období, respektive z toho zlomového alba, které se jmenovalo Blue Light, nebo jmenuje samozřejmě stále Blue Light Till Dawn, čili takové modro před svítáním, by se to dalo přeložit. A to je deska, která právě to, o čem jste mluvila, v sobě obsahuje sice to jazzové poučení, ale velmi hluboký vhled do těch kořenů americké hudby a velmi dobře je to demonstrováno na zrovna úplné bluesové klasice Roberta Wilsona Come On On My Kitchen, což je písnička z 30. let a vznikla v té slavné Mississippské deltě.

0: Cassandra Wilson, už jsme to tady i naznačili, si v průběhu kariéry osvojila jakýsi mix jazzových zkušeností s ohlédnutím se do historie americké hudby. Objevila tuto vlastní cestu sama?
1: No, asi k ní tíhla, ale zřejmě byl rozhodující momentem setkání vlastně se sousedem, mimochodem ve stejném domě bydl Craig Street, který neměl vlastně za sebou žádné zvláštní hudební počiny, ale nicméně byl to muzikant s velkými ambicemi. Seznámili se víceméně skutečně náhodou jako sousedé a on jí navrhl, že se stane jejím producentem, že jí právě vlastně ukáže tu správnou cestu. Ona tehdy jednala s velmi prestižní jazzovou společností Blue Note, podepsala nebo podepisovala s ní smlouvu, ale Bruce Lundwell, to byl tehdejší prezident Blue Note, ten také nevěděl, co s ní. Nicméně se zdálo, že v Cassandře Wilson jakýsi potenciál dřímá, mimochodem také i proto, že to byla skutečně výstavní krasavice, mohla se živit jako modelka, skutečně nádherná žena. Takže i na tom určitě Blue Note chtěla trochu stavět, ale jak říkám, nebylo jasné, co s ní. No, ona nakonec si prosadila toho neznámého Craiga Streeta vlastně jenom na zkušební takový single, jenom několik nahrávek, ale jelikož ty potom zněly tak, jak jsme před chvilinkou slyšeli, tak vlastně z toho vzniklo nejenom toto album, ale i potom to následující. Za to už dostala Grammy, to se jmenovalo New Moon Daughter. No a v tomhletom duchu tak do jisté míry pokračovala ještě Cassandra Wilson ještě několik let, ale přece jenom tam byly takové odskoky, například jedno takové vlastně trošku zase jazzovější album s pianistou Jackiem Terasnem, anebo deska, ze které si zahrajeme teď, a to já považuji za jednu z nejlepších právě, že to je také to mixování, ale zase trošku jiným způsobem. Je to album, které se jmenuje Traveling Miles a je věnované odkazu Milese Davise a začíná tou věcí, kterou si právě teď zahrajeme, která pochází vlastně původem z alba Bitches Brew Milese Davise, čili Run to Voodoo Down. No a tam bych řekl, že se na tomhletom albu možná Cassandře podařilo to zmixování úplně nejdokonaleji, protože přece jenom na některých těch původních, těch prvních deskách tohohle toho stylu, toho jazzu je jenom malinko, spíš ho cítíme jaksi zevnitř z toho jejího, z těch jejich zkušeností a výrazu.

0: S Ondřejem Konrádem si připomínáme zesnulou zpěvačku Cassandru Wilson. České publikum ji mohlo vidět a hlavně tedy slyšet dvakrát. Byly i koncerty tak podmanivé, jako jsou nahrávky ze studia?
1: Já bych řekl, že ano, na mě zapůsobil především ten první v roce 2009. Oba dva tedy byly pod hlavičkou festivalu Struny podzimu, dnes se jmenuje Prague Sounds. Ten první koncert se odehrával v Rudolfínu, byla to taková dost excelentní sestava. John Batis hrál na piano, Marvin Sewell na kytaru, Reginald Veal na bicí a Merlin Reilly na bicí, plus tam byl ještě perkusionista, jehož jméno si teď momentálně nevybavuji. No a to bylo, řekl bych, tak trošičku v duchu právě téhle té nahrávky, co jsme slyšeli. Čili byly tam ty věci takové ty zemité, bluesové, protože Marvin Sewell jako kytarista se k tomu ohromně hodí, ale spíš to vlastně se odehrávalo na bázi té fúze s tím jazzem a do jisté míry i s popem, k čemu se ještě dostaneme za chvilinku. Ten druhý koncert potom se odehrál v roce 2015 v velkém sále Lucerny a byl poznamenán deskou, ke které se také ještě dostaneme, což byla taková podsta Billie Holidayové a je to ostatně poslední album Cassandry Wilson. To bylo taky velmi silný zážitek, ale musím říct, že vlastně mě se asi líbil víc, nebo na mě víc zapůsobilo to vystoupení v tom Rudolfínu, čili roku 2009. A tam také zazněly mimochodem na tom koncertě některé věci, ke kterým ona také tíhla, to jest písně vlastně z takového poprokové sféry, které se na jejich deskách objevovaly, ať už to byly předělávky písní třeba Neila Younga nebo Van Morrisona, kapely The Monkees nebo dokonce U2. No a jedna z těch vůbec nejlepších podle mého je Fragile, kterou napsala a samozřejmě všichni ji známe od Stinga, ale ta verze s Cassandrou Wilson určitě stojí za poslech.
0: A my si ji poslechneme nyní.

0: Jak už jsme zmínili, Cassandra Wilson posledních 35 let byla považována za jednu ze stěžejních osobností soudobé hudby. Nicméně poslední roky o ní nebylo slyšet. Předpokládalo se, že se ještě vrátí k nahrávání a třeba i ke koncertování.
1: No, já jsem to v to popravě řečeno moc nedoufal. Já myslím, že ona nebyla v úplně dobrém stavu, zřejmě asi ani psychickém. Trošičku byly nějaké potíže při těch posledních turné. Vím, že v Londýně byla nějaké dost skandální vystoupení, kde ona před koncertem odešla ze sálu do hotelu asi na 2 hodiny, pak se tam vrátila, většina lidí už mezi tím odešla. Nebylo to asi jednoduché. Já příčinu toho úmrtí nevím, ale bohužel, jak říkám, nepředpokládal jsem, že se Cassandra ještě vrátí, zatímco u některých zpěvaček nebo vůbec umělců, kteří se na nějakou dobu odmlčí, v to doufat lze. V mém případě například návrat Tracy Chapman. No a tady ty potíže, o kterých mluvím, o kterých jsem dokonce hovořil s tehdejším jejím pianistou Johnem Cowardem, se odehrávaly během turné, které ale bylo k té poslední desce, která naopak je velmi vydařená. To je ta podsta Billie Holidayové, jmenuje se Coming for the Day, protože Lady Day se říkalo Billie Holidayové, a je to skutečně nádherné album. Pustíme si z ní takovou hodně slavnou Billie Holiday proslavenou záležitost Don't Explain, nevysvětluj, a tady je to taková živá atmosféra, ona dokonce tam pozbuzuje saxofonistu k tomu, aby pokračoval ještě v tom sole, tak jak kdyby se to odehrávalo někde v noci v nějakém klubu.
0: Polední Vltavu jsme dnes zahájili vzpomínkou na Cassandru Wilson. Ondřej Konrád byl se mnou ve studiu. Děkujeme.
1: Já taky děkuju.
0: A já ještě doplním, že Cassandru Wilson si připomeneme i v dnešním koncertu Jazz. Do vysílání mimořádně zařazujeme koncertní záznam z května 1991 v Mnichově. Začínáme v 21 hodin.

explain.

hushed down.

0: Ve věku 70 let zemřela 1. září americká zpěvačka a autorka Cassandra Wilson. My jsme si ji dnes připomněli ve vysílání Vltavy a právě dozněla píseň Don't Explain z alba z roku 2015. Jsme rádi, že jste s námi.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
0: Osudy. A na programu je čtvrtá epizoda rozhlasového vzpomínání animátora, filmového režiséra, scénáristy, grafika a pedagoga Jiřího Barty. Pořad připravila Lenka Kopecká v technické spolupráci s Ladislavem Čurdou. Příjemný poslech.

začátek 80. let, to už jsem měl ve studiu a v krátkém filmu určitou pozici a už se mnou počítali. Nebyl jsem začátečník, měl jsem za sebou zaniklý svět Rukavic, který už přinesl nějaké ceny a měl jsem jako určitou svobodu ve výběru témat. Tentokrát to bylo trochu jinak. Oslovil mě vedoucí našeho studia, doktor Václavek. Říkal, mám tady takový problém. Náš pan ředitel Pixa napsal scénář na Krysaře. Oslovil postupně režiséry Evalda Šorma, Juraje Herce. A bohužel ten projekt jako se zastavil. Režiséři si ten scénář tak trošku upravili ke své podobě. A jestli teda jako máš zájem v tom pokračovat, mimochodem to byl projekt pro německou televizi a Němci jsou samozřejmě přesní a přísní na dodržování termínu. Takže ten termín se zkrátil a ten projekt má jako určitou komplikovanou historii, protože nebylo to tak, že bych přišel s vlastním nápadem, ale byla to víceméně taková výzva. Ta nabídka od našeho vedoucího studia byla samozřejmě nabídka, mohl jsem to odmítnout, ale tenkrát se mně zdálo, že ten krysař, ta legenda o krysaři má v sobě jako velký náboj, má energii, má prostě emoci. V té době jsem slyšel písničku Valdemara Matušky o krysaři z Hameln a to mě znělo pořád v uších. Takže nakonec mě to oslovilo a s tím projektem jsem souhlasil. Otázka byla, jak se postavit teď k tomu napsanému scénáři, protože scénář jsem nemohl určitých důvodů použít nebo se mě nezdál vhodný pro můj styl. A hledal jsem cestu, jak se tomu vyhnout. Pan doktor Václavek tenkrát mě dal nabídku, říkal, ale udělej storyboard, ten nikdo nečte, ale hlavně nepřepisuj ten scénář. No tak jsem udělal storyboard, který byl zaměřený víc na tu výtvarnou stránku a protože ten film nakonec se dá říct, že je to výtvarná záležitost. Není to ani tak o dramaturgii, jako o tom výtvarném zpracování. A to myslím, že byla právě správná volba. A ta výtvarná stylizace vychází vlastně z německého stylu expresionismu, kubismu. A to jsou styly, které mají v sobě určitou energii, určitý náboj. A myslím, že v tom filmu se to projevilo jako velmi pozitivně. Nakonec kubisticky vypadají loutky. Rozhodl jsem se, že to zpracování krysaře zaměřím na tu výtvarnou stránku a že ta dramaturgie se dostane tak trochu na druhé místo, protože jak víme, animovaný film podle definice je dramatické umění s výraznou složkou výtvarnou, tak jsem to tady otočil a vlastně jsem udělal tu výtvarnou složku jako dominantní. Vždycky, když krysaře uvádím nebo mám možnost prezentace, tak to vždycky prezentuju jako animovaný obraz. Působí právě svým stylem. A to nejenom teda tou výtvarnou složkou, ale samozřejmě i tou hudební, protože ta hudba do toho dodává emoce a tenkrát se té hudební stránky ujal Michal Kocáb. Myslím, že se mu povedlo jako vytvořit takovou velkou symfonickou báseň, která tomu dodala ten správný náboj. Pamatuju si do dneška, když jsme seděli v mixážní hale s inženýrem Špaliem, tak už bylo kráno, byli jsme unavený, ale vždycky, když ten záběr se objevil na plátně společně s tou hudbou, tak najednou ty loutky, které normálně měly 30 až 50 cm, tak vyrostly do velkých rozměrů a najednou to dostávalo takovou monumentalitu, kterou jsem si přál a která se díky teda té hudbě a ruchům skutečně jako povedla. Musím se vrátit k té realizaci samotné, protože na jedné straně to byl problém s tím Pixovým scénářem, ale na druhé straně byl to Pixův projekt a měl určitou prioritu ve studiu. Mohl jsem si vybrat na to kolegy, kteří mě pomohli s tou realizací a to znamená, že jsem oslovil moje spolužáky z Umprum. Pracovali jsme rok na přípravě
že se vyráběl základ, který se pokrýval plastickou hmotou moduritem, pak se to patinovalo a pamatuju si do dneška, jak celé to studio bylo zaprášené těmi pastelovými pigmenty a jak všichni přesto byli obětaví a pracovali na tom jako s radostí a nasazením. Krysař byl dokončený v roce 86, ale předcházela tomu samozřejmě příprava a animace, takže celkem ta realizace trvala tak rok a půl až dva roky. Ta spolupráce byla harmonická, nebyl žádný konflikt, vlastně všichni jsme takzvaně táhli za jeden provaz. A rád na to vzpomínám, myslím, že je to vzácný okamžik, když se něco povede.

První projekce byla v Praze Klimenské a to si vzpomínám jak dnes, to mě potěšilo, že když jsem se blížil ke kinu, tak už tam stála fronta lidí a dokonce někteří drželi ceduly koupím lístek, co na animovaný film je opravdu mimořádné štěstí. Po té projekci bylo zajímavé třeba sledovat tu diskuzi s diváky, protože otázky byly opravdu kuriózní. Pamatuju si, jak se někdo zeptal právě na animované krysy. Otázka byla, no já pracuji ve výzkumném ústavu, právě pěstujeme krysy k laboratorním účelům. A jenom mě prosím vás vysvětlete, jak je možný, že jste naučili tu krysu, že vyskočí ve vzduchu, chytne peníz a utíká s tím penízem. No tak to byl takový kompliment naší animátorce vlastně Pospíšilový, která to samozřejmě animovala tak dokonale, že to vypadalo jako reál. Potom osud toho krysaře byl až do poslední chvíle velmi nahnutý, že vím, že když po dokončení práce na filmu přišel pan ředitel Pixa s delegací z německé televize a přišli zkontrolovat dílo, tak po projekci nastalo hrobové ticho, protože jednak Němci si představovali, že to bude romantická pohádka pro děti a takový výsledek nečekali. A jednak Kamil Pixa tak asi zjistil, že to není úplně jeho scénář a taky jsem cítil, že v tom mlčení je něco v nepořádku. Jeho reakce byla taková, že řekl, tak zítra se sejdeme ve střižně a dáme to trochu dohromady. Tak toho jsem se přesně bál, takže druhý den málem už jsem přišel do té střižny, ale štěstí v neštěstí. Kamil Pixa měl příští den úraz, takže nebylo možné, aby do střižny došel a navíc byl ve funkci vyměněný novým ředitelem. Nakonec o film projevil zájem francouzský distributor, byl uvedený i v Cannes a na mnoha festivalech. To považuji za klíčový projekt, který neustále funguje a ke kterému se asi vracím. Každé léto se opakují projekce na FAMU pro cizince. Tam vždycky promítají krysaře, kde jsem přítomen a kde teda musím odpovídat na různé příjemné i nepříjemné otázky. Protože jsou to většinou Američani a loutkový film tam není tak obvyklý, tak je zajímají právě ty loutky, jak byly dělaný a jak se to animuje a konkrétně, jak jsme třeba animovali oheň, který tam je skutečný, tak jak se to spojuje s tou animací. Ptají se na původ těch krys, samozřejmě to je zajímá, jestli byli živí nebo animovaní. Zajímá je ten konec, jak jsem tu legendu pojal, jestli to přesně kopíruje tu legendu, tak jak byla napsaná Viktorem Dickem. Ono totiž ta legenda má mnoho verzí i literárních. Vzpomínám třeba na jednu verzi, kde krysař má podobu pekaře, který napeče preclíky a láká ty děti těch měšťanů na ty preclíky. Nebo v některé verzi je odvede do řeky děti těch měšťanů. Někdy prostě utopí ty krysy. Má to různé pojetí a bylo to zároveň i pro mě jako inspirativní to všechno vidět a znát, abych si v tom našel svoji nějakou polohu. Krysa se tenkrát zaujal francouzský distributor Jean-Jacques Varé a ten film uváděl na různých místech po Francii. To byla Paříž, Grenoble, Le Havre, různá místa, kde byli různí diváci. Většinou to byly teda děti, protože loutkový film ve Francii rovná se film pro děti. S tím jsem měl trošku problém, protože je jasné, že film svojí stylizací a svojí atmosférou není úplně pro malé děti. Ale nicméně jsem byl vždycky překvapen těmi otázkami, které mě kladly a že to nebylo úplně mimo. Bylo znát, že prostě ten film sledují a že to pro ně není jenom pohádka nebo emotivní zážitek. Výlet pod Francii byl velmi vydatný a samozřejmě vždycky tam byla nějaká společnost, byli tam novináři, byly to rozhovory. To když zase srovnám ještě potom s Japonskem, kde jsem teda byl zase s filmem na půdě,
tak rozdíl je v tom, že zatímco ty Francouzi, přeci jenom je to Evropa a přeci jenom vám dají ještě svobodu v té improvizaci a nechají vás najíst a vyspat. U těch Japonců to tak úplně není, protože tam se střídají ty novináři jeden za druhým a je tam prostě fronta, která je časově rozdělená. Každý ten novinář má určitý čas a za den jich bylo, já nevím, třeba 30. A můj kolega, teda kolega, no, tenkrát ředitel Českého centra, Petr Holý, tak ten to všechno překládal do japonštiny, z češtiny a říkal, když tady byl Švankmajer, tak jsme věděli už ty otázky dopředu, jak budou vypadat, už se poměrně podobaly a měli jsme je očíslovaný. Abych to nemusel opakovat, tak jsem jenom Švankmajerovi vždycky řekl, Honzo, to je pětka. Takže on už věděl, že otázka pět je taková, takže odpovídal už automaticky. To jenom na okraji, že to může být ještě naléhavější a náročnější někde jinde ve světě než v té Francii.

speciálně teda na festivalech se setkávám s mými kolegy, animátory, výtvarníky, režiséry a některé festivaly jsou nabité programem a právě přitahují jako spoustu významných, důležitých a skvělých kolegů. Francie samozřejmě je v tom oboru animovaném filmu je kulturně na výši. Důkazem je to festival v Annecy, který je jeden z, řekl bych, nejvýznamnější festival. Tam právě máte možnost se setkat s těmi autory, který jsem vždycky obdivoval, ze kterýma jsem měl možnost trochu si popovídat, posedět. Třeba George Schwitzgebel, Švýcar, Piotr Dumala, Daniel Šechura, Jerzy Kučia, třeba Brothers Quay, nebo Amerika, Bill Plimpton. Nevím, jestli je možný najít v tom animovaném filmu charakteristiky určitých jako zemí nebo oblastí, protože každý ten autor je individualita a já jsem obdivoval na těch autorech jejich styl, jejich způsob práce, jejich animace, jejich výtvarné zaměření. A to napříč vlastně celým světem je možný vždycky vystopovat několik jmen, který mě velmi jako oslovili, zaujali. U nás samozřejmě Jan Švankmajer a každý ten autor má nějakou tvář, nějakou individualitu a to mě právě na té animaci zajímá. Tak kvůli tomu vlastně jsem začal se o ten obor zajímat, protože nebyl to Walt Disney, který tak trochu válcoval celý ten obor, ale byly to právě postavy, které byly něčím pozoruhodný, které nabízely originalitu, které nabízely fantazii, humor a nápad. Když se vrátím mnoho let zpátky do mého dětství, tak asi to nebyl animovaný film, který mě nějak oslovil, protože to, co jsme mohli sledovat v kinech nebo v televizi, tak to byly víceméně večerníčky. Tenkrát ještě ani to nebyly právě ty slavný medvědi od Pojar Štěpánek, ale byly to takový ty večerníčky z 50. 60. let. Až teprve později během studia na Umprum, kdy jsme měli možnost sledovat produkci krátkého filmu na takových pravidelných projekcích na Klárově, tak tam najednou jsem objevil, že může existovat někdo takový, jako je Jan Švankmajer, nebo právě medvědi potkali se u Kolína, nebo Jiří Šalamoun. Byli výrazní právě tím svým výtvarným pojetím, nebyly to jenom filmy pro děti. V současné době mám samozřejmě možnost navštěvovat ty naše festivaly zaměřené na animaci, ať je to Anifilm, festival v Liberci, nebo ve Zlíně, a nebo potom samozřejmě jiné festivaly světové, Annecy, Stuttgart, a podobně. Určitě vždycky najdu někoho nebo něco, co mě zaujme a co mě i jako překvapí. Teď naposledy jsem viděl úžasný film od Koijiho Yamamury, který byl skoro celovečerní, myslím, že měl asi 60 minut a byl to takový jako zvláštní výtvarný surrealismus, který neměl přímo nějaký dramatický vývoj, ale právě ty obrazy, které na sebe navazovaly, byly tak jako vtipně poskládaný a měly zvláštní atmosféru a jemný humor, že to byl film, který mě velmi zaujal. Obor animovaného filmu se mění jako všechny obory. Že jo? V současné době přichází digitalizace, přichází jiná estetika, jiné možnosti a to, co my jsme museli absolvovat pomocí ruční práce a pohyby loutek, no pohyby kresby, plošky, museli jsme to takzvaně oddřít, odsedět, tak dneska je to daleko v uvozovkách snaží. Je možný použít prostě digitální plošku a je možný použít 3D, kde už prostě ty loutky vypadají úplně jinak. A je ovšem nutný s tím počítat a zase si v tom najít nějakou vlastní cestu. Ta nebezpečí toho mainstreamu, že splynu s tím mohutným proudem a budu vytvářet takový animovaný průmysl, tak to je pořád velký. Tak samozřejmě se to dotýká i mojí práce, protože
počítač je samozřejmě velký pomocník, ale je v tom i velký nebezpečí, že si zvyknete na určité efekty nebo pohyby, které to nabízí, a stává se z toho takový klišé. Vždycky je nutný se tomu klišé vyhnout a ten počítač používat spíš jenom jako mezistupeň, protože jak dobře víme, počítač je dobrý sluha, ale zlý pán. Pokud já pracuji s počítačem, tak vždycky se snažím, aby ten výsledek nebyl takzvaně digitální, aby nevypadal jako počítač, ale výsledek by měl být moje ruce, moje hlava. Otázka je, jak bude pokračovat vývoj s rozvojem umělé inteligence a jestli nezjistím, že některé představy nebo imaginace už se dávno někde vyčerpala, objevila, ale umělá inteligence mě možná nabídne nebo vysvětlí, jestli něco už takového existuje, anebo jestli je to originální nápad.

Krysař byl velký projekt, který mě samozřejmě vyčerpal a to se projevilo tak, že zase vznikla taková časová pauza, kdy jsem hned nezačal s dalším filmem. I dokonce si myslím, že jsem byl v takových rozpadcích, jak pokračovat, protože vždycky ten předchozí film vás nějak jako stylizuje, motivuje a udává takový tón, neustále vám zní v uších a vidíte jednotlivý scény, vidíte, slyšíte tu hudbu a nemůžete se toho zbavit. Vlastně těžký najednou rychle přehodit vyhybku a věnovat se úplně jinému tématu. Je možný samozřejmě řešit takový domácí úkoly, který vám mezi tím narůstají různé resty a to, co jste nestihli během těch 2 let, takže teďka to rychle všechno dodělávám. To jsem v té době dodělával. Pak je čas na návštěvy různých výstav, divadel, ale jsou to i návštěvy společenské, že jsou to samozřejmě naši přátelé, jedete někam na výlet. Je to víceméně taková zábava, která je nutná pro to, abyste si pročistili hlavu a abyste mohli zase mít na mysli bílý čistý papír. Po takovém náročném roce pracovním vypětí je někdy dobrý se tak uklidit někam do samoty a vést vlastně monolog. Já jsem na to zvyklý, protože jsem měl možnost chodit takzvaně do ateliéru. Byla to místnost, kde jsem měl celý den pro sebe, kde jsem si o těch věcech tak přemýšlel, něco jsem si trošku kreslil a pak jsem se večer vždycky vracel jako domů. Ten ateliér byl taková myslivna, nebo nevím, jak bych to nazval, ale je dobrý mít tady právě to soukromí, ten prostor, kde víte, že vás nikdo nenavštíví, kde vás nikdo nepřekvapí a kde si ty myšlenky skládáte a teprve, když se vám zdá, že je to možný jako publikovat, prezentovat, tak s tím teprve potom vyjít ven. Takhle vlastně jsem začínal mnoho projektů. Já něco si trošku kreslím na papír, něco si zapisuju. Taková ta spolupráce mezi slovem, mezi textem a obrázkem, ta mě vyhovuje. Je to vlastně to, co ten obrázek mě vždycky asociuje nějakou literární představu. Naopak zase věta mě může navodit nějakou výtvarnou představu. Co tedy dál? Náhodou jsem narazil na rozpracovaný projekt Václava Mergla, který se jmenoval Poslední lup a je to film o nepovedené loupeži, což měl být tak jako loutkový horor, trošku jako groteska. A tenkrát mi dramaturgie nabídla tady tuto látku, tohleto téma ke zpracování toho Merglova scénáře. Já jsem s panem Merglem o tom mluvil, jestli je možný, abych si ten scénář ještě upravil a on mě dal svolení, že samozřejmě můžu ještě s tím udělat, co potřebuju. No tak jsem se odpoutal od tradičních loutek a vydal jsem se cestou takového experimentu, který jsem nevěděl, jak dopadne. Měl jsem tím na mysli, že tentokrát využiju lidské postavy, takže je převedu do takové jako loutkové stylizace, že budou víceméně se pohybovat a chovat se jako loutky. A na to jsem si našel takovou technologii, která byla velmi pracná, ale pak se ukázalo, že se to dá zvládnout. Znamenalo to pro mě půl roku sezení v temné místnosti a probarvování jednotlivých filmových okýnek, které vznikly jako černobílý materiál natočený živou kamerou, kameraman malíř. Je to takový jako groteskní horor o upírech a nepovedené loupeži. Hudba je taky důležitá hudba, ale je přesně ten problém, o kterém jsem mluvil na začátku, že vás vlastně naplní a strhne na svoji stranu. Podle toho, jestli posloucháte jazz, nebo jestli posloucháte populární písničku a nebo klasickou hudbu, tak to zabarvuje to vaše myšlení. Asi není možný třeba myslet na nějakou poetickou pohádku a zároveň si pouštět rock and roll, takže je důležitý si vybrat tu správnou hudbu. A
tak bylo období, zvláště tedy ten konec 60. let, měl jsem starý gramofon, magnetofon, a neustále jsem tam protáčel ty pásky, kde byly nahrávky Karla Kryla, že jo, Jiřího Suchého a tak dále. A zase si vzpomínám, že mě to nepustilo takzvaně nikam jinam, než abych se pohyboval v té atmosféře a pohyboval se v mezích těch emocí, které ta hudba nabízí. No a v 80. letech bylo to právě písnička Matušky Krysaři, která mě provázela a kterou do dneška slyším a která mě vlastně přivedla k tomu velkému projektu a že jsem nakonec z takových jako emotivních důvodů jsem souhlasil s realizací. Čili vždycky ta emoce je pro mě rozhodující a není to racionální úvaha, tu dávám na druhé místo, ale je to vlastně jakási energie, která mě někam táhne a když to řeknu jednoduše, tak mě to takzvaně musí bavit.

Slyšeli jsme čtvrtou epizodu Osudu animátora, filmového režiséra, scénaristy, grafika a pedagoga Jiřího Barty. Pořad připravila Lenka Kopecká v technické spolupráci s Ladislavem Čurdou. Odvysílané díly najdete na našem webu a pátou, tedy závěrečnou část, si nalaďte zítra v 11.30.

0: Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Rusko podle dánské tajné služby připravuje sabotáže na dánském území. Premiér Babiš bude s motoristy jednat o výši rozpočtového schodku na příští rok. Americký herec Clooney převzal v Benátkách Zlatého lva za celoživotní dílo. A bude oblačno až polojasno, odpoledne v Čechách čekáme místy přehánky, teploty do 25 stupňů. Dánská tajná služba odhalila přípravu sabotáží v zemi. V rozhovoru pro dánský deník Berlínské to řekl šéf oddělení kontrašpionáže tajné služby PET. Zároveň upozornil, že Rusko využívá nic netušící dánské občany.
2: Ruské tajné služby podle Emila Grasolma nabízejí na sociálních sítích brigády, které zahrnují například focení různých provozoven. Tato data pak používají při přípravě sabotáží. Konkrétní počet případů nebo jejich cíle Grasolm neuvedl, ruské tajné služby podle něj ale mají zájem o obranný průmysl a organizace, které pomáhají Ukrajině. Společnosti proto vyzval, aby posílili své zabezpečení. Na rozdíl od předchozích varování, podle tajné služby už nejde jen o obecný zájem ruských tajných agentů, ale o přípravu konkrétních operací. Za poslední měsíc zaznamenalo sabotáže také Německo, Itálie, Bulharsko, Polsko nebo třeba Estonsko. Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Policie v bavorském Mnichově vyšetřuje pokus o žhářský útok na firmu spojenou se zbrojním průmyslem. Dva podezřelé bulharské národnosti zadržela v noci nedaleko místa činu. Škoda po útoku je malá a nikdo nebyl zraněn.
3: Svědek podle bavorského rozhlasu zavolal kolem půlnoci na policii, že neznámí pachatelé házejí na východě Mnichova z auta zápalné lahve. Jedna z nich se vznítila na staveništi před centrálou technologické firmy Rohde & Schwarz. Firma zaměřená na vývoj bezpečnostních a komunikačních technologií byla už jednou terčem útoku před 5 lety. Přímému zásahu ale ušla i tentokrát. Policie následně zadržela na nedaleké benzinové pumpě 28-letou ženu a 38-letého muže bulharské národnosti. Jejich vztah k samotnému činu i případný motiv vyšetřuje. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde se zástupci vládních motoristů. Jednat budou o návrhu státního rozpočtu na příští rok, který v pondělí představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Motoristům se nelíbí navrhovaná výše schodku 389 miliard korun a chtějí navrhnout konkrétní úspory. Premiér Babiš ale včera řekl, že si za rozpočtem stojí.
4: Já jsem byl ministr financí, samozřejmě ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Teda máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit investice do nemocnic, máme zastavit přístrojové vybavení.
0: S navrhovaným deficitem nesouhlasí ani koaliční SPD. Příliš vysoký je i třeba podle prezidenta Petra Pavla. Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněny téměř ze 70%. Vyplývá to z dat Ministerstva průmyslu a obchodu a energetického regulačního úřadu. Česko tak splnilo předběžný cíl Evropské unie. Zásoby jsou ale zatím o něco nižší než v předchozích letech. Podle rezortu by i přes pomalejší plnění mělo být na zimu plynu dostatek. Maďarsko zveřejní jména asi 80 tisíc lidí, kteří spolupracovali s komunistickou tajnou policií. K některým údajům se lidé mohli dostat už dřív. Ucelený seznam ale dosud neexistoval. Nová vláda teď chce otevřít i dokumenty, které zůstaly po pádu komunismu nepřístupné.
5: Kdo přesně na seznamu bude, zatím neví ani maďarská vláda. Její vicepremiér Bálint Rúf v rozhovoru pro server Telex připustil, že se mezi informátory můžou objevit i lidé, kteří po pádu komunismu udělali kariéru v politice, biznesu nebo kultuře.
6: Tyhle dokumenty jsou důležitou součástí naší společné minulosti. A myslím, že to, co se z nich dozvíme, bude pro spoustu lidí a jejich rodiny hodně těžké.
5: Tajné služby podle Rúfa zveřejnění spisů opakovaně odmítaly i po roce 1989. Nově budou muset vysvětlit, proč. Většinu dokumentů chce vláda otevřít k říjnovému výročí maďarského povstání z roku 1956. Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Americký herec a režisér George Clooney včera převzal na benátském filmovém festivalu Zlatého lva za celoživotní dílo. Už před začátkem slavnostního zahájení 65-letý herec kritizoval, že jsou Spojené státy v poslední době vedené nekompetentními lidmi. V podobném tónu pak pokračoval i ve své děkovné řeči po převzetí ceny.
7: Dějiny nás naučily, že ti, koho se snaží umlčet, nejsou politici, ale novináři, kteří se snaží klást ty správné otázky. Umělci, herci, hudebníci.
1: Počasí.
0: Bude převážně oblačno až zataženo, od severozápadu zejména v Čechách se místy objeví přehánky. Večer budou ale srážky ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 27, v tisíci metrech na horách kolem 17. A více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
8: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Polední Vltava.
1: Propluli jsme do další hodiny vltavského vysílání. Je čtvrtek 3. září. Hezký den a dobrý poslech přeje ze studia Dagmar Kopečková.

Jan Petr a Radek Baborák nám zahráli první část sonatýny pro lesní roh a klavír Jaroslava Kofroně. Zhudebňování kvalitní poezie patří v české hudební tradici sice k celkem vyhledávané disciplíně, ale úkol je to plný nástrah. Vyžaduje nevšední cit pro rytmus relativně těžkého jazyka, respekt ke struktuře básně a schopnost vytvořit rovnocenný hudební ekvivalent literárního obsahu. Na webu ČT Art hodnotí Ondřej Bezer album Zábrana, pod nímž jsou podepsáni skladatel a klavírista Martin Brunner a zpěvačka Markéta Foukalová, a které představuje zhudebněnou poezii literáta a překladatele Jana Zábrana. Podle recenzenta deska patří k nejpozoruhodnějším titulům, které na domácí scéně letos zatím vyšly. Album je totiž vůbec první komplexní hudební poctou zmíněnému autorovi a výsledek je podle Bezera výborný, přestože tvůrci jako příslušníci čtyřicátnické generace okolnosti básníkova života mohou znát pouze zprostředkovaně. Zábranovo dílo totiž nepředstavuje výhradně estetickou hodnotu, ale je také mrazivým svědectvím o prožívání nesvobody v komunistickém Československu. Dodává, že album Zábrana patří mezi díla mimořádně zralá a skladatelsky i interpretačně poctivá. Zásadní je, že Martinu Brunnerovi, Markétě Foukalové a jejich kolegům se podařilo vytvořit ucelený hudební tvar, který nesklouzává k patosu ani lacinému sentimentu, ale nechává plně vyniknout literární kvalitu i etický rozměr poezie Jana Zábrany. Celou recenzi najdete na webu ČT Art. Básně se tedy dají číst, můžeme je zpívat, ale pozor, také se na ně můžeme jen dívat.

0: Polední Vltava.
1: Tak schválně, vzpomenete si, jak se říká básním typickým pro avantgardu, jejíž hlavním znakem je, že jsou zapsané do obrazce. Básním zapsaným do obrazce se říká kaligramy. Výsledný tvar odpovídá tématu básně, může to být například Eiffelova věž, déšť, srdce. A v avantgardě tento žánr proslavil francouzský básník Guillaume Apollinaire. Jak vidíme, poezie může mít mnoho podob a na nás je, abychom je všechny prozkoumali.
0: Polední Vltava s Dagmar Kopečkovou.

0: Část ze slovanských tanců Antonína Dvořáka jsme slyšeli v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Je 12 hodin 18 minut. Těsně před dokončením je rozsáhlá rekonstrukce barokní zámecké zahrady ve Vyškově. Říká se o ní, že je to dvojče květné zahrady v Kroměříži. Obě vznikly ve stejné době a navrhovali je stejní architekti. Ta vyškovská ale v posledních letech zpustla. Vedení města se rozhodlo pro radikální a nákladnou proměnu za víc než 70 milionů korun. Obnovená zahrada se zázemím se lidem znovu otevře příští sobotu.
1: Vypadá to, že to bude hezky. Dívala jsem se právě přes vrch, tak doufám, že to bude fajn.
2: Za tělemující zámeckou zahradu míjí Jarmila Krivošová. Kvůli rekonstrukci byla zahrada nepřístupná 10 měsíců.
1: Těším se, jak to bude vypadat a jestli se tam fakt bude hodit posedět. Člověk je rád, když má už svůj klid.
2: K procházkám s dětmi ze školky plánuje zahradu využít učitelka Blanka Nejedlíková.
3: Teď vidím, že jsou tam vysazeny nějaký stromky, takže tam bude asi i hodně stínu, což určitě oceníme s dětma. Je určitě fajn to prostřídat a podívat se i někam jinam, takže využijeme určitě.
2: Kvůli komplikacím při výběru zahradnické firmy se hlavní výsadby dělaly uprostřed léta.
4: Vzhledem k tomu, že ty termíny jsou někdy neúprosné, tak se musí dělat bez ohledu na počasí a musí se samozřejmě zajistit zálivka. Tady je to všechno pod závlahovým systémem, takže se to dalo dělat i v tom horkém létě.
2: Říká zahradnice Zuzana Vaňková.
4: Dneska jsem to viděla zase po delší době a úplně mě to nadchlo, jak se ty trvalky krásně rozrostly.
2: Trávníky ve spodní části ale dostávaly méně vody než trvalky a letošní sucho nepřežily. Zahradníci je musí založit znovu. Nová výsadba i bílé mlatové cesty budou náročnější na údržbu a úklid. Postará se o to Zoo Vyškov a přijme kvůli tomu tři zahradníky. Jednou z nich je Leona Vysloužilová.
5: To se budeme všechno odzkoušet. Mě hlavně zajímalo, aby se to hodně zalívalo, aby se to prostě uchytilo.
2: Odkud berete vodu na zálivku?
5: Tady je vrt. To je naštelovaný tam na těch závlahách a to zalívá průběžně. 10 kubíků denně.
2: S údržbou trávníků pomůže robotická sekačka.
5: No jenom, že ono to není jenom o trávě, že jo? Se podívejte na to množství těch trvalek.
2: Vyškovská zámecká zahrada někomu může připomínat květnou zahradu v Kroměříži. A právem, říká historička Blanka Mikulková.
6: Ty zahrady vznikaly zřejmě současně. Tahle ta je trošičku menší, ale je to vlastně podobná charakteristika. Obdélníkový prostor se sítí cest plus nějaká ta arkádová loďie. Podobně je to vlastně i v té Kroměříži. Vyškovská zahrada má tu nevýhodu oproti té kroměřížské, že se nezachovaly původní plány. Jakýsi popisy existují, ale úplně přesně, jak to tady původně bylo, tak to už nemáme.
2: Zachovaná je hlavně typická barokní symetrie a osové průhledy napříč zahradou.
6: Od toho centrální části těch obelisků pravděpodobně to směřovalo na kostel v Brňanech, ta hlavní osa, a to je vlastně jeden z těch nejdůležitějších historických prvků.
2: Je tady rozšířená cestní síť, přibyly tady diagonální trasy z rohu do rohu. Ale úplně uprostřed je dětské hřiště. Dětská hřiště v baroku nebyla.
6: Dětská hřiště nebyla, byla dospělácká hřiště. Byly houpačky, byly vodní prvky hrací. Známe to z některých těch historických zahrad, třeba ze zahraničí, že prostě jdete, šlápnete na dlaždici a někde vám vystříkne voda.
2: To bylo inspirací pro centrální dětské vodní hřiště.
6: Voda tam neteče pořád, ale vy musíte něco udělat, abyste si tu vodu pustili.
2: Funguje to teď už?
6: Funguje to perfektně. Můžeme se na to podívat.
2: Když se někdo bude houpat na klasické houpačce, tak ano. Se z ničeho nic se skůlu, které stojí uprostřed, rozstříkne voda.
6: Ano, ano. Potom ze země začne stříkat.
2: Stačí zmáčknout takový červený hříbeček.
6: Ano, úplně lehce. A potom je tady vlastně další, jakoby taky houpačka, na kterou když si vlezete,
2: To udělám.
6: Zkuste.
2: A rozhoupáním vlastní vahou se spustí další trysky ze země. Stříká to na lidi, kteří budou v okolí. Takže kdo tady tu fintu nebude znát, tak může být velmi překvapený.
6: Může být překvapený, ano.
2: Vandalismu má zabránit kamerový systém. Na noc se zahrada bude zavírat. Slavnostní otevření bude v sobotu 12. září. Současně se otevře také opravený domek zahradníka, kde budou veřejné toalety a kavárna. Z Vyškova Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.

0: To byl můj film.
1: Poslouchejte historii české kinematografie od Kříženeckého do současnosti.
0: V 50 epizodách vás provedou Alice Aronová, Jana Podskalská, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř.
1: Celá série nyní na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Jean-Marie Leclerc. Na Vltavě dozněla část jeho koncertu pro housle, smyčce a baso continuo F-dur. Dogville, město, kde každý zná každého a kde se cizinka může stát snadnou kořistí. V úterý večer jsme odvysílali druhou část rozhlasové adaptace slavného Trierova filmu.
1: Grace, kam to šlapeš?
2: Omlouvám se. Nevšimla jsem si, že jste to tu právě uhrabala. Omlouvám se.
1: O to nejde. Mezi ty keříky se nemá vůbec chodit. Můžeš to laskavě respektovat?
2: Ale všichni tudy chodí.
1: To je možné, ale oni tu bydlí už léta. Ty tu zas tak dlouho nejsi.
2: Chcete říct, že mám menší právo používat tuhle zkratku, protože tady nebydlím od jak živa?
1: Myslela jsem, že si budeš vážit toho, že tu můžeš.

0: a ty keře pak okopu tak, jak je ještě nikdo nikdy neokopal. To vám slibuju.
1: Příběh o vině, odpuštění, lidské krutosti a pomstě. To je Dogville, příběh, který má rozměr starozákonní morality, v níž Bůh zkouší svůj lid a ptá se, jestli se v jeho středu najde aspoň jeden spravedlivý. V hlavních rolích Klára Suchá a Viktor Zavadil. Oba díly najdete na našem webu, kde budou k poslechu ještě následujících 46 dní.

0: Edita Keglerová a Hypochondria Ensemble nám zahráli třetí větu z koncertu C-dur pro čembalo a smyčce Jiřího Antonína Bendy. Umělá inteligence už píše texty, kreslí obálky a namlouvá audioknihy. V knihkupectví ale často nepoznáte, kde končí práce člověka a začíná práce stroje. Čeští nakladatelé proto připravují jednotné označování knih vytvořených s pomocí AI. Návrh je teď v připomínkovém řízení Svazu českých nakladatelů a knihkupců.
1: Knihy generované umělou inteligencí se dnes už běžně objevují i na webech a u distributorů. Proč vznikl ten kodex, který jste předložili na setkání představenstva Českého svazu knihkupců a nakladatelů?
2: My jsme před létem se sešli, protože jsme měli takovou potřebu nějakým způsobem identifikovat obsah, který je vytvořený člověkem. To znamená, že nebudeme AI jako si říkat, že není potřebná nebo není užitečná, ale chceme kodifikovat nebo je označovat díla transparentně, jakým způsobem při jejich vzniku bylo použito AI, jak se podílela a že hlavní myšlenka byla lidská, že hlavní část vytvořili lidé, abychom odlišili ten obsah od generativní AI, která nám začíná zaplavovat distribuční trh.
1: Je to kodex, není to legislativa. To znamená tedy, že to bude spíše nápomocný text právě pro distributory?
2: Je to nápomocný text pro většinu nakladatelů. Hlavním autorem je Tomáš Baránek z Melville Publishing. My jsme se dohodli na vytvoření dokumentu, ke kterému se potom připojila řada přispěvatelů i ze Slovenska, z Martinusu, ze Svazu knihkupců slovenských. A nyní to připomínkují členové představenstva, kteří odsouhlasili, že s tímto kodexem potom bychom po Frankfurtu zřejmě veřejně vystoupili tiskovou konferencí jako nějakou osvětou. A věřím tomu, že většina nakladatelů tady tuto iniciativu uvítá, protože bude transparentně říkat, že na vzniku této knihy nebo audioknihy se podílel člověk.
1: Můžete ale obecně shrnout, co budou tedy ty hlavní parametry toho kodexu?
2: Ano, máme tabulku, která jasně definuje podíl té činnosti AI na vzniku toho díla. Zatím první připomínky jsou, že ten parametr je velmi přísný a já si myslím, že bychom neměli z něho nějakým způsobem zase moc ustupovat, protože ta lidská práce je jedinečná a čtenář, posluchač by měl právo vědět, že toto je výsledek lidské práce, i když se objevují připomínky, že třeba AI je mnohem lepší a zábavnější a že si čtenář počte klidně tady tuhletu věc, ale někdo, kdo touží po té nedokonalosti a vlastně zajímavosti a nepředvídatelnosti, tak bude rád, když bude vědět, že to napsal, připravil člověk.
1: A nebude to také hodně na svědomí těch samotných autorů nebo nakladatelů to, že to tedy označí, že to opravdu vzniklo člověkem, protože nikomu nemůžeme stát za ramenem doma, když píše knihu.
2: Tím, že to není legislativní ani nějaká dogmatická věc, tak je to vlastně profesní. Je to cechová záležitost a my jsme přišli s tím, abychom měli jednotné označování, které by bylo potom transparentní, jako naší vizí bylo vytvořit něco jako Creative Commons, kdy je každému jasné, když vidí nějakou značku, co to znamená, jakým způsobem to může použít.
1: A může ten obsah odlišit i právě člověk nebo ten zaměstnanec toho distributora, když mu ty knihy přijdou právě na ten sklad nebo v tom katalogu?
2: To si myslím, že není právě vůbec možné odlišit, aby ten člověk zkoumal, nějakým způsobem si pročítal, zjišťoval, jestli ten text byl vygenerován nebo nebyl. Teď bude návodné to, že jednak vznikne jako takovéto označení, tak bude vědět, že toto je teda lidská práce nebo nějakým způsobem faktor a když to nebude mít označeno, tak to může vyvolat, že to nezařadí do toho obsahu, který tam je a pak zůstane v nějakém tom generativním štítku nebo něco takového. Může se upravit i znění těch distributorských smluv, že vlastně ten nakladatel by měl prohlásit, jakým způsobem tam to AI bylo použitý, aby ten distributor potom měl šanci to udělat, jinak to není v lidských silách, nebo vlastně těch distribučních hodnotit obsah, který k němu přijde.
0: O návrhu, který je teď v připomínkovém řízení Svazu českých nakladatelů a knihkupců, mluvil v rozhovoru s Monikou Oejsi ze svazu Martin Hrnčíř.

0: João Gilberto, brazilský zpěvák, kytarista, jeden z hlavních tvůrců bosanovy na vlnách Vltavy, je 1/4 na 1. Mezinárodní varhaní festival Olomouc letos připomene 140. výročí narození legendárního francouzského varhaníka a skladatele Marcela Duprého. Ode dneška do 17. září nabídne přehlídka 6 koncertů. Většina z nich bude v chrámu svatého Mořice s proslulými Englerovými varhanami, kde natáčela také Blanka Mazalová.
1: Úvodní koncert bude patřit olomouckým umělcům. V české premiéře provede akademický sbor Žerotín pod taktovkou uznávaného sbormistra a dirigenta Pavla Koňárka mši pro Notre Dame, proslulého britsko-amerického varhaníka a skladatele Davida Brixa. Mimochodem, toto jméno si zapamatujte, ještě se k němu vrátíme. Zazní i pašiová symfonie Marcela Duprého v podání varhaníka a dramaturga festivalu Karla Martinka.
2: Slavíme kulaté výročí narození Marcela Dupré, což byl vynikající a věhlasný varhaník, skladatel. Se narodil roku 1886, ovlivnil obrovskou spoustu dalších varhaníků. Právě tohle jeho jubileum se ponese tím festivalem, takže na každém koncertě zazní nějaké jeho dílo.
1: V dalších 5 koncertů vystoupí interpreti s mezinárodním renomé, například varhaník Královské kaple ve Versailles Jean-Baptiste Robin, hlavní varhaník Kolínské katedrály Winfried Bönig, uznávaná španělská varhanice Loreto Aramendi i světově proslulý mistr improvizace David Brix. Svůj videopozdrav už přes pořádající Moravskou filharmonii Olomouc poslal s předstihem přímo ze své domovské katedrály svatého Jana v New Yorku, s tím, že se těší na závěrečný koncert Olomouckého varhaního festivalu.
3: I very much look forward to welcoming you and to seeing you at the concert Thursday the 17th of September. We'll see you there.
1: Proslulé Englerovy varhany, nástroj s 8012 píšťalami, si s předstihem vyzkoušel dramaturg festivalu Karel Martínek. Nástroj patří k největším svého druhu v Evropě a v současnosti si stále drží prvenství v počtu rejstříků. Podle hlavního varhaníka chrámu svatého Mořice Jiřího Stodůlky je nástroj v dobré kondici a týden po posledním ladění a servisu. Dobře nástroji nedělají výkyvy teplot.
4: Protože velká část materiálu je dřevěných, tak to dřevo potom vlastně vlivem teploty vlhkosti pracuje. My jsme tady rádi za dnešních nějakých 22 stupňů tady na kůr, vlhkost máme asi 53%, což si myslím, že je docela dost ideální stav a hlavně je to tady na kůru docela stabilní stav, takže to je to asi nejideálnější, co tady můžeme mít.
1: Ani Englerovým varhanám neprospěly nedávná tropická horka.
4: Na začátku července, kdy vlastně ten výkyv byl největší, tak tady na kůru bylo asi 28 stupňů, vlhkost asi 63%, takže tady to byly trošku tropy. Na tom stavu varhance to docela projevilo, ten nástroj během dne začal dělat něco, co nikdo nechtěl. Každopádně potom během týdne, kdy ty teploty zase o trochu spadly a trochu se to srovnalo, tak se to dostalo do normálu, ale věřím, že to už tady nezažijeme letos.
1: Mezinárodní varhaní festival tak může symbolicky připomenout, že se blíží začátek koncertní sezony pořádající Moravské filharmonie, říká ředitel sloučeného Moravského divadla a Moravské filharmonie David Gerneš.
5: Varhaní festival je tradičním, řekněme, začátkem nové filharmonické sezóny, byť to není to oficiální zahájení, ale to už řekněme takový předskokan, taková ochutnávka toho, že jsme po prázdninách zase zpátky a že už se moc těšíme na naše posluchače. Poté volně už začínáme vlastně náš klasický koncertní sezónní program a samozřejmě pak nějakým vrcholem naší festivalové sezóny je vždycky Dvořákova Olomouc. Vlastně řekněme oboje strany té sezóny jsou vždycky ohraničeny velkým a významným hudebním festivalem.
0: To byla pozvánka na Mezinárodní varhaní festival v Olomouci a dnešní úvodní koncert zaznamenává také Český rozhlas Vltava. Více informací o programu a interpretech najdete na webových stránkách pořádající Moravské filharmonie Olomouc.

0: Letní dovolená, písčité pláže, nekonečné moře.
1: Avšak kdesi pod hladinou.
0: Na bezstarostné rekreanty číhá žralok bílý.
1: Kultovní čelisti ve filmovém létě na Vltavě.
0: Poslouchejte četbu na pokračování od 27. srpna denně od 6:30 večer.
1: Nebo na vltava.rozhlas.cz.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Pavel Šámal zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Plénum ústavního soudu o tom rozhodlo včera. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ústavního soudu Kamila Abasi. Vyloučení Šámala z projednávání a rozhodování navrhla vláda. Kabinetu vadilo hlavně to, že mu soud před vydáním předběžného opatření nedal možnost se vyjádřit k prezidentovu návrhu. Ústavní plénum ale návrh vlády zamítlo. Kauzu podle Abasi ústavní soud dál plánuje projednat přednostně, teď shromažďuje podklady. Průměrná hrubá mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o víc než 6%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Češi si tak průměrně vydělávají zhruba 52 tisíc korun. V porovnání s loňským druhým kvartálem je to o 3 tisíce víc. Po zohlednění inflace mzdy v Česku stouply o zhruba 4%. Platy vzrostly i ve veřejné správě nebo obraně. Naopak nejméně stouply lidem pracujícím v těžbě. Desítky tisíc lidí po celém Španělsku večer protestovali proti premiérovi Pedru Sanchezovi. Vláda podle demonstrantů nezvládla masivní příchod migrantů z Maroka do španělské Seuty. Největší demonstrace byly v Madridu. Městem prošlo asi 50 tisíc lidí. Ruská vláda uzavře německé Goetheho instituty v Moskvě, Petrohradu a Jekatěrinburgu. O konci německé kulturní a jazykové instituce v zemi informoval ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Podle něj jde o reakci na chystané uzavření ruského domu v Berlíně. Německé úřady se tak rozhodly na základě vyšetřování neúspěšného dronového útoku na letišti v Lipsku, za kterým podle nich stála Moskva. Berlín také uzavře ruský generální konzulát v Bonnu. Zpřísní rovněž hraniční kontroly ruských občanů. A počasí bude oblačno až polojasno, během dne ale až zataženo a odpoledne se zejména v Čechách místy objeví přehánky. Večer potom čekáme ubývání srážek. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 27 a na horách kolem 17. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Leopold Koželuch, Bohuslav Martinů nebo třeba Johannes Brahms. Také tvorbu těchto skladatelů nabídne další hodina vltavského vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Kopečková. Máme aktuálně 3 minuty po 13. hodině.

jste s Vltavou také ve čtvrtek 3. září. Lukáš Vondráček nám zahrál třetí část sonáty pro klavír číslo 3 F-moll Johannesa Brahmse. Brno zve na Mezinárodní festival improvizace a instantní kompozice tance Immediatus Biennale. Po dvou letech tak jihomoravská metropole opět přivítá taneční improvizační špičku, svěží umělecké spolupráce i program pro nejmenší. Tématu se věnuje web tanečních aktualit. Jedním z klíčových hostů se stává světově uznávaný choreograf a tanečník Julian Hamilton, který do Brna zavítá vůbec poprvé. Hamilton povede třídenní intenzivní taneční workshop a posléze představí své nové solo Anonymous. Další performance, speciálně navržená pro festival, je spolupráce s renomovaným Brno Contemporary Orchestra, se kterým tanečníci stvární 5 kompozic v industriálních prostorách areálu bývalé Mosilany. Druhý ročník brněnského festivalu pohybu a tance se uskuteční v týdnu od 14. do 20. září a více čtěte na webu tanečních aktualit.

Bohuslav Martinů, z jeho tvorby vybíralo Sexteto českých filharmoniků. Obecně jsem přesvědčená, že četba na veřejnosti, ať už autorská nebo ta interpretovaná, má velký smysl a úžasné kouzlo. Tak se svěřila herečka Veronika Lazorčáková. Tento týden pro vás připravila své čtenářské vyznání.

0: Jak už je z dosavadních zmínek patrné, ve svých 18 letech jsem přerušila sportovní kariéru a přestože se mi otevíraly díky francouzské maturitě možnosti studovat na vysokých školách ve Francii, třeba překladatelství nebo literaturu či politické vědy a diplomacii, rozhodla jsem se k nevoli především své mámy, teatroložky, studovat herectví, a to na brněnské JAMU v ateliéru Oxany Smilkové. Tam jsem se začala setkávat s četbou úplně v jiném, širším smyslu. Důraz byl kladen i na znalosti z oblasti výtvarného umění nebo filmu, a to zvláště pro otevírání nových pater představivosti při stvárňování dramatických situací a postav. V našem ročníku jsem jako jedna z mála navštěvovala seminář Petra Osolsobě s názvem Kořeny evropské kultury a v rámci přednášek z dějin divadla jsme dostali široký seznam divadelních her. Ale došlo i na četbu prací o teorii herectví. Například do knihy Michaila Čechova o herecké technice nahlížím doposud, zvláště když potřebuji inspiraci nebo bloudím. Díky přísnému přístupu a důrazu na kontext, který nám Oxana vštěpovala, jsem začínala chápat, jak moc je herecká práce komplexní a že bez četby se neobejdu. Čechovovi Tři sestry, kde jsem stvárnila Irinu, byly také závěrečnou prací Oxany s naším ročníkem. Nikdy by mě nenapadlo, že se začas se stejnou postavou setkám znovu na jevišti Národního divadla v Praze. K nečekanému až neuvěřitelnému propojení s mou jazykovou výbavou došlo při projektu v Národním divadle ve spolupráci s francouzským režisérem Arturem Nozisielem, který se rozhodl režírovat Schnitzlerův Rej. S takovýmto pozorným přístupem k textu jsem se doposud v divadle na zkouškách nesetkala. Jako bych se vrátila do období gymnaziálních rozborů v hodinách francouzštiny a bylo to fascinující. Text jsme četli stále dokola za přítomnosti celého obsazení prakticky 3 týdny, což je v českém prostředí nebývalé. A pamatuji si na dlouhé debaty nad významem slov v německém originále, ve francouzském překladu i v tom českém. A obraz dramaturgyně Marty Ljubkové, mžourající do německého originálu a hledající ve slovnících další významy či synonyma, už asi nedostanu z hlavy nikdy. Možnost číst a tím si v hlavě stvořit své hrdiny, jejich hlasy, charaktery, jejich svět a pak to interpretovat nahlas ostatním je náplní mé herecké práce. Asi to začalo tím předčítáním 4 lístků na záchodě, kdy jsem měnila hlasy a snažila se najít správnou hlasovou polohu takového myšpulína. Snad i proto se intenzivně věnuji nahrávání audioknih, což je velmi náročná práce, vyžadující značnou míru soustředění. Po 4 hodinách nahrávání se vždycky cítím jako po lobotomii a pokud můžu, co nejdéle mlčím, ale moc mě to baví. V souvislosti s audioknihami bych se ráda zmínila ještě o jedné oblasti, kterou mám spojenou se čtením, a tou je rozhlasová tvorba. Nemám teď na mysli četbu na pokračování, ale formát rozhlasového dramatu, nejrůznějších rozhlasových adaptací. Tuhle podobu mám ze všeho nejraději a jen z toho pomyšlení mi naskakuje husí kůže, protože rozhlas je takové moje magické místo, kde pociťuji čirou radost. Radost z hledání, ze hry, z tvorby, ze setkání. Jak říká kolega Filip Kaňkovský, rozhlas je taková družina pro herce. A mně to přijde naprosto přesné. Většinou se tam chodí po dopolední zkoušce v divadle, než se musí zase večer na představení. Často dopředu neznám obsazení a až na místě se potkávám s hereckými kolegy napříč divadly. A asi můžu říct, že čím víc lidí se sejde ve studiu, tím napínavější vznikne atmosféra a intenzivnější napojení a blízkost. V některých případech doslova to, když nás je 6 a jsme namačkaní u mikrofonů rameno na rameni. A pak se rozsvítí červené světlo a je to jízda. Ve studiu nemáte k dispozici nic jiného než svůj hlas. Gesty si můžete pomáhat, ale ta ve výsledku nikdo neuvidí, takže jde o opravdu niternou práci s odstíny emocí, pocitů a nálad. V tomto ohledu bych ráda vzpomněla na krásnou rozhlasovou adaptaci románu Velký Gatsby od Francise Scotta Fitzgeralda v režii Lukáše Hlavici, nebo na jedno z nejinspirativnějších setkání, a sice s režisérem Tomášem Soldánem při projektu pro Olomoucký rozhlas. Tomáš si tehdy vybral text Poločas vertikály od Ondřeje Novotného a rozhodl se jej režírovat v útrobách svatováclavského domu v Olomouci v rámci oslav patronky města svaté Pavlíny. Šlo o živý přenos, během kterého jsme s dalšími účinkujícími stoupali katedrálou až k nejvyššímu ochozu jedné z věží. Já jsem do té chvíle nikdy nezažila nahrávání v terénu, ještě navíc naživo. A vzpomínka na četbu pod jedním z obrovských zvonů s čelovkou na hlavě ve mně doteď vyvolává silné emoce. Obecně jsem přesvědčená, že četba na veřejnosti, ať už autorská nebo ta interpretovaná, má velký smysl a úžasné kouzlo.
1: Tento týden se knižního pólu ujala herečka Veronika Lazorčáková. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

0: To byla Komorní filharmonie Pardubice. Zahrál nám třetí část symfonie G-dur Leopolda Koželuha.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Jaký pán, takový pes. Nebo je to naopak? Vztah mezi nimi je rozhodně nenávistný. Přesto jsou jeden druhým posedlí a chovají k sobě zvláštní respekt. Na Vltavě vám už za chvíli nabídneme příběh o patologickém vztahu muže a psa. Jejichž doživotním údělem je vzájemný boj. Povídku Bastard Jacka Londona si nalaďte už za pár minut.

0: Saxofonisté Seamus Blake a Chris Cheek vás provázejí čtvrteční polední Vltavou. Hezký den a dobrý poslech.
1: Povídka.
0: Pokračujeme v četbě z tvorby spisovatele Jacka Londona a dnes uslyšíme povídku Bastard. Příběh o nekonečné nenávisti a síle z překladu Evy Kotulové připravila Eva Lenartová. Účinkuje Petr Kubes v režii Tomáše Soldána.

Bastard byl ďábel. To na severu uznával kdekdo. Mnozí lidé mu říkali výlupek pekla, ale jeho pán, černý Leclerc, mu vybral hanebné jméno Bastard. Jenomže černý Leclerc byl také ďábel. A tak se tahle dvojice k sobě dobře hodila. Když se setkali poprvé, byl Bastard odrostlé štěně. Hubené a hladové, se zahořklýma očima. A jejich setkání se neobešlo bez vzájemných výpadů, vrčení a zákeřností. Neboť Leclercův horní red se dovedl vlčím způsobem zvedat a ukazovat bílé, kruté zuby. A tenkrát se nějak zvedal. A oči se mu zlobně leskly, když sáhl po Bastardovi a vytáhl ho ze svíjejícího se klubka štěňat. Bylo jisté, že se navzájem prokoukli, protože v mžiku zaryl Bastard tesáky do Leclercovy ruky a Leclerc mu palcem a ukazovákem chladně stiskl krk. Sakrdam! Zaklel Francouz tiše, rychle setřel krev tryskající z pokousané ruky a hleděl dolů na štěňátko, které se ve sněhu dusilo a lapalo po dechu. Pak se otočil k Johnu Hamlinovi, správci pošty v 60. míli. Kolik za něho? Po 5 let žili oba dobrodružným životem po celém severu od St. Michaelu a delty Yukonu až po horní tok říčky Pely a dokonce až daleko k mírové řece, Atabasce a k velkému otročímu jezeru. A získali si reputaci neústupné zlovolnosti, jaká se ještě nikdy předtím nepřipisovala člověku ani psu. Bastard nepoznal svého otce, avšak je jisté, že jeho otcem byl velký šedý lesní vlk. Bastardova matka byla vrčivá, hašteřivá a širokoplecí čuba se zlomyslností v oku. Životu měla jako kočka a nadání jen pro darebáctví a zlo. Bylo v nich, těch bastardových rodičích, hodně zla a hodně síly. Zdědil to všechno. A pak přišel černý Leclerc, aby vložil svou těžkou ruku na ten kousek pulzujícího štěněčího života a tiskl, mačkal a hnětl jej, až se z něho stalo velké ježaté zvíře, zralé pro kdejakou lumpárnu, nabité nenávistí. Zákeřné, zlomyslné, ďábelské. Příběh Bastarda a Leclerca je příběhem války, příběhem 5 krutých, neúprosných let. Je však třeba říci, že to byla především Leclercova chyba, protože nenáviděl s rozumem a inteligencí. Když toto dlouhonohé nemotorné štěně nenávidělo jen slepě, instinktivně, beze smyslů a bez metody. Zpočátku tu nebyly žádné rafinované krutosti, ty přišly až později, nýbrž prosté bytí. Při jednom z nich si Bastard poranil ucho. Od té doby mu viselo schlíple dolů, aby mu připomínalo jeho mučitele. Jeho štěněčí doba byla obdobím bláhových vzpour. Pokaždé byl přemožen, ale nepřestával bojovat, protože nevzdávat se bylo v jeho povaze. I když pronikavě štěkal bolestí pod bičem či klackem, přesto se mu pokaždé podařilo vsunout do toho vzdorné zavrčení. Hořce mstivou hrozbu své duše. Nic ho nedokázalo zničit. Měl kradmost a vychytralost po své matce, eskimáckém psu, a divokost a chrabrost po svém otci, vlku. Muži i psi se měli před Bastardem na pozoru. Bastard a Leclerc se stali vzájemným problémem. Jejich nenávist je spoutávala tak, jak by láska nikdy nedokázala. Lidé se divili, když Leclerc odmítal za psa velké peníze. A bylo jim divné, že mu Bastard neuteče. Nechápali to. Leclerc to však pochopil. Byl to muž, který žil převážně ve volné přírodě, daleko od zvuku lidských jazyků, a naučil se rozumět hlasům větru a bouře, pozdechu noci, šeptání úsvitu, třesku dne. Dovedl nezřetelně slyšet růst trávu, téct mízu, rozpuknout pupen. A znal jemnou řeč živých tvorů, králíka v pasti, mrzutého havrana tepajícího vzduch vyzáblým křídlem, bělohlavého orla klouzajícího za měsíčné noci, vlka plížícího se jako širý stín mezi soumrakem a temnotou.
K němu promlouval bastard zřetelně a zpříma. Velice dobře chápal, proč od něho neutekl, a tím častěji se ohlížel přes rameno, když k němu stál zády. Leclerc zrovna spal ve svých kožešinách, když bastard usoudil, že přišla jeho chvíle. Tichounce k němu vlezl, hlavu nízko u země, a jediné ucho natažené našlapoval jemně jako kočka. Teprve když byl docela blízko, zvedl hlavu. Pohlédl na opálený býčí krk a bez hlesu skočil. Leclerc se probral silnou bolestí a ihned vše pochopil. Stiskl bastardovi oběma rukama průdušnici a odvalil se z kožešin, aby svou váhou získal navrch. Když se Leclercovo tělo octlo nad ním, vyrazil bastard zadními běhy vzhůru a vpřed a drásal mu hruď a břicho, rval mu kůži i svaly. A když ucítil, že se mužovo tělo nad ním svíjí a zvedá, sápal se po něm a lomcoval mu krkem. Leclerc ho škrtil oběma rukama, až se bastardova hruď těžce zdvihala a oči mu začaly skelnatět. S hrdlem ucpaným vlastní krví ze sebe Leclerc setřásl omámeného psa. Pak s nadávkami odehnal ostatní psi, stáhli se do širšího kruhu a ostražitě poposedávali na zadních, chlupy naší naježené. Bastard se rychle vzpamatoval a když zazněl Leclercův hlas, potácivě se zvedl na nohy a zesláble se kymácel sem a tam. Ty veliký ďáble, prskal Leclerc. Já ti nandám, jak se patří, k sakru. Bastard, kterého vzduch pálil ve vyčerpaných plicích jako trpké víno, skočil náhle muži do obličeje. Čelisti jej tak minuli. Váleli se ve sněhu. Leclerc by mohl vytasit nůž. Puška mu ležela u nohou. Ale v jeho nitru zuřilo zvíře. Udělá to rukama a zuby. Bastard po něm skočil, ale Leclerc ho srazil ranou pěstí, padl na něho a zaryl se zuby psu do plece. Byl to pravěký výjev a pravěká scéna, jaká se mohla vyskytnout, když svět byl ještě divoký a mladý. Mítina v temném lese, kruh vlčáků s vyceněnými zuby a uprostřed dva dravci spjatí bojem, chňapající a vrčící, rozlícení, těžce oddychující, vzlikající, proklínající, přepínající síly, rozzuřený vášní, dychtící po vraždě, rvoucí a trhající a drásající v živelné zvířeckosti. Leclerc zasáhl bastarda pěstí za uchem, srazil ho k zemi a na okamžik ho omráčil. Pak zvedl karabáč. Nakonec vyčerpán padl vedle své oběti a když se vlčáci přiblížili, aby vykonali pomstu, v posledním záblesku vědomí přivlekl své tělo na bastarda, aby ho ochránil před jejich tesáky. To se přihodilo nedaleko Sunrise. A když misionář otevřel o několik hodin později Leclercovi dveře, byl překvapen, když zjistil, že bastard není ve spřežení. A jeho překvapení ještě narostlo, když Leclerc vyházel ze saní deky, vzal bastarda do náruče a vrávoral s ním přes práh. Chirurg od McQuestionu, který rád jezdil po návštěvách, náhodou zrovna přijel na kus řeči a oba se chystali, že dají Leclerca dohromady. Merci, no, řekl Leclerc. Nejdřív se pustte do psa. Že chcípne? No, kde pak? Napřed ho totiž musím skrotit.

Přišel den, kdy Leclerc shromáždil své psy a vyplul z člunu dolů do 40. míle a pak dál k obrazímu potoku, kde převzal pověření od prospektorské společnosti a větší část roku strávil průzkumem. Poté proplul Koyukukem do opuštěného Arctic City a později se vracel po proudu Yukonu. A po celé ty dlouhé měsíce dostával Bastard za vyučenou. Poznal mučení hladem, mučení žízní, mučení ohněm a nejhorší ze všech mučení hudbou. Jako všichni psi neměl rád hudbu. Způsobovala mu velkou trýzeň, drásala mu nervy a rozervávala každou nitku jeho bytosti. Nutila ho, aby vyl. Nemohl si pomoci. Byla to jeho jediná slabost v soupeření s Leclercem a styděl se za to. Leclerc však vášnivě miloval hudbu. Stejně vášnivě, jako miloval silné nápoje. A když se jeho duše toužila projevit, obvykle to činila některým z těchto dvou způsobů a nejčastěji oběma způsoby najednou. Teď si dáme trošku hudby, říkal. Co ty na to, bastarde? Měl jen starou a otlučenou harmoniku, kterou něžně opatroval a vyluzoval z jejich stříbrných otvorů příšerné melodie. Na to bastard se staženým hrdlem a pevně stisknutými zuby začal couvat do nejzašího kouta chaty. Leclerc hrál a hrál a postupoval coul za coulem, krok za krokem za zvířetem, až už nebylo kam ustoupit. Bastard se nejprve snažil stlačit do co nejmenšího prostoru a plazil se po podlaze. Ale jak se hudba stále víc a víc blížila, byl donucen zvednout se, přitiskl zadek k trámům a před nima nohama třepal ve vzduchu, jako by chtěl odrazit chvějící se zvukové vlny. Zuby měl stále ještě stisknuty, tělo se mu však stahovalo silným napětím svalů, divně sebou škubalo a trhalo, až se celý třásl a svíjel v tichém utrpení. Když ztratil sebevládu, čelisti se mu křečovitě rozevřely a z nich vycházelo vrčivé chvění. Zvuk příliš hluboký, než aby ho lidské ucho zachytilo. A pak s roztaženými nozdrami, s rozšířenýma očima, s chlupy zježenými v bezmocném vzteku, vydal táhlé vlčí zavití. Nejdřív se ozval nezřetelný stoupající zvuk, narůstající do velkého srdcelomného záchvatu, který pak skomíral ve smutném rytmickém nářku. A pak znovu stoupající zvuk oktávu za oktávou. Pukající srdce. A pak nekonečný žal a utrpení, zemdlení, uvadání, pád a pomalé odumírání. Bylo to strašlivé. A bastard byl ještě 24 hodin poté nervózní a vyčerpaný, trhal sebou při obyčejných zvucích, klopítal přes svůj vlastní stín, ale zároveň byl k ostatním psům bez přežení zlý a pánovitý. Neprojevoval ovšem žádné známky zlomeného ducha. Spíš se stal ještě pochmurnějším a zamlklejším a vyčkával příležitosti s nevyzpytatelnou trpělivostí, která začala Leclerca udivovat i tížit. Pes lehával nehnutě po celé hodiny v záři ohně, hleděl přímo na Leclerca a nenáviděl ho svýma zahořklýma očima. Muž měl často pocit, že tu narazil na samu podstatu života, na neporazitelnou podstatu, která způsobuje, že se sokol řítí z oblohy jako opeřený blesk, která pohání velké šedé husy napříč zemskými pásmy, která vrhá lososí potěr přes 2000 mil vřících jukonských záplav. V takových chvílích cítil nutkání projevit svou vlastní neporazitelnou podstatu. A s alkoholem, divokou hudbou a s bastardem se oddával nesmírným orgiím, v nichž stavěl svou nepatrnou sílu proti všemu a vyzýval k boji všechno, co bylo, je a bude. Všechno zlé však jednou končí stejně jako dobré. A tak to bylo i s černým Leclercem. V létě za nízké vody odjel z McDougallu na pramici do Sunrise. Z McDougallu odplul spolu s Timothym Brownem, ale do Sunrise dorazil sám. Dále bylo známo, že těsně předtím, než vypluli, se mezi sebou pohádali
A když Leclerc dorazil, měl v ramením svalu dírku od čistého průstřelu a vyprávěl o přepadení a vraždě. V Sunrise bylo objeveno bohaté ložisko a všechno se značně změnilo. Díky přílivu několika set zlatokopů, spousty whisky a půl tuctu profesionálních hráčů misionář zjistil, že jeho mnohaletá práce s Indiány byla obrácena vniveč. Když indiánské ženy začaly opřekot vařit fazole a udržovat oheň pro zlatokopy, kteří byli bez manželek, vyměňovat teplé kožešiny za černé láhve a rozbité hodiny, ulehl do postele, řekl několikrát Bože můj a odebral se k poslednímu účtování. Timothy Brown byl mezi těmito dobrodruhy severu značně oblíben a černý Leclerc byl nenáviděn stejně, jako byl ten druhý milován. Muži v Sunrise mu tedy čistě ovázali rameno a jali se ho linčovat. Případ byl prostý. Pohádal se s Timothym Brownem v McDougalu. McDougal opustil s Timothym Brownem. Do Sunrise dorazil bez Timothyho Browna. Vzhledem k jeho špatnosti byl učiněn jednomyslný závěr, že Timothyho Browna zabil. Leclerc podal své vlastní vysvětlení. 20 mil před Sunrise pluli on a Timothy Brown na pramici kolem skalnatého břehu. Ze břehu zazněly dva výstřely z pušek. Timothy Brown se vymrštil ze člunu a celý v krvi padl do řeky. On, Leclerc, se vrhl na dno pramice s prostřeleným ramenem. Ležel tam velmi tiše a pokukoval po břehu. Po chvilce vystrčili hlavy dva indiáni, vyšli k vodě a nesli kánoji z březové kůry. Když ji spustili na vodu, Leclerc vystřelil, zasáhl jednoho, druhý si lehl na dno kánoe a pak pluli kánoe i pramice po proudu a oba muži po sobě stříleli. Poté se dostali na místo, kde se proud rozdvojoval. Kánoe proplula po jedné straně ostrova a pramice po druhé. To bylo naposled, co kánoi viděl. Toto vysvětlení nebylo považováno za dostačující. Dali mu 10 hodin odkladu, aby věc vyšetřili. Ale nenašli žádné důkazy, které by podepřely Leclercovo prohlášení. Řekli mu tedy, aby sepsal poslední vůli. Soud se odebral dolů na břeh řeky, kde stála osamělá velká jedle. Stojatá voda Charlie uvázal na konec tažného lana katovský úzel, smyčku hodili Leclercovi přes hlavu a pevně utáhli kolem krku. Ruce mu svázali za zády a pomohli mu vystoupit na bednu od sušenek. Pak přehodili volný konec lana přes vyčnívající větev, pevně je utáhli a upevnili. Až pod ním odkopnou bednu, zůstane viset ve vzduchu. V tom zaznělo v dáli slabé volání a bylo vidět člověka, který běžel po pláni ze Sunrise. Byl to kupec. Zrušte to, hoši, supěl, když k ním dorazil. Zrovna přijeli malej Sandy a Bernadotte, vysvětloval, když se mu vrátil dech. Přistáli dole, přijeli s kratkou. Mají sebou bobra. Sebrali ho z jeho kánoje, co uvízla v kanálu. Má v sobě pár kulek. Ten druhej frajer byl Klok Kuc. No, co jsem povídal? Co? Zvolal Leclerc jásavě. Bylo by zapotřebí naučit ty zatracený siuaše trochu způsobům, řekl Webster Shaw. Svolejte všecky mládence a seberte bobra. Uvidíme, co nám sám k tomu řekne. Hej, messie! Zvolal Leclerc, když se dav v soumraku rozcházel směrem k Sunrise. Já bych tu legraci taky moc rád viděl. Pustíme tě, až se vrátíme, houkl Webster Shaw přes rameno. Mezitím můžeš přemýšlet o svý hříšný duši. Tak, jak to dovedou muži, kteří jsou zvyklí na hry náhody, jejichž nervy jsou vycvičené trpělivostí, tak se i Leclerc vyrovnal s dlouhým čekáním, což znamená, že s tím smířil svou mysl. Tělu se ulevit nedalo, protože ho napjatý provaz nutil stát nehybně zpříma. Při sebemenším uvolnění svalů na nohou se mu drsná smyčka zarila do šíje a vzpřímený postoj mu působil silnou bolest ve zraněném rameni.
Zrak náhodou sklouzl na bastarda, který s hlavou na předních packách ležel natažen na zemi a spal. Leclerc znejistěl. Pečlivě zvíře pozoroval a snažil se zjistit, zda je jeho spánek skutečný nebo předstíraný. Dal by za to své kutiště v Sunrise, kdyby si mohl být jist, že pes není vzhůru. Nepohnul se. Až o pár minut později pomalu vstal, líně se protáhl a pečlivě se rozhlédl kolem sebe. Sakrdam, sykl Leclerc. Když se bastard ujistil, že nikdo není na dohled ani na doslech, posadil se a pohlédl vzhůru na Leclerca. To bude můj konec, řekl muž a sardonicky se hlasitě zasmál. Bastard přistoupil blíž, bezvládné ucho viselo, zdravé trčelo vpřed. Šprýmovně naklonil hlavu na stranu a postupoval kupředu drobnými hravými krůčky. Jemně se otřel tělem o bednu, až se několikrát zachvěla. Leclerc se opatrně nakláněl, aby udržel rovnováhu. Bastard, řekl klidně. Dávej pozor. Zabiju tě. Bastard na ta slova zavrčel a vrazil do bedny větší silou. Pak se rozběhl a předníma nohama vrhl proti ní celou svou váhu. Leclerc jednou nohou vykopl, ale provaz se mu zadrhl do šíje a zarazil ho tak sprutka, že skoro ztratil rovnováhu. Hej já, pryč, táhni, řval. Bastard ustoupil o nějakých 20 stop. Vyčkával. Pak ze všech sil prorazil tělem vzduch a skočil přímo na bednu. Když se o 15 minut později stojatá voda Charlie a Webster Shaw vraceli, zahlédli děsivé kyvadlo, které se v nejasném světle komíhalo sem a tam. Rozpoznali strnulé mužské tělo a cosi živého, co na něm viselo a otřásalo a pohybovalo jim a dávalo mu kývavý pohyb. Hej já, ty pekelnej spratku, zařval Webster Shaw. Avšak bastard na něho jen zíral a výhružně vrčel. Čelisti neuvolnil. Stojatá voda Charlie vytáhl revolver, ale ruka se mu třásla jakoby mrazem. Tu máš. Předal zbraň svému druhu. Webster našel místečko mezi blízkavýma očima a stiskl spoušť.

Slyšeli jsme příběh o patologickém vztahu muže a psa. Jejich životním údělem je vzájemný boj. Povídku Bastard Jacka Londona z překladu Evy Kotulové připravila Eva Lenartová. Povídku načetl Petr Kubes, kterého režijně vedl Tomáš Soldán.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Plánovaný schodek 310 miliard korun se letos Česku pravděpodobně podaří dodržet. Uvedlo to Národní rozpočtová rada v pravidelném stanovisku. Rozpočtu podle ní pomáhá rychlý růst příjmů. Pokud stát schodek dodrží, půjde o čtvrtý nejhlubší deficit v historii Česka. Zatím nejvyšší schodek měl stát v roce 2021 v době pandemie COVID-19. Tehdy deficit dosáhl na téměř 420 miliard korun. Přes 36,5 milionu korun už poslali Češi na sbírky pro Nepál postižený záplavami. Jde o příspěvky pro humanitární organizace Člověk v tísni, ADRA, Charita, UNICEF a Červený kříž. Peníze mají směřovat hlavně na pomoc lidem, kteří přišli o domov. Nepál zasáhly ničivé přívalové povodně a sesuvy minulou středu. Podle posledních údajů si vyžádali přes 1200 obětí. Novým rektorem Janáčkovy akademie muzických umění v Brně bude Petr Francán. Akademický senát ho zvolil 8 hlasy z 12. Francán dřív působil jako děkan tamní divadelní fakulty, kde vede ateliér audiovizuální tvorby. Řekl, že následující 4 roky chce věnovat stabilizaci školy. Návrh akademického senátu musí ještě potvrdit prezident. Francán ve funkci nahradí bývalou rektorku Barbaru Mariu Vili, kterou senátoři odvolali v dubnu po necelých 3 měsících ve funkci. Část akademické obce měla výhrady k jejímu stylu řízení. Ve věku 61 let zemřel básník, kulturní publicista a signatář Charty 77 Milan Ohnisko. Vydal řadu básnických knih. Za sbírku Světlo v ráně získal v roce 2017 cenu Magnesia Litera za poezii. Je také autorem knižních rozhovorů s hudebníkem Davidem Kollerem nebo moderátorkou Danielou Drtinovou. A počasí bude oblačno až polojasno, během dne ale až zataženo a odpoledne se zejména v Čechách místy objeví přehánky. Večer potom čekáme ubývání srážek. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 27 a na horách kolem 17. Více zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je odpolední Vltava s Davidem Hamrem.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
3: Pátek 11. a v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku 17. ročník hudebního festivalu Kůl v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. Vystoupí Stuart McCallum, Manu Lui, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejďte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Kůl v plotě. Hlavním mediálním partnerem akce je Český rozhlas Vltava.

0: Odpolední Vltava.
1: Jste v tom pokrk, i když nevině.

hlad, zkoušel jsem si do tmy malovat ženské tělo, lehce schoulené, vedle strážce svého plamene, než mě legránu objal chlad.

na třetí školní den 3. září 7 minut po 14. hodině. Dospíval František Segrá do píseň Strážce plamene ze stejnojmenného alba Hapky a Horáčka. Právě nyní také začíná 170. sezóna nejstarší sklářské školy na světě, totiž střední průmyslové umělecké školy v Kamenickém Šenově. Podíváme se na výstavu, která je jí dedikována ve foaje uměleckého průmyslového muzea už za okamžik. No a taky otevřeme novou divadelní sezonu, konkrétně loutkovou sezonu v Naivním divadle v Liberci, loutková pohádka o zvířatech pro školáky, inscenace pro jednu herečku i festival Mateřinka. Liberecké loutkové naivní divadlo, stejně jako jiné scény, otevírají svou sezonu. A jelikož je čtvrtek, budeme i listovat knižními novinkami. To všechno v odpolední Vltavě, při jímž poslechu vás zdraví také David Hamr.

0: Jean Isaï stojí za skladbou pro housle a klavír, která dozněla 13 minut po 14. hodině v odpolední Vltavě. A my vás zveme do Jihlavy. Tamní brány Matky Boží v Jihlavě mění svoji podobu. Jeden z nejvýznamnějších a nejvýraznějších symbolů města vizuálně přijde o spodní kamennou část, kterou nechali památkáři zatřít ochrannou omítkou. Je to kompromis mezi názory části veřejnosti, která si přála zachování čistých kamenných zdí a hladkou omítkou, kterou součást jihlavského opevnění před staletími měla.
1: Když se budete dívat ke zdí a ne do města, tak ani tu závrať nedostanete.
2: Jsme na té spodní části, kde je přiznaný ten kámen původní, kde se roztahovala ta vápená omítka do lejce zdiva a tahle ta omítka ještě přijde přelíčit vápeným nátěrem.
3: Se stavby vedoucím Janem Vidrářem stojíme na lešení u stěny brány Matky Boží. Dřív kamenná část je teď přetřená, místy z ní ale kámen vystupuje.
2: Tenhle ten kámen bude prostorově patrný, ale bude na něm prostě tenká vrstva prostě nějakého nátěru a ten vápený nátěr se prostě, já nevím, za 2 až 5 let podle toho prostě na který jste straně vlka, na to prší, tak začne prostě propukovat.
3: Památce by tak měl alespoň částečně zůstat vzhled, který měla posledních zhruba 100 let a na kterou jsou místní zvyklí. Část z nich usilovala o to, aby zcela odhalené kameny na bráně zůstaly. To ale podle Petra Severy z Národního památkového ústavu nebylo možné, protože trpí okolními vlivy.
4: Ochranný nátěr přispívá i k tomu, že podobně jako omítka, která ovšem zakryje a srovná strukturu, tak zamezuje vzniku mikroprasklin a mrznutí vlhkosti při mrazových cyklech, které se do těchto mikroprasklin dostávají a vedou k destrukci.
3: Tento týden památkáři vybírali i finální barvu omítky. Ta se podle Severy těžko popisuje.
4: Jestli je to bílá, jestli je to lomená bílá, jestli je to krémová, nebo jestli je to barva odpovídající, nejspíše bych to tak definoval, barvě režné omítky. Zkrátka chceme se dostat co nejblíže historickému stavu.
3: Stavebně bude oprava brány hotová do konce listopadu. Lidem se ale kvůli zařizování interiéru otevře až příští rok na jaře. František Jirků, Český rozhlas.

0: Alone Together a stejnojmenná hudba ze stejnojmenného alba a skvělá jazzová zpěvačka Kathleen Russell zpívá v odpolední Vltavě. Je 3. zářijový den, tedy školní rok v plném proudu a některé vzdělávací instituce slaví významná výročí. Hvězda slaví 170, tak je nazvána výstava k 170. výročí umělecko-průmyslové školy Sklářské ve foaje umělecko-průmyslového muzea. Škola je již 170 let místem, kde se setkávají tradice, řemeslná dovednost, umělecká citlivost, odvaha hledat nové cesty. Konec konců je to také nejstarší kontinuálně existující sklářská škola na světě. Právě teď ve studiu, přesně řečeno ve vltavském vysílání, ředitel školy Jakub Jelínek. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Pane řediteli, proč hvězda?
1: Hvězda? To je velmi jednoduché. Tak, jak se vyvíjelo logo školy v průběhu těch mnoho let, tak jsme se zastavili na podobě, kterou vytvořil pan Sobolevič v 60. letech. Od té doby prošlo jenom takovou drobnou grafickou úpravou, ale ústředním motivem jsou v podstatě 4 základní řezy vytvořené na brusickém stroji a dohromady tvoří nebo vypadají tak trošku jako hvězda, takže my jsme to tak nějak trošku analogicky převzali a přijde nám to velmi vtipné a zajímavé. Takže proto hvězda máme i v logu.
0: Šťastná hvězda svítí už 170 let. Škola vznikla v roce 1856. My už jsme tady zmínili, že je to nejstarší sklářská škola na světě, dosud fungující. Ale obecně Kamenický Šenov je spojen se světovým sklářstvím. Jaké postavení má vlastně tato vzdělávací instituce ve světovém sklářském školství?
1: A tak my si osobně myslíme, že naše škola, naši zaměstnanci a vůbec i zřizovatel, že to postavení je skutečně velmi zásadní a velmi důležité. Svědčí o tom konec konců i úspěchy našich absolventů. Od roku 45 se skutečně ty seznamy mohou pyšnit jmény předních českých, ale i zahraničních sklářských výtvarníků. Takže kteří proslavili české sklo na mezinárodních veletrzích a výstavách. Dosud jsou někteří velmi činní, odchází od nás i absolventi, kteří jsou vynikající a kteří tu tradici toho sklářství a sklářského designu dál udržují a my doufáme, že to takhle bude i dál.
0: Konec konců na výstavě.
1: Takže je to hlavně těmi lidmi.
0: Na výstavě se setkávají slavná jména historické práce z let 1890-1948, skutečně slavní absolventi jako René Roubíček a taky současné maturitní klauzurní práce. Když je porovnáte, liší se v něčem, vyvíjí se nějak i to řemeslo?
1: Tak to bez pochyby, kdyby se to nevyvíjelo, tak by to nebylo úplně dobře. Já si myslím, že podstata vzdělávání a pokud ta škola chce udržet nějaký krok, tak musí samozřejmě sledovat nějaké současné moderní trendy, současné technologie a ty do toho zásadním způsobem promlouvají. Takže můžeme se bavit o, já nevím, třeba jiné surovině, technologiích, jako je třeba řezání sklopaprskem a tak dále. A to všechno posouvá ty možnosti, ať už se týkají samotného návrhu, designu těch tvarů. A můžeme se bavit o volné umělecké tvorbě, nebo se můžeme bavit o užitných tvarech a užitném skle. Tak to posouvají kupředu a samozřejmě se nám objevují věci, o kterých třeba minulé generace sklářských designérů jenom snili, rozšiřují se ty možnosti, takže samozřejmě je tomu tak, ty věci jsou trošku jiné a je to dobře.
0: Sklářských škol tradičních je vlastně v Libereckém kraji po vícero, konec konců zmiňme třeba Nový Bor, Železný Brod, anebo i jiné umělecko-průmyslové školy. Co je podle vás charakteristické právě třeba pro absolventy té šenovské sklářské školy? A je něco, co si studenti odnáší bez ohledu na to, jakým směrem se později vydávají umělecky?
1: Já jako absolvent té školy tak rozhodně můžu říct, že specifikum naší školy je opravdu taková ta, řekněme, vyváženost mezi tím, co zvládají absolventi v té umělecké rovině, výtvarné, té osobní, a to, jaké si odnáší technologické znalosti a dovednosti. Ta vyváženost je velmi důležitá a pečlivá. Sklářská škola v Kamenickém Šenově se odjakživa orientovala spíš tím designérským směrem. Třeba příkladu sklářská škola v Novém Boru byla víc technologicky zaměřená. Takže vždycky tam je nějaké nějaké specifikum. A co bych řekl, že je velmi, velmi neobvyklé na naší škole, tak to je to, že absolventi si v podstatě po celý svůj život uchovávají takovou tu, řekněme, sounáležitost s tou školou a vždycky, když právě je takovéhle nějaké zajímavé setkání, ať už součástí oslav výročí nebo jiná příležitost, tak vždycky přijedou a je to, jak když se objeví členové rodiny, které jste dlouho neviděli a je úplně jedno, jak jsou staří, jaká je to generace, vždy si mají o čem vyprávět a ta sounáležitost, ta je skutečně nebývalá, vytváří neuvěřitelnou atmosféru v té škole.
0: Konec konců, my už jsme to zmínili, že na oné výstavě, na kterou také zveme, jsou i slavná jména absolventů, jako byl René Roubíček, Vladimír Kopecký, Alena Matějka, Lada Semecká a další. Jaká je vlastně motivace ke studiu skla v dnešní době plné přepestrých výzev? Co si myslíte, že potenciální uchazeče a mladé lidi vlastně dnes ke sklu přivádí dnes?
1: Já se to v podstatě troufám tak jenom odhadovat, ale myslím si, že to je o tom, že to sklo skutečně má nějaký potenciál. Je magické, je velmi zvláštní, je opředeno takovými různými, řekněme, možná mýty. A v momentě, kdy se to dítě už třeba, když nás navštíví, když nám přijede na nějaký workshop, setká s tím materiálem a začne v něm něco vytvářet a vidí, co všechno to sklo dokáže ve spolupráci se světlem, správným použitím technologie, tak vlastně zpravidla to sklo mu učaruje a mnohdy se k němu vrátí a to i do té míry, že třeba se k nám do školy přihlásí. Když se tak nestane, tak to sklo vnímá jako opravdu materiál, který stojí za to mít, stojí za to si ho vážit a samozřejmě potom asi se stává, že třeba nepije z plastových kelímků, nepije z plastových lahví, nestrká kytky do uříznutých PET lahví a tak dále, tak je to takové, že získá vůbec citlivost vůči tomu materiálu jako takovou.
0: A vy konec konců to, jak ten materiál může variovat v rukou umělců, studujících a vystudovaných na vaší škole, ukazujete právě na výstavě v Umělecko-průmyslovém muzeu. Už jenom krátce závěrem, co byste si přál, aby návštěvník z výstavy v Umělecko-průmyslovém muzeu měl, co by si měl odnést, kromě obdivu ke krásným skleněným předmětům?
1: Tak ta výstava, která tam je, tak je hlavně průřezem jak trošku historickým, to znamená, najdete tam i nějaké historické kusy, které jsme zapůjčili ze školního depozitáře a najdete tam i průřez technikami, které se u nás na škole vyučují, takže měl by v podstatě získat takový přehled, jakým způsobem si vyvíjeli dekory, design, ale i přehled o jednotlivých technikách dekorování a zpracování skla, což je pro nás výborné. A v podstatě o to nám tam hlavně jde.
0: Zve na výstavu v Umělecko-průmyslovém muzeu ředitel Střední umělecko-průmyslové školy sklářské, slavící letos 170. výročí. Děkujeme, že jste byl hostem a přejeme další dekády úspěšné produkce studentů i skla.
1: Taky děkuji. Taky děkuji, naslyšenou. A to je všechno. Dobrý, tak jo, díky.

Česko-polsko-kubánská zpěvačka Ivon Sanchez se vám zpívá 33 minut po 14. hodině. Vaším společníkem je Odpolední Vltava a již tedy v režimu školním. Nicméně ještě stále se můžeme, milí posluchači, ohlížet za právě proběhlým filmovým létem na Vltavě. Ve filmové dramaturgii byl náš dvouměsíční prázdninový program a právě na vltavském webu je možno ještě stále nahlédnout například do ankety To byl můj film.

0: Vynikající jazzový kytarista Doug Rainey nabízel svou hudbu 40 minut po 14. hodině v 3. zářijový den roku 2026, tedy v 3. den školy. Skončily prázdniny, skončily taky divadelní prázdniny a Naivní divadlo v Liberci letos v nové divadelní sezóně pro své návštěvníky chystá řadu novinek. Na malé scéně, neboli v takzvaném studiu, budou návštěvníci nově sedět ve stupňovitém hledišti. Obnovu podporuje Liberecký kraj dotací ve výši 700 tisíc korun. Diváci se mimo jiné letos mohou těšit také na další ročník festivalu profesionálních loutkových divadel Mateřinka.
1: Vstupujeme do studia Naivního divadla v Liberci. Je tady některé diváci uvidí hned na první pohled. Je tady 6 řad židlí. Zvedlo to nějak kapacitu toho prostoru?
2: Ano, to byl hlavní důvod, proč jsme tu rekonstrukci dělali, nebo jeden z hlavních důvodů. Kapacita studia se mírně navýšila, řekl bych o 20%. Ono se to liší podle toho, jestli budeme hrát pro malé děti nebo pro dospělé publikum večer.
3: Vysvětluje dramaturg Naivního divadla Vít Peřina.
2: Ta rekonstrukce studia ještě probíhá. Došlo ke kompletní přestavbě toho hlediště, takže se do něj vchází ze zadní řady, se bude sestupovat tím hledištěm středem, že tam nemáme už tu boční uličku, která byla u stěny, že to máme vycentrované na střed vzhledem k jevišti. Zároveň se vylepšilo technické zázemí pro pana osvětlovače a pana zvukaře, kteří už tady mají svůj kout oddělený.
3: Obnovou prošla i divadelní světla, jak říká osvětlovač Martin Šulc.
4: Tady v tomto sále byly světla, která pamatovala možná ještě rok 1975. Pořád jsme zůstali u standardní technologie halogenových žárovek.
1: V hledišti diváci můžou sedět vlastně na dvou druzích sezení nebo laviček, případně židlích. Tak pro jaké druhy jste se rozhodli a proč?
2: No dokonce bych řekl na třech druzích. Protože to hlediště momentálně je natolik variabilní, že my se můžeme rozhodnout, buď sem dáme židle pro večerní publikum pro dospělé, nebo sem dáme lavičky z polštářky třeba do těch předních řad, kde sedí trošku starší děti, anebo ty lavičky dáme úplně pryč a sedí na takových jako krásných podsedácích děti přímo vlastně na těch schodech.
1: Z provozního nebo technického hlediska Naivní divadlo prošlo ještě jednou změnou, to je nový vstupenkový systém. Jak si teď budou diváci moct zakoupit vstupenku?
2: Připojili jsme se k řadě dalších kulturních institucí. Už si mohou diváci koupit vstupenku i online přes takzvanou e-vstupenku.
3: Doplňuje dramaturg Peřina. V nové sezóně návštěvníky Naivního divadla čekají celkem 3 premiéry.
2: Už vlastně od půlky srpna zkoušíme novou inscenaci, která se jmenuje Vzhůru na Schelmberg. Je to třída rozličných a velmi netypických zvířat, které co by kolektiv neúplně dobře fungují, a proto se jejich učitel mravenečník rozhodne je stmelit tím, že je vezme na bojovou hru na hrad Schelmberg. Ta inscenace bude mít premiéru na začátku října. Tím druhým titulem bude, my oslovili Roberta Smolíka, on nám píše pohádku pro jednu herečku, bude to Hára Vokálová, bude mít solový projekt, který se jmenuje Princezna a drak, kterou budeme premiérovat v únoru 2027, pak na to naváže celosouborovka. Bude to volné pokračování hudebního představení Jukebox, tentokrát se zaměříme na písně spojené s kinematografií.
3: V červnu příštího roku, tedy v závěru sezóny, bude Naivní divadlo tradičně pořádat festival s názvem Mateřinka.
2: Jedná se o festival profesionálních loutkových divadel, která u nás se hrají své inscenace pro děti předškolního věku. Bude to již 29. ročník.
3: Dodává Vít Peřina, dramaturg Naivního divadla. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Haydnova sonáta pro klavír S-dur, její třetí část, podání Glenna Goulda, 47 minut po 14. hodině v odpolední Vltavě.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A odpolední Vltava ve čtvrtek také znamená přehled nových knih. Dozvědět se příběh své rodiny může být stejně tak léčivé jako zničující. Právě osiřelá dívka, která přišla o otce při útoku na dvojčata 11. září 2001, je hlavní hrdinkou románu Zpovědi. A to je také první knižní tip, který si pro nás připravil publicista Jan Nejedlý.
2: Nakladatelství Beta vydalo románovou prvotinu Catherine Erie, autorky vyrůstající v anglicko-irské rodině. A právě z tohoto autobiografického podloží čerpala debutantka inspiraci pro svou prózu nazvanou Zpovědi. Román otevírá motto od Angely Carterové. Ona sama je strašidelný dům, není svou paní, to její předkové občas přicházejí, vyhlížejí okny jejich očí a to je děsivé. Dějová linka začíná v září roku 2001, při útocích na světové obchodní centrum zahyne otec hlavní hrdinky. A jelikož její matka si vzala život už dávno, osiřelá dívka se na prahu dospělosti cítí ztracená. Záhy však dostane dopis s nabídkou odjet do Irska, kde vyrůstali její rodiče a kde jí teta může poskytnout domov a pomoci pochopit příběh její rodiny. Roli v něm hraje napětí mezi velkoměstem a provincií. Každý touží po tom vzdáleném. A každý tu miluje jaksi nesprávnou osobu, podobně jako v písni Groteska od Luboše Pospíšila. A jak říká filozof Nietzsche, všechno na ženě je hádankou a všechno na ženě má jediné řešení. Tím je těhotenství. A tak se přidávají další a další dílky do popletené skládačky nazývané Osud. Příběh je vyprávěn formou časových přesmyček, jež doplňují vložené dopisy, deníky i scénáře videoher, které píše jedna z protagonistek. V nich si, na rozdíl od života, může vyzkoušet, jak by věci mohly dopadnout, kdyby se člověk rozhodl jinak a tudíž by byl jiný i jeho životní příběh. Knihu přeložila Alžběta Glancová. Dobro a zlo v 21. století. Tak zní název knižního interview novinářky Kláry Mandausové s knězem a biologem Markem Orko Váchou. Rozhovor započal za pandemie, pak do něj vstoupila válka na Ukrajině. Tyto mezní situace jsou vzkazem, že dějiny neskončily, říká zpovídaný a dodává, že meditovat o dobru a zlu jezdí každý rok do Osvětimi. Každý rok to vidím znovu. Ty dráty musel někdo natáhnout, plynové komory narýsovat, postavit a pak začít konat ty věci, o kterých se mi ani nechce mluvit. Rabbi Sacks to říkal přesně. V Osvětimi ztratíte víru, ale ne víru v Boha, ztratíte víru v člověka. A ještě jeden cestovatelsko-teologický dovětek. Na Antarktidě jsem se naučil přestat radit Bohu, co má dělat. Neprosím o to, aby se nějaká věc stala nebo nestala. Prosím, ať jsme svatí, říká Marek Orko Vácha v knize, kterou vydala Mladá fronta. Nakonec jsem si nechal román Sirotčinec u jezera, pod nímž je podepsán americký prozaik Daniel Miller. Napínavý příběh deleguje na scénu sympatickou majitelku krachující detektivní agentury, jež dostane nabídku, co se neodmítá. Jak sama říká, je mi 30, jsem bez peněz, bydlím v ošuntělém bytě a mojí jedinou nadějí je narcistická bohatá panička, kvůli jejímuž případu můžu přijít o život. Oním případem myslí najít dívku, která se za záhadných okolností ztratila z dětského domova. A zřejmě nebyla jediná, kdo zmizel. A na to vše má týden, neboť zadavatelka úkolu míní, že tikající hodinky zaostřují mysl. Knihu přeložil Pavel Kás, vydalo nakladatelství Dobrovský.
0: Zpovědi, dobro a zlo v 21. století a Sirotčinec u jezera. Tyto knižní novinky nám dnes doporučil publicista Jan Nejedlý na Vltavě.

0: To byl můj film.
1: Poslouchejte historii české kinematografie od Kříženeckého do současnosti.
0: V 50 epizodách vás provedou Alice Aronová, Jana Podskalská, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř.
1: Celá série nyní na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů si dnes předvolal ruskou velvyslankyni Annu Ponomarevovou v souvislosti s incidentem v Lipsku. Odmítl její tvrzení, že obvinění Ruska z útoku na letiště Lipsko-Hale jsou provokací, které slouží jiným zájmům. Česko taky podle Macinky zpřísní podmínky pro diplomatický i technický personál ruské ambasády v Praze. V nové verzi mobilní aplikace EZ Karta si mohou lidé zobrazit preventivní prohlídky nebo laboratorní výsledky svých vyšetření. Aktualizaci spustilo ministerstvo zdravotnictví v září. Každý pacient by tak měl zmíněná data v aplikaci vidět už teď. Čtvrtina dětí v Praze hledá psychickou pomoc v náročných situacích u umělé inteligence. Ukazuje to průzkum hlavního města zaměřený na duševní zdraví žáků druhého stupně základních škol. Do výzkumu se zapojilo 11 000 dětí. Ve věku 61 let zemřel básník, kulturní publicista a signatář Charty 77 Milan Ohnisko. Vydal řadu básnických knih, tu poslední V nebi letos vydalo nakladatelství Aula. Za sbírku Světlo v ráně získal v roce 2017 cenu Magnesia Litery za poezii. Počasí. V noci většinou oblačno, ojedinělé přehánky a teploty 18 až 13 stupňů. Zítra bude přes den oblačnosti ubývat, bude polojasno až skoro jasno a teplot bude mezi 24 až 29 stupni Celsia. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: I v čase mezi 15. a 16. se budeme pohybovat v Odpolední Vltavě v ranku kultury a umění a nabízet hudbu třeba Karla Emanuela Filipa Bacha, Jana Pavla Veselého, Hektora Berlioze nebo právě teď píseň Břízy v interpretaci Dagmar Voňkové.

Dagmar Voňková zpívala ze svého alba Archa píseň Břízy 6,5 minuty po 15. hodině 3. zářijový den a odpolední Vltava s vámi. A také otevřená divadelní sezóna. Koneckonců zvali jsme už do Libereckého naivního divadla a tuto hodinu vás mimo jiné pozveme i do Pražského divadla v Dlouhé. To se stalo domovem Vodníka. V rozhovoru s režisérkou a herečkou Antonií Rašilovovou zjistíte, jak interaktivní inscenace Samá voda vznikala. Interaktivní, působivá a multimediální bude i každoroční akce Signál Festival. Ten se blíží, letos se koná od 15. do 18. října a my vám rovněž přineseme pozvánku. Stejně tak jako na ostrov Štvanice, kde se už od roku 2016 vždy na začátku divadelní sezony koná festival Antická Štvanice. To všechno a mnohem více v odpolední Vltavě po 15. hodině.

0: čtvrtá část Berliozovy fantastické symfonie Pochod na popraviště v podání francouzského národního rozhlasového orchestru řízeného Jamesem Conlonem právě dozněla 12 minut po 15. hodině a my vás, jak jsme již avizovali, zveme na 14. ročník Signál festivalu, který letos nabídne celkem 21 instalací. Usadí se jako každý rok v centru Prahy, ale poprvé zamíří i do Davids. Téma letošního signálu zní Dream On. Sny a vize v podobě světelných a multižánrových instalací připravují například Milan Zeiss, Maxim Velčovský nebo ukrajinská umělkyně Světlana Rajniš. Více už v reportáži Zuzany Filipkové.
1: Tak zní hudba z připravované instalace ukrajinské vizuální umělkyně Světlany Rajniš, která chystá videomapping na staroměstskou radnici. Ve svém díle Život v pravdě vychází z myšlenek Václava Havla a jeho eseje Moc bezmocných. Signál festival nabídne celkem 13 venkovních a 8 vnitřních instalací, co například můžete vidět zdarma venku, prozradil ředitel a zakladatel festivalu Martin Pošta.
2: Máme instalaci velice známé hudebnice Lori Anderson, legendou, kterou letos připravujeme, což je součástí takový omáž nebo poctě těm legendám světelného umění je Jim Campbell, což je opravdu jedním z průkopníků a dá se říct opravdu legenda toho světelného umění, která se právě bude nacházet v jednom z parků na Praze 6.
1: Hlavní novinkou letošního ročníku je lokalita Davids. Ve staré čistírně odpadních vod v Bubenči bude site specific inscenace Voda z dílny souboru Laterny Magiky a Radima Vizváryho. Ta je jednou z 8 instalací zóny Insight. Nedaleko na slepém rameni Vltavy se můžete těšit na 10-metrovou laserovou instalaci tchajvanského umělce Aka Changa.
3: Který má vlastně takovou sérii prací s laserem, který je vždycky postavený hodně vysoko nad vodou, v tomhle případě až 10 metrů, a vlastně rozehrává takovou geometrickou hru odrazu těch laserových paprsků na hladině právě té vody. Vlastně v blízkosti té čistírny budete mít možnost právě takovouhle hru světel, mlhy, vodní páry sledovat každý večer.
1: Vysvětluje programový manažer a kurátor Daniel Burda. Velká část programu Signál festivalu se bude odehrávat v kampusu Davidce.
2: To znamená v oblasti ČVUT, VŠHT a vlastně jakoby toho komplexu univerzitního, ale nejenom tam. Budeme procházet různými parky na Praze 6 a dostaneme se v úvozovkách finálně až právě do toho kampusu Davidska. Je to pro nás velkou radostí, protože se letos poprvé v nějakým větším počtu objeví instalace nebo aktivity studentů vlastně právě těchto vysokých škol, kde budeme moct vidět jednak jejich chemické pokusy, ale potom i jejich jakoby technologický projekty, který je například elektrická formule, která je poměrně dost unikátní, což je společným projektem všech fakult vlastně jako vysoké školy.
1: Dodává Martin Pošta. V Davidsích, konkrétně na Flemingově náměstí, bude mít svou audiovizuální instalaci Brána imaginace hudebník a výtvarník Milan Zeiss, který na díle pracuje na základě dat nazbíraných na letním happeningu od desítek lidí. Ti i za pomoci umělé inteligence složili kombinace slov ze stovky pojmů, které označují stav mysli, pocity i situace. Audiovizuální dílo bude velká zrcadlová kostka, kde bude důležitou roli mít i hudba.
4: Chtěl bych, aby ta hudba byla jako přímým opisem nějakých vizuálních věmů, které tam uvidíme. To znamená, že to bude jako v absolutním synchronu. Že když tam se objeví něco výrazně vizuálně viditelného, tak to bude doplněný nebo dotvořený ještě tím zvukem.
1: Doplňuje Milan Zeiss. Dalším českým zástupcem na Signál festivalu je designér a výtvarník Maxim Velčovský.
5: Naše instalace byla umístěná v Kangasově paláci, v monumentálním nádherném paláci prostě uprostřed města. Než je známé svým schodištěm širokým, tak aby šlechta mohla občas schodníkem vycupitat až do prvního, druhého patra a užít si nějakou párty a na ty koně oslým úzkem navazují, protože oslavujeme jako 140 let vlastně inovací. Že na počátku někdy před 140 lety byli vizionáři, kteří potřebovali se z místa A dostat do místa B a vytvořili něco, co se jmenovalo první prostě auto. Lidé se začali poznávat a spolu obchodovat a na cestě této historie, která vlastně předznamenala spoustu věcí, včetně toho, že první dlouhou jízdu za ní může žena, Berta Benzová, která tomu manželovi trošku odcizila automobil a udělala první vlastně jízdu a na její cestě využívala své podvazky, jehlice a různé komponenty a opravovala po cestě jízdu a inovovala ho a byla první inovátorkou na této dlouhé cestě až sem. No a my v tom paláci vlastně pomocí laserů a světel proti s Aitkidem, hudebním skladatelem, vytváříme takovou světelnou show, která vlastně diváka provází touhle vlastně spletitou historií.
1: Novou videomappingovou lokací je arcibiskupský seminář na Praze 6. Jehož průčelí se promění v dynamickou světelnou kompozici podle německého umělce Felixe Franka.
0: A já jen doplním, že letošní festival, Signál Festival, bude v centru Prahy a v Dejvicích od 15. do 18. října. Naopak Pražské divadlo v Dlouhé se stává domovem vodníka a zatímco teď jsme vás zazvali na videomapping v inscenaci Samá voda, vás zavedeme po tajemných zákoutích celé budovy. Už za okamžik s pozvánkou na Vltavě.

0: V Pražském divadle v Dlouhé se dějí divné věci. Ze stropu kape voda, potrubím zní divné zvuky a herečka, která tu hraje, má pocit, že postavy ztrácejí duši. Vypadá to, že se tu zabydlel vodník. To je výchozí situace pro novou inscenaci Samá voda, která má v divadle v Dlouhé premiéru už tuto neděli. O vzniku této netradiční inscenace si s režisérkou a scenáristkou Antonií Rašilovovou povídala redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
1: Jak je možné, že se v divadle v Dlouhé ocitne vodník? Asi si umíme představit různé bytosti, které by se k divadlu nějak mohly pojit, ale vodník je možná pro mě osobně dosti překvapivá postava.
2: To je jasný, že vodník by v divadle se normálně neocitnul, na rozdíl od jiných postav, které by tam mohly být, třeba že by ožily nějaký postavy z divadelních inscenací, které se tam hrajou. Ale zrovna tenhle vodník se tam dostal při povodních v roce 2002, protože Dlouhá povodně zažila docela intenzivně. Voda tam natekla vlastně až k vrchnímu balkónu. Takže vodník, který žil ve Vltavě, během povodně takhle začal proplavávat Prahou, až právě doplaval do divadla v Dlouhé, kde objevil, že spoustu divadelních duší, respektive dušiček, které patří divadelním postavám, o které se nikdo nestará. A tak se rozhodl, že to napraví, a protože je to takovej krajinář a stará se o tu svoji krajinu, tak si vzal tu Dlouhou jako svoji krajinu a zabydlel se tam.
1: Vy jste autorkou scénáře? Z čeho vychází ta vaše potřeba upínat pozornost na vodu, konkrétně na řeku Vltavu, a zosobnit ji v postavě vodníka v divadelním kontextu?
2: Ty povodně tu Dlouhou zasáhly a zároveň ta Vltava je docela blízko. A tím, že tohle představení není standardní představení, kde diváci sedí v sedačkách a dívají se na jeviště, ale je to vlastně bojovka, je to divadelní procházka, taková imerze, tak bylo důležité vybrat něco, co s tím divadlem je bytostně spjatý, a to ty povodně jsou.
1: Už naznačujete formát té inscenace samotné, čili do jakých prostor zasazujete dění a jaké nároky to tedy klade na vás režisérku, na herce, herečky a následně na diváky?
2: Do jakých prostor, na to se dá odpovědět jednoduše, a to je všude. Když diváci přijdou na tohle představení, tak myslím, že jim můžu slíbit, že uvidí opravdu všechny zákoutí divadla v Dlouhé. Nároky to klade podle mě hlavně na herce v tom, že si musí zaprvé teda osvojit ty svoje trasy a tu svoji cestu, ale hlavně taky ten formát herecký je trošku jiný, protože nejde naskoušet úplně všechno, dokud tam ty diváci nebudou. Takže z velké části je potřeba tady si osvojit nějakou improvizaci, která v té imerzi klade nároky na to znát perfektně ten svět, ve kterém se pohybujeme, který společně vytváříme. Takže sice scénář já píšu, ale samozřejmě v kolaboraci s hercem a se všema, kdo na zkoušky chodí. Takže to funguje trošku jako princip takový počítačové hry. Oni fungují trošku jako figurky, jako kdybychom hráli deskovku a máme tam ty figurky a oni perfektně musí znát pravidla té hry a svět, ve kterém se pohybujou.
1: Představte postavy, kromě vodníka, koho dalšího potkáme v zákoutích divadla v Dlouhé?
2: Vodníkovi nejlepší kamarády, krysáky, který tam za ním chodějí, protože se můžou pohybovat i na souši, i ve vodě. Potom je tam herečka, samozřejmě z divadla v Dlouhé, a Dušan Suchý, což je kustod divadla v Dlouhé, který je milovník divadelní teorie a hlavně miluje divadlo v Dlouhé a stará se tam o to, aby všechno probíhalo hladce právě v případech, který můžou někdy nastat, jako že se třeba zruší představení nebo dojde k nějakému výpadku elektřiny a je potřeba vymyslet nějakou alternativu pro diváky. A pak je možný, že se tam vyskytuje i zlatá rybka.
1: Jaká by podle vás měla být skladba toho publika, které se přijde podívat nebo přijde zažít tento druh představení?
2: Já si ráda myslím, že se to divadlo nemusí věkově omezovat, když se člověk vydá tou cestou divadla pro děti, tak si ráda myslím, že je i pro dospělí. A věřím tomu, že to tak je, protože my sice máme věkovou kategorii 7+, ale já si myslím, že pokud bude chtít přijít někdo se svým sourozencem, který je mladší, tak si myslím, že ve dvojici společně zvládnou tu cestu projít, a zároveň si myslím, že i dospělý člověk by si to mohl užít, i diváci a divačky, kterým je kolem 15 let, tak můžou tuhle tu cestu si užít úplně stejně. Takže já bych ráda věřila tomu, že je to vlastně pro všechny, kdo zvládnou chodit po schodech nahoru dolů.
1: Jaká témata se vám tam dostávají?
2: Já myslím, že divadlo a voda je vlastně takový prostředí, ale tematicky v tom příběhu jde hlavně o přátelství, co to znamená, jak vypadá přátelská pomoc, že někdy si třeba můžeme myslet, že někomu pomůžeme tím, že za každou cenu splníme to jeho přání a přitom občas nejde jenom o to splnit to přání, ale zjistit i, co se musí stát, aby se to přání mohlo splnit. Tím pádem navazuju na takový druhý velký téma, který tam je, a to jsou právě ty přání, co všechno si člověk může přát, jakým způsobem si může přát a hlavně, jak se ty přání plnějí.
0: Režisérka Antonie Rašilovová zve na premiéru inscenace Samá voda do Pražského divadla V dlouhé, na níž se můžete těšit už tuto neděli, tedy 6. září.

0: před chvílí čtvrtá část smyčcového kvartetu Jana Pavla Veselého v podání kvarteta Apollon, teď Akademie für Alte Musik Berlin a hudba Karla Filipa Emanuela Bacha v odpolední Vltavě.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A antické motivy oživíme i nyní 34 minut po 15. hodině. Na pražském ostrově Štvanice se už od roku 2016, vždy na začátku divadelní sezóny, totiž koná festival Antická Štvanice. Tvůrčí týmy i režijní pojetí se nepravidelně střídají, základní rámec však zůstává stejný. Každý rok uvést premiéru nové plenérové inscenace, která se vztahuje k antické tématice. Pod letošním titulem Alcestis je podepsána dramaturgicko-režijní dvojice Ivo Kristián Kubák a Marie Nováková z divadla Tygr v tísni. Autorem původního textu volně využívajícího motivy stejnojmenné Euripidovy hry je Matěj Samec. Titul zhodnotí divadelní kritik Vladimír Mikulka, toho času právě ve studiu Vltavy. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak oč tedy jde ve zmíněné Euripidově hře?
2: Tak ta Euripidova hra je založená na mýtu, který pojednává o tom, že bůh Apollon, z důvodu, které ty není potřeba rozvádět, slíbil králi Kadmovi, že nezemře, nebo že nemusí zemřít, pokud si najde za sebe náhradníka, který bude z nějakého jeho blízkého okolí. A ten král Kadmos se snaží přemluvit nejrůznější osoby, mezi jinými třeba i své staré rodiče, všichni mu odmítnou. A jediný, kdo se nakonec rozhodne za ně obětovat, tak je jeho mladá manželka Alcestis, čili titulní hrdinka i té hry. A když už jako odejde do toho zásvětí a probíhají tam takové různé pohřební obřady, tak přijde do toho města hrdina Herakles, který když to zjistí, tak se rozhodne, že tu Alcestis přivede ze zásvětí zpátky, přivede a celé to šťastně skončí. Tolik mýtus a tolik v podstatě Euripidova hra, ve které mimochodem je slavná scéna, kde se ten otec se synem dohadují o to, jestli měl za něj zemřít nebo ne, a kde je větší zbabělec. Je to taková krutá, opravdu taková krutě až komicky krutá scéna, slavná. A Matěj Samec vlastně tu hru docela výrazně upravil a přepsal to do, jako řekněme, moderních souřadnic.
0: Jakým způsobem se tak stalo tedy?
2: No, on v podstatě nechal úplně jenom tu nejzákladnější slupku. To znamená, že ta Alcestis zemře, ale na začátku jí spíš představí jako takovou jako ubíjenou manželku, která byla nejdřív v rodině, jí drželi při zemi, říkali prostě takový to buď krásná a mlč, a pak ten manžel taky jako jí, prostě takový ten klasický, dneska je to móda, podávat jej tuto jako rozložení sil, kde ta žena je vlastně obětí mužského světa. Mimochodem v té původní hře Alcestis vůbec nemluví, ten nemá postava, zatímco tady jako je to jedna z hlavních postav. Takže ona vlastně spáchá sebevraždu, kterou chápe spíš jako únik z tohoto světa, ve kterém nechce být, než jako nějakou oběť. Potom ji Herakles skutečně zachrání a když se vrátí, tak to není žádný happy end, ale ona vlastně zase z důvodu, které ten není potřeba asi úplně rozebívat, konec konců ani, abych příliš nespojloval, tak vlastně zničí celý svět a stane se takovou jako destruktivní silou, která tomu bohu Apollonovi vyčte, že on za to všechno může, že on vybudoval tenhle svět a ona ho zničí, a když on ho vybuduje znova, tak ona ho zase zničí a tak, takže to končí vlastně takovýmhle existenciálním motivem, existenciální spourou Alcestis.
0: Tak jste použil moderní pojem spoilování. Lze chápat i inscenaci jako jakousi moderní, tedy aktualizovanou ženskou tragédii?
2: No tak asi napůl. Že to je moderně aktualizované, o tom není sporu. Jednak tím posunem tématu, protože ta Alcestis je v té klasickém chápání symbolem nezištné lásky, zatímco tady je symbolem vlastně spoury. Je to takové spíš připomíná noru třeba, jo? Která nejdříve je otrávená v manželství, pak vody, nechá to manžela s dětma, ať si dělají, co chtějí. Nicméně ta inscenace není rozhodně chápaná jako tragédie, míněno potom, jakou to má atmosféru. Oni to všechno zlehčují, ironizují, všechny ty monology, které by mohly být docela drásavé, tak jsou jako scizované různými jako poznámkami stranu a tak dále, počínaje už tou samotnou Alcestis, ale i všemi dalšími postavami. Objeví se tam ten otec krále Kadma, který je stylizovaný jako tenista, což zřejmě souvisí s tím, že kousek odtamtud jsou tenisové kurty a my starší si dokonce můžeme evokovat, že tam připomíná Václava Klause s tenisovou raketou, ale není to tam nějak jako úplně přímo zmíněno. Ale nicméně jsou tam jako legrácky tohoto typu a až ten závěr jako se překlopí více do vážnosti, ale celé se to snaží držet tak na hraně vážnosti a jako velké legrace.
0: No tak devadesátková ikona tenisu a zdravého životního stylu, to věru svědčí o jisté tragikomické nadsázce.
2: No, to není jako podstatná postava, to je tam spíš jako taková jako zábavná figura.
0: Každopádně, když už míříme za tím tenisem, byť vnímám váš vtip, pojďme konkrétně tedy k lokaci zmíněného plenéru, kde konkrétně se na ostrově Štvanice hraje.
2: Hraje se pod širým nebem. A kdo zná Štvanici, tak si, když řeknu, že to hraje kousek od elektrárny, tak bude vědět, kdo nezná, tak je to vlastně na tom konci ostrova, který je nejvíc v centru, čili po proudu jako nejvýš, nebo proti proudu nejvýš, asi spíš by se to mělo říct. Kdybyste pluli lodí, tak byste připluli nejdřív na ten kousek. A tam je udělané takové hlediště pro odhadem tak 100 diváků s výhledem na stromy. Vypadá to docela hezky, kde je scéna takových schodů mohutných, jako stoupajících vzhůru, stříbrných nebo zlatavých. A vlastně ještě, když se blížíme ke konci, tak asi by se slušilo říci, kdo v tom všechno hrál, tak já vyjmenuji herce, takže tu titulní postavu hrála Rosalie Malinská, která ale bude hrát pouze do půlky, míněno toho 14-denního běhu a potom její roli převezme Veronika Vysoká-Lapková. Jejího manžela, krále Kadma, hrál Tomáš Havlínek, jeho otce Tomáš Petřík a Herakla jako takovou velice parodovanou postavu Jiří N. Jelínek.
0: Inscenaci Alcestis souboru Tygr v tísni hodnotil Vladimír Mikulka, divadelní kritik, redaktor časopisu Svět a divadlo a internetového serveru Na divadlo. Díky.
2: Bylo mi ctí.

0: Americká zpěvačka německého původu Michelle Degocello, tedy narozená v Německu, vám zpívala v 15.45 v odpolední Vltavě. A my vás vlastně do Německa, do zdánlivě malebného města Pirna, tak trochu zveme. Tedy prostřednictvím úvahy architektky Pavly Melkové, která si však položí závažnou otázku, zda může jeden člověk rozhodnout o smrti někoho jiného.
1: Historické hlavní náměstí v saském městě Pirna vytváří idylický obraz, dalo by se říci ikonický. V 18. století ho s názvem Tržiště v Pirně namaloval italský malíř Canaletto. Na náměstí dokonce stojí prázdný rám, skrz který se můžeme podívat na totožný záběr. Zároveň město každý rok pořádá historické oživení obrazu, známé jako Canaletto Built Life, kdy ho místní obyvatelé v dobových kostýmech živě inscenují. Pod malebnou kulisou se ale skrývá trhlina. V pozadí nad náměstím se tyčí zámek Sonnenstein. V druhé polovině 19. století tady vznikl německý léčebný ústav pro duševně choré, který se za druhé světové války stal jedním ze 6 německých míst, kde probíhal tajný program systematického vyvražďování osob se zdravotním, mentálním či psychickým postižením, nazvaný T4. Pacienti a později i vězni z táborů sem byli přivezeni v zatemněných autobusech, postaveni před fiktivní lékařskou prohlídku a posláni do sprch, které byly plynovou komorou. Nacisté zde už v roce 1939 připravovali metody a specialisty, které později použili v koncentračních táborech. Události dnes připomíná pietní památník v suterénu budovy. Je střídmý, skromný, skoro bych řekla více civilní než umělecký. A zdá se mi, že o to působivější. Místnosti, přípravna, plynová komora, márnice a krematorie jsou ponechané autentické, prázdné, s odhalenými fragmenty stop, mezi nimiž jsou rozeznatelné třeba základy pecí, odtokový kanál či otvor pro přívod plynu. Ve vstupním prostoru se ocitáme tváří v tvář řadám fotografií obličejů zavražděných. Naléhavostí připomínají malované portréty Gerharda Richtera či fotografické instalace Christiana Boltanského. V některých z těch tváří zjevně nelze nalézt duševní nemoc. A tam, kde ji můžeme tušit, zároveň prosvítají i jiné roviny duše. Filozofka Barbara Šmicová se v knize Jaký život, jeho den žití, která nedávno vyšla v českém překladu, zaměřuje na otázku, jak a jestli vůbec posuzovat, jaký život je hodný žití. Otázku, obsahující i pojem život, který není hoden žití, který posloužil jako alibi právě pro nacistické vyvražďování. Šmicová, která sama vychovávala postiženou dceru a ví tedy, o čem mluví, upozorňuje, že tuto otázku nemůžeme hodnotit objektivně, zvenčí, ale pouze subjektivně, pohledem těch, kterých se týká. Ze zkušenosti se totiž domnívá, že i tam, kde ostatním se život konkrétního člověka může jevit jako nehodný žití, on sám nezřídka říká, že se cítí šťastný. Nacistům ale nešlo o skutečnost. Maskování za vysvobozující eutanázii bylo jen zástěrkou pro odstraňování nežádoucích lidí. A těmi nebyli jen duševně či fyzicky postižení, ale také nemocní, dementní, staří či jinak slabí. V areálu zámku, ale v jiných budovách, dnes sídlí nová psychiatrická klinika. V ulicích města potkáváme rodiny či přátelé procházející se s nemocnými na kolečkových křeslech. Vidíme i staré lidi, někdy na vozíku, někdy jen podpírané, na výletě s blízkými. Etika současné společnosti se v tomto zásadně změnila. Přesto mi v ten jasný, slunný, idylický den přichází na mysl asociace. Jedním z argumentů pro zdejší vyvražďování byl ekonomický pragmatismus. Koncept ballast existence, neboli přebytečná existence, označoval lidské životy, které nacistická ideologie považovala za bezcenné, protože neproduktivní a tím zatěžující společnost. A já nedokážu nevzpomenout, že jedním ze znaků naší současné společnosti je vztahování ekonomické logiky i na neekonomické oblasti a převádění veškerého společenského dění, tedy například i mezilidských vztahů, do jazyka trhu. To srovnání nám může připadat přehnané. Já ale myslím na Hannah Arendtovou, která zdůrazňovala, že je zavádějící a nebezpečné zjednodušovat totalitarismus na fašismus či komunismus. Protože tak můžeme přehlédnout obecné znaky a zárodky nebezpečných jevů obsažené i v jiných společnostech.
0: Jaký život je hodný žití, ptala se ve své dnešní úvaze architektka Pavla Melková.

0: Jako by se já a ty staly jen pulzujícími body na bílé ploše vědomí.
1: O proměnách tvorby Adriany Šimotové v čase z tého výročí jejího narození.
0: S Milenou Slavickou a Pavlem Brunclíkem hovoří Michála Vrchotová.
1: Ve víkendové příloze 5. září.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Česko bude spolu s dalšími zeměmi střední a východní Evropy spolupracovat na rozvoji a využití umělé inteligence, informoval o tom ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Dnes k tomu podepsali takzvanou Pražskou deklaraci. Španělsko požádalo Evropskou unii o pomoc při monitorování migrace u Ceuty. Řekl to premiér Pedro Sanchez. Dodal, že jeho vláda chce kromě Frontexu taky víc spolupracovat při boji s ilegální migrací s Europolem. Před poslanci dnes taky řekl, že jeho kabinet neměl předem žádné informace o tom, že se chystají hranici překonat desítky tisíc Maročanů. Na 70 malých nakladatelů se ode dneška do neděle představí v Táboře na festivalu Tabuk. Jeho letošním tématem je skromnost. Součástí festivalu jsou komentované prohlídky výstav, setkání i přednášky zaměřené na ilustraci, komiks, grafický design i současné umění provázané s knižní tvorbou. Novým rektorem Janáčkovy akademie muzických umění v Brně bude Petr Francán. Akademický senát ho zvolil 8 hlasy z 12. Francán dřív působil jako děkan tamní hudební fakulty, kde vede ateliér audiovizuální tvorby. Počasí. V noci většinou oblačno, ojediněle přehánky a teploty 18 až 13 stupňů. Zítra přes den bude oblačnosti ubývat, bude polojasno až skoro jasno a teploty 24 až 29 stupňů. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: A jde-li o hudbu v Odpolední Vltavě, čekejte mimo jiné přítomnost Evy Olmerové a Traditional Jazz Studia Pavla Smetáčka, také hudbu Nikola Paganiniho, nebo právě nyní Intro Picture, což je hudba z projektu Dana Barty a rozhlasového big bandu Gustava Broma.

0: Dan Bárta společně s rozhlasovým Big Bandem teď s písní Intro Picture 7 minut po 16. hodině. My už v odpolední Vltavě vyhlížíme vltavský akcent a jeho editorka Lenka Burjánková přichází představit to, nač se bude dnes Saša Michailidis ptát. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Dnes to bude téma vzdělávací. My trošku uhneme od kultury, i když to spolu trochu souvisí, protože v úterý začal školní rok, nový školní rok, a my jsme také začali po prázdninách vysílat zase další aktuální díly Akcentu. My se dnes zaměříme tedy na vzdělávání, výuku spolu s umělou inteligencí. Protože my víme, že umělou inteligenci využívá při přípravě do školy už asi 69% českých žáků a pro svou práci 64% učitelů. Jenže tohle to jsou tak rok a půl stará data, takže ta situace se asi posunula. Otázka teda už teď dávno nezní, jestli AI do škol pustit, ale jestli škola vlastně naučí studující používat umělou inteligenci tak, aby za ně nepřemýšlela takzvaně. Jenže zase problém je, že jasná pravidla pro používání umělé inteligence má zatím minimum škol. My tedy dnes si budeme povídat o tom, jak s AI pracují sami učitelé na středních i základních školách, k čemu se vlastně umělá inteligence hodí v různých předmětech, jak ověřovat odpovědi umělé inteligence, kde naopak pak začínají problémy, jak se s tím popasovat, jak prostě kvalitně dobře naučit děti pracovat s AI. To je dnešní téma.
0: Kdo to těžké téma uchopí ze strany hostů?
1: Za základní školy tady budeme mít učitelku češtiny ze Zošovranovice u Brna Ludmilu Kovaříkovou a bude tady také učitel, nebo možná spíš mentor, on se sám považuje spíše za mentora ze Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia v Praze. Je to mimo jiné také předseda, spoluzakladatel České IT akademie Michal Kalista.
0: Odpolední vltavský akcent s 3. zářijovým, tedy již školním datem, představila a pozvala k jeho poslechu editorka Lenka Burjánková na Vltavě v 16.30.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Petr Jiříkovský a Pavel Šporcl interpretovali Paganiniho skladbu znící necelých 14 minut po 16. hodině v odpolední Vltavě. Je rok 2026, 3. zářijový den. My se však budeme na chvilku vracet do let 90. Přesněji řečeno do roku 1990, kdy Václav Havel začínal své prezidentství a kdy se také začaly v Československém rozhlase vysílat Hovory v Lánech. Jejich moderátorem byl i Jiří Vejvoda, který měl to velké štěstí, že mohl zblízka pozorovat, jak se z disidenta stává prezident. Je tu další díl našeho seriálu Svět podle Havla očima tazatelů.
1: To natáčení vypadalo tak, že já jsem jezdil svým otřískaným autem na Hrad nebo kamkoliv po Československu. Všude jsem se dostal, nebyla nikde žádná prohlídka. Přišel jsem do hradních útrop, tam panoval takový ten organizovaný chaos.
2: V prvním prezidentském roce byl Havel podle Vejvody ještě velmi bezprostřední.
1: Havel jako člověk naprosto úžasný v tom smyslu, že člověk skromný, člověk, který tam měl už kolem sebe svoje bodyguardy, ale chodil sám nám vařit kafe, tomu technikovi i mně.
2: Jiří Vejvoda natáčel s prezidentem doma, na Hradě, na Hrádečku, v různých evropských zemích, v Izraeli nebo ve Spojených státech. Když přiletěl do Prahy prezident George Bush starší, pozval ho Havel do Hovorů v Lánech 17. listopadu 1990.
3: And indeed it is an honor for me to be here.
4: Je pro mě ctí, že mohu být v Československu v den prvního výročí sametové revoluce. A jsem dvojnásobně poctěn skutečností, že navštěvuji vaši zemi jako první americký prezident v historii.
1: Najednou do toho řízeného chaosu na Hradě vstoupili totální profíci. To bylo úplně něco jiného, jo. Prostě to byla najednou ta zaběhaná politická mašinérie.
3: President Havel, once again, sir, my thanks to you. God bless you all.
5: Mr. President, thank you very much for your nice words.
2: Hovory v Lánech se vysílaly i v srpnu 1990 a Havel si na to oblékl tričko s 9 vyplazenými jazyky.
5: Po desetiletí provází tuto kapelu Rolling Stones legenda o jejich bouřliváctví, o jejich extrémně intenzivním způsobu života, o dramatickém průběhu jejich koncertu, o jejich provokativnosti. Já, když jsem se s nimi setkal na Pražském Hradě, tak jsem zjistil, že to jsou docela normální, fajn kluci, kteří mají rádi muziku. A to bylo takové trošku první moje překvapení.
1: Ještě v roce 90 to byl, a teď já to snad můžu říct, on se tak sám nazýval, on byl chuligán v politice. Takže on se pustil velmi volně i formulačně do věcí, které byly prostě osvěžující. Ale pak už ho ta politika, zdejší především, ale mezinárodní, tak jakoby stiskla, že začal být trošku oficiózní. Začal vážit každé slovo. Počkejte, tohle ještě přetočíme, protože on by se Venca urazil, nebo Miloš. Pro mě to v té chvíli už nebylo tak půvabné, musím říct, jo? Ale chápal jsem ho.
2: Jiřímu Vejvodovi kromě vzpomínek zůstal ještě jeden cenný archivní doklad. Výpis z honorářové účtárny Československého rozhlasu.
1: Kde každý týden přišlo Václav Havel prezident, Jiří Vejvoda redaktor, každý 1200, to byly obrovský peníze na tenkrát. Jo, to se platilo tenkrát. A měl jsem stejný honorář jako pan prezident, pozor.
2: V zítřejším díle se posuneme do Vánoc, ovšem do Vánoc v roce 1994, kdy se Václav Havel v Českém rozhlase projevil i jako zpěvák. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Vzpomínka na Evu Olmerovou a její Traditional Jazz Studios, tedy respektive její společný opus s Traditional Jazz Studiem Pavla Smetáčka, Oh Daddy. Píseň, která zní 20 minut po 16. hodině. My konec konců budeme taky dnes mimo jiné vzpomínat na jednu jazzovou ikonu. V koncertu jazz vzpomeneme koncertní záznam Cassandry Wilson a ve 20 hodin budeme v radiodokumentu nabízet pohled pod prosklenou Neratovskou střechu. Pod Neratovskou střechou poutní místo v Neratově láká nejenom svojí odlehlostí, ale i péčí a různorodou směsící lidí, kteří se ocitli na okraji společnosti. A také unikátním kostelem s prosklenou střechou. Mariana Ambrožová vytvořila situační portrét místa, tamnějších lidí i historie.
1: No, když jsem dole, tak mám pocit, že ten kostel směrem nahoru nikde nekončí, jak je ta část té střechy je skleněný, část je dřevěný, ale takže mám pocit, že skutečně to jde až do nebe. A teď jsme úplně teda pod střechou. Skoro by se člověku chtělo dotknout se mraku.
2: Skoro by to i šlo.
3: Nikdo nepočítal s tím, že budu opravovat Neratovský kostel. Ten kostel už byl zatím zenitem té opravy, už byl určen k demolici a víceméně všichni se s ním takhle rozloučili. Neratov už byl místo, kde zůstali akorát rekreanti.
4: Ten zbytek kostela, včetně té skleněné střechy, včetně oltářek, tak to už je udělaný jako takový vlastně průchod časem. Byl to záměr, protože už nechtěli dělat barokní kostel. Pan farář sám říkal, že není stavitelem barokních kostelů. A tak to schválně nechali takhle syrový, jednoduchý, aby bylo vidět, že zkrátka ten čas plyne, že minulost je jako minulost a že ten život je zkrátka dál.
0: Pod Neratovskou střechou, tak zní titul radiodokumentu, který můžete poslouchat na Vltavě od 20 hodin. A jak už jsme zmínili, v 21 hodin v kontextu náhlého úmrtí Cassandry Wilson nabízíme mimořádně koncertní záznam této zpěvačky z května roku 1991 v Mnichově. Ve 23 hodin pak nová rozhlasová četba s jezdičkou z pera Jolanty Trojak, Svatava. Novopatská spiritistka obdařená mimořádnou mediumní schopností způsobí poprask v Praze plné tajných spolků, ezoteriků, okultistů a jogínů. Poslouchejte po 23. hodině. A nebo ranní mozaiku společně s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým, mimo jiné o Dvořákově opeře Čert a Káča, taky budeme zvát do Galerie hlavního města Prahy, a nebo do Činoherního klubu s naší spolupracovnicí redaktorkou Veronikou Joškovou Štefanovou. Od poslechu odpolední Vltavy vás také zdraví David Hamr, za techniku Jan Mikušek a také editor Antonín Pfeiffer.

0: Nemůžete spát?
1: Nasaďte si sluchátka a vyzkoušejte na vlastní kůži jeden akustický experiment.
0: Zvaný metoda Gateway.
1: Binaurální zvuk v rozhlasové hře Kataryny Schmidt.
0: 8. září v 8 večer na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Akcent.
1: Umělou inteligenci využívá při přípravě do školy 69% českých žáků a pro svou práci 64% učitelů a učitelek. A to jsou rok a půl stará data. Takže otázka už dávno nezní, jestli AI do školy pustit, ale jestli škola naučí studující používat AI tak, aby za ně nepřemýšlela. Jenže jasná pravidla pro používání umělé inteligence má zatím minimum škol. Jak s ní tedy pracují sami učitelé na středních i základních školách? K čemu se hodí v různých předmětech? Jak ověřovat její odpovědi a kde naopak začínají problémy? O tom bude dnešní akcent, u kterého vás zdraví Saša Michailidis. Na dálku bychom měli být ve spojení s učitelkou češtiny na základní škole Vranovice Ludmilou Kovaříkovou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A ve studiu je s námi učitel, který se spíše cítí jako mentor na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu v Praze a předseda, spoluzakladatel České IT akademie Michal Kalista. Dobrý den.
3: Hezký den.
1: A úplně hned na úvod, jaký je v současné chvíli váš vztah k umělé inteligenci, Ludmilo? To první slovo, co vás napadne, ta první emoce.
2: Ambivalentní.
1: Takže jako důvěřovat, ale prověřovat?
2: Aha, asi tak, ano.
1: Michali?
3: Mně napadla příležitost. Obrovská příležitost.
1: Tak a pojďme konkrétně. Jak vy používáte umělou inteligenci se svými žáky, Ludmilo?
2: A v mnoha a mnoha ohledech, od kratších experimentů po rozsáhlé projekty. Takže vlastně teď nevím, jak odpovědět a čím začít.
1: No tak začněme jednoduchými příklady. Pojďme si říct, jakým,
2: tak třeba,
1: přesně tak, co zadáte.
2: Tak já učím češtinu, takže se učíme, jak využít umělou inteligenci pro brainstorming, třeba popisu, dejme tomu klasika, popis dětského pokoje. Vysvětlujeme si ale, že když svěříme umělé inteligenci okamžitě tu otázku, tak ona nám velmi může ovlivňovat naše nápady a náš styl, takže nejdříve to zkoušíme sami ve dvojicích a pak se teprve zeptáme umělé inteligence.
1: A porovnáváte ty výsledky?
2: Určitě. A označujeme si je třeba různou barvou a zapojujeme je do celkové osnovy a pak s tím nějak dál pracujeme. Dejme tomu, tohle je taková jedna z nejkratších aktivit.
1: Když tedy teď ještě možná řekněte, jaký stupeň učíte nebo jaké třídy? A
2: druhý stupeň od 6. třídy do 9.
1: Takže tam už předpokládám, že se setkáváte s žákyněmi a žáky, kteří s AI pracují i podle toho průzkumu roka půl starého. To vypadá, že valná většina z nich používá ChatGPT. Předpokládám k tomu ještě Gemini nebo nějaké jiné jazykové modely. Je to tak?
2: Ano, určitě. Původně ještě před několika lety jsem se setkala s tím, že používali AI na Snapchatu. Dnes doporučujeme nejvíce, co se týká těch klasických chatbotů textových, doporučujeme používat školní systémy, což pro naši školu znamená školní Gemini.
1: Jak to máte vy, Michaeli? Protože vy už máte starší studující, kteří, jak už taky vlastně v tom průzkumu zaznělo, oni si informace o umělé inteligenci a jak vlastně ji dolovat, předávají především z internetu, ze sociálních sítí, mezi sebou a až pak někde úplně na konci je škola. Teda úplně na konci jsou rodiče.
3: Jo, takhle. OK. Asi bych tyhle ty data dokázal potvrdit. Oni hlavně ti studenti mají dost často představu, že jako AI rozumí a umí používat a já učím informační technologie a v podstatě v prvních hodinách každého teď v posledních jako pár letech se snažím vydemonstrovat, že i tak musíte dobře znát řemeslo, aby vám umělá inteligence byla co k čemu. Ona totiž už začíná být celkem zrádná a člověk, který to své řemeslo, a v našem případě jsou to informační technologie, třeba programování, tak pokud nezná, tak ona dokáže dávat takové výstupy, že pokud nejste dobrý, tak ani nepoznáte, že ty výstupy obsahují třeba nějakou chybu.
1: Tak a jak to uděláte konkrétně? To znamená, že si vezmete nějaký konkrétní příklad, co jim zadáte?
3: No, já to dělám konkrétně na velice obtížné úloze, o které oni vůbec nevěří, že by kdy zvládli udělat. My dešifrujeme desky, zlatou desku, která letí na sondě Voyager 1 ve smíru, vypuštěná v 70. letech, kde je v podstatě v binárním kódu zapsáno písničky, pozdravy, obrázky. A já po těch studentech chci, aby si zahráli v podstatě na nálezce této desky a zjistili, co na té desce je.
1: To znamená, že oni vezmou ten obrázek té desky a dají prompt umělé inteligenci.
3: No a to právě udělají. Oni mají v podstatě v zadání, že můžou používat jakékoliv nástroje, které lidstvo má. Jediné co, a to hlídám, teda mám k tomu software, který mi s tím pomáhá, je, že nesmí se chovat tak, že znají, co je na těch deskách Voyager, protože internet to ví, umělá inteligence to ví. Takže oni ty prompty musí jako tak nějak jako obcházet. A ku podivu, uvidím, jak to bude teď v tomto školním roce, ale ještě v minulém školním roce, když jsme to na jaře dělali, tak studenti nedokázali s umělou inteligencí, byť je to velice jako jednoduché to vyřešit za pár minut, a tak to nedokázali vyřešit takřka vůbec a přesto sami s nějakou svojí znalostí toho IT řemesla to vyluštili, byť jim to trvalo jako hodiny, jako vyšší jednotky hodin.
1: No. To znamená, že jejich vlastní inteligence nakonec vyhrála.
3: Ano, a na to oni jsou velice pyšní, ale zároveň jim potom ukážu, jak si můžeme pomoct tou umělou inteligencí a jak můžeme tu jejich mnohahodinovou práci, když známe to řemeslo a použijeme prostě vlastní schopnosti nasměrovat tu umělou inteligenci k tomu, že nám zkrátí práci, jako v našem případě o 99%.
1: Ludmila, ale v jakém případě vy vlastně zažijete podobný skvělý pocit vlastních žákyň a žáků z té vlastní práce v případě češtiny?
2: V případě češtiny úplně jako nejlepší pocit jsem měla při práci s informacemi s textem, kdy jsme dohledávali zdroje k textu o Argentině a později také k Evropské unii a hodně se to týkalo i mediální výchovy, dejme tomu, a ty děti sami říkali, jakým způsobem se musí ověřovat ty informace a bavili jsme se vlastně o tom, v kolika zdrojích, jak ty zdroje mají vypadat, jakým způsobem ověřovat ty zdroje, že vlastně šli ještě dál, nejenom, že dohledají tu informaci, odkud třeba ten chat GPT bere tu informaci nebo Gemini, ale taky musí zkontrolovat i ten zdroj samotný, jestli tu informaci obsahuje. A vlastně velmi často dojdeme v závěru hodiny k tomu popisu toho přemýšlení, jak přemýšlet s AI, aby mě to nekradlo to přemýšlení, nejenom jakým způsobem ověřovat informace, ale kdy ji použít, kdy ji nepoužít a co si vlastně odnést těch hodin.
1: No a k čemu jste vlastně došli, když říkáte, že největší radost jste právě měla z podobné práce, tak děti vlastně nakonec měly radost, že ne, že by snad přechytračili AI, ale že byli schopni vlastně přemýšlet analyticky?
2: Analyticky a tak, jak si spíš sebereflektivně, protože když jsme třeba vyhledávali klíčová slova, nejdřív jsme si je vyhledali sami a pak jsme je nechali vyhledat umělou inteligenci a zhodnotili jsme, že některá ta slova od umělé inteligence nejsou vyloženě klíčová, nebo bychom je použili v určitých situacích, tak vlastně ten závěr je ten, že nejdřív si ten text přečtu já sama, pokud třeba vyhledávám klíčová slova nebo si dělám výtah z nějakého textu a to je podobné jako u toho brainstormingu a pak se teprve zeptám AI, aby působila jako můj spolupartner a třeba mě doopravil nebo ponoukl k další myšlence, ale nedávám jí celou svoji sílu nad tím, jak já přemýšlím. Takže to uvědomění dětí.
0: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
1: Dnešním akcentu se věnujeme umělé inteligenci ve výuce na základních a středních školách společně s učitelem, mentorem na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu v Praze, teď už vlastně i hotelové škole, že jo?
3: Ano, ano.
1: Michálem Kalistou a společně s ním je také učitelka češtiny na základní škole v Ranovice Ludmila Kovaříková, která ještě doplnila, že se vlastně největší radost je to uvědomění dětí. Bylo to to, že jo, co jste v rámci našeho džinglu, který vás možná trošku překryl, tak to je to, co jste to uzavřela. Ludmilo, slyšíme se? Tak to vypadá, že teď nám Ludmila Kovaříková na chvilku vypadla, ale naštěstí máme tady Michála ještě s námi ve studiu. Když vlastně Ludmila mluvila o ověřování, je to ten největší problém? To znamená to, že umělá inteligence nejenom, že má halucinace, ale že někdy vyloženě lže a dokonce, co se týká fakt, že si skutečně ty věci neuvěřuje. A když je člověk na to upozorní, tak ona tak asertivně řekne díky za upozornění.
3: Jako z mého osobního pohledu určitě ano, ale co se týká mého nějakého jako učitelského uvědomění nebo učitelské zkušenosti, víte co, já učím ajťáky a pro ajťáky je umělá inteligence... K čemu to přirovnat, jo? Něco jako když jste rukou vedli stroj a obráběli jste prostě železo a najednou přišly CNC mašiny, kde něco naprogramujete a ono se to stane samo. Tak to dneska zažíváme v programování, kdy bez té umělé inteligence už dneska nemůžete jako moc existovat, jo? A to není... Jako nepředstavujte si to tak, že dneska umělá inteligence píšou od A do Z jako veškeré aplikace, ale jako významně se podílejí minimálně na právě jako korektuře toho vašeho kódu, ale jako každému programátorovi dneska našeptává umělá inteligence a některé věci si nechává doprogramovávat, dodělávat prostě z knihoven, které už existují a umělá inteligence s nimi dokáže pracovat.
1: A když vám do toho skočím, Michale, ale základní předpoklad pro to, aby dítě chodilo rádo do školy je, že má nějakou motivaci. Jakou motivaci mají vaši studenti IT v okamžiku, kdy vidí, že s každým dnem, každou minutou AI více a více přebírá, řekněme, určitou práci, která se dřív dělala mentálně člověkem.
3: Jo. No a do toho jsme jim ještě jako společnost posledních 5-6 letech říkali, že oni jsou ty ajťáci, nebo ještě déle, že jo, kteří nikdy nepřijdou o práci a budou se mít báječně. A dneska to má relativně rychlý sešup. Oni tu motivaci mají, protože my v podstatě jsme od nějaké stratifikace těch předmětů a celých informačních technologií přistoupili k tomu, že se snažíme se v nich probudit to, aby dělali, a teď to zní jako hrozné kliše, jo, ale že díky umělé inteligenci mohou mít daleko širší záběr a mohou třeba i ty jednotlivé obory střídat a mohou vytvářet naopak daleko jako složitější díla, než o kterých kdysi mysleli, že budou schopni.
1: To znamená o té, řekněme, úzké specializace, ke které jsme byli vedeni v uplynulých desítkách let, naopak směřujeme k myšlení out of the box v různých oborech?
3: No, tyjo. Jako toho
1: nebo je to příliš naivní představa?
3: Je to asi naivní představa, si myslím. Já si myslím, že my pořád potřebujeme specialisty, lidi, kteří budou rozumět tomu detailu, ale umělou inteligenci chápu jako nástroj, který naopak bude schopný interdisciplinárně nám jakoby pomáhat a že hele, ty umíš něco v tomhletom velice úzce specifickém oboru a ono by se to, byť se to na první pohled nezdá, zdálo prostě tady o 3-4 dveře vedle. A to je to, co nám se teď v těch informačních technologiích děje a myslím si, že se to musí dít ve fyzice prostě a ve všech dalších oborech.
1: Ludmilo, doufám, že jste opět s námi. Slyšíme se?
2: Ano.
1: Výborně.
2: Ano.
1: Má ještě vůbec dnes smysl zadávat domácí úkoly nebo referáty?
2: A to se ptáte na dvě různé věci. Já se přiznám, že domácí úkoly už většinou zadávám jenom elektronicky, co se týká procvičování klasického, dejme tomu, pravopisu. A maximálně se snažím s dětmi psát ve škole. A to i psát samozřejmě i s umělou inteligencí. Takže myslím si, že většina těch úkolů se přesouvá směrem do školy, což je ale takhle správně podle mě.
1: Dobře, ale bavíme se právě o tom, že spoustu těch domácích úkolů nebo věcí, které studenti, studentky museli dělat doma, tak ve své podstatě dnes opravdu AI při správném promptování zvládne okamžitě. Jak se tedy mění přístup učitelek a učitelů právě v tom zadání? Co, nemění se vlastně jakoby ten způsob toho, co vlastně požadujete nakonec? Jaký je ten výstup?
2: Určitě ano, ale kdybych chtěla, aby pracovali, jakože moji žáci takhle ještě nepracují, ale kdybych chtěla, aby vypracovali tak s umělou inteligencí, tak bych chtěla vidět třeba, dejme tomu ty prompty, chtěla bych vidět vytištěný ten text, jak s tím pracovali a zase nějakou tu sebereflexi, kterou já je učím většinou koncem těch hodin, aby mi popsali, jakým způsobem pracovali s AI. Pokud by cílem té hodiny samozřejmě bylo prokázat to, že umí pracovat s umělou inteligencí a napsat, dejme tomu, referát. Takovou vlastně mám i jednu hodinu, kdy se učíme se na základě toho referátu a ověřování informací se učíme potom zpětně psát ten prompt.
1: Michale, velmi se, nebo dlouho se už mluví v souvislosti s internetem, potažmo teď tedy s umělou inteligencí, nad tím, že vlastně to zjednodušené hledání informací vede také ke zjednodušenému myšlení. Takže udělal se třeba mimo jiné pokus s matematikou, kde studenti z AI řešili úlohy lépe, ale při následném testu bez AI dopadli ti, kteří používali vlastně AI předtím, tak dopadli hůře než ti, kteří nepoužívali vůbec. Znamená to, že ještě pořád vlastně má smysl nějakým způsobem pracovat tak, aby jsme zapojovali tu hlavu?
3: No to určitě.
1: Ale jak to udělat?
3: No, dobré otázky kladete. Nevím, jestli na ně mám úplně odpovědi, jo? Ale já učím na střední škole. Já se domnívám, že umělá inteligence, nebo respektive ty generativní modely, ale nejsou to zdaleka oni, tak udělali v posledních letech takový progres, že my pracujeme s nějakým nástrojem, který trošku změní naší společnost, už ji trošku mění a myslím si, že je velice mocný a měli bychom s ním učit děti pracovat jako, nevím kdy přesně, ale myslím si, že určitě na základních školách a jsem hrozně rád za to, že kolegyně minimálně to dělá, ale ta zkušenost není prostě v celé republice, jak k nám studenti chodí taková, tak takhle pozitivní. A vlastně si úplně nejsem jistý, jestli stačí, jakože napříč předměty tu a tam si něco zkusíme, jo, protože tohle to může být další kompetence podobně silná, jako je prostě jako čtení. Jo.
1: Ludmilo, když to Michal vlastně teďko zmiňoval, jak jste na tom v učitelském sboru právě s použitím AI? My jsme tady zmínili informaci, že 64% učitelů pracuje při přípravě nebo při práci ve škole s AI, ale pozorujete podobný vysoký počet, nebo možná ještě vyšší i u vás ve škole?
2: Já si myslím, že u nás nadpoloviční většina učitelů používá AI jakýmkoliv způsobem. Asi bych řekla, že méně k přípravám, ale třeba k tvorbě nějakých aktivit nebo nápadů třeba do výuky nebo třeba minitextíků nějakých nebo minitestíků možná, tak to určitě používají.
1: S učitelem Michálem Kalistou a Ludmilou Kovaříkovou se bavíme o AI ve výuce. Ludmilo, co tedy bude muset, nebo ne muset, ale co by mělo dítě umět, i když bude mít celý život k dispozici k ruce AI?
2: No, pokud se ptáte češtinářky, tak já si pokládám zásadní otázky, jak nám AI pomáhá v komunikaci, protože čeština je o komunikaci, je o čtení, je o psaní a celou dobu se o tom tady bavíme.
1: To jsem moc rád, že promiňte, že vám do toho skočím, jsem moc rád, že to říkáte, protože mám pocit, že ve valné většině, minimálně na základních školách, je čeština o gramatice.
2: No, tak já to vidím jinak a myslím si, že i nové RVP to vidí jinak. A abych pokračovala, jak nám pomáhá, jak nám možná škodí, protože já říkám dětem že na základě těch výzkumů, které jsem pročítala, nebo článků, takže vlastně i může narušovat tu důvěru, pokud budeme všechny e-maily nechávat za nás psát AI nebo blahopřání, o tom všem diskutujeme. Bavíme si o tom, jaká AI je, dnes dnes už hodně z nás ví, že je třeba podlézavá, takže my se koukáme na to, jak musí vypadat třeba ten prompt, jak se to projevuje, ta podlézavost. Takže jak, když to zhrnu, tak jak pomáhá komunikaci, jak nám škodí, jak ovlivňuje, protože ona ovlivňuje i náš styl, volbu našich slov, gramatické struktury, protože si bere příklady z angličtiny. To všechno nám ovlivňuje obrovským způsobem jazyk a to si myslím, my češtináři musíme začít uvědomovat.
1: A jak to vidí Michal v rámci IT?
3: No tam, jako ano, ona nám hrozně usnadňuje práci. Na druhou stranu nějaký AI slop, nějaký odpad, který ona vytváří, tak už teď vidíme, že se propisuje do toho, jak fungují systémy, informační systémy celosvětově a budou se nám časem objevovat chyby a trhliny a já si nedělám žádné iluze o tom, že je to svým způsobem i bezpečnostní hrozba, pakliže takhle, jako lidé pořád sedí a garantují to, že ten kód znají. Ale i z mého okolí, tím, že prostě já jsem učitel v podstatě na půl úvazku, ale jinak mám IT firmu, tak i v mém okolí jsou prostě lidé, kteří ručí za to, že nějakou část toho kódu znají a jsou to jako medicínské zařízení. A pak se ve výsledku ukážou, že ne, že jo? A že prostě je schovaná ta část kódu v nějakém jako AI slopu a to jsou potom strašné problémy, které to dokáže napadnout. Páchat, jo. Takže musíme být opatrní, na druhou stranu my jako učitelé musíme jet teď jako šrouby a jsem hrozně rád, jak kolegyně s tím pracuje, jak to popisuje, potřebujeme, aby se to dělalo na všech základních školách, aby jsme si uvědomovali rizika umělé inteligence, ale nemyslím si, že je čas se vrátit jako do jeskyň. Jo. My potřebujeme používat, je nesmírně užitečná, jako obrovsky užitečná, ale když my budeme líní, tak se dopustíme velkých chyb a ty nás budou bolet.
1: Ludmilo, jaké jsou vaše další kroky vás jako učitelky češtiny? Co se ještě chcete naučit nebo co chcete implementovat do výuky?
2: Tak já osobně vím, že AI gramotnost, jak se tomu říká, nebo AI kompetence je obrovský balík dovedností a neustále mám pocit, že mi některé z nich unikají a určitě i AI má více vlastností než jenom podlézavost a ráda zkoumám tady ty různé oblasti a tvořím nové hodiny, nové přípravy a předávám je dalším učitelům, aby i oni byli inspirovaní.
1: No to je samozřejmě vysoce záslužná práce, ale když se na to podíváte možná zpětně z pohledu třeba svých kolegyň, které už vlastně učí třeba desítky let na školách, není to vlastně pro vás výrazně víc práce, než co bylo dřív, kdy vlastně bylo jasně dané, budeme první týdny probírat toto, další týdny toto a vlastně víceméně každý rok se to opakovalo?
2: Aha. To určitě ano. Na druhou stranu říká se takové kliše, že člověk by se měl učit celý život a prostě s AI zůstat stát, tak jsme v historii prostě. To prostě nejde, takže musíme se učit nové věci.
1: My jsme pořád, a my tady v rámci Akcentu vždy mluvíme o tom základním trojúhelníku ve škole. My se tady vlastně pořád bavíme o pouze dvou vrcholech toho trojúhelníku, což jsou ty studující a ty vyučující. Jenže pak jsou tady rodiče. A co by měli rodiče vlastně umožnit z hlediska výuky AI pro své děti?
3: Jo. No, naše
1: rodiče... měli, mají je nechat být?
3: Naši rodiče jsou velice tolerantní a nechávají je být. A já si nemyslím, že to je úplně zcela dobře. Myslím si, že potřebujeme moderátora a asi o něco víc teda u těch mladších žáků, než které máme my, ale určitě potřebujeme mít moderátora, který s těmi lidmi pracuje. A nemůže to být umělá inteligence tím moderátorem a k tomu někteří studenti teda jakoby spadají, k tomu i někteří kolegové z řad učitelů potom mají tendenci nějak jako tíhnout a není to dobře. Takže
1: Že se raději povídají s umělou inteligencí než se studujícími.
3: No jasně. Já nevím, ale mám takový pocit. A i některé, jo, máme prostě tatínka jednoho studenta, nebudu samozřejmě jmenovat, ale ten tomu vyloženě propadl a přijde mi, že prostě zbožňuje Klóda víc než vlastní dítě a dává to dítěti, který není možná tak dobrý programátor jako Klód, jako patřičně najevo.
1: Aj.
3: Aj, jo. Takže s tím je potřeba pracovat. No.
1: Ludmilo, jak vy to vnímáte, obzvlášť u vlastně menších dětí, které vy máte na základní škole, tak jaká je vlastně role rodiče, který ať už z důvodu toho, že nechce, anebo prostě to nestíhá, tak neví, jakým směrem se vydat směrem k AI?
2: Myslím si, že já učím na vesnici, takže tady ti naši rodiče, nemyslím si, že by to doteďka nějakým způsobem řešili. Spíš my v rámci školy řešíme, jakým způsobem s těmi rodiči komunikovat o těchto věcech, protože my jim to nějakým způsobem musíme vysvětlit. Ve zprávách, v různých článcích se objeví ledasco a může to obsahovat spoustu varování před tím, jak se AI chová, co všechno spáchala. My jim nějakým způsobem musíme vysvětlit, že máme zabezpečené systémy a co ty děti učíme. A o tom jsme diskutovali třeba na minulé poradě, ale zatím jsme se nedobrali žádných nějakých extra závěrů, protože potřebujeme najít ta správná slova, abychom třeba na třídních schůzkách jim vysvětlili, čeho se vlastně snažíme dosáhnout. Ale musím říct, že když přicházejí rodiče, tak se žádný rodič ještě na to nezeptal.
1: Ve včerejším akcentu jsme se bavili o, nebo před včerejším akcentu jsme se bavili o kulturních strategiích a politikách a padalo tam slovo komunikace, tak evidentně z obou těch pořadů vychází úplně stejný závěr. Je potřeba spolu komunikovat.
3: Ano.
1: Výborně, to je zase dobrý závěr dnešního akcentu. Vypadá to, že to bude závěr každého akcentu na nějaké ožehavé téma. Dnes jsme mluvili o využití AI ve výuce. Na dálku jsme byli ve spojení s učitelkou češtiny na základní škole v Ranovice Ludmilou Kovaříkovou. Moc děkujeme a ať se vám daří.
2: Děkuji za pozvání.
1: A ve studiu s námi potom byl učitel nebo mentor na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu v Praze a předseda a spoluzakladatel České IT akademie Michal Kalista. Děkujeme.
3: Děkuji a přeji hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
0: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Povodí Vltavy začne kvůli suchu zítra opouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a zítra se podle povodí dostane na kritickou hranici. Minimální průtok ve Vltavské kaskádě tak bude potřeba doplňovat vodou ze Slap. Tato situace nastane poprvé v historii existence vodního díla Slapy. Izrael by měl dnes v rámci pokračujících jednání s Bejrutem propustit 5 libanonských občanů, které izraelská armáda zadržela v jižním Libanonu. Oznámila to kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanyahu. V kolektivní výstavě asi 50 současných výtvarníků v pražském centru současného umění DOX dal kurátor Vratislav Maňák název Andros. Práce se soustřeďují na mužské tělo a výstava řeší otázku, co dnes znamená být mužem. Vidět ji můžete od zítřka do 24. ledna. Přírodní divadlo v Divoké Šárce v Praze v sobotu odpoledne uvede Dvořákovu operu Čert a Káča. V představení vystoupí solisté, orchestr a sbor Pražského národního divadla. Akce je otevřená široké veřejnosti. Do Divoké Šárky se opera vrací opakovaně, vloni tam uvedli Smetanovu Libuši. Počasí. V noci většinou oblačno, ojedinělé přehánky a teploty 18 až 13 stupňů. Zítra přes den bude oblačnosti ubývat, bude polojasno až skoro jasno, teploty 24 až 29 stupňů. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Art Café. Dobrý den, u poslechu vltavského Art Café vás vítá Hana Slívová. Kreslila květiny, které nikde nerostou, a svému vnitřnímu světu dávala tvar pomocí propisky, pastelu, temperových barev, nití, jehel, háčků a nebo nůžek. Anna Zemánková je možná nejznámější Češka, kterou řadíme do proudu Art Brit, tedy mezi tvůrce nezatížené uměleckým vzděláním a mnohdy ovlivněné duševní nepohodou. Jenže při bližším pohledu na život a tvorbu Anny Zemánkové je jasné, že to s těmi škatulkami nebude tak jednoduché. Jak se autorka vztahovala ke světu kolem sebe, čím byla její tvorba specifická, jak se proměňovala a kde Art Brit vlastně začíná a kde končí? Tak i o tom bude dnešní Art Café a povídat si v něm budu s Natálií Drtinovou a Pavlem Liškou, což jsou kurátoři velké výstavy Anny Zemánkové s názvem Plody z chutí bramborových šišek. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, děkujeme za pozvání.
0: A dodám, že výstava Anny Zemánkové je k vidění do 28. září v Pardubických automatických mlýnech a je opravdu rozsáhlá, zabírá 3 patra. A ještě než se ponoříme do povídání o hranicích Art Brit, pustíme si první skladbu dnešního Art Café. I doprovod dnes obstarají hudebníci, které lze díky jejich svérázu jen těžko zařadit do nějakého konkrétního žánru. Mějte rádi svoje mazlíčky, psy, kočky, nevylévejte si na ně svůj vztek, jsou to vaši nejlepší kamarádi. Tak to vzkazují David Liebehart a Max Tundra v jejich tracku Pets. Love your pets, they're your best friends. Love your kittens, love your dogs. Treat them right and they'll treat you

0: work. They're there to meet you and lick you and kiss you and smile at you. Talk to them. Tell them you love them. Take them in your arms and pet them. Love your pets. I love you, Dougie, Dougie, Dougie. I'm gonna give you a hug, I'm gonna give you a lot of love. I'll never eat you.
1: Plody z chutí bramborových šišek. Pardubická výstava umělkyně Anny Zemánkové, která žila mezi lety 1908 a 1986, je pro Hanu Slívovou ve vltavském Art Café odrazovým můstkem k debatě o Art Brit s kurátory Natálií Drtinovou a Pavlem Liškou. Svět Anny Zemánkové, to jsou pestrobarevné a dokonale propracované květiny, mnohdy hraničící až s nějakými mimozemskými organismy. Kde se vlastně u Anny Zemánkové vzala ta fascinace květenou, tím spíš, když její rodina žila od konce 40. let v Praze a tedy bez zahrady, Natálie?
2: Ona zahradu jako takovou nikdy neměla, ale ona se i v těch různých bytech, kde během svého života žila, obklopovala rostlinama, ať už to byly pokojovky, nebo třeba i plastový pokojové rostliny, nebo květinové vzory na fotografiích z interiéru. Je to všechno jasně vidět, jak tam právě byly i ty živé rostliny, ale zároveň i ty její nějaký imaginární rostliny, které kreslila. I to ona vlastně vystavovala a tvořila si tam tu dekoraci. Ona sice umění nikdy moc nesledovala a nezajímala se o něj, ale určitě na ní nějaký vizuální věci a věmy jako působily už od malička. Ona pocházela z Moravy, takže určitě tam ta tradice těch lidových krojů a různých lidových vzorů, které jsou často taky rostlinný, se tam určitě nějak jako projímá. No.
1: Ty květiny jsou ve světě Art Brit poměrně časté téma, jak ukázala 10 let stará výstava Květy a jiné světy ze sbírek Muzea umění Olomouc. Pavle, proč tomu tak je? Proč ty květiny jsou tak přitažlivé pro tyhle ty neškolené Art Brit umělce?
3: Květiny v kánonu dějinách umění mají už poměrně dlouhou tradici, květinová zátiší, a také je potřeba uvědomit to, že pokud se jedná o ženy výtvarnice, umělkyně, tak byl to námět nebo oblast, které se primárně věnovaly, protože nemohly studovat běžné akademie výtvarných umění, to v Československu bylo možné až teda se vznikem první republiky. Předtím třeba to studium bylo trochu možné na UMPRUM v Praze, kde byl od roku 1889 založen jako specializovaný obor právě na malbu květin pro ženy, protože se očekávalo, že pokud se této výtvarné činnosti budou věnovat, tak je to nějaká hranice, které v tom výtvarném světě mohou vstoupit. A co se týče toho Artbry světa, tak to bych ještě přijal tady Natálii.
2: Já bych možná jenom doplnila, nebo úplně na začátek upozornila na to, že ta výstava Květy a jiné světy je teď vystavená v Polsku, ve Slezském muzeu v Katovicích. A zároveň ona odráží prevalenci těch květů přímo v té sbírce Olomouckého muzea umění. Určitě to je nějaký námět, který třeba u spiritistů, když se koukneme konkrétněji na nějaký poddruh jakoby toho Art Brit nebo umění outsiderů, tak u těch spiritistů se to objevuje hodně, kde samozřejmě se to dá vysvětlit různýma způsobama. Samozřejmě záleží, jak moc věříme spiritistickému umění, buď to můžeme vysvětlit tak, že vážně nějaký vyšší síly a duchové jako nabádali k tomu, aby kreslili květy.
1: To doufám.
2: Nebo to můžeme si na to kouknout trochu pragmatičtěji, a to tak, že ty lidi se zhlukovali v nějakých spolcích a zároveň se ovlivňovali a kopírovali, co ty ostatní dělají. Což teda nebyl příklad u Anny Zemánkové, která byla fakt solitérní umělkyně, ale myslím si, že to je jako jeden z námětů v Art Brit, stejně jako je to jeden z námětů v umění obecně, že se to nedá takhle generalizovat.
1: Ze všech výstav a zejména tady aktuálně z té pardubické, která ukazuje stovky obrázků, je zřejmé, že Anna Zemánková byla opravdu nesmírný talent. Ostatně její tvorbu už na konci 70. let vystavila jedna londýnská galerie, čímž v oblasti umění outsiderů odstartovala její světovou kariéru. Na té vaší výstavě její tvorbu navíc srovnáváte s tvorbou několika profesionálních autorů a autorek mladší i starší generace. Je tady podle vás na čase nějak přehodnotit to, co Anna Zemánková dělala a vymanit ji z toho Art Brit ranku, protože ho přesahuje, nebo už se to dávno stalo, Natálie?
2: Já si myslím, že už se tak děje. Myslím si, že když se koukneme na třeba výstavy, na kterých byla Anna vystavená posledních 10 let,

0: Zemánkovou berejí na různý veletrhy, kde jsou hlavně žijící mladí umělci. Ale třeba i Christian Berg, což je náš další galerista, který sice se zaměřuje na Artbrit, ale taky se zaměřuje na to, aby to Artbrit nebylo úplně izolovaný od toho jakoby zbytku umění. A vystavuje ji právě taky v kontextu nějakého současného umění. I tenhle ten rok nám přibyla jedna zastupující galerie, což je Gladstone Gallery, ta New Yorkská pobočka se o ní teď stará spolu, teda ještě s naší Kevin Morris Gallery. A Gladstone zastupuje umělce, ať už žijící nebo nežijící, ale jsou to lidi jako Carrie Mae Weems nebo Robert Mapplethorpe, takže ten kontext se fakt mění. A já si myslím, že je možná na čase jakoby přehodnotit tu kategorii, ať už Artbrit nebo Outsider Art, který se z toho postupně vyvinul. Já si myslím, že ta kategorie k sobě vlastně, ona je založená na takových různých mýtech a nepravdách. Je to nějaký ideální stav, který nikdy nebyl úplně dosažitelný pro žádného umělce a umělkyni. A když si to osekáme, tak co ty umělci a umělkyně, co jsou do těchto z těch kategorií řazený, co mají společného, je to, že nemají to umělecké vzdělání. Ty další věci, jako nějaký ty zkušenosti s psychickýma nemocma, nejsou taky úplně jakoby pravdivý u všech, třeba konkrétně v případě Anny Zemánkové se kvůli tomu potom nějak strašně jako zveličuje a dramatizuje to, že v těch 50 procházela menopauzou, ale interpretuje se to jako těžký deprese, ze kterých jí dostalo to umění. Určitě jí to jako nějak odlehčilo, ta tvorba a ta tvůrčí činnost, ale právě tahle kategorie se potom ukazuje jako limitující pro tu interpretaci těch děl.
1: Když se vrátím do toho českého kontextu, mě na výstavě zaujalo srovnání s jejím vlastně vrstevníkem Karlem Malichem. Vedle Anny Zemánkové ukazujete jeho pastely Ruce a Pozoruj kopec ze Tříboru současně. V čem podle vás tihleti dva snesou srovnání?
2: Ta cílem asi není přímo srovnávat, ale řekl bych poukazovat na způsoby myšlení, jak se vztahovali k své výtvarné činnosti. Karel Malich, zmíněné pastely, vlastně pochází z 80. let, které jsou vystaveny teda ze sbírky Kočárovy galerie. Je to období, kdy on se vlastně v těch pastelech a kresbách vztahuje částečně ke svému dětství, vzpomínkám na dětství a na krajinu, která ho obklopovala. On pocházel z Holic, kde se narodil, blízko Pardubic, a tam je zobrazen ten kopec, holický kopec, ke kterému se často vracel, ať už skrze teda svoje sny, vzpomínky, nebo fyzicky se tam vracel. A je to umělec, který ten pohled ukazuje nám trochu z jiné perspektivy, z různých úhlů pohledu. A také on se nebál už v 60. letech vytvářet asambláže z přírodnin, používal kameny, písek, věci, které nebyly v tom českém prostředí tak běžné. A ty Ruce se odkazují i na nějakou jako metafyziku a spojení nebo hledání místa člověka mezi právě tou zemí nebo kosmem a nebem. A jsou tam tyhle, jak bych řekl, niance a propojení s Annou Zemánkou, dost očividné hledání, sahování se ke světu té krajiny a přírody.
1: Měla vlastně Anna Zemánková nějaký kontakt s touto v uvozovkách oficiální uměleckou scénou, protože Natálie před chvíličku říkala, že jí vlastně umělecký život trošku míjel, že prostě seděla doma a kreslila.
0: No, já si myslím, že úplně zásadní roli tady sehrál její syn Bohumil Zemánek, protože co ty tvůrci a tvůrkyně, co bývají řazený do těchto z těch kategorií Artbrit nebo umění outsiderů, co jim často chybí, je ten kontakt s tím uměleckým světem. Je to vzdělání, co jim dá nějaký ty sítě a vlastně dá jim to i možnost nějak propagovat to umění jako takový. Takže když člověk nemá to vzdělání, tak ani nemá ty kontakty a to jeho umění se nemá kam jakoby dostat a potom ve výsledku ty lidi fakt tvoří tak nějak, jakoby, jak se říká, do šuplíku nebo pro sebe, ale

0: Tím, že ona teda měla syna, no, měla jich víc, ale tady ten se vydal uměleckou cestou. V době, kdy ona začala tvořit, tak on studoval na Akademii výtvarných umění v Praze a ty jeho spolužáci se jakoby zajímali o to její umění. Díky tomu ji jakoby někdo podporoval v té tvorbě. Díky tomu se potom začala vlastně vystavovat a dostala se do té struktury umělecké. Takže nebejt tohohle z toho syna, tak by pravděpodobně to její umění nemělo prostě tu kariéru, co má za sebou.
1: Udělala si nějaké přátele mezi tou oficiální scénou?
0: Co já vím, tak ani ne, no. Ona byla vděčná za to, že se lidi zajímají o to umění, ale vlastně jí bylo jedno, jestli jsou to umělci nebo laici, nebo kdo to je, no. Byla v kontaktu s kurátorem Arzenem Pohrybným, který ji taky vystavoval, když ještě žil v Čechách. Ale myslím si, že to jako nebyla její ambice do tohohle z toho světa moc proniknout.
1: O tom, jaký měla Anna Zemánková vztah se svou rodinou, se svými dětmi, si budeme povídat zase za chviličku. A teď si poslechneme až dětsky jemného a citlivého Američana Daniela Johnstona, který za svůj život, prožitý mezi lety 1961 až 2019, vydal okolo 20 většinou po domácku nahraných alb. Tohle je jeho skladba Life in Vain a mimochodem na YouTube koluje i velmi dojemná verze, kterou s ním naživo nahrál nedávno zesnulý Glenn Hansard se svou kapelou The Swell Season.

0: Café. Synové Anny Zemánkové, student medicíny Slavomír a budoucí sochař Bohumil, objevují v roce 1960 doma ve sklepě kufr s matčinými malbami z mládí. Motivují ji, aby se k výtvarné činnosti vrátila. Kreslení se záhy stává její každodenní náplní a vášní. Začíná v časných ranních hodinách při poslechu hudby a věnuje mu každou volnou chvíli během dne. Tvorba se jí stává zdrojem uspokojení a vnitřního klidu i novým smyslem života. Tak tolik citace z průvodního listu nebo skládačky k pardubické výstavě Anny Zemánkové Plody z chutí bramborových šišek. O Anně Zemánkové si dnes Hana Slívová povídá s kurátory Pavlem Liškou a Natálií Drtinovou. Jak už tady před chviličkou bylo řečeno, Anna Zemánková měla dost silný vztah ke svým dětem. Během let si prošla i osobní tragédií, to když ve 4 letech zemřel na rakovinu její první syn. Jak se do její tvorby odrazilo právě to mateřství a rodičovství?
1: Už samotný vlastně název té výstavy Plody rozvíjí takovou symbolickou část i jejího života a tvůrčí přístup, protože při nějakém uměleckém tvoření nikdy nevíte, kam se co vyvine, jak je to u těch plodů, když něco zasadíte, nevíte, jestli to vyroste, co z toho vyroste, jestli se vám to podaří během té péče sklidit takzvaně tu úrodu, to se může stát samozřejmě i v tom osobním životě a v rodině. Ta výstava je i takto částečně dělena a právě tuhle osobnější rovinu rozvíjíme v tom posledním, třetím podlaží, kde jsou i vystavena díla, která pojmenovala například zrození Bobby podle svých některých dětí nebo Slavomíra. A jsou to i pro ní to musí být velmi významné jedinečné okamžiky, protože Anna Zemánková většinu svých děl nepojmenovávala a nededikovala je takhle konkrétním osobám, pakliže ano, tak to byly teda lidé spojení přímo takto si osobně s jejím životem a nebo o tom osobnosti, které obdivovala.
0: No, možná můžeme zmínit obraz Poctu Denikenovi, tam je jasné, jak si koho měla ráda nebo koho ráda četla, čili ten vědecko-fantastický svět, který se velmi výrazně odráží v těch jejich malbách, kresbách, dalších pracích, to bylo asi tedy něco, čemu ona věnovala taky svoji energii.
1: Samozřejmě my jsme tady zmiňovali to, že neprošla nějakým akademickým vzděláním a tak dále, ale nežila takzvaně ve váku, byla obklopena i událostmi, které se odehrávaly v té době a my nesmíme zapomenout, že 50., 60., 70. a další tyhle dekády, je to období, které intenzivně lidstvo je fascinováno vesmírem a jeho dobýváním, objevováním. Jste zmiňoval Denikena vlastně z sci-fi literatury a ona skutečně sledovala i to, jak třeba cestuje Gagarina do vesmíru. Jako bylo to v té populární kultuře velmi časté téma. A je to i téma, které samozřejmě má opět i historické kořeny, ať je to Jules Verne v jeho literatuře, ale je to i téma, které přesahuje do dnešní doby. A tady bych zmínil, proč jsme třeba se rozhodli vystavit umělce Argišta Alaverdiana, kdy právě jeho kresby jakých živých rozhraní jsou tam v určitém dialogu právě s tvorbou Anny Zemánkové, kde nemůžeme říci, že bychom viděli nějaké květy, plody, ale spíše bytosti na hranici biologického či až technologického nebo dnes internetového světa, což se odráží v tvorbě a kresbách Argišta Alaverdiana.
0: Před chviličkou jsme mluvili o tom, že málo který obraz kresbu Anna Zemánková pojmenovala. Byl v tom nějaký záměr, nebo to prostě pro ní nebylo důležité a důležitější byla spíš ta cesta, aby mohla tvořit, kreslit a dávat podobu těm svým vnitřním světům?
2: Já si myslím, že to pro ní prostě nebylo důležitý. Ona ty věci ani nepodepisovala, nedatovala, na to pojmenovávat to už vůbec. Já si myslím, že to určitě vychází i z toho, že prostě nepocházela nebo neprošla tím akademickým prostředím a ty věci třeba začala podepisovat až po tom, co u sebe uspořádala Dny otevřených dveří, kde pozvala takovou nějakou trošku širší veřejnost, nebo známý spíš, aby se koukli na ty její výtvory a někdo jí řekl, že by to měla podepsat. Tak to vlastně začala podepisovat. A i v jednom rozhovoru s Pavlem Konečným, myslím si, že z roku 80 nebo 81.
0: Taky sběratel umění Art Brit.
2: Přesně tak. Tak ona tam právě zmiňuje, že nad tím vždycky strašně jako přemýšlela, jak by to měla pojmenovat a jako bylo to pro ní těžký. To kreslení bylo jednoduchý, najednou, když to měla pojmenovat, tak to bylo složitý. Ale ty věci, co se nějak jmenujou, tak se často jmenujou květy, květy z plody, nebo plody, nebo právě potom elektrický květ, elektrický plod, těleso ve vesmíru a tak. Takže jako je tam vidět ta botanika, ale
0: víme, co Anu Zemánkovou zajímalo. Už jsme tady před chviličkou mluvili o tom, že její synové, respektive tady zejména jeden z nich, jí nějak uvedl do toho světa profesionálního umění také, že zhruba od 50 let začala více kreslit, ale ona kreslila už v mládí. Víme něco o tom, jak vypadaly ty kresby, nebo co byla ta témata, která ji tehdy zajímala?
2: No, v té pozůstalosti se toho dochovalo pár. Těch děl je, nevím, možná 10. A jsou to všechno takový krajinky, jsou to, myslím, olejomalby na papíře. Všechny dost podobný. Vypadá to, jako kdyby to obkreslila z nějaký pohlednice. Je to takový strašně upravený. Není to nějak extra zajímavý. Je to úplně vlastně jiný než ta tvorba, kdy potom po těch, já nevím, 40 nebo 30 letech navázala z něčeho nic. Tak ta návaznost tam právě není.
0: A máte proto nějaké vysvětlení, co se stane, že člověk vlastně takhle úplně jako změní to vidění věcí, které ho zajímají?
1: Asi jo, bych řekl, samozřejmě to nějaká životní zkušenost nejenom umělců, umělkyň, ale každého z nás a pohled na ten svět a své bytí samozřejmě v dětství, mládí a po tom, dejme tom středním věku a závěru života se odlišuje, takže i tyhle všechny věci ona do té své tvorby nějak zprostředí.
0: Já jsem v úvodu vyjmenovávala, s čím vším Anna Zemánková pracovala, teď myslím tedy ty techniky a metody práce, a to jsem tady nejmenovala vůbec všechno ještě. Jak se ta její tvorba vlastně v té druhé polovině života od těch 60. do 80. let proměňovala a hrál v tom roli i její zdravotní stav, který se postupem času zhoršoval?
2: My jsme právě na té výstavě se snažili tenhle ten vývoj nějak ukázat nebo co nejlíp ilustrovat, protože tam určitě je vývoj. Ona původně úplně na začátku v těch 60. letech začala malovat temperama, plus do toho používala jako na vykreslení detailu třeba tuš. Potom, krátce potom vlastně začala pracovat hlavně s pastelem, kdy ten pastel se stal nějakou základní plochou těch děl a detaily třeba začala potom dělat buď tou tuší, anebo propiskou. Používala taky občas anilínky nebo akryl, ale už někdy v polovině 60. let začala vlastně experimentovat s tím papírem nebo s tou plochou jako takovou. Začala ty díla vystřihovat. Napřed vlastně jenom vystřihla ten motiv, co nakreslila a nalepila to na jiný podkladový papír. Toho si člověk vlastně ani moc nevšimne, pokud na to dílo vyloženě nešahá. A potom vlastně tuhle techniku vystřihování dovedla do dokonalosti, já bych řekla, kdy začala fakt tvořit takový hodně komplexní koláže, napřed papíru, později ze saténu, což je jakoby vlastně hodně velká část těch děl v té pozůstalosti, jsou tyhle saténové koláže, které jsou překrásné a mají úplně takový jako krásný třpit. Už ale v době těch papírových koláží tam začala používat ještě různý, já nevím, bižuterní prvky, potom později vlastně i výšivku a různý takový textilní aplikace. Dělala perforace, některé ty díla jsou prostě probodaný jehlou. V některých těch dílech potom každou tu perforaci ještě obkroužila propiskou. Je to úplně neuvěřitelná jako titěrnost, když se na to člověk koukne.
0: Naprosto dokonale propracovaná ještě ke všemu.
1: Je to vlastně i ten důvod, proč ta výstava je přes všechny tři podlaží galerie, jelikož většinou, když se vystavovala díla Anny Zemánkové, tak buď to byly ty známé pastely většího formátu a nikdy nebyla ta možnost ukázat to v celé té šíři. Od, jak zmínila třeba ty satény, zde jsme tomu věnovali celou jednu stěnu, jsme vystavili 120 tedy děl a také jsme i věnovali prostor dílům, kterými se obklopoval v tom běžném životě, ať už jsou to třeba lampy nebo taková předělová stěna, kterou si vytvořila v svém interiéru, kde malovala na destičky z
0: asu. To je teda opravdu fenomenální, musím říct. To je opravdu krásná věc. Myslím, že to bych chtěl mít doma každý. Máte mezi tím množstvím nějakého svého favorita nebo třeba nějakou tu techniku, která vám přijde opravdu tak pěkná, že se na ní třeba chodíte koukat?
2: Natálie. Já mám svoje favority teď poměrně nově. Já jsem vždycky měla slabost pro ty satény. Já si myslím, že třeba ještě před těma 5 rokama, kdy já jsem začala pracovat s tou pozůstalostí, tak ty satény nebyly za stolik vidět. Právě, jak říkal Pavel, všude se vystavovaly ty pastely. Takže satény byly moji oblíbenci a teď mám takovou novou kategorii oblíbenou, který říkáme pracovně přechodová a to jsou vlastně takový díla, kde jako začala vystřihávat ty věci a vyšívat, ale ještě to nejsou ty nejpropracovanější výšivky, ale strašně se tam zase hraje s tím reliéfem a různě ty díla nebo ten povrch jako protlačuje, ať už do hloubky nebo právě jako směrem ven. Tak to jsou moji favoriti.
0: A Paveliška?
1: Já na tu výstavu se chodím dívat poměrně často též a vždycky se teda zaměřuji na tvorbu, která je na hranici nějakého toho metafyzična, což by mohlo být spojené i s tím Karlem Malichem, to znamená skutečně hledání hranic mezi tím světem, kterým žijeme a světem, který je kdyby někde jinde.
0: Kolik těch děl vlastně na té výstavě je? Máte to spočítané?
2: Máme to spočítané, máme seznam někde přesně. Je to něco málo přes 400 děl.
0: Vlastně vede mě to i k otázce na šíři toho archivu. Kolik toho třeba ještě zůstalo, nebo respektive jaký byl ten princip, podle kterého jste vybírali? Už tady bylo řečeno, že jste chtěli ukázat celou tu šíři, ale přeci jenom, jestli třeba je nějaká oblast, která podle vás ještě si může počkat na to objevení, nebo je to takové jako crème de la crème tohle, the best of?
2: No, tak nevystavili jsme úplně všechno. Probíhala docela dlouhá a složitá selekce. Těch věcí v tom archivu jsou stovky, ale já jsem ráda, že jsme díky Gočárově galerii měli tuto možnost ukázat fakt dost těch děl. Já jsem se těšila právě, že se dostane i na díla, který nebejvají vystavovaný. Takový nějaký možná méně líbivý, nebo jak to nazvat. Právě, že to nebude jenom ta crème de la crème, ale ve výsledku si myslím, že jsme stejně trošku zápasili s tím najít tam prostor pro ty méně oblíbený díla, pro ty trošku obskurnější.
1: Ale musím říct, že spousta jakoby, těch top děl i jsme vynechali. Takže člověk si může počkat, doufám, na další a mnohem větší
0: výstavy. Ale místo toho třeba vidí kraslice nebo kabelky, to já jsem vůbec třeba neznala tyhle ty věci, takže to se mi velmi líbilo, kraslice Anny Zemánkové, moc
2: právě,
0: pěkná věc.
2: Přesně tak. A nebo třeba i ty překliškový, my jsme zjistili, že jsou to vlastně prostírání pod talíř, takový umakartový destičky, tak to si myslím, že třeba nikdy nebylo vystavený. Takže to jsou přesně takový ty jakoby obskurnější věci, na které jsme tam měli prostor.
0: My tady mluvíme o práci s archivem Anny Zemánkové. Natálie, jak jste se k tomu archivu dostala?
2: Já jsem se k tomu dostala poměrně náhodou, protože jsem se potkala s Terezí Zemánkovou v době, kdy já jsem hledala
0: což
2: práci.
0: Což je neteř paní
2: což je vnučka.
0: Zemánková. Což je vnučka.
2: Mm-hmm. Ona má pár vnuček a Terezie Zemánková se o tu pozůstalost starala do té doby. Ale hledala někoho, kdo by jí s tím mohl pomoct, kdo by v tom udělal trošku větší systém, než v tom byl a kdo by jí prostě pomohl řešit všechny ty věci, co jsou potřeba s tím řešit. Takže já, když jsem s ní začala pracovat před 5 rokama, tak jsme vytvořili evidenci, vytvořili jsme kategorie nějaký interní, vytvořili jsme databázy, já jsem vlastně všechno digitalizovala tehda, takže teď máme funkční a rozsáhlou databázi, kde jsou všechny potřebné informace a tak.
0: Říká kurátorka Natálie Drtinová a muž, jehož hudbu si poslechneme teď, stával na Manhattanu oblečený do pláště, na hlavě měl vikingskou helmu s rohy a kromě toho to ale byl i hudební samouk, který dokázal psát hudbu pro klavír i varhany. Rodák z Kansasu Louis Thomas Hardin, který v 16 letech oslepl při výbuchu dynamitu, se na umělecké scéně proslavil pod přezdívkou Moondog. Zemřel v 83 letech v roce 1999 a my si teď pustíme jeho skladbu High on a Rocky Ledge.

0: A za vše dík, za lásku, jaká byla, za život, jaký byl. Tak to je veršík, který si Anna Zemánková přála umístit na své parte a vím to proto, že na pardubické výstavě Plody z chutí bramborových šišek je tenhle ručně psaný drobný vzkaz vystavený vedle básní jednoho z jejich synů. Anna Zemánková zemřela v roce 1986. Je to důvod, proč jste tuto velkou výstavu nachystali právě na letošní rok, tedy na 40. výročí jejího úmrtí, Pavle?
1: Tak není to ten důvod. Ten důvod je odlišný. Já jsem vlastně nastoupil jako šéf-kurátor Kočárovy galerie před rokem a dostal jsem tu příležitost vytvořit ten následující výstavní rok. A Kočárova galerie jakožto sbírkotvorná instituce má jednu dlouhou linii v krajinomalbě a v krajině. A vlastně my jsme začátek roku koncipovali tak, že jsme částečně se zaměřili teda na tento záběr. Byla to výstava společně s Gampou, galerií města Pardubic a s kurátorem Piotrem Šikrou, kde jsme nějak pracovali s tím prostředím východních Čech. A zároveň, když jsem tak dále koncipoval ten rok, tak jsem se i zabýval tím, co vlastně propadlo tím sítem, nebo kdo propadal tím sítem institucionálního sbírání. A Anna Zemánková je tím příkladem, jak jsme zmiňovali už během toho rozhovoru, nebyla totiž součástí nějakých těch etablovaných struktur, té infrastruktury toho vztahu kurátor, umělecká scéna. Zároveň to období bylo ideologicky tak nasměřované, že samozřejmě její tvorba byla řazena buď do nějakého naivního umění, arbitrary umění, outsider art a jiných směrů, takže neustále nebyl ten čas, bych řekl, na to ji takhle představit. Zároveň i svojí tvorbou ona byla určitým způsobem tou solitérkou a tak jsem si řekl, že rok 2026, který vychází tedy i na to výročí úmrtí, je už časem, aby ta její tvorba byla v téhle šíři představena.
0: Plánujete ještě po skončení této výstavy na letošní rok nějakou další výstavu, která by nějakým způsobem zdůrazňovala tu linii vlastně té přírody, to, o čem tady dnes mluvíme?
1: Ano, po ukončení výstavy Anny Zemánkové bude další výstava, která se nazývá Přespolní hranice a bude, je to monografická taková velká výstava intervence současné umělkyně Jany Matějkové Middleton, která působí ve Skotsku, takže bude tady ta linie pokračovat. Zároveň i co se týče toho, bych řekl, odlišných technik a práce s textilem, tak to je jedna z důležitých linií pro Kočárovu galerii taktéž. Proto jsme vystavovali třeba Luci Rosickou v domě u Jonáše společně s Emu Nikolou Ryšavou.
0: Když se ještě vrátím k Anně Zemánkové a k tomu jejímu mezinárodnímu přesahu, ostatně vy jste, Natálie, přišla na rozhovor v krásné džínové bundě s potiskem z jedné z kreseb, je to bunda, která vznikla v Americe, jste mi říkala. Čili jaký je vlastně ten, jak to říct, impact Anny Zemánkové v zahraničí? Jaký je o její tvorbu v zahraničí zájem a jakým pohledem vlastně ti zahraniční galeristé se na její tvorbu dívají? Už jsme tady trošku zmínili to, že je ta tendence vymaňovat tyto autory, kteří dřív byli škatulkováni v té Art Brit kategorii a spíš jak si ukazovat opravdu jenom ten jejich rukopis bez nějakých přívlastků. Ale jaká tedy je vlastně pozice mezi třeba českými nežijícími autory v těch galeriích, se kterými spolupracujete?
2: Anna Zemánková je vlastně jedna, já bych řekla, z mnoha umělců a umělkyň. Myslím si, že se to stává u českých umělců, ale stává se to u i jiných umělců a umělkyň, že napřed jakoby prorazí v zahraničí a až potom je přijme ta domácí scéna. Anna Zemánková má její první galerie, co jí zastupovala, je New Yorkská galerie Kevin Morris Gallery, která ji zastupuje od roku 1993. Takže třeba v Americe prostě už měla jméno v 90. letech, což v Česku v té době byla vlastně řazená mezi původně napřed ty naivní umělce, potom mezi Art Brit umělce, umělkyně. Taky vlastně tady docela zajímavý pro mě aspoň ten rozdíl mezi americkým vnímáním outsider art nebo toho self-taught art, kdy je to ještě víc jako provázaný ta kategorie s tím s nějakou takovou jako samostatností vlastně, že tam je ta americká natura a ten jako taky americký sen, že člověk může dokázat všechno, kdokoliv může dokázat cokoliv. Zatímco v Evropě je ta kategorie Art Brit taková strašně puristická, takže vlastně jasně, v každém tom kontextu je to umění vnímaný nějak jinak. I ta její tvorba určitě je vnímaná jinak. Ale je docela zajímavý, že vlastně často slyším od lidí, že ji poprvé viděli třeba právě na tom Benátském bienále nebo v American Folk Art Museum, prostě v zahraničních institucích, že ji viděli vystavenou, všimli si český jméno, aha, a já tu umělkyni neznám, protože ještě před nějakou dobou vlastně tady zas tak vystavovaná nebyla. Dneska už se objevuje hodně v tom, jako hodně v galeriích současného umění právě s těma mladýma umělcema a umělkyněma.
0: Jak vlastně oni ji přijímají? Je to pro ně jako něco inspirativního nebo se na to koukají jako na takovou nějakou divnost, která je zajímavá, ale je to pro ně jako zvláštní, nebo naopak tam právě hraje roli ten svéráz a je to pro ně spíš jako tím zajímavé?
1: Pro mě osobně bylo překvapující v tom, že když se oslovovali umělce, jako jsem měl Algis Alverdian, nebo Petra Janda, Barbora Lungová a tak dále, tak někteří, třeba Petra Janda mi přímo osobně řekla, že to byl její sen, vystavovat s Annou Zemánkovou, že se i o to dokonce zdálo, že samozřejmě čerpá z nějak z její tvorby, Argis Alverdian obtéž, takže to jméno a ta tvorba určitě rezonuje, dokonce možná víc, než jsme si předpokládali a mysleli, z reakci těch umělců, které jsme vybrali a oslovili na tu výstavu, že?
2: Přesně tak tomu bylo i v případě Kristýny Navrátil, která taky byla nadšená a říkala, že vlastně ta tvorba je pro ní inspirativní. Já si myslím, že to jako není přímo tak, že by se ty umělci Anou inspirovali a dělali díla, jako dělá ona, ale mnoho z nich nám vlastně řeklo, že jí vnímá jako někoho významného a někoho, kdo ovlivnil jejich tvorbu.
0: Natálie Drtinová a Pavel Liška byli hosty dnešního vltavského Art Café. Povídali jsme si o Aně Zemánkové a o výstavě Plody z chutí bramborových šišek. Ta výstava potrvá do 28. září v Gočárově galerii v Automatických mlýnech v Pardubicích. Díky moc, že jste přišli.
2: Děkujeme za pozvání.
1: Děkujeme, hezký den.
0: A na závěr je tu The Space Lady, dnes 78letá dáma, kterou jsem měla možnost vidět a slyšet na komorním koncertě v Hradci Králové zhruba před 10 lety. Jako mladá sice studovala hru na klavír a flétnu, nakonec ale dala přednost elektronickým klávesám. Hudebnici, která vystupuje se svítící okřídlenou helmou, si připomeneme skladbou Synthesize Me. Ta mimo jiné zazněla i v závěrečných titulcích filmu o ženských průkopnicích elektronické hudby Sestry z Transistory. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších vltavských pořadů přeje Hana Slívová.

Kde začíná a končí Art Brut a jak tvorba Anny Zemánkové obstojí v kontextu školeného umění? Ptala se dnes v Art Café na Vltavě Hana Slíbová. Za týden ve čtvrtek 10. září začne na faře Hoprych na Broumovsku festival paměti. A o paměti je také film režisérky Evy Houdové Mé drahé neurony. Jaké variety fenoménu paměti najdeme v tomto filmu, to se dozvíme zítra v Art Café Terezy Liškové v 16 hodin na Vltavě. Teď máme za 3,5 minuty 18.

0: Jak jsme křehcí, zpívá v písni Stinga Cassandra Wilson, která zemřela toto úterý ve věku 70 let. A my si poslechneme její vystoupení z Mnichova roku 1991 v koncertu Jazz dnes v 21 hodin. Z Vltavy klidné chvíle přeje od mikrofonu Jana Kozubková z technického pracoviště Jan Mikušek.
1: Jazzový podvečer.
2: Už jste někdy slyšeli tento zvuk bicích nástrojů? Předpokládám, že ano, protože je to sound legendárního drum machineu Roland TR-808 ze začátku 80. let. Na jehož podkladu vzniklo obrovské množství populární a taneční hudby. A basovému beatu TR-808 věnovali desku Straight Zero Eight tři přední světoví jazzmeni. Bubeník Mark Juliana, trumpetista Keon Herold a především klávesista Sam Bersh, který tento beat převedl do basové linky hratelné levou rukou na klávesi.

O co na Straight Zero 8 vlastně jde? Název je přesný popis konceptu Straight Ahead Jazz plus 808. Tím 808 se myslí hluboký basový kopákový zvuk odvozený od Roland TR 808, který se stal základním stavebním kamenem hip-hopu, R&B a taneční elektronické hudby. Ovšem nejde o jazzovou kapelu, na kterou by byly dodatečně obrazně řečeno nalepené hip-hopové beaty. Rytmus a elektronický subbas jsou přímo součástí živé improvizace. Harold reaguje trumpetou na Julianovi bicí, Juliana reaguje na Bershovi basové impulzy a Bersh současně zastává harmonickou i basovou vrstvu hudby. Takže opravdu slyšíme čisté, živé jazzové trio. Jen jeho v úvozovkách spodek pochází ze zvukového světa elektronické hudby. A jakkoliv tento popis může znít technicky nebo složitě, hudební výsledek je poslechově vlastně úplně jednoduchý a přímočarý. Nadto základní příběh celého alba sice vychází z Beat Machine 808, ale ve skutečnosti dominantní roli hraje i trubka Kiona Harolda a nepostradatelné jsou zároveň proplétající se bicí Marka Giuliani, který má hluboký vztah k elektronické hudbě a sám je i tvoří. V tomto duchu nahráli i několik standardů. Tady je jeden z nich, Little Sunflower.

A jak se vlastně kapela, kterou dnes hrajeme, dala dohromady? Příběh začíná už na William Patterson University, těsně po roce 2000. Sam Bersh a Mark Juliana tam hráli s kytaristou Danem Hindmanem ve skupině The Corrugation, což byl groovově orientovaný projekt založený na rytmickém experimentování a volné improvizaci. Krátce po škole pak s nimi na koncertu v New Jersey také zahostoval Keon Herold. Potom se jejich kariéry rozešly. Mimochodem Bersh s Julianou se společně objevili na dvou deskách basisty Avishai Cohena, ale Herold při pozdějších setkáních Bershovi údajně opakovaně říkal, že by měli The Corrugation znovu dát dohromady. Příležitost přišla po covidu. Herold se po dlouhých letech v New Yorku přesunul do Los Angeles, kde už působili Bersh i Juliana. Hindman žil v Oregonu, takže Bersh místo původního kvarteta zkusil trio trubka, klávesy, bicí a zahráli na Bershově pravidelném úterním večeru v Shushu Baby v centru Los Angeles. Neměli zkoušku, vybrali několik standardů a zbytek volně odimprovizovali. Koncert oznámili na poslední chvíli, méně než týden předem, a podle Bershe byl i tak podnik absolutně vyprodán. O jejich souhře pak prohlásil, že od první noty působila jako neverbální komunikace nejvyššího řádu. Reakce publika navíc byla natolik silná, že si trio nedlouho poté objednalo studio, zahráli pár jazzových skladeb a zbytek nechali vzniknout zcela volně. Za přibližně 4 hodiny měli materiál pro celé téměř hodinové album, které si dnes pouštíme a má název Straight Zero Eight. Mimochodem, následující skladba se jmenuje taky tak a kontext přepracování basového kopáku z 808 je tu opravdu docela zajímavý a nečekaný.

Albu Straight Zero Eight předcházely tři singly a jejich výběr byl záměrný. Každá představuje jednu ze tří metod desky, Little Sunflower. Vyšla v březnu 2026, je to standard Freddieho Hubbarda a je to jasný vzkaz členů kapely Marka Giuliani, Kiona Herolda a Sema Berše, k jakéže hudební tradici se hlásí. Druhý single, Todd Four, vyšel o měsíc později v dubnu. Je to předem napsaná původní kompozice Kiona Herolda. A do třetice, jakožto výsledek volné improvizace, v květnu vyšel single The Earl of Essex Country. Pro úplnost 19. červen 2026 je o ním památným datem vydání celého alba Straight Zero Eight, které si dnes pouštíme. Náš čas se blíží ke konci a my si na závěr poslechneme poslední zmiňovaný free improvizovaný single The Earl of Essex Country. Od mikrofonu vám přeje vše dobré Václav Vraný a mějte se hezky.

0: CD Straight Zero Eight improvizujícího tria Juliana Herold-Bersh jsme poznali dnes v jazzovém podvečeru Václava Vraného. Je 6:30, posloucháte stanici Vltava.
1: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
2: Kafka, proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka proces ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Četba na pokračování.
0: Americký spisovatel a žurnalista Peter Benchley byl fascinován podmořským světem a napsal několik knih, které se v tomto prostředí odehrávají. Nejznámější z nich je o rok později sfilmovaný román Čelisti. Čteme ho na Vltavě dnes už po 8:00 v premiéře.

Brody pověděl Medousovi a Hooperovi o plavbě s Hendrixem na Aquasportu. Jednou nebo dvakrát ho Medous přerušil otázkou. Hooper naslouchal. Jeho hranatá tvář byla klidná, světle modré oči upřené na Brodyho, který dokončil vyprávění a sáhl do kapsy kalhot. Tohle jsme našli. Leonard to vyrýpl nožem ze dřeva. Podal zub Hooperovi. Ten ho obracel v prstech. Co si o tom myslíte, Mette? Zeptal se Medous. Jde o žraloka bílého. Jak velkého? Nejsem si jist, ale pořádně velkého. 5 až 6 metrů. Musí to být fantastická ryba. Podíval se na Medouse. Díky, že jste mě sem zavolal. Třeba bych celý život strávil mezi žraloky, ale nikdy bych na takovouhle bestii nenarazil. Kolik asi taková ryba váží? Zeptal se Brody. 2,5 až 3 tuny. Brody hvízdl. 3 tuny? Máte nějakou představu, jak se to Benovi stalo? Chtěl vědět Medous. Podle toho, co říká šéf, ryba pana Gardnera bez pochyby zabila. Jak? Možností je víc. Gardner mohl spadnout do moře. Mnohem pravděpodobněji byl stržen z paluby. Mohl se zaplést nohama dola na harpuny. Mohl být napaden ve chvíli, kdy se nahýbal přes burtu. Jak vysvětlíte stopy zubů na zádi? Ryba člun napadla. Proč k čertu? Žraloci nevynikají bystrostí, šéfe. Vede je put a instinkt. Nutkání nasytit se je velmi silné. Ale 9metrová loď? Žralok nepřemýšlí. Pro něho to nebyla loď. Bylo to prostě něco velkého. Ale nestravitelného. Dokud se o tom nepřesvědčil, tak ne. Žralokům musíte rozumět. V celém moři neexistuje nic, čeho by se báli. Menší ryby prchají před většími. To je instinkt. Tahle ryba neprchá nikdy před ničím. Nezná strach. Snad je opatrná, je-li na blízku ještě větší žralok bílý, ale pocit strachu, ten nepřichází v úvahu. Co ještě napadají? Cokoliv. To máte pravdu. Cokoliv. Rád bych věděl, proč se tady tak dlouho zdržuje. Nevím, jak mnoho víte o zdejších vodách, ale vyrostl jsem tady. Opravdu? V Emity? Ne, v Southamptonu. Strávil jsem každé léto tady, od obecné školy až po univerzitu. Každé léto? Pak jste tady ve skutečnosti nevyrostl. Brody hledal něco, co by ho postavilo na stejný stupeň nebo ho dokonce zařadilo nad mladšího muže. To, k čemu se uchýlil, bylo naruby obrácené snobství. Postoj celkem běžný u starousedlíků všech letovisek. Obrňovali se tak proti pohrdání, které vyzařovalo z bohatých letních hostů. Něco jako ty pán, já pán. Šlo o postoj společenského mačismu. V němž se bohatství pokládalo za dekadenci. Hloupost za dobrotivost a chudoba po určitou hranici za počestnost. Byl to postoj, který Brody mu připadal odpuzující a nesmyslný, ale aniž věděl proč, cítil se mladším mužem ohrožen. Potřeboval se nějak ubránit pocitu méněcenosti a využil proti Hooperovi první příležitost, která se naskytla. Co v tomhle dáte? Vši? Ozval se Hooper podrážděně. Dobře tedy. Nenarodil jsem se tady, ale strávil jsem spoustu času ve zdejších vodách a napsal studii o místním pobřeží. Vím, co si myslíte. A máte pravdu. Tohle pobřeží není oblastí, v níž by se za normálních okolností žralok dlouhodobě zdržoval. Proč u nás tedy zrovna tenhle zůstává tak dlouho? Těžko říct. Je to naprosto netypické, ale žraloci dělají tolik netypických věcí, že se u nich úchylky stávají normálem. Každý, kdo by sázel peníze, než kvůli život na to, co takový velký žralok udělá v určité situaci, je blázen. Možná, že je tenhle žralok nemocný. Neovládá vnitřní mechanické pochody svého těla a sebemenší poškození jedné malé části tohoto mechanismu může způsobit jeho naprostou dezorientaci a ryba se pak chová velmi podivně. Jestli se chová tímto způsobem, když je nemocný, poznamenal Brody, nepřál bych si vidět, jak se chová při plném zdraví. Já osobně si nemyslím, že je nemocný, opáčil Hooper. Může být mnoho jiných důvodů, proč se tu zdržuje. Jsou tu přírodní faktory nebo rozmary,
věci, které třeba nikdy nepochopíme. Například změny v teplotě vody, změna ve směru proudu nebo potrava. Hne-li se zásobárna potravy, hne se i dravec. Je v tom prostě kus ekologické rovnováhy. Jakmile se něco převáží příliš daleko jedním nebo druhým směrem, dějí se prapodivné věci. Náš případ je ještě podivnější, řekl Brody. Tahle ryba zůstává již přes týden na jednom místě. V jedné oblasti moře, v rozpětí jedné nebo dvou čtverečních mil. Nehne se ani vzhůru, ani dolů podél pobřeží. Nedotkla se nikoho v Easthamptonu nebo v Southamptonu. Proč si vybrala právě Emity? To nevím a pochybuju, že vám na to může někdo správně odpovědět. Meadows se vložil do hovoru. Meany Eldridgeová, ta zná jistě odpověď. Blbost, zavrčil Brody. Kdo je Meany Eldridgeová? Zeptal se Hooper. Pošmistrová, vysvětloval Brody. Tvrdí, že je ve všem vůle boží, že nás trestá za naše hříchy. Hooper se usmál. No dobrá, to je taky odpověď. Povzbuzující, řekl Brody. Máte nějaký nápad, jak k tomu přijít na kloub? Něco bych mohl zkusit. Vezmu vzorky vody tady a v Easthamptonu. Pokusím se zjistit, jak se chovají ostatní ryby. Jestli je tu něco neobvyklého, nebo naopak, jestli by tu nemělo být něco, co tu chybí. Pokusím se toho žraloka lokalizovat. Teď mi napadá, sežene se tady člun? Benův. Dovezem vás k němu zítra ráno a můžete ho používat, dokud se nedohodneme jinak s jeho ženou. Myslíte si, že ho potom, co se stalo Benu Gardnerovi, dokážete nějak chytit? Neřekl jsem, že ho chci chytit. Nemyslím si, že bych se o to chtěl pokusit. Rozhodně ne sám. Co tedy k čertu chcete dělat? Ještě nevím. Brody pohlédl Hooperovi do očí a řekl. Chci vidět tu bestii mrtvou. Jestli to neuděláte vy, najdeme někoho, kdo to dokáže. Hooper se rozchechtal. Mluvíte jako gangster. Chci, aby někdo tu rybu zabil. Tak si najděte nějakého zabijáka. Koho na to seženete? No, to nevím. Co ty na to, Harry? Měl bys přece vědět o všem, co se tady šustne. Co pak není na celém tomhle prokletém ostrově nějaký rybář s vybavením na lov velkých žraloků? Než Meadows odpověděl, chvíli uvažoval. Možná bych o jednom věděl. Neznám ho osobně, ale myslím, že se jmenuje Quint. Mám takový dojem, že je k mání u nějakého soukromého přístaviště poblíž Promised Land. Jestli chceš, seženu ti o něm informace. No, proč ne, řekl Brody. Mohlo by to vyjít. No, podívejte se, šéfe, začal Hooper. Nemůžete se takhle zčista jasna rozhodnout, že se té rybě pomstíte. Ten žralok není zlý, není vrah. Jednoduše poslouchá své vlastní instinkty. Chystat pomstu proti rybě je nesmyslné. Poslouchejte vy, v Brodym kypěl vztek. Vztek zrozený z pokoření a podrážděnosti. Uvědomoval si, že má Hooper pravdu, ale zdálo se mu bezpředmětné dělat v této situaci rozdíl v tom, co je správné a co ne. Ryba byla nepřítel. Vrhla se na obec a zabila dva muže, jednu ženu a dítě. Emičtí budou vyžadovat její smrt. Musí ji vidět mrtvou, aby se zase mohli cítit v bezpečí a vrátit se k normálnímu životu. Po smrti žraloka toužil ze všeho nejvíc Brody, protože by to pro něj znamenalo duševní očistu. Hooper se dotkl citlivého bodu a podráždil ho ještě víc. Přesto však potlačil hněv a řekl, zapomeňte na to. Zazvonil telefon. Pro vás, šéfe, ohlašoval Clemens. Pan Vaughn, ohromný, toho jsem zrovna potřeboval. Zmáčkl světelný knoflík na telefonním přístroji a zvedl sluchátko. Ahoj, Larry. Nazdár, Martine. Jak se vede? Vaughn mluvil přívětivě, až příliš přívětivě. Brody si pomyslel, že si právě dal nějakého panáka. Tak dobře, jak se dá v dané situaci očekávat, Larry. Máš dlouhé pracovní hodiny. Zkoušel jsem tě zastihnout doma. No, když je člověk jednou hlavou policie a poplatníci se nechávají požírat každých 20 minut žralokem, tak tě to sakramentsky zaměstná. Doslechl jsem se o Benu Gardnerovi. Co? Že se ztratil. Novinky se šíří hezky rychle.
Je to jisté, že v tom byl zase ten žralok? Jo, počítám, že je to naprosto jisté. Nic jiného nedává smysl, Larry. Co budeš dělat, Martine? Ve Vaughanově hlase se zachvěla patetická naléhavost. Případná otázka, Larry. Právě teď děláme, co se dá. Dali jsme uzavřít pláže a toho jsem si přinejmenším vědom. Co tím chceš říct? Snažil ses někdy prodat zdravým lidem nemovitost v kolonii malomocných? To tedy ne, Larry, řekl Brody unaveně. Denně mi docházejí nová a nová storna. Lidé ruší pronájmy. Od neděle jsem neměl ani jediného zákazníka. No a co vlastně po mně chceš, abych udělal? Myslel jsem si, chci říct, že jsem uvažoval, jestli to všechno nepřeháníš. To snad nemyslíš vážně. Přiznej, že si děláš srandu. Uklidni se, Martine. Podíváme se na to rozumně. Já jsem rozumný, ale o tobě začínám pochybovat. Chvíli bylo ticho a pak Vaughan prohodil. Co bys říkal otevření všech pláží pouze na víkend 4. července? No ani nápad, s takovými návrhy můžeš jít do hajzlu. Poslouchej mě, Martine, ne. Ty poslouchej mě. Posledně, když jsem na tvoje návrhy přistoupil, zaplatili to dva lidé životem. Jestli tu rybu dostanem, jestli tu mrchu zabijem, teprve pak dám pláže otevřít. Do té doby s tím na mě nechoď. Uvažoval jsi o sítích? Co s nimi? Proč bychom nemohli natáhnout ocelové sítě a ochránit tak hlavní pláže? Někde jsem slyšel, že to tak dělají v Austrálii. Brody ho napadlo, jestli není von pod parou. Tady není rovné pobřeží, Larry. Chceš snad natáhnout sítě na 200 až 300 mil podél břehu? Dobře, fajn, ale peníze seženeš ty. Řekl bych tak $1 milion. Pro začátek. Larry pokračoval. Mám ještě jiný návrh. Najmeme lidi a ti budou hlídkovat podél pobřeží na loďkách. To nestačí, Larry. Co je dneska s tebou? Nakopávají tě tví partneři zase do zadku? Do toho ti nic není, Martine. Pro Krista pána, uvědom si, že město pomalu umírá. To vím, Larry, řekl Brody tiše. A pokud je mi známo, neexistuje nic, co bychom proti tomu mohli udělat. Dobrou noc. Brody zavěsil. Meadows a Hooper se zvedli k odchodu. Brody je vyprovodil až k hlavnímu vchodu budovy. Když vycházeli ze dveří, řekl náhle, Harry, nechal jsi u mě na stole zapalovač. Meadows začal něco vykládat, ale Brody ho přerušil. Jen se vrať, hned ti ho dám. Jestli ho tady necháš přes noc, určitě se ztratí. Pokynul rukou Hooperovi. Naschledanou. V Brodyho kanceláři vytáhl Meadows zapalovač z kapsy a řekl, pochopil jsem, že mi chceš něco mezi čtyřma očima. Brody zavřel dveře. Mohl bys nenápadně zjistit něco o Larryho obchodních společnicích? Mohl. Proč? Od chvíle, kdy začal ten tanec, Larry na mne nepřestal naléhat, abych nechal pláže přístupné veřejnosti. I teď, po tom všem, co se stalo, mě nutí, abych je otevřel na 4. července. Nedávno se prořekl, že ho k tomu mají jeho partneři. O tom jsem ti už povídal. Od chvíle, kdy začal ten tanec, Larry na mne nepřestal naléhat, abych nechal pláže přístupné veřejnosti. I teď, po tom všem, co se stalo, mě nutí, abych je otevřel na 4. července. Nedávno se prořekl, že ho k tomu mají jeho partneři. O tom jsem ti už povídal. A dál? Chtěl bych o nich vědět něco bližšího. Kdo jsou? A kde vzali právo zacházet s Larrym jako s kusem hadru? Kdyby nebyl starostou města, vykašlal bych se na to. Jestli však existují lidé, kteří mu nařizují, co má dělat, měli bychom o tom vědět. Měli bychom vědět, kdo to je. Meadows si povzdychl. OK, Martine, udělám, co budu moct. Ujišťuji tě však, že rozvrtávat aféry Larryho Vaughana vůbec není moje představa o správné legraci. V posledních dnech jsme si moc legrace neužili, opáčil Brody.

0: Brody došel s Medou sem ke dveřím, pak se vrátil ke svému psacímu stolu a posadil se. Von má pravdu v jedné věci, pomyslel si. V Emity se začínají projevovat všechny známky blížící se smrti. Nejen na trhu realit, ačkoliv přirovnáno k nemoci, to bylo asi tak nakažlivé jako neštovice. Žena Brodyho zaměstnance, Evelyn Bixbyová, přišla o práci v realitním podniku a pracovala teď jako servírka v jídelně na dálnici číslo 27. Dva nové obchody, které měly být otevřeny příští týden, odložily zahájení prodeje až na 3. červenec. Oba majitelé navštívili Brodyho a sdělili mu, že budou-li pláže v té době ještě zavřeny, s prodejem nezačnou. Jeden z nich už hledal vhodné místo v East Hamptonu. Sklad sportovních potřeb vyvěsil cedule oznamující zlevněný výprodej zboží, což se obvykle dělalo na konci léta po dni práce. Jediný prospěch z hynoucího emického hospodářství měl Brody. U Sexna se nehýbaly obchody a tak vyhodili Henryho Kimbla. Jakmile ztratil vedlejší zaměstnání jako barman, vyspal se ve dne a dokázal přežít směnu u policie v bdělém stavu. Počínaje pondělním ránem, prvním dnem zavřených pláží, Brody určil dva strážníky jako hlídku na pobřeží. Měli celkem 17 nepříjemností s lidmi, kteří si umínili, že si zaplavou. Nějaký muž jménem Robert Dexter prohlašoval, že mu ústava dává právo plavat u vlastní pláže a poštval na službu konajícího strážníka psa. Umoudřil se teprve tehdy, když strážník vytáhl pistoli a pohrozil, že psa odstřelí. Jiná hádka se odehrála na veřejné pláži, kde newyorský advokát začal citovat ústavu Spojených států policistovi a skupince hlasitě ho pozbuzující mládeže. Přesto byl Brody přesvědčen, že se alespoň zatím nikdo nekoupal. Ve středu si dva hoši najali skif a veslovali asi 300 metrů od pobřeží. Zůstali tam celou hodinu. Nabírali sběračkou krev, kuřecí vnitřnosti a kachní krky a házeli to do moře. Posádka jednoho rybářského člunu je zpozorovala a zavolala Brodyho vysílačkou. Brody okamžitě telefonoval Hooperovi a společně šli na palubu fliky. Zahnali kluky ke břehu. Hoši si ke skifu připevnili vlastní harpunu, přivázanou na dvoumetrové šňůře na prádlo a upevněnou k přídi uzlem. Povídali, že chtěli chytit žraloka harpunou a táhnout ho na projížďku podél pobřeží. Brody jim pohrozil, že jestli se o něco takového ještě jednou pokusí, zavře je pro sebe vražedný pokus. Došly 4 zprávy o spatření žraloka. V prvním případě šlo o plovoucí trám. V dalších dvou nešlo o žraloka, ale o hejno malých ryb, jak vypovídali rybáři, kteří je sledovali. Poslední hlášení se ukázalo být zřejmým výplodem fantazie. V úterý večer za soumraku přijal Brody anonymní telefonický vzkaz, že nějaký muž hází do moře žraločí návnadu nedaleko veřejné pláže. Ukázalo se, že nejde o muže, ale o ženu v mužském prši plášti. Jessie Parkettovou, jednu ze zaměstnankyň Waldnova papírnictví. Nejprve popřela, že by vůbec něco házela do moře, ale potom přiznala, že tam vhodila papírový pytel se 3 prázdnými láhvemi od vermutu. Proč jste je nevstačila do nádoby na popel? Zeptal se Brody. Nechtěla jsem, aby si popeláři mysleli, že jsem ochmelka. Měla jste je hodit do popelnice někomu jinému. To by nebylo správné. Popelnice patří jaksi k soukromí. Nemyslíte? Brody jí poučil, aby příště vložila prázdné láhve do plastikového sáčku. Pak ještě do papírového pytle a kladivem roztloukla na kousky. Nikdo ze střepů nepozná, o jaké láhve jde. Podíval se na hodinky. Bylo 9 pryč. Příliš pozdě, aby zašel k Sally Gardnerové. Doufal, že spí. Snad jí Grace Finleyová dala nějaký uklidňující prášek nebo sklenici whisky. Než opustil kancelář, zavolal stanici pobřežní hlídky v Montauku a pověděl službu konajícímu důstojníkovi Obenu Gardnerovi. Muž slíbil, že i hned vyšle hlídkový člun, aby po mrtvole pátral. Díky, řekl Brody. Doufám, že to najdete dřív, než to vlny vyplaví. Lekl se vlastních slov. Šlo přece o Bena Gardnera. Přítele. 15 let přátelství bylo smazáno. Zapomenuto. Ben Gardner už neexistoval. Zůstalo jen to, co musí být nalezeno, než se z toho stane krvavá senzace. Pokusíme se, ujistil ho důstojník. Cítíme s vámi, chlapci. Tohle léto budete mít peklo. Jo, doufám jen, že to nebude naše poslední léto. Brody zavěsil. Zhasl světlo a šel ke svému vozu. Když zatáčel na cestu k domu, uviděl známé modrošedé světlo v oknech obývacího pokoje. Hoši se dívají na televizi. Prošel hlavním vchodem, zhasl venkovní žárovku a nakoukl do stemnělého pokoje. Nejstarší chlapec, Billy, ležel na gauči a opíral se o lokty. Prostřední, 12letý Martin, se rozvaloval v ušáku a nohy si položil na malý stolek. 8letý Sean seděl na podlaze, zády se opíral o gauč a hladil kočku, kterou choval na klíně. Jaký je program, kluci? Zeptal se Brody. Prima, tati, řekl Bill, aniž odvrátil oči od obrazovky. Kde je máma? Nahoře. Máme ti vyřídit, že máš večeři v kuchyni. OK. Není na tebe trochu pozdě, Šone? Je skoro 9:30.
1: Ano, táto,
0: řekl Sean poslušně. Brody šel do kuchyně, otevřel lednici a vytáhl pivo. Na kuchyňském stole byly na pánvi zbytky večeře, obklopené sedlou mastnotou. Maso mělo hnědošedou barvu a vypadalo šlachovitě. Večeře? Zeptal se Brody sám sebe. Prohlížel obsah lednice a hledal, z čeho by si upravil sendvič. Našel vepřenku, balíček s kuřecími stehny, tucet vajec, sklenici okurek a 12 sodovek. Pak vydoloval kus síra, okoralého a pokrouceného, stočil ho do ruličky a vsunul do úst. Uvažoval, má-li si pečení ohřát, a pak řekl hlasitě.
1: K čertu s tím.
0: Vzal dva krajíce chleba, namazal je hořčicí a nožem, který visel na magnetické podložce na zdi, ukrojil kus pečeně. Položil maso na jeden krajíc, posázel ho okurkami, přikryl druhým krajícem a důkladně připleskl dlaní. Hotový sendvič dal na talíř, vzal pivo a vystoupil po schodech do ložnice.

Honza Hájek načetl v režii Izabely Šenkové román Pítra Benčliho Čelisti. Devátou z 20 částí uslyšíte v premiéře na stanici Vltava zítra v 18:30.

To byla hvězda Veru Linhartové, kterou jste mohli letos vidět a slyšet na festivalu Menteatrál v Neratově, v malé vesnici ležící v Orlických horách, kde je jen přes potok do sousedního Polska. Poté, co z této obce, dříve známé Bernwald, museli odejít obyvatelé německé národnosti, byla ves odsouzena k zániku. Dříve honosný poutní kostel po požáru chátral a plánovala se jeho demolice. Z místních nezbyl nikdo, zůstali jen chalupáři. Ale místo si už před sametovou revolucí oblíbil tajně vysvěcený kněz Josef Suchár a když pak mohl po roce 89 začít duchovní službu vykonávat veřejně, požádal v Královéhradecké diecézi o přidělení farnosti. Dostal jich 11, včetně té neratovské. Kněz Josef Suchár se zasloužil o vdechnutí nového života odlehlé obce a o tom je radioseriál Mariany Ambrožové pod Neratovskou střechou. Uslyšíte ho na Vltavě za hodinu. Teď je 7.

Sedmé nebe. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Klusák. Toto je Sedmé nebe čtvrteční, tedy s akcentem na hudbu experimentálních scén, což je nakonec šikovně otevřený pojem. Přes léto běžel v tomto programovém okénku seriál o elektronice ve filmové hudbě pod názvem Vysílá elektrická ovce. To znamená, že dnes poprvé od června mohu uvádět novinkové nahrávky. Dovedete si asi představit, jak natěšený až nadržený jsem při tom průběžném přívalu zajímavých titulů, které se objevují. Náš pořad bude mít jako hokej tři třetiny. Nejprve zóna českých a slovenských písní, pak tipy na mimořádná alba ze světa a nakonec představení dvou silných projektů z pomezí soudobé hudby a nových avantgard. Rovnou řeknu, že klíčovými autory jsou inscenátor hudby Heiner Goebbels a klavírista John Tilbury. Teď ale ještě prolog k trumpovské autokracii, nové temné Americe a ozbrojencům imigračního a celního úřadu ICE se v hudbě vyjádřili mnozí z hvězd i Bruce Springsteen a U2. Svoje potřebovali říct i bristolské trip-hopové legendy Massive Attack, které na společný protestní single pozvali už seniorského, ale pořád spolehlivě skuhrajícího Toma Waitse. Jde o jeho první původní nahrávku po 15 letech od alba Bad as Me, takže událost na řadě rovin. Název Boots on the Ground, ty boty, co dupou po zemi, odkazuje na politickou frázi pro nasazení pozemních vojsk, čili pěšáků, kteří to schytají jako první. Text je ostrý, skladba funguje jako nekompromisní protiválečný manifest, který dává do souvislosti zahraniční konflikty, policejní brutalitu na domácí půdě, rasové napětí a přehlížené osudy chudších vrstev, ze kterých se právě často rekrutují řadoví vojáci. Ještě poznámku ke znepokojivé struktuře sedmiminutové nahrávky. Skoro 3 minuty stopáže tady tvoří pouze zvuk namáhavého, těžkého dýchání samotného Toma Waitse, což evokuje totální vyčerpání, úzkost nebo dušení pod tlakem systému. Z téhle části vám nabídnu jenom kousek. Massive Attack, Tom Waits, Boots on the Ground.

0: Massive Attack a Tom Waits, Boots on the Ground. Mimochodem, kapela skladbu nevydala na platformě Spotify jako reakci na vojenské investice jejího ředitele Daniela Eka. To je pro Massive Attack taky nějak typické. Přecházíme do české sekce v ostrém, dramaturgicky nezbedném střihu. Chci se teď totiž rozdělit o radostné překvapení. Suprafon kdesi v hloubi svých archivů narazil na pár zapomenutých nahrávek dvojice Jan Vodňanský a Petr Zkoumal. A vydal je digitálně a velmi nenápadně. Narazil jsem na ně náhodou. Soubor nese název V Praze v místech, kde jsou kotce. A jsou tam i písně nikdy předtím nevydané. A pár textů patrně nevydaných knižně. Viz následující objev Sady Rígrovi, který zpívá neherec a inspicient činoherního klubu Miloslav Štibich. Uslyšíte popěvek nejprve jakoby naivní, ale postupně ten nonsens dostane víc smyslu. A když k němu přibyde navazující výstup, kde komika spočívá v samozřejmosti násilí, jakési institucionalizované krutosti, uvědomíme si, že tohle je zábava z prvních let normalizace a je to na ní znát.
1: Ostavou Vinohrad jsou Sady Rígrovi, tam by se dobře žilo Tygrovi. Jedl by v restauraci hosty na lačno a nad ním jasno místy oblačno. Teploměr je na nule, hej, vejte se škatule, když se nepohnete, tak tu přimrznete.

0: Mokrým to bolí nejvíce. Samozřejmě, že jde o řemen. Že už jste dostal přes čumák. Tak pardon. Obsloužím vaši paní. Tak jak jsem řekl, bez vloženého ou. Ano, ovšem, bude to bolet. Ne, bez umrtvení. Už to máte. Ano, hotovo. Že nejste abonent? Tak pardon. Zavěste. Zavěste, prosím. Zavěste, prosím. Nejste v pořadí.
1: Šel za námi mameluk, ptal se, zdali máme luk. A my ten luk neměli, jen dva šípy.
0: Ne!
2: Vodňanský zkoumal, Miloslav Štibich a v jiných písních i Táňa Fischerová. To jsou poprvé vydané staré nahrávky, digitální EP v Praze v místech, kde jsou kotce. A teď od zábavy minulosti k písničkářství zřetelně současnému. Jiří Dědeček má venku nové album Sny starého pistolníka. Vydal je Galén a já rovnou můžu pozvat na večer s Multikřtem. Jak Dědeček, tak Vladimír Merta a Jaroslav Hudka uvedou svoje nová alba společně v pražské Malostranské besedě v pondělí 7. září. Z písně Sen starého pistolníka uslyšíte, že Jiří Dědeček se nerozpakuje psát písně, které vyrůstají z dnešních, nejen pro něj naléhavých a prioritních témat. Konec konců v tomhle songu prorokuje, že jména řady mužů u moci, dnes tak často skloňovaná, časem nikdo pořádně nebude znát. Tak to chodí. Sen starého pistolníka je, myslím, píseň nesmírně zajímavá. Je to sen, ovšem sen o násilí, jako o odpovědi podvědomí na vleklé krize, kterých se společnost nedokáže zbavit. Dědeček umí výborně využít toho, že takzvaně jenom zpívá. Jeho

Jiří Dědeček, jeho album Sny starého pistolníka právě vyšlo, ovšem tuhle píseň uvedl naživo už mnohokrát během posledních 2-3 let. A teď jedna významná slovenská reedice, ke které by bylo možné přidat dlouhé komentáře. Skladatel a vokalista Martin Burlas je i dnes vlastně podobně undergroundový, jako když byl v 80. letech vůdčí osobou skupiny Maťkovia. Nahrávky teď vydává label Far Too Far, za kterým stojí Adam Donoval. Čtu vám z doprovodného textu k albu. Se základní znalostí dobových poměrů totalitního režimu v bývalém Československu není těžké pochopit, proč projekt Maťkovia během své existence v letech 1982 až 87 nikdy nevydal oficiální hudební nosič. Ironické, nihilistické texty plné černého humoru, popisující beznaděj a šedivost normalizační doby v Bratislavě, prostě neměly šanci projít tehdejší cenzurou. Nepomohlo ani to, že jeden z hlavních aktérů projektu, Martin Burlas, zastával pozici hudebního ředitele v nakladatelství Opus a byl uznávaným hudebním skladatelem. Sám řekl, v té době už byla společnost po příchodu okupantů v roce 68 zcela rozvrácená a každý věděl, že spolupráce s opozicí a jakákoliv, byť i ironická kritika systému, znamená ztrátu zaměstnání, ne-li rovnou života. Pozice hudebního režiséra umožnila Burlasovi tajně a pololegálně nahrávat skladby v profesionálních nahrávacích studiích. Teprve později se dověděl, že STB o jeho aktivitách s největší pravděpodobností věděla, protože na seznamech spolupracovníků se objevila i jména lidí ze samotného projektu. No a já samozřejmě neodolám a nabízím část skladby Československý rozhlas se samplováním tehdejšího státem ovládaného a svobodě vzdáleného média.

Skladba Československý rozhlas LP Maťkovia 82 až 86 Expanded vydávají 424 Records. Budu pokračovat několika alby ze světa, která pokládám za významná tím, jak spojují dobré důvody s hudebními tvůrčími inovacemi. Skutečně živá a významná scéna existuje v současném Bejrútu a má dobré zastoupení na evropských festivalech. Už jsem ve svém programu pouštěl výtečný sextet Sanam, jakýsi blízkovýchodní existenciální postpunk. Zpěvačka Sanamu, Sandy Shamoon, je výrazná autorská postava scény a objevuje se v řadě projektů. Její letošní soulové album chce vyspívat smutek, hněv a poctu nad oběťmi dnešních blízkovýchodních válek. Ten energický žalospěv a zároveň záloha na lepší budoucnost dostal název Zvuk slz, Zvuk slzí. A tady je titulní píseň Sandy Shamoon.

Sandy Shamoon z Bejrútu a její nové album Zvuk slzí vyšlo na Raptured Records, labelu dost významném pro dokumentaci dnešního hudebního dění v Libanonu. Můžeme se radovat, že s novým titulem přichází kalifornská Julia Holter, jedna z nejpůsobivějších autorek art popu v posledních 15 letech. Julia si byla už dlouho vědoma, že skladba Materia, vydaná na jejím prosluněném mateřském albu z roku 24 s názvem Something in the Room She Moves, tedy že tato skladba může mít mnoho podob. Dynamická melodie, inspirovaná Hildegardou z Bingenu, se teď dočkala dvou nových verzí a tvoří jeden z opakujících se motivů na novém kratším albu Materia. To obsahuje pouhých 7 skladeb, ale Julia Holter tady pracuje skoro se stejným počtem stylů. Při tvorbě jakoby pořád zkoušela nečekané postupy. Mimo jiné se tu improvizuje s kapelou z posledního turné a nejdelší skladba, My Twin, 10-minutová, obsahuje riff, který autorka vzala a vystavila na něm jinou, kratší písničku. Jako bychom směli být svědky sdíleného deníku někoho, kdo si hlídá osobní pohled a neustálé průzkumnictví formy. Tady je track nazvaný My Lost One.

Julia Holter, My Lost One, z právě vydaného mini-alba Materia. V New Yorku žije kurátorka a muzikantka Tadža Cheek, která svému projektu říká Lorraine. Od prosince, kdy jsem ji viděl naživo, je mi jasnější, že má zřejmý smysl a cit pro rhythm and blues, soul a podobné afroamerické zpívání. Ovšem vedle téhle tradice drtí do písní doprovod kolážovitě, v neustálé proměně a vyhmatávání možných změn. Ten střed velmi lidského vyprávění a elektronikou umožněného avantgardního popu je slyšet i na novém albu Fata Morgana, odkud nabízím track Blue.

Lorraine, čili New Yorkská Tadja Cheek na srpnovém výborném albu Fata Morgana. Před týdnem jsme celé vydání Sedmého nebe věnovali osobnosti Orena Ambarkiho, kytaristy, autora a lídra celé řady projektů, který má dost vzácně zastávku na evropském turné 8. září v Rožnově pod Radhoštěm. Nestihli jsme ovšem představit Ambarkiho jako vydavatele. On vede label nazvaný Černý lanýž, Black Truffle, kam velmi pozorně vybírá rozmanitou hudbu, většinou odvozenou od minimalismu. Katalog Black Truffle je jako průběžné dopisování dějin nové hudby s mnoha překvapivými projekty. Mezi nejnovějšími LPčky břinká estetika indonéského gamelanu, spojená s postklubovým hledáním nás ze západního světa. Autor a kapelník Dewa Alit z Bali tu má už třetí album, nese název Baur Bentur. Je to vitální hudba pružného rytmu a neustálé změny a lze k ní velmi rychle najít vztah, i když nejste z Jávy nebo Bornea. Dewa Alit a projekt Gamelan Salukat.

Deva Alit and Gamelan Salukat, hudba z labelu Black Truffle, a připomínáme, že pan vydavatel Oren Ambarky, sám významný experimentátor, koncertuje 8.9. v Rožnově v klubu Vrátnice. V klubu, který je dobrým mezinárodním programem už docela proslulý. Ze záříových koncertů si dovolím připomenout ještě aspoň australské organické trio The Nex, kterému jsme se věnovali v tomhle pořadu taky opakovaně, které se zdá být pořád ve výtečné formě a které se zastaví v pražském paláci Akropolis 17. září. Celou řadu lákadel si lze vybrat na festivalu Lunchmeet, který propukne 24. září a potrvá 4 dny. Duo Autechre, legenda asymetrických futuristických beatů spojená s londýnskými Warp Records, možná zase odehraje svůj program v úplné tmě. Bude tu Joseph Kamaru, neboli KMRU, Berlíňan a rodák z Nairobi a autor opravdu mohutných zvukových stěn, které je dobré poslouchat na těch velkých aparaturách přímo při performanci. Jsem rád, že koncertovat bude mexicko-americká umělkyně Debit, která do svého proudového futuristického ambientu ukládá diskusy o minulosti Kolumbie a dalších kolonizovaných kultur a území. No a velmi se těším na Valentinu Magaletti, hráčku na bicí, která prochází celou řadou dnešních kapel a spoluprací a názorových diskusí a je skutečně jedním z pilířů dnešní experimentální scény. Tou vitalitou, odevzdáním a chutí pořád se posouvat a spojovat hledání společenské spravedlnosti s čistě zvukovými kauzami. Valentina Magaletti přijede v duu s nizozemskou producentkou a DJkou Absemi. Jejich LPčko Seismo vydal letos label Billa Kuligase Pan. Tady je ukázečka, i toto nabídne Lunchmeet 2026.

Tolik Absemi a Valentina Magalety jako upoutávka na pražský festival Lunch Meet 2026. Ocitáme se v poslední kapitole dnešního programu. Kapitole věnované projektům na hranici skladatelské scény soudobé hudby. Vydavatelství ECM vydalo letos v červnu album Heinera Goebbelse Walden. Jde o nahrávku z premiérových koncertů, které už jsou starší, odehrály se v listopadu 1998 a odehrál je Ensemble Modern v Kolínské filharmonii a Staré opeře ve Frankfurtu pod vedením velmi prestižního dirigenta Petera Oetwösche. Sám autor Heiner Goebbels popisuje album jako sérii 9 skic, inspirovaných stejnojmenným románem Henryho Davida Thoreaua z roku 1854, Walden. Goebbels tohle dílo zamýšlel jako záměrný protiklad k metropolitním obrazům své dřívější úspěšné skladby a zároveň představení Surrogate Cities. Místo velkoměsta se ve Waldenu samozřejmě obrací k přírodě. V bukletu zdůrazňuje, že jeho pohled na Thoreauův text není idylický ani romantický. Skladbu vnímá jako reflexi napětí mezi samotou a otevřeností, mezi vnitřním hledáním jedince a neustálou přítomností okolního technokratického světa. Tohle dílo je možné charakterizovat jako vrstevnatou koláž, která se pohybuje od prvků rozhlasové hry přes avantgardní plochy až po trip-hopové variace a ambientní struktury čerpající z moderního popu.

0: This is the house that I built. This is the man that lives in the house that I built. These are the folks that worry the man that lives in the house that I built. This is the house that I built. This is the man that lives in the house that I built. These are the folks that worry the man that lives in the house that I built. This is the house that I built. This is the man that lives in the house that I built. These are the folks that worry the man that lives in the house that I built.
1: Heiner Goebbels, Walden. Na závěr je pro mě radostí upozornit na výjimečné čtyřalbum At Home, doma, velkého anglického klavíristy a avantgardisty Johna Tilburyho. Tilbury byl od 60. let členem AMM, tria pro zcela volnou elektroakustickou improvizaci. U nás v posledních dekádách vystupoval na brněnské expozici nové hudby a přednášel a hrál na kotíkovských ostravských dnech. Pokud má někdo vzácný cit pro zvukový detail, ale taky radikálnost a filozofickou hloubku, je to Tilbury. Titul At Home u labelu Another Timbre nejlíp představí text vydavatele Simona Rainella. Tak tedy. V roce 2018 se John Tilbury začal zdráhat přijímat další koncerty. Žije v městě Deal na pobřeží hrabství Kent, 80 mil od Londýna a nemá auto, takže ačkoliv byl jako interpret stále žádaný, ve věku 82 let se rozhodl ukončit svou koncertní kariéru. Když jsem se to dověděl, píše vydavatel Simon Rainell, zeptal jsem se ho, zda by, pokud za ním přijedu, byl ochoten nechat se nahrávat u sebe doma. Souhlasil. A od té doby jsem každých 6 nebo 9 měsíců jezdil do Dealu, abych nahrával Johna, jak hraje na klavír a klavichord v přístavbě vzadu u řadového domku, kde žije se svou ženou Janice. Nahrávali jsme všechno, co si John zrovna zamanul hrát. A tak jsme se stavili své ráznou a pestrou sbírku nahrávek, která sahá od skladeb z alžbětinských zpěvníků až po nové kompozice zaslané starými kamarády z dob kardiovského scratch orchestra. Někdy, když byl John unavený nebo ho něco bolelo, jsme toho moc nenahráli a návštěvy se staly stejně tak společenskou událostí jako nahrávacím sezením. A vždycky bylo velmi příjemné povídat si s Johnem a Janice o hudbě a politice a poslouchat příběhy o Johnově minulosti a řadě jeho hudebních přátel. Na počátku roku 2026, přibližně v době jeho 90. narozenin, se Joel rozhodl, že pokud bychom pokračovali pořád dál, časem už nebude schopen plně dostát hudbě, kterou hraje, a že bychom měli přestat. Původní myšlenkou, pokud jsme vůbec nějakou měli, bylo vydat výběr z toho, co jsme nahráli. Ale jakmile jsme začali všechno poslouchat, John navrhl, abychom zahrnuli i některé archivní nahrávky, které měl doma a které sahají až do 70. let. Nakonec jsme se shodli na obsahu 4 CD v tomto boxu, který fakticky uzavírá Johnovu nahrávací kariéru. John Tilbury je velikánem v historii soudobé, improvizované a experimentální hudby, a to nejen ve Velké Británii, ale po celém světě. Bylo pro mě ctí a radostí spolupracovat s ním na tomto jedinečném projektu. Podepsán Simon Rainell, květen 2026. No a pro mě bylo radostí uvádět pro vás všechnu dnešní hudbu, kterou teď zakončujeme 2 ukázkami z domácích nahrávek Johna Tilburyho. Děkuju, že posloucháte se mnou. Loučí se Pavel Klusák.

0: Pianistu Johna Tilburyho vybral na závěr svého dnešního novinkového Sedmého nebe Pavel Klusák.
1: Český rozhlas Vltava.

A je to už pomaličku 20. hodina, vážení a milí. Inspirativní poslech Vltavy přejí Jana Kozubková z hlasatelny a Jan Mikušek z technického pracoviště. Pod Neratovskou střechou se ocitneme za chvíli v dokumentu Mariany Ambrožové. Na koncertě Cassandry Wilson v Mnichově roku 1991 poté v koncertu jazz v 21 hodin knihu Jolanty Trojak-Svatava vám budeme číst ve 23 a osudy animátora Jiřího Barty tu budou v poslední půl hodině dne.

0: Radiodokument.
1: V horách leží malá vesnice Neratov. Když z obce museli odejít obyvatelé německé národnosti, byla ves odsouzena k zániku. Plánovala se demolice dříveho nosného poutního kostela. Ovšem v roce 1992 vzniklo sdružení Neratov, které pomáhá lidem s postižením a společně s nimi se podílí na obnově poutního místa a návratu života do kdysi vysídlené vesnice. Mariana Ambrožová vytvořila v roce 2020 následující situační portrét místa, tamnějších lidí, jeho historie i současnosti.
2: Ještě víš?
3: Ještě víš.
2: Jsem vám zapomněla říct, že mám závratě.
3: Aha. Tak to nevím, jestli to dolů bude pro vás úplně ideální.
2: Tak já se budu držet při zdi. Tak jsme nahoře, úplně pod střechou. Kolik to má metru? Možná radši, jo? Kolik to má metru? Hodně.
3: Hodně. To vám neřeknu takhle přesně.
2: No a když jsem dole, tak mám pocit, že ten kostel směrem nahoru nikde nekončí, jak je ta část té střechy je skleněný, část je dřevěný, ale... Takže mám pocit, že skutečně to jde až do nebe. A teď jsme úplně teda pod střechou. Skoro by se člověku chtělo dotknout se mraku.
3: Skoro by to i šlo.
2: Vlastně nad kněžištěm je toho skla ještě víc, takže my, jak jsme úplně pod střechou, tak se můžeme dívat skrz kostel přímo až do lesa.
3: Jo, tak když se díváte takhle, tak to vypadá jako, že jste v lese.
2: No,
3: a to není tak hrozný.
2: Ne, to je no. Dobrý. To se dívám na stromy, to jsem v lese.
3: No. Navíc tady ptáčci dělají hnízda.
2: Vnitř, v kostele?
3: Lítají tady, kolikrát tady štěbetají.
2: Dostanou se až dovnitř?
3: Jo. Fakt jsou tady. Poletujou, zpívají. Tak to je hezký.
4: Já jsem tady dost dlouho. Přestávka má celkem 17, počkej, 24, od 24 až, když mi je 41, 17, ne?
5: No, 18. Dlouho jsi tady, no.
4: No, takže nejvíce je Jiřina, pak Marta a pak já.
5: Ty jsi tady skoro od začátku Neratova. A to si pamatuješ ten kostel ještě bez střechy?
4: Jo, jsme tam vyklízeli, měli jsme tam aj, jak byly Vánoce, tak jsme měli v kostele. A to ještě krásně sněžilo. Tam byla taková postavená chatreč, jako v kostele. Oltář, to nebyl jak tady ten, to je novej.
6: Nikdo nepočítal s tím, že budu opravovat Neratovský kostel. Ten kostel už byl zatím zenitem té opravy, už byl určen k demolici a víceméně všichni se s ním takhle rozloučili. Neratov už byl místo, kde zůstali akorát rekreanti. Bylo tady pár trvale bydlících obyvatel, ale to už nežilo jako vesnice. To, co jsme sem přišli dát dohromady, bylo obnova poutního místa a života na tomhletom poutním místě. A to poutní místo, o to se někdo musí starat. Většinou to dělali řeholní komunity. Taková zvláštní řeholní komunita jsou právě ty naši lidé s postižením.
7: Mě skoro jsme se vybrali.
8: Koukám, kde se
7: mýjíme. Já vidět
8: něče. Kanceláře.
7: Aha,
8: ale oni tam jsou dole kluci.
9: Já jsem tam připravila na stůl, je tam 6 kelímků, takže budete vždycky dávat jeden korálek do pytlíčku, až jich tam ve finále bude 6. Musíme vždycky od každý barvy jeden. Je to tam nachystaný na stole.
7: Na popolušku se budete hrát.
9: No, a pak vás
0: korálku do jednoho pytlíčku.
9: Ano, ano.
10: Ale bude 6 farieb.
9: Ano. 6 barviček, no.
0: Od každé barvy jednu.
9: Od každé barvy jednu. A pak bych vás asi vzala s námi na úklid, jestli
0: no
9: to
0: super,
9: nebude vadit.
0: Jo.
9: Jo, jo, protože my pak ještě potřebujeme tu klízet po jarovi, že?
10: To vím. Já jsem i teraz hovoril, že které jsou chráněné dílny.
9: No, no, no, no, takže zatím dolů, já si jenom skočím udělat nahoru papíry a pak si pro vás přijdu. Jo, děkuju.
0: Já jsem se bála, že montážní dílna bude něco složitého, co nezvládnu.
11: Nie, to jsou len ľahké, môžu, ľahké montážné práce, oni preto, pre energetikov alebo toto pre kalku robia, lebo montážné dielne sú aj na Kopečku v Bartošoviciach, v Zamberku, na Albertinu a v Králikách. Ahoj! Máš tu novou holku? Čau, Višku. Oni dýchají skoro všetky.
12: Já
11: bych
12: taky
11: chvál. Čau. Dobré.
12: Ahoj.
11: Čau, Luboš.
12: Čau.
0: Tak já se tady přesednu za Jirku. Můžu se tady přesednout blíž?
12: Jo.
0: Tak super.
11: Víš, jak se jmenuje?
12: Nevím.
0: Mariana.
12: Já jsem Jirka, Mariana.
0: Těší mě.
12: Jo, tak jsi Mariana.
0: Ano.
12: Já jsem Luboš,
0: no. Luboš.
12: Už si můžu taky blousit? Jo, a já jsem si nechal bočku už ty nakupení. Do prtínka. Pojď tam dávaj tři.
0: Dávaj se jich tam 6 těch korálků, ne?
12: Tady ty.
0: Jenom tady ty. Tady máš jenom. Bílý, zelený, modrý, červený, jo. Fialový a žlutý.
12: Tady ty, jenom tady ty ne.
0: Ne, ty jsou tam zase pro někoho jiného, kdo přijde. A ty sem chodíš do práce?
12: Chodím.
0: A co si pak koupíš za to, co si tady vyděláš?
12: Na ty šau, nebo kafe, nebo cigár, co koupím. Koupím karton.
0: Karton cigár?
12: Jo.
0: A pak je dostáváš postupně?
12: Jo, postupně.
0: Spadl mi korálek, ale koukám na zem a nejsem jediná.
12: Já jsem Jirka.
0: Já jsem Mariana, těší mě. A jak dlouho už tady jsi?
12: 2 roky.
0: 2 roky, a líbí se ti tady?
12: Líbí. Tak a myslíš takhle?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, máš to správně.
12: Mám to správně?
0: Máš to správně.
12: Jo. Už máš Luboši očkulky?
0: Jo.
12: Tak, to mám dobře?
0: Máš to dobře, ano.
12: Je.
0: Dej ti to.
12: Jo, jedna.
0: Luboši, a ty tady taky bydlíš?
13: No, 3 roky.
0: 3 roky?
13: No, 3 rokem.
0: Líbí se ti tady?
13: O jo, tak líbí, no. Co nám chodili mě dopisy, všechno možný, že jo? Já jsem něčemu rozuměl, něčemu ne, no tak mě pomáhali sousedí, tak povídali, ono už jsou taky staří, že jo? 80 let, tak...
0: Máš to dobře.
13: Tak mě povídali, jestli bych nechtěl být sem, no.
0: Je, dobrý.
12: No. Dobrý?
0: V pohodě.
13: No. Tak tady jsou.
0: Takže bys byla radši doma?
13: A radši ne, jenom, že kdyby byli rodiče, bylo by to lepší, no.
0: Tady jsou ještě schody nahoru.
14: No, tam je ta meditační místnost, jestli se tam chcete podívat.
0: Můžeme se podívat.
14: Tam jsou žaluzie na okně, takže neuvidíte žádnou výšku nic.
0: No, tak slava.
14: Tak to bude ideální. To mají být plameny, které znázorňují požár toho kostela.
0: Aha, takhle zavěšené ze stropu, z těch trámů.
14: Právě, že jdete tou věží, seznámíte se s tou historií, dojdete k požáru a dolů už vás čeká příběh obnovy.
0: Aha. Máme výhled na starý hřbitov. Tam jsem se dívala, že jsou velice staré hroby, že jsou tam lidé, kteří se narodili roku 1800 něco.
14: To jsou právě ty původní německý obyvatelé, který tam jsou vlastně pohřbený před tím odsunem, který nastal po druhé světové válce.
0: To byla docela živá vesnice před tím odsunem.
14: Mm-hmm. To mělo tady kolem 300-500 obyvatel, možná snad ještě víc svýho času. Vlastně to vzniklo někdy kolem 16. století. Neratov tady, to se jmenovalo ještě Bernwald. A byla to fakt živá vesnice, bylo tady všechno. Vlastně v té budově sdružení, jak jsme byli, tam byla škola. A pak tady vznikl ten dřevěný kostelík, že jo, teď je tam ta kaple. toho
5: to byl kostel.
14: Mhm. A z něho se dochovala právě akorát tato kaple. A tenhle kostel vzniknul v 18. století, protože právě se rozkřiklo o té slávě té milostní sošky Panny Marie a pramene Neratovskýho a začalo sem proudit strašně moc poutníků a ten kostel už to nestačil, takže proto vystavili tady ten barokní chrám.

0: Je to fajn tady, no.
1: A budeš tady zůstávat?
0: No, tak zatím tady zůstávám, že jo, protože než se dostanu z těch dluhů, co mám, že jo, no a potom, jak se naučím jako s financema hospodařit a jak podal samostatně, no, tak půjdu odsud, no.
1: Takže ty budeš s dluhy?
0: No, splácím dluhy, no.
1: A jak jsi sem vlastně dostala?
0: No, původně jsem z Olomouce, ale jelikož jsem byla s přítelem, jenže s tím jsem skončila na ulici, v zimě nejedli a v létě jsme byli vlastně v Praze a tam je naša policie. Za 5.12. No, já jsem byla podvýživená, dejdovaná, zavšívená, měla jsem svrab. Jsem vážila, měla by vážit 68 kg, vážila jsem 38. Odvezli mě na Bulovku do Prahy, tam jsem byla asi 3 týdny, pak mě převezli do Olomouce. Na 14 dní, pak jsem byla půl roku v Moravské Třebové na Dence. Pak jsem byla 2,5 měsíce, jsem byla vlastně v Žamberku, tady v Albertinu, a pak jsem byla sem. Pro něho černa.
1: Takže začalo lepší období pro tebe?
0: Mnohem lepší, no. Jsem tady strašně ráda, no. Jsem za to hrozně vděčná, že můžu tady být.
2: Proto se třeba nedávala fasáda na tu loď kostela. Právě proto, aby bylo zdůrazněné ty rány minulosti a to, čím si vlastně musel projít.
1: Takže něco je podle původního návrhu a něco razantně ne, jako skleněná střecha.
2: Jo, ten to průčelí má symbolizovat návrat k té minulosti a je to jako vlastně jednak vzpomínka na to, jak to vypadalo původně, jednak jakoby takový

0: Teďka bude motat. Já to nějak zvládnu zase jako vždy. Tady to tady nemůžu nesat, tady toho.
1: Máš za to zodpovědnost?
0: No, protože tady ten bude zase žebrat peníze. Po lidech, víš, on už dostal vynadáno. On to stejně dělá.
1: Kde jsi byla předtím, nebo jak jsi se sem dostala?
0: No, já jsem byla na půl cestě po Opavě. Chodila jsem do charity jako pracovat, ale to jsem si nevydělala, to jsem si jenom chodila na terapie. Tam mi pomohli vyřídit tady to chráněné bydlení. A poprvé jsem se to cítila nějak divně, protože jsem vyváděla.
1: A proč jsi vyváděla?
0: No to nevím. No nevím, protože jsem se asi, nevím, prostě jsem se to necítila, takže vždycky jsem přišla, odešla, pak jsem se vrátila.
1: Že jsi odsud utekla?
0: Ne, ne, v rodině.
1: Aha, že jsi šla k rodině.
0: No, pořád, šlo to tak až doteď. Teďka už jsem s nima detektivně skončila, protože už vím, jaký jsou, no prostě. Pak si mě vzala teta Maruška a teď bydlím u ní a pomáhám jí. Když se třeba v sobotu, neděli tady prodávám, takže mám taky z toho velkou radost, že aspoň komunikuju s těma lidma. Oni komunikují se mnou.
1: Takže ráda mluvíš s lidma?
0: No, ale s některýma. Já vycítím, který je třeba zlej, nebo to prostě vycítím. A nebo mi dělá špatně dotyky někdy.
1: No, nemáš ráda, když se ti někdo dotýká?
0: Ne, když toho člověka neznám pořádně, tak ne, tak se nenechám.
1: Ani ruku mu nemůžeš podat?
0: To jo, to ruku jo. To zase s tím problém nemám. Ale obejímá to ne. To musím znát toho člověka dobře. Teďka se cítím úplně jako, že nejsem jako už nervózní nic, jenom že jenom když třeba něco nemám hotový, tak pořád něco řeším. Vždycky říkám, že řeším to zbytečně, ale já to potřebuji jako mít všechno v pořádku, jinak mi to pak leží v hlavě a blbě se mi spí.
1: Mm-hmm. Takže chceš mít všechno nachystané a vyřešené.
0: No.
1: Aby si byla klidná.
0: To jo, no.
1: A se svojí rodinou jsi v kontaktu?
0: Ne, už ne. Jenom si píšem na Facebooku, ale píšou mi třeba, jestli nechci bydlet u ní, protože já tu mám ségru poblíž. A jsem říkala, že ne, jsem tady spokojená. Teďka se učím na kytaru pořádně, jako je umělá jsem, ale dlouho jsem nehrala. Baví mě to, no.
1: Uh-huh.
0: Až na tu ruku, že mě někdy bolí, takže musím prej prostřepat. No, teď mi dal úkol, takže se to musím naučit, no.
1: Takže teďka musíš cvičit.
0: Cvičit. A pan Nekvinda říkal, že prostě se těší, až bude tady pouč, že něco zahraju.
1: Mm-hmm.
0: No, zahrajem s Lubošem.
1: Tady se všichni těší na pouť. Tady no. Se o tom pořád mluví.
0: To jo, ale já se těším nejvíc, no, když tady jezdí z Davu, z Prahy.
1: Mm-hmm.
0: Takže 14. to svíčíme a pak postaví tu podium a hrali jsme Julii a Romeo.
1: A co jsi hrála?
0: Romeo. A pak jsme hráli v kostele. To bylo to, jak se to jmenovalo. No to je jedno, prostě jsme to hráli. A teďka letos jsme měli, že každý si napsal svůj, co prožil vlastně od dětství až do teď. No a bylo taky smutný, no.
1: A co ty jsi tam psala?
0: No... Jak to bylo prostě, no, já už to nebudu to.
1: Nechceš to říkat.
0: No už ne. A složila jsem písničku tomu, takže jsem to tam zpívala. A teďka mám za úkol zase napsat nějakou písničku, ale už rytmickou, jako, no. Mm-hmm. Takže to chci už zahrát na kytaru, no, jestli se to povede. Už se těším, ale netěším se, jak to budu hrát, protože nevím, no. Musím se to ještě doučit, no, všecko.
1: Tak co, půjdem na oběd?
0: No, půjdem.
1: Aha. Kam mám dát tu židličku, nevíš?
0: Nech je tady, já to pak tam dám.
1: Tady ho mám nechat?
0: Jo. Hele, já to bude v televizi.
1: A ty bys chtěla být v televizi?
0: Ne, díky.
1: Nechceš?
0: Už mi to stačilo jednou.
1: Už jsi byla?
0: Jo, ale tak možná, že jo, ale... Víš to, já jsem chtěla být herečku, víš?
1: Jo.
0: Jenže mi to nevyšlo, no.
2: Zima se udělala.
3: Zima se udělala, to je pravda.
0: Tak jo, tak čau, já už jsem tady.
2: Ale jo, jako jde to trošku, no, to je práce, ale jako... Snažím se, no.
3: Snažíte se?
2: Ale rozhodně to je lepší, než to je u nás, no.
3: Aha. A už je poledne?
2: Teď ne. To má ještě paní na, jsou natahovací.
3: Natahovací?
2: Ještě ano. Prvky. Aha. Každou nedělí. Až ten pokus nám tady dává dobrá. Já jsem si nekudál, kde?
3: Aha.
2: Já to bych už. Tu mám si dobrou chuť.
3: Děkuju.
4: Měli jsme tady dokonce i lidi, kteří měli pocit, že mentální postižení je infekční, takže to od nich dostanou. Fakt je ten, že informovanost v tehdejší době byla opravdu mizivá, protože socialistický člověk nemůže být postižený, že jo? Takže proto všechny tyhle ty diagnózy a všichni tyhle ty lidé s postižením byli v těch různých zámečcích a tady po horách jich bylo spousta, jako těch, aby byli uklízený a aby o ně bylo nějak postarané, hlavně aby je nikdo neviděl. A s tím byl spojený strach, prostě to byli blázni. Jako, my budeme žít s bláznama a teď, jak oni nás budou vraždit a znásilňovat a okrádat a eventuálně ještě to od nich můžeme dostat. Jako, takže fakt je ten, že i tyhle ty názory, dejme tomu, tady byly. No, my jsme na to tenkrát trochu nedbali. Důležitý je získat hospodu. Když máte hospodu, protože v hospodě se přebere všecko. Jako, a nám hospoda taky strašně pomohla v tom, že tenkrát ji vedl můj brácha se švagrovou a v hospodě se proběrou všechny informace. Když dostanou dobré informace, tak najednou jako zjistějí, že to tak nemusí být a že my jaksi nebudeme vraždit a podobně a že nejsme sekta a že, ale že se o ty lidi chceme nějak starat a s těmi lidmi, kteří jsou vstřícnější nebo vnímavější, tak přesně se potom můžete dostat i k té obecné společnosti s tím, že pro ně můžete být nějakou výhodou, že pro ně něco můžete dělat. A od toho se otevřelo i to, že mnozí z těch chalupářů začali i využívat těch našich služeb a podobně a zpřátelili se a začalo to potom postupně fungovat daleko, bych řekl, vstřícněji, jako, což funguje dodnes. Takže... Nemůžu říct, že ze všemi, jako, protože přece jenom jako každý ten pohled má nějaký, někomu mnohé věci, dejme tomu, vadí a to, což zase bych řekl, já respektuju. No a tam je jediná obrana pro nás k tomu, no, odjedou.
1: Takže vaše strategie byla infiltrovat se do hospody, posílat tam svoje lidi a vést debaty se štamgasty.
4: Vlastní tu hospodu. Protože tam šlo o to, že naši klienti měli mnozí problémy s alkoholem a my jsme museli nějak zajistit to, aby nad tím byla nějaká kontrola, že jim někdo jenom kvůli tomu, že z toho má pár korun, takže jim nenaleje a oni v tom budou lítat a my se s nimi budeme muset třeba jdeme to rozloučit. Takže my jsme potřebovali nějakým způsobem nad tím mít kontrolu. Proto jsme se snažili o to získat tu hospodu, protože jsme jim zase tady nechtěli udělat nějaký ústav. My jsme chtěli, aby to bylo otevřené zařízení. Tak je nemůžeme zavřít a musíme jim dát možnost, aby se tady mohli chodit volně, ale pokud mají nějakou závislost nebo podobně, to jsou věci, které se musí trošku uhlídat. No. Tak proto bylo pro nás velmi důležité získat některé z těch takovýchhle těch stěžejních bodů, aby jim to neubližovalo.
5: Mám to tady rád, protože já už jsem tady byl před mnoha lety.
1: A pak jsi se sem zase vrátil.
5: Mhm.
1: Mm-hmm. A co jsi tady dělal před těmi mnoha lety?
5: To jsem byl klient.
1: Mm-hmm. A teď už nejsi klient?
5: Ne.
1: Aha,
5: ne.
1: Jak se to tak stane?
5: Prostě já nejsem jakoby v té kategorii pro ty, jakoby, co poskytovatele, protože já jsem o to žádal, protože jsem samostatný, akorát, že mám plný invalidní důchod už teďka.
1: Mm-hmm.
5: A mám takovou jakoby duševní nemoce, mm-hmm. jakoby od mala už mám poruchu osobnosti a chování, střední jakoby retardace, protože před mnoha lety, když jsem tady jezdil na školu v přírodě se základní speciální školou, tak ve 12 letech se mi stal edem mozku, nádor zhoubný, který jakoby zabíjel ten mozek. A já jsem byl v nemocnici tři čtvrtě roku. No a od té doby se zhoršovaly známky, prostě moje chování se začalo zhoršovat. Tak jsem byl po mnoho ústavech, oni strašně dělají vyšetření a tohleto, tak jsem šel za psychiatrem, on jakoby mi dělal lékařský posudek, jakoby hodně psychiky a jakoby to dovednosti, jakoby IQ. No a tomu nejnižší, no. Mm-hmm. Bohužel. Beru hodně silný léky na psychiku, protože já mám takovou jakoby porucha chování, porucha osobnosti, to už je těžká nemoc, protože to už je jakoby že vybuchnu a nevím, co dělám, prostě, jo. A z ničeho nic, prostě, všechno v pohodě a z ničeho nic vybuchnu.
1: Máš vztek.
5: No.
1: A něco to vyvolává? Někdo tě naštve, nebo nějaký...
5: Něco, jakoby, konkrétně, když někdo něco vysloví, jakoby, co mě, jakoby, štve, tak, jakoby, letím, no.
1: A neumíš to pak ovládat?
5: Mhm. Tak proto beru ty léky a snažím se to, jako, srovnat, když se moc rozčím, tak, jakoby, tady mě, jakoby, pulsuje žilka v hlavě. A měl jsem, jenom se mě tak rozbolá hlava, že jsem málem měl mrzličku. No.
1: A učí se s tím nějak pracovat, nebo to prostě
5: učím.
1: Nejde?
5: Učím. Když mě to chytne, tak třeba při práci to jakoby použít tu sílu, anebo do boxovacího pytla prostě využít tu sílu do práce, nebo tak.
1: Ty máš hodně síly. Takže by to mohlo být nebezpečné, kdyby si s tím nepracovala.
5: No jo, no. Já mám 4x větší sílu než normální člověk.
1: Fakt?
5: No jo. Jsem tenkrát přehodil skříň.
1: Když jsi měl vztek? Tak tebe bych nechtěla potkat, když máš vztek.
5: Ne, ale jako hodně chráním ženský.
1: Jo?
5: Protože když někdo napadl tenkrát nějakou holku, tak jsem se fakt naštval.
1: Viděl jsi někdy, když někdo napadl nějakou holku?
5: No a to mě tak vytočilo, že jsem potom borce tak šel. Když jsem malým zašel po rozumě.
1: Mohl bys mu ublížit?
5: Jako ne, jako nemířil jsem na hlavu, ale prostě jakoby na nějaký určitý jakoby ty body. A já jsem ho složil, nechal jsem ho bejt, on zase zkoušel stát a zkoušel to zase na mě, tak jsem ho střelil a už bylo dobrý.
1: Už to bylo dobrý. A proč chráníš ženy?
5: Protože to je křehká bytost. Prostě já mám ženy rád, protože oni jakoby to jsou křehké bytosti prostě a že jsou jakoby... Některé by si to zasloužili, ale jsou to prostě holky, prostě, jako oni s tím nic neudělají, no.
1: Prostě holky se musí bránit.
5: No. To máme všichni v povaze, no. Brácha, já, táta a druhý brácha.
6: Tak je tam pan Hladík, tak tam je kostival, který se pleje. Tak pokud by vám Boženka, to je taková paní mistrová, přes zahradnický dovednosti.
1: Ano, s červenými rukávy.
6: Ano, ano. Pokud by vám nevymyslela nic speciálního, tak to vidím jako ideální práci. Trošku hlíny, ale zas na druhou stranu taková detailní.
1: Dobře.
6: Podkládačka plevele.
1: Dobře.
6: Jaroslave, pořád toužíte po nějak
2: bodnáci? Ne, já si to půjde do televizi na bodnáci.
1: Do rádia.
7: Protože v těch bednách je taková zelenina, z kterých vlastně čerpá tady ta hospoda, čerpá škola, který nám to tady, si to tady od nás odebírají.
1: Mm-hmm. Takže hospoda vaří z místních surovin?
7: Určitě, určitě.
1: Jenom takhle přes cestu.
7: Je to krásný, no, že chodí s miskami a tady si to nabírají a to sami vlastně dělá i neratovská škola nebo prostě ta jídelna jejich.
1: Takže bezobalově, regionálně.
7: Ano, a bio.
1: Sobě stačně a ještě bio.
7: A ještě bio, ano.
1: Tak jo, tak super, tak s čím, kde můžu být užitečná?
7: Tak a my jsme si pro vás připravili práci, jelikož my tady vlastně všechno pěstujeme, jak kytky, zeleninu, tak bylinky, takže nám už něco vyrostlo, ale vyrostlo to jenom ve skleníkách. Jestli byste nám teda pomohla s tím, že byste nám to přesadila?
6: Ty dělat, tyjo, tady je to.
1: Ne, dneska si jenom povídáme. Aha.
7: Slečně právě... Říkám teda, co teda bych chtěla dělat a co teda...
6: Včera jste řekla, jasně, bude na víně.
1: Tohle jsou vidle. Tohle jsou vidle. Vidle už jsem viděla, ano.
6: Jaroslave, ne?
2: To bude tady den.
1: Co prosím?
2: Tady den to bude.
1: Ještě nevím.
6: Takže co zase se rozhodlo jinak? Ona vás ukecala, nebo co?
1: Já jsem nic neřekla.
6: Boženko, vy jste vyměkla, jo.
8: Včera jste šli, ale to náhodou a dneska jde přesazovat.
2: Oni vědou si nejhodnější.
8: Podívej se.
9: No, počkejte, a pro něho teda práci máte?
2: No,
9: i když bude prosazovat tady kolegyně.
7: No, já jsem teď byla domluvená s Davidkem, že mi pomůže vyndat ty textily a musíme to přikryt, protože...
9: Takže jo, ten je zaměstnaný.
7: Já ho zaměstnám a potom připraví ty květináčky, připraví hlínu.
9: Dobrá.
7: Tak, tady bude hlína. Ale, čekajte, já nevím, kterou velikost mám dát. Možná to jako velikost.
10: Takže bych řekla v tyhle malý, jo. Mhm. Úplně. Ostroška bílá. To je bylinka.
7: A neboli Afrikan. To je kytka.
10: Já jsem úplně vedle. Ta babička bydlela na vesnici a byla z nás úplně nešťastná, že nepoznáme Petr, že jo, třeba. Ale teď už ho poznám, ale když jsem byla malá, tak mě poslala na zahradu, ať přinesou petržel. A já jsem vůbec nevěděla, co mám udělat.
7: Tak. Já jsem třeba taky z baráku a třeba tady dělám tu zahradničku, ale teď mám taky z paneláku. Takže oni jenom otočí kohoutky, mají to úžasný. Tak
10: no jo.
7: Dobra, no. Tak to nemůžete brát. Ale vy jste se tady do rána vůbec nemodlili.
10: Cože jsme se?
7: Vůbec nemodlili, protože opravdu ráno v Rokytnici jsme škrabali auta, tam byl mínus.
10: A tady, když se modlí, tak se dole nemusí škrabat?
7: Tak říká.
10: Fakt?
7: Jenom se dole říká. Ale...
10: Že čím více v Neratově modlí, tím větší teplo je.
7: Ale já si myslím, že se mě to neplatí, to modlení, protože se to asi jenom tak říká.
10: Chrpa, tak to už vím, že je kytka.
7: Mám dát, že si takhle trošku hlíny. Mhm. Tak jako čtvrtku, aby byla. A to je vidlička. Děláme vidličko. A takhle se pomalu co nejvíc zůstat koříne.
10: Takže jenom jedna ta rostlinka.
7: Jedna, no, tohle plavel třeba. To ne. A já si beru vždycky takhle ten tvrdší je dobrý, že to, že...
10: Může to nabírat.
7: No, a takhle se jako se zasype. A pak je důležitý, když už tam takhle je, takovou zmáčku, aby jako se uchytilo co nejvíc. Mm-hmm. Aby to jako drželo trošku, no, aby... Tak. A takhle je to hotový.
11: Každý klient je jiný. A každý ten klient má jiný schopnosti, jo. To pozorujeme taky při práci. Každý neumí všechno, co umějí ty ostatní, že jo. Takže my to pozorujeme, jak on pracuje. A když vidím, že třeba, že mu ta práce nejde, tak dobře, zkusíme ho na jinou práci. A když mu ta práce jde, tak ho v ní necháme, že jo. No a takhle to právě s nimi děláme, no.
10: Mm-hmm. A to musí být těžké, když přijde nový člověk.
11: Tak... No tak my se hlavně zeptáme, nebo on se s námi pochlubí, co mu jde, co by rád dělal. No a když ho teda k té práci postavíme, že jo, a vidíme, že ho to baví, ale nemůžeme ho té práci nechat každý den. To ne, to nejde. Musíme právě jim tu práci střídat. Ono by je to pak nebavilo už.
10: Kvůli tomu, že by je to nebavilo?
11: Ne, my jim tu práci střídáme právě z tohohle důvodu, aby třeba některá práce je těžší, některá je lehčí, jo? Tak aby se jako příliš moc neunavili. Ta práce by je pak vůbec nebavila a ani by se snad nechtěli chodit, si myslím.
10: Takže se snažíte tak jako motivovat?
11: Určitě, určitě, no. Oni třeba sami vidějí, že já dělám třeba nějakou práci a třeba na mě chvíli koukají a chtějí si to zkusit, no tak je to nechám, ať si to zkusí každý sám, ať si to vyzkouší. Samozřejmě to neudělá tak, jako to dělám já, takže to stejně poupravím, jo. Ale už prostě, když to třeba baví, tak jedno dopoledne ho toho nechám. Ale odpoledne už jde dělat něco jiného. A oni vlastně po tom obědě jsou spíš trošku jako unavenější. Oni dělají těch 6 hodin, ti klienti. A tak už je přizpůsobujeme k tomuhle a už jim dáváme tu práci lehčí.
10: Ale po obědě to musí být jednodušší.
11: Jednodušší samozřejmě. Ale on vždycky ráno přijde tak krásně nabuzený. Jo? Prostě do všeho děsně hr. Ale po tom obědě už oni se trošku najetí a už se jim moc nechce. No, takže
10: to mám
11: spíš takový to zalejvání, taková ta lehčí práce. No, protože to takový to už do uklízení ty zahrady, protože oni pak za hodinu a půl stejně končí. My je vlastně ještě i prostřídáváme jako ty klienti, aby nedělal jeden den jeden klient s druhým celý den a druhý den to samý, jo. Tak to ne.
1: Aby se střídali,
11: i ti klienti, aby se střídali mezi sebou. Nebo aby se střídali třeba s pracovníky, jo, se zaměstnanci.
1: A to je proč?
11: No, aby si prostě nelezli jako na nervy třeba. Jako kdybych to chtěla říct nějak jinak, tak nevím, prostě aby jak měli prostřídanou tu práci, tak aby i oni byli prostřídáni mezi sebou, jo. Třeba jeden den si povídají a druhý den by už to nebavilo spolu, jo, tak prostě budu si zase povídat o něčem jiným s někým jiným.
1: Mm-hmm. To je taková alchymie.
11: No, musíte to prostě vypozorovat, jo.
1: A nemáte někdy strach, že třeba ta práce nebude tak dobře udělaná a pak se to pokazí, pak ty rostlinky nevyrostou?
11: Samozřejmě to se nám stalo i několikrát, protože my tady zasejem, ono nám to nevyleze, tak my tu práci jenom zopakujeme. Prostě uděláme to znova. Mm-hmm. To je, na tom nic není, to se prostě zopakuje a na podruhé se to už určitě povede.
5: Tady mají postavit byty nad pivovarem a ještě se mají stavit nad Svrdlovou další byty pro zaměstnance. Že já doma nemůžu být s rodičema.
1: Nevycházíte spolu?
5: Jako s mamkou jo, ale s tátou ne.
1: Aha, takže nemůžete bydlet spolu.
5: Hm.
1: Takže musíš být samostatný.
5: Hm. Prostě jednou za 14 dní, když jezdím domů nebo tak, jako v pohodě s tačkou vycházíme, protože jak jsem byl furt doma, tak on se furt rozčiloval, hádali jsme se jako blbostem a tak, že jo. A my jsme hodně dlouho na ostří nože s tátou, protože on nechápal, jak na tom jsem, že jo, prostě on si myslel, jakoby, nevím, že mu nedokážu, jako měl jsem se vyučit, jsem se učil na střední škole květinář aranžerské práce, ale to jsem nedodělal. Musím po mnoho psychiatrích, ústavech, jakoby psychických léčebnách a tak, no. A pracoval jsem v Kytné zahradě, jako předtím jsem byl línej, to se přiznávám, to jsem nechtěl dělat nic.
1: Nechtěl jsi pracovat?
5: Ne, ale prostě to
1: nebavilo
5: mě...
1: Nebavilo tě to?
5: Ne, jako že by nebavilo, ale prostě jsem nevydržel. A najednou jsem šel do Kytné zahrady, to je mezi Květnou a Poličkou, to je dům na půj cesty. Tam jsem měl taky 3měsíční zkušební dobu, jakoby za jídlo a za ubytování. Na statku jsem pracoval venku mezi zvířatama. Se mi to začalo líbit. Dostal jsem na smlouvu a vydržel jsem tam 3 roky.
1: 3 roky, tak to je hodně.
5: Takže to bylo krásný. Měl jsem rád hodně zvířata, když tam nějaký zvířátko umřelo, tak mě to jako hodně vzalo, protože já jsem byl nejzvyklý, protože já mám hodně rád zvířata. Takže mě to hodně vzalo za srdíčko, takže ono mě to docela bolelo. No.
1: A kolik je ti let?
5: 27.
1: 27. Ale už ty toho hodně máš za sebou, hodně zkušeností už máš.
5: Brigády, zedničinu jsem zkoušel dělat, jakoby já jsem chodil jakoby na zedníka, jakoby brigády, jakoby přidavač a tak, takže mám zkušenosti nějaký, no.
1: A co tě bavilo nejvíc?
5: A spíš ty zvířata, no. Jsem byl nejzvyklý, tam hodně, tam byl ta hnůj, prostě taková přírodní látka, prostě jsme tam... Jakoby jsme někdo přijel pro koňský hnůj, tak jsme ho naložili a byl tam super ředitel, který mě bral jako nevlastního syna.
1: Jo? A bral si ho jako nevlastního tátu?
5: Jo, on, jako my jsme byli spolu v pohodě, no. A on mě všechno, jakoby, on jako byl hodně dobrý, no.
1: Teď jsi tady v Neratově, v zahradě.
5: Ano, ano.
1: A co se ti líbí tady? Nebo proč jsi se sem chtěl vrátit?
5: No, protože jsem neměl kam jít. Protože neměl jsem ani práci a s mojím zdravotním stavem nikde jinde ve fabrikách nezaměstnej a já nemůžu dělat noční, nemůžu dělat dvanáctky a tak dále, no.
1: Takže tobě zamítli možnost pracovat v chráněné dílně nebo na chráněném pracovišti, ale přitom na běžném trhu práce se nemůžeš uchytit.
5: Ne, jakože by mi to zakázali, ale jakoby... Já jsem si tady dal dotazník do chráněného bydlení. Tak jsme tady byli s opatrovnicema z města Žamberg. Oni jich mají na starosti víc těch nesvéprávných lidí. No, takže vlastně jsem přišel sem, že zkusím jakoby se zapracovat, jakoby že budu pracovat. A tak jsem si vzpomněl, jak tady je krásný toaleta, tak jsem ubytovaný na faře. Já tam jsem přes týden. Oni jakoby to mám ubytovaný zadarmo. Akorát si platím jídlo a jízdný. A on mi to ten pracák z Ústí proplácí zpátky. Takže to má výhodu, no.
4: zařazovat lidi do těch různých skupin a podobně, tak je to strašně složitá věc. Člověk je vždycky originál. A vy, pokud tvoříte nějaký systém v té státní správě, já je chápu v tom, že oni to musí mít nějak zúřadovaný, jestliže vkládají do něčeho peníze, tak to musí být udělané nějakým systematickým způsobem. Ale co člověk, to originál. A většinou se ty věci kombinují, kumulují. A teď, když se vám nesedí v téhle kolonce a tady do téhle kolonky ještě nepatří, tam je jenom trošku a tak dále. Teď kam se to přesune? Pro ty úředníky je to velmi, velmi složité. A ta práce, kterou máte dělat s těma lidma, tak vás kolikrát vede k tomu, že stojíte před tím, když to udělám takhle, poruším tenhle předpis. Když to udělám takhle, tak bych ho měl poslat tamhle nebo tamhle, protože mě nepasuje tady do té kolonky, nebo bychom museli zřídit tohle a ona musel by to povolit tamhle ten a tamhle ten a tamhle ten. Jak to máte dělat? To jsou věci, které jsou hodně složitý, protože těch lidí není zase tolik, abyste to dělala pro stovku lidí. Máte jich třeba nebo tom 3 nebo 5, jako proto vymýšlet zase něco dalšího, takhle to prostě neutáhnete.
1: Takže těch mimo kolonku.
4: Tak, no, ale je to člověk, toho nemůžete nacpat do kolonky. Ta kolonka by měla být tak široká, aby se tam vešel ten člověk. A to nám tak nějak mnohdy nevychází. Takže to je takový ten největší boj a myslím si, že to je to nejvíc, co drtí všechny ty naše pracovníky v těch sociálních službách, který máme tady nebo kdekoliv jinde.
12: Já tady připadám hrozně maličká. Doufám, že někoho neruším. Vypadá to tak jako trošku provizorně. Na druhou stranu, ta střecha musela se taky stát hodně úsilí, aby vypadala tak, jak vypadá.
13: Hlavně u úřadu. A je to ikonický pro ten Neratov. Právě ta střecha to proslavila.
12: Jakože chtěli zpátky to baroko.
13: Mm-hmm. A prostě klasickou střechu na kostel, že jo. Protože asi chápu, že když tam pak někdo nebo pan farář přišel a řekl, že chce takhle skleněný ty, tak si to asi nikdo nedokázal představit, jak to bude vypadat, jak se to bude realizovat. Ta Neratovská Madonna.
12: Ta skleněná?
13: To skleněný.
12: Já jsem myslela, že měla být dřevěná.
13: Byla, ta původní soška byla, kterou nechal ten farář vyřezat podle svého snu. Ta právě měla způsobovat ty zázraky, ale ona se někde ztratila po válce, už ji nikdo nedohledal. Takže je to návrh z nějakých kreseb pohledů starých. Tady dřív bylo rokokové schodiště se sochami 4 svatých.
12: Co vedlo směrem k hlavnímu vchodu do kostela?
13: Tam bylo to rokokový a to se aktuálně nachází na zámku Skalka u Dobrušky a bylo tam převezeno poté, co se rozhodlo, že se tenhle kostel zbourá a památkový úřad rozhod, že to schodiště tohle, to je jako jediný stojí za to zachovat, že to je opravdu vzácný. A tak peníze určené na demolici kostela byly určeny na převoz toho schodiště a tím pádem se kostel zachránil, protože už na samotnou demolici nezbyly finance a to schodiště je tam. A sdružení a pan farář chtěli, aby se to schodiště vrátilo zpátky, jenomže oni ho tam zabetonovali a soud rozhodnul, že když už to je zabetonovaný, takže už to tam zkrátka patří a nic se převážet nebude. Takže bohužel se to nepodařilo a muselo se tady vybudovat takový, jaký tu je. No.
12: To mě přijde až neuvěřitelné, že se někam převážilo schodiště. Mm-hmm.
13: Jo, převážilo. Kostel je vlastně otevřený pořád, ten se nezavírá. A je třeba hrozně hezký sem přijít v noci, v jakoukoliv roční dobu, protože ta Panna Marie, co tam je, tak ta je osvícená. A když sem přijdete a je všude tma, teď svítí jenom ta Panna Marie a když máte fakt hodně velký štěstí a je jasná obloha, tak to je úplně nepopsatelný zážitek, protože jste tam většinou sama. Mm-hmm. A je to úplně fakt, to tomu dává jiný rozměr, když koukáte jenom na tu panenku Marii, teď ta prosklená střecha do toho a jinak všude tma a ticho a to je fakt úžasný, to se musí zažít.
14: Uvěřitě, co? znovu tím vzdálí, dál svým učitím a řekl, vezměte a pijte z něho. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.
1: Vaši klienti se tady zapojují do běžného chodu, do běžného života. Dneska jsem viděla několik ministrantů u vás. Vypadalo to hezky. Mně se líbilo, jak tam byli ti chlapci s těmi plišáky.
4: Já jsem šťastný, že ty kluci tam jsou, protože dělají tu mši svatou, dělají radostnou. Strašně bych si přál, abych dokázal aspoň trošku do toho mého dění i do té bohoslužby vnést trochu té radosti, tak jak ty kluci jenom tou přítomností a tím, že tam přinesli ty svý kamarády. Kdyby každý
1: jako
4: zná...
1: Jako plišové kamarády.
4: To jsou to jejich kamarádi a tak se kterými jsou, který mají rádi a tak je tam přivedli. Kdyby každý z nás přivedl na mši svý kamarády a staral se takhle o něj, jako ty dva kluci, jako s tím, tak máme vystaráno. Jsou tam a patřejí tam. A všechno to, co dokážu dělat, třeba zvlášť Jarda, i pro mě je někým, kdo mě učí vnímat všechny ty věci, které jsou spojené i s bohoslužbou a s životem podle víry. Jsem kněz a řekl bych profik, když to řeknu asi takhle. A tam máte tu tendenci, že snadno můžete sklouznout do rutiny. A Jarda ví, že na oltáři, na tom obětním stole, je tam Pán Ježíš a ten je hodnej. A všechno, co patří k Pánu Ježíši, tak je teda hodný. A když je pozdravení pokoje, tak on jde a třeba pohladí i tu svíčku, která je vedle na tom stojanu. Protože je hodná, protože patří Pánu Ježíši. Víte? A to je kolikrát až zahambující, když si člověk řekne, ano, je to taková jakási naivní skutek, který udělá, ale on udělal něco, čemu věří, že je hodný. A tak já se sám sebe kolikrát ptám, a co dělám já? Já, který teda, dejme tomu, se způsobem a možností myšlení můžu převýšit třeba, dejme tomu, ten způsob jednání tady, jo. Tak co dělám já? Jako proto, abych se aspoň trošku vyrovnal tomu, že udělám něco navíc, než co je daný tím rituálem. Pro mě tyhle ty dva kluci jsou velikánským požehnáním a navíc oni tu bohoslužbu projasňují. Vy to možná v tom obecenstvu nebo v tom společenství tolik nevidíte jako já, ale bohužel v těch našich kostelích mnohdy je ta zbožnost tak trochu zaměňována za vážnost, protože se dotýkáme strašně vzácných a důstojných věcí, tak je to spojené s takovou tou vážnou tváří, jak jsme do toho ponoření a tak dále. Ale mluvíte-li o lásce a máte-li mluvit o tom, že milujete Boha, to nemůže být přece vážný. Sice vznešený ano, ale ta radost tam někde musí být vidět. A když potom vidíte ve tvářích těch lidí, když se dívají na ten oltář a teď jako na tu vznešenost, a pak pohled padne na ty kluky, jak se jim rozněžní pohled, jak najednou se tam objeví úsměv, jak najednou i ty lidi z té vážnosti vybřednou do takové něžné radosti. Kdybych tohle dokázal já, jak bych byl šťastný.
13: To byl právě záměr celý té rekonstrukce propojit ty věže tady tou lávkou, protože to nabízí právě úplně jiný pohled na ten kostel.
1: Jako ze zhora dolů?
13: Ze zhora dolů, no.
1: A nebo naopak se má člověk dívat pořád nahoru?
13: No tam, no, taky může. Vlastně může obojí podívat se dolů a zároveň i nahoru.

Na stanici Český rozhlas Vltava jste slyšeli radiodokument Mariany Ambrožové z roku 2020 pod Neratovskou střechou. Autorka nás v něm provedla malou obcí v Orlických horách, která se díky úsilí svých obyvatel nadechuje k novému životu. Spolupracovali dramaturgyně Viola Ješková a mistr zvuku Roman Špála. Příští týden se můžete těšit na dokument Stíny věcí od Miroslava Buriánka, portrét Jána Mančušky, předčasně zemřelého mezinárodně uznávaného vizuálního umělce a experimentátora, si poslechněte na Vltavě ve čtvrtek 10. září ve 20 hodin. A o hodinu později vás pak zavedeme na festival Jazz Ahead 2026, kde také vystoupilo toto americké duo Nowhere.

0: To bylo americké duo Nowhere, které vystupovalo například se Snarky Puppy, Bradem Meldowem či Red Hot Chili Peppers. A letos patřilo k hlavním hostům jubilejního 20. ročníku veletrhu a festivalu Jazz Ahead v Brémách. Tam vás zavedeme za týden v rámci koncertu Jazz na Vltavě v 21 hodin. Dnes nás tato naše čtvrteční programová řada zavede už za chviličku do Mnichova na koncert Cassandry Wilson.
1: Dominanta Prahy, celonárodní symbol, architektonická ikona.
2: Svatovická katedrála, jak ji neznáte.
1: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje známý chrám coby model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
2: Zářijové soboty ve víkendové příloze.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.
2: Koncert Jazz.
0: Vážení a milí, před dvěma dny v úterý 1. září zemřela jedna z nejvýraznějších jazzových zpěvaček své generace, Cassandra Wilson. Zemřela ve věku 70 let. V následujících minutách se za jejím nezaměnitelným hlasem s Vltavou vrátíme do roku 1991, ještě do období před slavnými alby pro Blue Note. Uslyšíme živou nahrávku z 18. dubna z mnichovského America Houseu, která ji zachycuje ještě v době, kdy byla stále těsně spojena s newyorským muzikantským okruhem, pojmenovaným podle nezávislého stylu a žánru M-Bass, odmítajícího tehdejší žánrová omezení. Cassandru Wilson uslyšíme v umělecké interakci s pianistou Jamesem Widemanem, baskytaristou Kevinem Brucem Harrisem a bubeníkem Markem Johnsonem, kteří vedle autorských skladeb zahrají také jazzové standardy. A teď už Cassandra Wilson živě v Mnichově z roku 1991.
3: I'm going to do a piece for you now that's never been recorded. It's a piece that I wrote with a friend of mine. Hey, you like that? A friend of mine called Jean-Paul Borelli, and it's called Don't Look Back.

Na stanici Vltava jsme slyšeli záznam koncertu Cassandry Wilson, který se uskutečnil v roce 1991 v německém městě Mnichov. Společně s ní nám hráli pianista James Weidman, baskytarista Kevin Bruce Harris a bubeník Mark Johnson. Dnešní koncert jazz jsme na stanici Vltava uvedli jako připomínku tvorby Cassandry Wilson, která odešla na onen svět v úterý 1. září. A z koncertního Mnichova roku 1991 se ještě teď vrátíme o 3 roky zpátky k albu Cassandry Wilson Blue Skies. Zpěvačka ho natočila v New Yorku s pianistou Malgru Millerem, kontrabasistou Lonnym Plexikem a bubenicí Terri-Lyne Carrington. V době, kdy byla spojována především s experimentálním okruhem M-Bass, se tu vědomně obrátila ke klasickému jazzovému repertoáru. Sama později říkala, že chtěla ukázat, odkud vychází a že umí jednoduše swingovat. Na závěr dnešního připomenutí Cassandry Wilson, a tedy na stanici Vltava, několik skladeb z alba Blue Skies z roku 1988.

0: Na stanici Vltava jsme poslouchali album Blue Skies Cassandry Wilson. Její mimořádně hluboký, temný kontraalt získal 2 ceny Grammy. Časopis Time ji označil za nejlepší americkou zpěvačku. Cassandra Wilson zemřela v úterý ráno 1. září ve svém rodném Jacksonu v Mississippi ve věku 70 let.
1: Vidím svět jinak a je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Socher slaví 100 let.
3: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu. Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz
4: Četba s hvězdičkou.
0: Historička umění Jolanta Trojak se už během studia zabývala tématem spiritismu, mystiky a okultismu. Její diplomová práce pojednávala o praktikách mystiků na našem území a byla natolik ceněná, že jí pedagogové doporučovali vydat ji jako odbornou publikaci. Ale Trojak látku nakonec proměnila v román. Historické prostředí knihy je tedy založené na poměrně důkladném výzkumu. A my knihu Svatava Jolanty Trojak otevíráme na Vltavě dnes podruhé.

0: První, čeho si malíř Adámek v apartmánu všiml, byla vycpaná zebra. Postupně začaly z namodralého přítmí vystupovat kontury dalších a dalších mrtvých zvířat. Mezi japonským příborníkem a skříní byla zakliněná antilopa, podél lenošky se táhl bezmála dvoumetrový krokodýl, jídelnímu stolu vévodila lví hlava. Všude po bytě se povalovaly minerály a polodrahokamy, které sem tam vystřídali překypující popelníky, knihy a rukopisy. Uprostřed trůnil baron v bohatě vyšívané marocké džalabě a ve špičatých kožených trepkách. V jedné ruce třímal lulku, ve druhé doutnající dřívko. Když se malíři z té přemíry mršin zatočila hlava, pohotový sluha mu rychle přisunul židli. Vítejte v Lamaséri, zvolal baron slavnostně a poklonil se tak, až střapec jeho kapuce polechtal podlahu. Malíř se pokusil o to též. Jeho tělo jej však nepustilo dál, než k blahobytnému pupku. Dovolte, abych vás přivítal v přesné kopii apartmánu naší vůdkyně. Mezi New Yorkčany se mu přezdívalo lamaistický klášter, čili Lamaséri. Chcete říct, že tohle všechno... Malíř gestem obsáhl skladiště věcí, které zjevně nesloužily žádnému účelu. Přesně tak, skočil mu do řeči jeho hostitel. Vyjma pár drobných detailů bydlím tak, jak bydlívala Helena Petrovna Blavatská v době, kdy pracovala na svém vrcholném díle odhalená Isis. Pro autentickou atmosféru byt každé ráno vykuřují s měsící tabáku a santalového dřeva. Na důkaz pravdivosti svých slov malíři před obličejem zamával doutnajícím dřívkem. Odkaz Blavatské nesmí zemřít, dodal ještě s nezvyklým zápalem. No ano, vysvětlil si malíř po svém zdroj puchu a poněkud nevychovaně si ústa zazátkoval naparfémovaným kapesníkem. Strážit její dědictví opravdu není hračka. Stejně jako naše vůdkyně, i my dnem a nocí pilně pracujeme, přispěchal s vysvětlením baron. Poté si do úst místo fajfky omylem vložil klacík Palo Santa a divoce se rozkašlal. Když se uklidnil, přistoupil k orientální textílii pověšené na zdi a rozvinul ji do obrovského vějíře. Malíři došlo, že jde o Heleniny šaty. Zde máte jedinečnou možnost udělat si představu o velikosti našeho guru. V dobách Heleniny největší slávy jí přezdívali ruský medvěd. Řekl s neskrývanou pýchou, i když malíři toto označení nepřipadalo zrovna jako lichotka. Její styl byl velmi odvážný, pokračoval. Extravagantní modely z Paříže kombinovala s Garibaldiho košilemi a masivní bižuterií. Adámek ukázal na baronovi dlouhé prsty, z nichž byl každý okroužkován velkým prstenem. Tak, tak, přitakal. Její šperky. Jsou to mé talismany. Nikdy je nesundavám. Následně malíře zavedl do pokoje, ve kterém věrně zrekonstruoval Heleninu pracovnu. Zastavil se hned u nenápadného psacího stolku. Tak tady to všechno vzniklo, řekl s neskrývaným dojetím a bezděčně přeskupil pár knih na pracovní desce. Máte na mysli odhalenou Isis? Bombardy vzrušeně přikývl. Produkovala 25 stránek denně. 25 stránek! Dokážete si to představit? Naštěstí na to nebyla sama. Ruku jí vedli slovutní Mahátmové.
1: Kdože? Zarazil její malíř překvapeně.
0: Kolego! Zvýšil baron varovně hlas. Víra v existenci Mahátmů je jedním z pilířů našeho učení. Neříkal jsem vám snad o jejím tibetském výcviku?
1: Podivil se už mírněji. Malíř zmateně zakroutil hlavou.
0: Tedy vězte, že před svou americkou misí musela absolvovat 3 roky tvrdého duchovního tréninku v Tibetu. Sídlo Mahátmů se nachází zde, řekl, načež energickým krokem přistoupil k nástěnné mapě a ukázal na vlaječku zapíchnutou uprostřed Asie. Velhase. Bombardy poklepal dřívkem Palo Santa na mapu. Teď už chápete, proč ji tam mistr Moria poslal? Blavatská se měla setkat s početnou množinou budhů, kteří jsou přímými potomky polobohů z Atlantidy. Z Atlantidy? A dámek cítil, jak se mu pod přívalem ezoterických faktů začínají podlamovat kolena. Zdá se, že s baronem skutečně obývají dva rozličné světy. Člověče, vám chybí elementární okultistické vzdělání, utrhl se na něj baron. Šálek čaje? Zeptal se už mírnějším hlasem, aby situaci odlehčil, a obratem přivolal svého sluhu. Malíř od něj s rozpaky přijal vroucí Darjeeling. Víno by nebylo? Vyjádřil nahlas svou nespokojenost. Lituji, odbil ho rázně Alfonso Lorenzo. Alkohol je v Lamasery přísně zakázán. Můžu se zeptat proč? Nevzdával se malíř, jehož začaly sužovat nepříjemné abstinenční příznaky. Nemůžete, odsekl baron podrážděně, ale ihned se za to v duchu pokáral. Jeho úkolem bylo neofita zasvětit, nikoli ponížit. O poznání mírnějším tónem dodal, ale zpět k Atlantidě. Domníváme se, že se zlomku obyvatel této civilizace podařilo zachránit před živelnou pohromou, která ji nakonec poslala ke dnu. Přeživší Atlantiďané se uchýlili na neznámé, při tomto slově na malíře významně mrkl, místo. S nimi přežila i jejich vševědoucnost, či chcete-li, teozofie. Všechny seriózní výzkumy ukazují na to, že ona atlantická diaspora žije ve Lhase. Fascinující, vypravil ze sebe malíř a s vděkem usedl do nabízeného křesla. Lhasa měla status zakázaného města. To znamená, že nikdo ze západu do ní neměl přístup. Na tuto sebevražednou misi se vydávaly převážně ženy. Dovedete si představit tu nadlidskou sílu, jež je poháněla kupředu, když v přestrojení za muže a s oholenou hlavou měsíce putovali nehostinnou krajinou a se zaťatostí buldoka čelili extrémním mrazům, útokům banditů i své voli skorumpovaných úředníků? Od dobytí Lhasy je většinou dělilo jen několik dní. Ve světle těchto informací je zřejmé, že Mahatmové žádali po Heleně Petrovně heroický výkon. Odpuste mi mou neúctivost, osmělil se konečně malíř, jenž si mimo děk vybavil obvod teozovčina pasu. Ale podle vašeho vyprávění byla vůdkyně poněkud korpulentní. Ani tento argument však barona nevyvedl z míry. Rozumím, přisvědčil a zcela bez piety si začal na stole Heleny Petrovny vytvářet velkorysé pohoří z kokainu. Představa, že se tato robustní žena bez taktu i kondice dostala tak daleko a vysoko, je i pro mě naprostou záhadou. Ve vzniklé pauze si hlučně šňupl. Bez pochyby proto muselo jít o zázrak. Při těchto slovech si kokainem ucpal i druhou nosní dírku. Nezapomínejte ale, že cesta do Tibetu nebyl její rozmar. Helena Petrovna byla k tomuto úkolu povolána. Příteli, garantuji vám, že s Mahátmy v zádech zdoláte i tu nejkrkolomnější překážku. Jen co to dořekl, nabídl mu drogu, jež mezi tím ubyla do podoby tenkého horského průsmyku. Malíř, který se doposud topil jen v bezpečných vodách alkoholu, jí plaše odmítl. Baron tedy zbytek potěšeně vysál a jakoby nevěděl, co si s přebytečnou energií počít, začal popracovně nervně přecházet sem a tam. Také kadence jeho slov se nápadně zvýšila. Tak, tak, pokýval baron pyšně hlavou. Ač žena byla géniem. Dosud jsme ale řešili technickou stránku cesty. Nyní před námi konečně vyvstává otázka, co byl její cíl. A aniž nechal malíře zahlceného paranormálními informacemi vydechnout, pokračoval. Za 3 roky duchovního drillu ovládla celou řadu nadpřirozených schopností. Mistři je zasvětili do tajů telepatie, psychometrie, bilokace, dematerializace, jasnovidectví nebo čtení aur. Adámek vzhlédl o čálku čaje a zkontroloval nového přítele, zda nežertuje. Především jí ale byla předána štafeta boží moudrosti, kterou měla šířit dál. Zavřená v newyorském bytě sepsala odhalenou Isis, kterou jí na dálku diktovali právě tibetští mistři. Ti tak beze zbytku využili její medijní schopnosti automatického psaní a fakticky byli skutečnými autory díla.

textílii a uctivě se jí poklonil. Opatrně spis malíři podal. Tomu se pod tíhou bychle podlomila kolena. Ať už ji otevřete na kterékoliv straně, dozvíte se všechno. A dámku, oslovil jej poté nečekaně slavnostním hlasem a drcl loktem do Ecksteina, jenž se ihned postavilo do pozoru. Táži se vás zde před svědky. Jste připraven strážit tajemství posvátné boží moudrosti? Malíře baronova nabídka upřímně zaskočila. Nikdy v životě nebyl členem žádné společnosti, natož okultistické. Zdá se, že se mu nečekaně otevřely dveře do vzrušujícího světa, ve kterém se vše prožívá s naléhavou intenzitou a kde je zázrak denním chlebem. Vy jste s nimi taky v kontaktu? Vyhrkl místo souhlasu. Nimi měl na mysli tibetské mistry. Ale jistě, brachu, odvětil bez zaváhání Teozof. Od rána do večera, od rána do večera. Na důkaz svých slov si setřel pomyslný pot z čela, aby ukázal, jak jej tak těsné spojení namáhá. Tak co? Plácneme si? Dodal už o poznání prozajíčtěji a natáhl k němu ošperkovanou ruku. Malíř navíc nečekal a pevně ji stiskl.

Úplně ve vahách. 1909. Svatava se ve 4 ráno prudce vstyčí na lůžku. Ačkoliv se právě probudila, z tváře jí kvapem mizejí známky života. Rozepne si několik knoflíčků na noční košili a vtáhne do plic spuchřelý vzduch roky nevětraného pokoje. Tísní se jako vestálka zaživa pohřbená v cimře bez okna, jejíž půdory skopíruje obrysy dvoukřídlé skříně položené na zem. Mezi úzkými stěnami je zapřené lůžko, stolek, na něm lampička s obháčkovaným stínítkem, v těsném závěsu skromný prádelník, na němž schraňuje vše, co jí je svaté. Kolorovanou svatební dagerotypii rodičů, majolikovou sošku mistra Jana Husa a Bibli, která se v jejich rodině dědí z generace na generaci. Rozsvícením petrolejky nastolí v místnosti tajemné chiaroscuro. Pak zbavená vůle čeká, až jí srdce, šamanský buben potažený tenkou membránou kůže, bezpečně dovede do bodu, kdy sama pro sebe přestane existovat. Když se tak stane, mechanicky se skloní k nočnímu stolku, na kterém leží tác s nedojedenou večeří. Zbytky schodí na zem, kuchyňský podnos pevně sevře mezi koleny. Na solidní základ pak vysypává mandalu, zlogru, sladké papriky a soli. Adámek si pečlivě urovnal pracovní plášť. Sklíčeně se rozhlédl po svém podkrovním ateliéru. Ze stěn na něj zlížely četné kopie Hinajse, od drobných studií uhlem po centrální obraz Paridova soudu, který byl vrcholem jeho plagiátorského úmu. Od doby, kdy veřejným odsudkem skončilo jeho luministické období, balancoval nad propastí tvůrčí sebevraždy. Což výmluvně ilustrovalo měsíce netknuté plátno napnuté vedle na malířském stojanu. I dnešního rána si poctivě nachystal štětce a namíchal barvy s neochvějným přesvědčením, že tentokrát už určitě začíná na novo. O pár nekonečných hodin později přibyly na podlaze dvě prázdné lahve od vína a vedle nich se válel neplodný autor. Podle příručky domácího lékaře si právě snažil nahmatat svá játra. Místo nich však pod prsty drtil kvádr kararského mramoru a cítil, jak ho zachvacuje panika. Vyrušilo jej energické klepání na dveře. Ukažte mi ty svoje majstrštyky! S hrůzou poznává baronův hlas. Rychle poklidí pohozené svršky, uhladí si rozcuchané vlasy a do ruky uchopí malířskou paletu. Potom spěchá ke dveřím. Dříve než host překročí práh ateliéru, vyndá z kapsy svazek bylin šedivé barvy a před zraky zmateného umělce jej obřadně zapálí. Bílá šalvěj, proti zlým duchům. Podá malíři strohé vysvětlení a začne bylinou šermovat ve vzduchu, jako by s neviditelnými soupeři skutečně sváděl lítý boj. Poté, co obešel všechny rohy místnosti, zaměřil svou pozornost na couvajícího hostitele a zatímco neslyšně pohyboval rty, i jeho od hlavy k patě důkladně purifikoval. Když skončil, poslal zázračné bílí na dno Adámkova nedopitého ryzlinku. Pak se bez okolků začal zaobírat jeho obrazy. Posledních 10 let jsem zasvětil jednomu motivu, prolomil napjaté ticho malíř. Ach tak, prohodil Alfonso Lorenzo bezbarvým hlasem a začal po místnosti soustředěně pochodovat sem a tam, zatímco malíř si zuby devastoval nehty. Už k vám byl někdy někdo upřímný, příteli? Zeptal se baron konečně. No, kritika mě zrovna moc nemiluje. Adámkem prostupovala nutkavá chuť prchnout do kuchyňky a zabořit hlavu do sklenice domácího sádla. Baron soucitně pokýval hlavou. Příteli, je mi líto, ale jediné, co tu vidím, jsou vyprázdněné formy bez obsahu. Publikum však zajímá, co se děje ve vaší hlavě. Zdá se, že jste zaspal dobu, člověče. Nešetřil ho Bombardi. Nikdo mě neučil malovat vlastní pocity,
Bránil se malíř Chabě a rezignovaně sklopil hlavu. Baron je kosmopolita, milovník dekadence, plísnil se v duchu. Není divu, že jsem mu uštědřil takové zklamání. Co ten poraženecký tón, příteli, pokračoval baron. Zdají se vám sny? Tak je namalujte. Celá Evropa leží na psychoanalytickém lehátku. Sen nikdy neměl větší výpovědní hodnotu a vy si tu hovíte v akademismu? Všichni umělci, kteří mají nějakou cenu, konvertovali k symbolismu. Čtete při Biševského? Byl jste na Munkově výstavě? Na co pro boha čekáte? Naléhal Teozof. Já jsem velice nudný člověk. Ani nevíte, kolik úsilí mě stojí splňovat povšechné představy o umělci, odvětil Adámek a štítivě se chytil cípů svého pracovního pláště. Baron pozvedl ukazováček jako mladý Jan Křtitel na obraze Leonarda da Vinciho. Zapomněl jste na jednu důležitou věc, bratře. Dal jste se na mystiku. Tak to pro boha živého prodejte. To jsou mi ale silná slova, ohradil se malíř podrážděně. Zatím si o mystice toliko nezávazně povídáme. Ještě jste mi ani neřekl, co ten váš trénink obnáší. Šlechtic si prsty jemně promnul kořen nosu. Malíř má pravdu. Stále zapomíná, že jedná s okultistickým panicem. Baron upravil barevný šáteček a beze spěchu si dopřál několik šluků z hašišové cigarety. Až pak se cítil dostatečně uvolněný na takto složité téma. Adámku, začne jako vždy zeširoka. Okultistická nauka stojí na několika tezích. Tou základní je přiznání neviditelné síly, která utváří naši realitu a prostupuje jí. I když tato síla prokazatelně nijak nesvítí, mezi okultisty se pro ni ujalo pojmenování astrální světlo. Pamatujte, řekne s patřičným důrazem, na světě nic neexistuje odděleně. Všechno a všichni jsou provázáni touto silou. Okultistou se stručně řečeno stává ten, kdo s touto silou dokáže nakládat. Odkud se ta síla bere? Dotazoval se snaživě okultistický nováček. Příští k nám z astrálu, oznámil mu baron klidně, jako by to byla ta nejsamozřejmější věc na světě. To jste mi moc nepomohl. Astrál chápejte jako takové nekonečné skladiště kosmické moudrosti. Lidé limitovaní hmotou za oponu našeho bytí nikdy nedohlédnou. Naopak ten, kdo se dokáže orientovat v astrální planině, disponuje klíčem k nedozírné moci. My okultisté víme, že překročení prahu je podmíněno silou naší vůle. Podstatou našeho výcviku tedy je, ač to nezní Bůh ví jak lákavě, sebeovládání. Řekl a navzdory právě vyřčené proklamaci doplic mocně nasál drogu. Naším ideálem je člověk bez omezení. Malíř ohromeně přitakal. Ale pozor, naše buňka se od ostatních teozofických spolků výrazně liší. Rozhodli jsme se totiž vyzkoušet novou, pro evropské okultisty dosud neznámou cestu. Po těchto slovech si malíře pozorně prohlédl od hlavy až k patě. Už jste se někdy setkal s jogovou praxí, příteli? Konečně prolomil napjaté ticho. Já? Podivil se malíř upřímně. Nikdy jsem tělocviku neholdoval. Rozpačitě polkl a zadržením dechu se snažil změnit své velkorysé proporce. Žádný strach, příteli, klidnil jej Teozof, jako by mu četl myšlenky. V odporu k tělu jsem s vámi zajedno. Jogové techniky nepraktikujeme za účelem jeho kultivace, nýbrž popření. Baron luskl směrem k dosud neviditelnému Sonamovi. Ten si k překvapení malíře klekl, propletl prsty obou dlaní, do vzniklé mističky uložil svou lebku a poté mrštně vyslal nohy do vzduchu. Adámek zíral na bezchybnou stojku.
Bombardy mírně klepl Sonama ukazovátkem přes paty. Yoga, pokračoval, označuje takovéto obrácené pozice přívlastkem královská. Praktikováním totiž dosáhnete toho, po čem lidstvo odedávna touží. To jest nesmrtelnosti, vykřikl euforicky. Adámek těkal pohledem z barona na Sonama a zpátky. Tropíte si ze mě legraci? Utrhl se na něj podrážděně. Kdyby se dala otázka naší konečnosti vyřešit pomocí akrobacie, pak by měli k nesmrtelnosti největší předpoklady opice. Bombardy na malířovu provokaci několik dlouhých minut nereagoval. Místo toho si dopřál pár velkorysých šluků hašiše. Staré joginské texty mluví o nektaru nesmrtelnosti, jenž vytéká z měsíce a jehož plnohodnotná obdoba proudí také naším tělem. Tato životodárná energie pramení zde. Z úst vyndal cigaretu, doširoka je otevřel a jazykem se přitom dotkl horního patra. Leč místo toho, aby cirkulovala naším tělem, pokračoval poté, co ústa opět zavřel a blaženě zapečetil cigaretou, slévá se ve slepé rameno ústící poblíž našeho pupku. Tento bod jogíni nazývají sluncem. Disharmonie vládnoucí mezi těmito kardinálními tělesnými centry maří lidskou touhu po nesmrtelnosti. Smrt jednoduše obelstíme tím, že se postavíme na hlavu a obě centra tím propojíme. Zdůvodnil svá odvážná tvrzení klidně. Sonam, aniž se jedinkrát zachvěl, dál se trvával v nepřirozené pozici hlavou dolů. Malíř se nezmohl na slovo. Takže tento divoch nikdy neumře? Bombardy významně poklepal Adámka po rameni. Bratře, s námi se znovu zrodíte nejen jako člověk, ale nadto jako umělec, jako Javamukti, to jest probuzená duše. Můžete české umění obohatit o nová témata. Je toho tolik, co musíte namalovat, nepolevoval ve svém nátlaku. Adámku, mahátmové si vás vybrali, česká teozofie potřebuje svého umělce. Já, bránil se zaskočený malíř rozpačitě, obávám se, že k mystickému tréninku nemám ty správné předpoklady. To nechte na mě, příteli. A co ta moje tragická představivost? Dodal malíř lítostivě. Teozof jej uchopil za obě ruce a pevně je stiskl. Vážený, od jisté doby si už nebudete muset nic představovat. Bude to, jako byste maloval podle modelu. A to vám vždycky šlo, pokud se nepletu. A ukázal na všudy přítomné padělky Hinajsovy slávy.

Tereza Hofová načetla v roce 2023 v režii Jakuba Doubravy román Svatava Jolanty Trojak, dramaturgie Petra Hinčíková, hudební spolupráce Sára Vondrášková.

osudy. Rozhlasové vzpomínání animátora, filmového režiséra, scénáristy, grafika a pedagoga Jiřího Barty natočila v roce 2024 Lenka Kopecká za technické spolupráce Ladislava Čurdy. A toto je čtvrtá předposlední část.

Začátek 80. let, to už jsem měl ve studiu a v krátkém filmu určitou pozici a už se mnou počítali. Nebyl jsem začátečník, měl jsem za sebou zaniklý svět Rukavic, který už přinesl nějaké ceny a měl jsem jako určitou svobodu ve výběru témat. Tentokrát to bylo trochu jinak. Oslovil mě vedoucí našeho studia, doktor Václavek. Říkal, mám tady takový problém. Náš pan ředitel Pixa napsal scénář na Krysaře. Oslovil postupně režiséry Evalda Šorma, Juraje Herce. A bohužel ten projekt jako se zastavil. Režiséři si ten scénář tak trošku upravili ke své podobě a jestli teda jako máš zájem v tom pokračovat, mimochodem to byl projekt pro německou televizi a Němci jsou samozřejmě přesní a přísní na dodržování termínu, takže ten termín se zkrátil a ten projekt má jako určitou komplikovanou historii, protože nebylo to tak, že bych přišel s vlastním nápadem, ale byla to víceméně taková výzva. Ta nabídka od našeho vedoucího studia byla samozřejmě nabídka, mohl jsem to odmítnout, ale tenkrát se mně zdálo, že ten krysař, ta legenda o krysaři má v sobě jako velký náboj, má energii, má prostě emoci. V té době jsem slyšel písničku Valdemara Matušky o krysaři z Hameln a to mě znělo pořád v uších, takže nakonec mě to oslovilo a s tím projektem jsem souhlasil. Otázka byla, jak se postavit teď k tomu napsanému scénáři, protože scénář jsem nemohl určitých důvodů použít nebo se mě nezdál vhodný pro můj styl. A hledal jsem cestu, jak se tomu vyhnout. Pan doktor Václavek tenkrát mě dal nabídku, říkal, ale udělej storyboard, ten nikdo nečte, ale hlavně nepřepisuj ten scénář. No tak jsem udělal storyboard, který byl zaměřený víc na tu výtvarnou stránku a protože ten film nakonec se dá říct, že je to výtvarná záležitost. Není to ani tak o dramaturgii, jako o tom výtvarném zpracování a to myslím, že byla právě správná volba. A ta výtvarná stylizace vychází vlastně z německého stylu expresionismu, kubismu a to jsou styly, které mají v sobě určitou energii, určitý náboj. A myslím, že v tom filmu se to projevilo jako velmi pozitivně. Nakonec kubisticky vypadají loutky. Rozhodl jsem se, že to zpracování krysaře zaměřím na tu výtvarnou stránku a že ta dramaturgie se dostane tak trochu na druhé místo, protože jak víme, animovaný film podle definice je dramatické umění s výraznou složkou výtvarnou, tak jsem to tady otočil a vlastně jsem udělal tu výtvarnou složku jako dominantní. Vždycky, když krysaře uvádím nebo mám možnost prezentace, tak to vždycky prezentuju jako animovaný obraz. Působí právě svým stylem. A to nejenom teda tou výtvarnou složkou, ale samozřejmě i tou hudební, protože ta hudba do toho dodává emoce a tenkrát se té hudební stránky ujal Michal Kocáb. Myslím, že se mu povedlo jako vytvořit takovou velkou symfonickou báseň, která tomu dodala ten správný náboj. Pamatuju si do dneška, když jsme seděli v mixážní hale s inženýrem Špaliem, tak už bylo kráno, byli jsme unavený, ale vždycky, když ten záběr se objevil na plátně společně s tou hudbou, tak najednou ty loutky, které normálně měly 30 až 50 cm, tak vyrostly do velkých rozměrů a najednou to dostávalo takovou monumentalitu, kterou jsem si přál a která se díky teda té hudbě a ruchům skutečně jako povedla. Musím se vrátit k té realizaci samotné, protože na jedné straně to byl problém s tím Pixovým scénářem, ale na druhé straně byl to Pixův projekt a měl určitou prioritu ve studiu. Mohl jsem si vybrat na to kolegy, kteří mě pomohli s tou realizací a to znamená, že jsem oslovil moje spolužáky z Umprum. Pracovali jsme rok na přípravě
že se vyráběl základ, který se pokrýval plastickou hmotou moduritem, pak se to patinovalo a pamatuju si do dneška, jak celé to studio bylo zaprášené těmi pastelovými pigmenty a jak všichni přesto byli obětaví a pracovali na tom jako s radostí a nasazením. Krysař byl dokončený v roce 86, ale předcházela tomu samozřejmě příprava a animace, takže celkem ta realizace trvala tak rok a půl až dva roky. Ta spolupráce byla harmonická, nebyl žádný konflikt. Vlastně všichni jsme takzvaně táhli za jeden provaz. A rád na to vzpomínám. Myslím, že je to vzácný okamžik, když se něco povede.

první projekce byla v Praze Klimenské a to si vzpomínám jak dnes, to mě potěšilo, že když jsem se blížil ke kinu, tak už tam stála fronta lidí a dokonce někteří drželi ceduly koupím lístek, co na animovaný film je opravdu mimořádné štěstí. Po té projekci bylo zajímavé třeba sledovat tu diskuzi s diváky, protože otázky byly opravdu kuriozní. Pamatuju si, jak se někdo zeptal právě na animované krysy. Otázka byla, no já pracuji v výzkumném ústavu, právě pěstujeme krysy k laboratorním účelům. A jenom mě prosím vás vysvětlete, jak je možný, že jste naučili tu krysu, že vyskočí ve vzduchu, chytne peníz a utíká s tím penízem. No tak to byl takový kompliment naší animátorce vlastně Pospíšilový, která to samozřejmě animovala tak dokonale, že to vypadalo jako reál. Potom osud toho krysaře byl až do poslední chvíle velmi nahnutý, že vím, že když po dokončení práce na filmu přišel pan ředitel Pixa s delegací z německé televize a přišli zkontrolovat dílo, tak po projekci nastalo hrobové ticho, protože jednak Němci si představovali, že to bude romantická pohádka pro děti a takový výsledek nečekali. A jednak Kamil Pixa tak asi zjistil, že to není úplně jeho scénář a taky jsem cítil, že v tom mlčení je něco v nepořádku. Jeho reakce byla taková, že řekl, tak zítra se sejdeme ve střižně a dáme to trochu dohromady. Tak toho jsem se přesně bál, takže druhý den, málem už jsem přišel do té střižny, ale štěstí v neštěstí. Kamil Pixa měl příští den úraz, takže nebylo možné, aby do střižny došel a navíc byl ve funkci vyměněný novým ředitelem. Nakonec o film projevil zájem francouzský distributor, byl uvedený i v Cannes a na mnoha festivalech. To považuji za klíčový projekt, který neustále funguje a ke kterému se asi vracím. Každé léto se opakují projekce na FAMU pro cizince. Tam vždycky promítají krysaře, kde jsem přítomen a kde teda musím odpovídat na různé příjemné i nepříjemné otázky. Protože jsou to většinou Američani a loutkový film tam není tak obvyklý, tak je zajímají právě ty loutky, jak byly dělaný a jak se to animuje a konkrétně, jak jsme třeba animovali oheň, který tam je skutečný, tak jak se to spojuje s tou animací. Ptají se na původ těch krys, samozřejmě to je zajímá, jestli byli živí nebo animovaní. Zajímá je ten konec, jak jsem tu legendu pojal, jestli to přesně kopíruje tu legendu, tak jak byla napsaná Viktorem Dickem. Ono totiž ta legenda má mnoho verzí i literárních. Vzpomínám třeba na jednu verzi, kde krysař má podobu pekaře, který napeče preclíky a láká ty děti těch měšťanů na ty preclíky. Nebo v některé verzi je odvede do řeky děti těch měšťanů. Někdy prostě utopí ty krysy. Má to různé pojetí a bylo to zároveň i pro mě jako inspirativní to všechno vidět a znát, abych si v tom našel svoji nějakou polohu. Krysaře tenkrát zaujal francouzský distributor Jean-Jacques Varé a ten film uváděl na různých místech po Francii. To byla Paříž, Grenoble, Le Havre, různá místa, kde byli různí diváci. Většinou to byly teda děti, protože loutkový film ve Francii rovná se film pro děti. S tím jsem měl trošku problém, protože je jasné, že film svojí stylizací a svojí atmosférou není úplně pro malé děti. Ale nicméně jsem byl vždycky překvapen těmi otázkami, které mě kladly a že to nebylo úplně mimo. Bylo znát, že prostě ten film sledují a že to pro ně není jenom pohádka nebo emotivní zážitek. Výlet pod Francii byl velmi vydatný a samozřejmě vždycky tam byla nějaká společnost, byli tam novináři, byly to rozhovory. To když zase srovnám ještě potom s Japonskem, kde jsem teda byl zase s filmem na půdě,
tak rozdíl je v tom, že zatímco ty Francouzi, přeci jenom je to Evropa a přeci jenom vám dají ještě svobodu v té improvizaci a nechají vás najíst a vyspat. U těch Japonců to tak úplně není, protože tam se střídají ty novináři jeden za druhým a je tam prostě fronta, která je časově rozdělená. Každý ten novinář má určitý čas a za den jich bylo, já nevím, třeba 30. A můj kolega, teda kolega, no, tenkrát ředitel Českého centra, Petr Holý, tak ten to všechno překládal do japonštiny, z češtiny a říkal, když tady byl Švankmajer, tak jsme věděli už ty otázky dopředu, jak budou vypadat, už se poměrně podobaly a měli jsme je očíslovaný. Abych to nemusel opakovat, tak jsem jenom Švankmajerovi vždycky řekl, Honzo, to je pětka. Takže on už věděl, že otázka pět je taková, takže odpovídal už automaticky. To jenom na okraji, že to může být ještě naléhavější a náročnější někde jinde ve světě než v té Francii.

speciálně teda na festivalech se setkávám s mými kolegy, animátory, výtvarníky, režiséry a některé festivaly jsou nabité programem a právě přitahují jako spoustu významných, důležitých a skvělých kolegů. Francie samozřejmě je v tom oboru animovaném filmu je kulturně na výši. Důkazem je to festival v Annecy, který je jeden z, řekl bych, nejvýznamnější festival. Tam právě máte možnost se setkat s těmi autory, který jsem vždycky obdivoval, ze kterýma jsem měl možnost trochu si popovídat, posedět. Třeba Georges Schwitzgebel, Švýcar, Piotr Dumala, Daniel Šechura, Jerzy Kučia, třeba Brothers Quay, nebo Amerika, Bill Plimpton. Nevím, jestli je možný najít v tom animovaném filmu charakteristiky určitých jako zemí nebo oblastí, protože každý ten autor je individualita a já jsem obdivoval na těch autorech jejich styl, jejich způsob práce, jejich animace, jejich výtvarné zaměření. A to napříč vlastně celým světem je možný vždycky vystopovat několik jmen, který mě velmi jako oslovili, zaujali. U nás samozřejmě Jan Švankmajer a každý ten autor má nějakou tvář, nějakou individualitu a to mě právě na té animaci zajímá. Tak kvůli tomu vlastně jsem začal se o ten obor zajímat, protože nebyl to Walt Disney, který tak trochu válcoval celý ten obor, ale byly to právě postavy, které byly něčím pozoruhodný, které nabízely originalitu, které nabízely fantazii, humor a nápad. Když se vrátím mnoho let zpátky do mého dětství, tak asi to nebyl animovaný film, který mě nějak oslovil, protože to, co jsme mohli sledovat v kinech nebo v televizi, tak to byly víceméně večerníčky. Tenkrát ještě ani to nebyly právě ty slavný medvědi od Pojar Štěpánek, ale byly to takový ty večerníčky z 50. 60. let. Až teprve později, během studia na Umprum, kdy jsme měli možnost sledovat produkci krátkého filmu na takových pravidelných projekcích na Klárově, tak tam najednou jsem objevil, že může existovat někdo takový, jako je Jan Švankmajer, nebo právě medvědi potkali se u Kolína, nebo Jiří Šalamoun, byli výrazní právě tím svým výtvarným pojetím, nebyly to jenom filmy pro děti. V současné době mám samozřejmě možnost navštěvovat ty naše festivaly zaměřené na animaci, ať je to Anifilm, festival v Liberci, nebo ve Zlíně, a nebo potom samozřejmě jiné festivaly světové, Annecy, Stuttgart, a podobně. Určitě vždycky najdu někoho nebo něco, co mě zaujme a co mě i jako překvapí. Teď naposledy jsem viděl úžasný film od Koijiho Yamamury, který byl skoro celovečerní, myslím, že měl asi 60 minut a byl to takový jako zvláštní výtvarný surrealismus, který neměl přímo nějaký dramatický vývoj, ale právě ty obrazy, které na sebe navazovaly, byly tak jako vtipně poskládaný a měly zvláštní atmosféru a jemný humor, že to byl film, který mě velmi zaujal. Obor animovaného filmu se mění jako všechny obory. Že? V současné době přichází digitalizace, přichází jiná estetika, jiné možnosti a to, co my jsme museli absolvovat pomocí ruční práce a pohyby loutek, no, pohyby kresby, plošky, museli jsme to takzvaně oddřít, odsedět, tak dneska je to daleko v uvozovkách snazší. Je možný použít prostě digitální plošku a je možný použít 3D, kde už prostě ty loutky vypadají úplně jinak. A je ovšem nutný s tím počítat a zase si v tom najít nějakou vlastní cestu. Ta nebezpečí toho mainstreamu, že splynu s tím mohutným proudem a budu vytvářet takový animovaný průmysl, tak to je pořád velký. Tak samozřejmě se to dotýká i mojí práce, protože
počítač je samozřejmě velký pomocník, ale je v tom i velký nebezpečí, že si zvyknete na určité efekty nebo pohyby, které to nabízí, a stává se z toho takový klišé. Vždycky je nutný se tomu klišé vyhnout a ten počítač používat spíš jenom jako mezistupeň, protože jak dobře víme, počítač je dobrý sluha, ale zlý pán. Pokud já pracuji s počítačem, tak vždycky se snažím, aby ten výsledek nebyl takzvaně digitální, aby nevypadal jako počítač, ale výsledek by měl být moje ruce, moje hlava. Otázka je, jak bude pokračovat vývoj s rozvojem umělé inteligence a jestli nezjistím, že některé představy nebo imaginace už se dávno někde vyčerpala, objevila, ale umělá inteligence mě možná nabídne nebo vysvětlí, jestli něco už takového existuje, anebo jestli je to originální nápad.

Krysař byl velký projekt, který mě samozřejmě vyčerpal a to se projevilo tak, že zase vznikla taková časová pauza, kdy jsem hned nezačal s dalším filmem. I dokonce si myslím, že jsem byl v takových rozpadcích, jak pokračovat, protože vždycky ten předchozí film vás nějak jako stylizuje, motivuje a udává takový tón. Neustále vám zní v uších a vidíte jednotlivý scény, vidíte, slyšíte tu hudbu a nemůžete se toho zbavit. Vlastně těžký najednou rychle přehodit vyhybku a věnovat se úplně jinému tématu. Je možný samozřejmě řešit takový domácí úkoly, který vám mezi tím narůstají různé resty a to, co jste nestihli během těch 2 let, takže teďka to rychle všechno dodělávám. To jsem v té době dodělával. Pak je čas na návštěvy různých výstav, divadel, ale jsou to i návštěvy společenské, že jsou to samozřejmě naši přátelé, jedete někam na výlet. Je to víceméně taková zábava, která je nutná pro to, abyste si pročistili hlavu a abyste mohli zase mít na mysli bílý čistý papír. Po takovém náročném roce pracovním vypětí je někdy dobrý se tak uklidit někam do samoty a vést vlastně monolog. Já jsem na to zvyklý, protože jsem měl možnost chodit takzvaně do ateliéru. Byla to místnost, kde jsem měl celý den pro sebe, kde jsem si o těch věcech tak přemýšlel, něco jsem si trošku kreslil a pak jsem se večer vždycky vracel jako domů. Ten ateliér byl taková myslivna, nebo nevím, jak bych to nazval, ale je dobrý mít tady právě to soukromí, ten prostor, kde víte, že vás nikdo nenavštíví, kde vás nikdo nepřekvapí a kde si ty myšlenky skládáte a teprve, když se vám zdá, že je to možný jako publikovat, prezentovat, tak s tím teprve potom vyjít ven. Takhle vlastně jsem začínal mnoho projektů. Já něco si trošku kreslím na papír, něco si zapisuju. Taková ta spolupráce mezi slovem, mezi textem a obrázkem, ta mě vyhovuje. Je to vlastně to, co ten obrázek mě vždycky asociuje nějakou literární představu. Naopak zase věta mě může navodit nějakou výtvarnou představu. Co tedy dál? Náhodou jsem narazil na rozpracovaný projekt Václava Mergla, který se jmenoval Poslední lup a je to film o nepovedené loupeži, což měl být tak jako loutkový horor, trošku jako groteska. A tenkrát mi dramaturgie nabídla tady tuto látku, tohleto téma ke zpracování toho Merglova scénáře. Já jsem s panem Merglem o tom mluvil, jestli je možný, abych si ten scénář ještě upravil a on mě dal svolení, že samozřejmě můžu ještě s tím udělat, co potřebuju. No tak jsem se odpoutal od tradičních loutek a vydal jsem se cestou takového experimentu, který jsem nevěděl, jak dopadne. Měl jsem tím na mysli, že tentokrát využiju lidské postavy, takže je převedu do takové jako loutkové stylizace, že budou víceméně se pohybovat a chovat se jako loutky. A na to jsem si našel takovou technologii, která byla velmi pracná, ale pak se ukázalo, že se to dá zvládnout. Znamenalo to pro mě půl roku sezení v temné místnosti a porobarvování jednotlivých filmových okýnek, které vznikly jako černobílý materiál natočený živou kamerou, kameraman Malíř. Je to takový jako groteskní horor o upírech a nepovedené loupeži. Hudba je taky důležitá hudba, ale je přesně ten problém, o kterém jsem mluvil na začátku, že vás vlastně naplní a strhne na svoji stranu. Podle toho, jestli posloucháte jazz, nebo jestli posloucháte populární písničku a nebo klasickou hudbu, tak to zabarvuje to vaše myšlení. Asi není možný třeba myslet na nějakou poetickou
pohádku a zároveň si pouštět rock and roll. Takže je důležitý si vybrat tu správnou hudbu. A tak bylo období, zvláště tedy ten konec 60. let, měl jsem starý gramofon, magnetofon, a neustále jsem tam protáčel ty pásky, kde byly nahrávky Karla Kryla, že jo, Jiřího Suchého a tak dále. A zase si vzpomínám, že mě to nepustilo takzvaně nikam jinam, než abych se pohyboval v té atmosféře a pohyboval se v mezích těch emocí, které ta hudba nabízí. No a v 80. letech bylo to právě písnička Matušky Krysaři, která mě provázela a kterou do dneška slyším a která mě vlastně přivedla k tomu velkému projektu a že jsem nakonec z takových jako emotivních důvodů jsem souhlasil s realizací. Čili vždycky ta emoce je pro mě rozhodující a není to racionální úvaha, tu dávám na druhé místo, ale je to vlastně jakási energie, která mě někam táhne a když to řeknu jednoduše, tak mě to takzvaně musí bavit.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Český rozhlas stanice D-dur uvede díla Josefa Joachima, Ambroáze Tomáze, Josefa Bohuslava Ferstra, Bedřicha Smetany, Leonarda Bernsteina, Ivany Loudové, Sergeje Prokofjeva, France Schuberta, Edvarda Elgára a Ference Lista. U mikrofonu je s vámi Stanislava Střelcová. Zaměřila jsem se dnes zejména na hudební skladby, inspirované dílem geniálního dramatika Williama Shakespearea. Legendární houslový virtuóz druhé poloviny 19. století Josef Joachim nazval svou koncertní předehru pro orchestr Hamlet. Hraje symfonický orchestr Stuttgartského rozhlasu, řídí Meir Minsky.

Symfonický orchestr Stuttgartského rozhlasu s dirigentem Meyerem Minským přednesl koncertní předehru pro orchestr pojmenovanou Hamlet. Jejím autorem byl Josef Joachim. Shakespeareovskými tématy se inspirovali skladatelé různých hudebních stylů a žánrů. Hamlet se stal i námětem opery Ambroáze Tomáze, z nichž nyní část zazní. V árii Ofélie ze 4. dějství si poslechneme americkou sopranistku Beverly Sills. Spoluúčinkuje ambroziánský operní sbor, hraje Královská filharmonie Londýn, řídí Charles Mackeras.

0: Dozněla árie Ofélie ze čtvrtého jednání opery Hamlet Ambroise Tomáze. Účinkovala Beverly Sills, dále sbor a Královská filharmonie Londýn. Řídil Charles Mackeras.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Svitu ze Shakespearea zahraje nyní symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Václavem Smetáčkem. Josef Bohuslav Förster napsal tuto pětidílnou skladbu pro velký orchestr. Stvárnil v ní například postavu Violi, Lady Macbeth, Kateřiny a Petruccia.

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Václavem Smetáčkem přednesl svitu ze Shakespeara Josefa Bohuslava Ferstra. Brilantní skicu Bedřicha Smetany pro klavír, složenou při jeho pobytu ve Švédsku s názvem Macbeth a čarodějnice, zahraje nyní klavíristka Jitka Čechová.

provedení Jitky Čechové jsme vyslechli klavírní skicu Bedřicha Smetany Macbeth a Čarodejnice. Vysílá Český rozhlas. Naladili jste si stanici D-dur. Naše hudební putování pokračuje slavnou West Side Story, moderní obdobou Romea a Julie. Úvodem zazní symfonické tance, pak balkónová scéna a známé songy Maria, America a I Feel Pretty. Zpívají Kirite Kanava jako Maria, José Carreras jako Tony, Tatiana Trajanos v úloze Anity, Loisa Aideken Rosárie a sbor. Hraje Los Angeles Symphony Orchestra, dirigentem byl skladatel Leonard Bernstein.

0: Ve vybraných částech Bernsteinova muzikálu West Side Story zpívali Kirite Kanava, José Carreras, Tatiana Trajanos, Luisa Aideken a sbor. Spoluúčinkoval Los Angeles Symphony Orchestra, dirigoval sám Leonard Bernstein.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Autorkou půvabné sedmidílné renesanční svity s názvem Romeo a Julie byla česká skladatelka Ivana Loudová. Na starším rozhlasovém snímku uslyšíme pražský komorní soubor s názvem Lyra Nova se členy harfistkou Libuší Váchalovou, flétnistou Jiřím Bouškem, houslistou Františkem Havlínem, violistou Ivo Husákem a violončelistou Karlem Hutem.

Prokofjevův balet Romeo a Julie měl svou slavnou světovou premiéru v Brně roku 1938 v choreografii legendárního tanečníka Ivo Váni Psoty. Sergej Prokofjev sám vytvořil několik baletních svit na toto téma pro orchestr a také jednu pro klavír. Tentokrát vyslechneme nahrávku svity číslo 1 v provedení Filharmonického orchestru z Osla. Řídí Maris Jansons.